0: Společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Byly 3 hodiny. Jan Bárta, někdejší ředitel nadace ADRA a výtvarník, bezesporu zajímavý člověk. V příští hodince si můžete poslechnout rozhovor z roku 1999, ve kterém se Jana Bárty ptá Petr Plaňanský na místo umění v životě křesťana.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V září roku 1999, tedy ještě v minulém století, si do pořadu Na křesťanské vlně Plzně pozval Petr Plaňanský Jana Bártu, tehdejšího ředitele nadace Adra a výtvarníka. Tento pořad jsme v 90. letech vyráběli pro plzeňské studio Českého rozhlasu. Protože Jan Bárta se objevoval i v jiných pořadech tohoto studia a lidé v západních Čechách mohli jeho hlas znát, Petr Plaňanský jméno svého hosta předem neprozradil. Požádal Jana Bártu o přečtení úryvku z jeho oblíbené knihy a posluchače pak nechal hádat, koho že si to do studia pozval. V dalším rozhovoru pak šlo o umění v životě křesťana, o jeho roli v životě, o jeho vliv na lidi, co je a co není umění. Řeč přišla i na potřeby trhu, na sploštění umění. Došlo i na otázku, jestli může být umění společensky angažované a zůstat přitom ještě uměním. Reprízu rozhovoru si můžete poslechnout po písničce.
1: Obrázky z výstavy naivních malířů, zbloudilé ovečky statečných

Dávat své srdce lásce, své rty milenci, to je přece totéž jako dávat oči světlu. To není dávání, to je braní. Ale mnozí lidé jsou slepci. My je nevyléčíme, Petříku, dívejme se místo nich. Petr se odmlčel. Nač myslíš? Zeptala se ho. Myslím na to, že tohoto dne velmi daleko od nás a přece tak blízko vytrpěl hrozná muka a umřel ten, jenž přišel na svět uzdravovat slepce. Lucie ho vzala za ruku. Ty v něho věříš? Ne, Lucie, už nevěřím, ale zůstává navždy přítelem všech, jež někdy přijal u svého stolu. A ty ho znáš? Velmi, velmi málo, odpověděla. Nikdy mi o něm nikdo nevypravoval, ale miluji ho. Třeba, že ho neznám, neboť vím, že také on miloval. Ale jinak než my. Proč jinak? My máme jenom ubohé malé srdíčko a to je schopno milovat jenom tebe, má lásko. On nás miloval všechny. Ale láska je to stále táž.

0: Tak a máme prvního posluchače. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já si myslím, že váš dnešní host se jmenuje Jan Bárta.
0: No výborně, uhodl jste to. A jak jste na to přišel? Prozraďte to.
2: No tak podle hlasu, protože se snažím poslouchat všech pět křesťanských pořadů, který běžají na Plzni, běhají na Plzni.
0: Ano.
2: A jinak teda mám kazetu Pavla Kantora, křesťanská zoologie, kamaráda Pavouka, která je ilustrovaná, nebo teda ta košilka má kresbu právě od dnešního vašeho hosta Jana Bárty.
0: Takže moc krát děkujem za telefonát i odvahu a my budeme hned pokračovat. Proč jsi zvolil právě tuhle ukázku?
1: No, já mám knížku od Romela Rolana velice rád, to je Petr a Lucie. Ono to samozřejmě také jakási reminiscence na mé vlastní mládí. Já jsem si tu knížku zamiloval, když mi bylo těch 17 let a musím říct, že jsem se často k ní vracel. Tu, kterou mám tady před sebou, je v kožené vazbě a musím říct tak trošku přiznat se k tomu, že tu knížku mi půjčila moje kamarádka, to už mi bylo tak nějak přes 20, ale v každém případě já ji ještě nevrátila, ono už je to zase skoro víc jak 20 let. Ale já jsem se jí omluvil před 10 lety a ona říkala, Honzo, nevadí, nechej si.
0: To je velice hezké. Prozradil jsem na tebe, že připravuješ pořady pro Český rozhlas a náš posluchač to díky tomu i poznal, ten tvůj hlas. Jsi tedy ten, kdo pořady obvykle moderuje. Jaký je to pocit dneska sedět na té druhé straně mikrofonu?
1: To je zajímavé, to se mi tedy poštěstilo poprvé a musím říct, že mám trošku větší trému. Ono, když je člověk moderátorem, to je úžasná role. To je člověk jakoby nad věcí, samozřejmě musí si některé věci hlídat, ale jako nejde s tou kůží na trh, není to tak kůže jeho vlastní, on jenom je jako ten, kdo to tak trošku moderuje. Takže teď mám trošku víc trémy.
0: A není to nějak strašné, doufám?
1: No, já bych řekl, že ne, já si rychle zvyknu.
0: Já jenom doufám, že se naše role v průběhu večera neotočí.
1: No, je to možný, třeba bych se tě o tom na něco zeptal, ale v každém případě slíbil jsem sám sobě, že tedy se budu chovat slušně a budu odpovídat na otázky.
0: Děkuju. Dobře, řekli jsme si o tom, že děláš pro rozhlas, píšeš knížky, maluješ obrazy. Zkoušel jsi třeba někdy fotografovat nebo točit film?
1: No tak dokonce i točit film, to jsem dělal na tu osmičku, nebo jak se to říká, to ještě tatínek měl takovou starou kameru. No ale já jsem totiž takový jako netechnický typ a strašně nepořádný, takže já jsem si nechal vyvolat filmy, ale nikdy jsem to nedal dohromady. Bylo takové hodně obtížné, stejně tak jako to fotografování, to jsem asi dělala dokonce na střední škole jsem měl, protože jsem studoval propagační výtvarnictví, tak tam jsme měli 2 roky fotografování, takže jsem tohle musel zvládnout, měl jsem z toho i nějaké zkoušky a musím říct, že mě to bavilo. Dodnes mě to baví a je to příjemné, dokonce bych řekl, že mě někdy trošičku zlobí, že to malování je trošku zlouhavější. U té fotografie tam záleží na tom motivu a pak už stačí zmáčknout spoušť.
0: Měl jsem se možná zeptat jinak, co jsi neskoušel?
1: Co jsem neskoušel z toho výtvarného umění? No tak asi sochaření, jako prostě tlouct něco do kamene, to jsem nikdy neskoušel, i když možná, že bych to i rád zkusil, ale ono je to zase náročné fyzicky a taky kde sehnat ten materiál někde v paneláku do 7. patra tahat kvádry kamene, to nejde.
0: A bolí z toho prsty někdy po úderu kladivem. Jak všechny ty činnosti vůbec stíháš, prozrad to?
1: No, tak já mám hodnou ženu, která přebírá řadu zodpovědností za rodinu, protože jinak mám i 3 děti a to je jedna věc. Já skutečně zrovna teď včera mi to jako trošičku přece jenom naznačila, že nebývám moc často doma. To je takový ten trošku problém v rámci těch mých činností, ale já bych se nepovažoval za nějakého příliš činorodého člověka. Já mám pocit, že jsem naopak velmi líný člověk a jako, že bych mohl udělat víc věcí.
0: A teď prozraď, kterou z těch směrů uměleckých, který z nich máš nejraději, co nejraději děláš?
1: No tak i v tom jsem nejistý. O mě je známo, že jsem dost nejistý člověk, takže chceš po mně jednoznačnost, to já nemám chuť. Já mám říct třeba chuť říct, že rád jím nebo něco takového. To je taková činnost, která mi je vždycky příjemná. Ale když bych měl skutečně slušně odpovědět, jak jsem to sliboval, že budu tím, kdo bude slušně odpovídat, tak bych řekl, že to malování. To skutečně dělám rád a musím říct, že mě baví chvíli dělat pro děti, to jaksi je taková stabilní záliba, ale pak také malování obrazu olejem a to je spíš taková odpočinková záležitost, protože tam člověk se do toho musí ponořit a to je člověku moc dobře.
0: Dobře, říkáš malování, prozrať, jak jsi se k němu dostal, to není tak obvyklé.
1: No, zdá se, že můj tatínek také maloval, ale tenkrát v době války školy byly zavřeny, takže nemohl studovat to, co zrovna chtěl. A zůstalo to ale v něm, takže první jakési povonění olejových barev, protože všichni, co pracovali s olejovými barvami, vědí, že olejové barvy voní. Obzvlášť, když se smíchají s terpentínem nebo i s fermeží, tak to mě přitahovalo. A tady tahle ta vůně zrovna mě poprvé přitáhla k tomu, abych si vzal nějakou tu destičku, kterou mi tatínek dal a začal jsem malovat. Ovšem musím na druhou říct, že můj tatínek, protože se nakonec stal tím pastorem, tak byl takový trošku obezřetný a velmi zdrženlivý k jakémukoliv druhu umění. Takže si myslím, že to místo jako člověka, který pracuje jako umělec, jsem si musel dlouho jako přece jenom nějak vydobít a trvalo to chvíli, takže spíš se doma na to dívali tak, jakože zase si hraješ, když jsem bral štětec do rukou. Nikdo se na to nedíval jako na nějaké úsilí, které má nějaký hlubší smysl. Ale bylo to i jinak. Moje maminka tam mě podporovala zase jiným způsobem, takže neříkám to tak, že bych byl nějak nazlobený na své rodiče. Ale v každém případě jsem si musel to místo pro to malování vybojovat.
0: A jak tvoje manželka dneska, když zbalíš štětec, rámy, plátna a utečeš někam?
1: Já s tím neutíkám. To je právě, co by asi moje žena odporovala. Ona právě naopak je ráda, když maluju, protože my bydlíme v paneláku v třípokovém bytě a zrušili jsme jídelnu a v té jídelně mám prostě velký stojan a spoustu regálů. Takže když ona vaří, tak já vedle maluji, takže to jsme si nejvíc na blízku. Já utíkám spíš právě za tou prací, která je jiná. To je ta redaktořina a práce pro rádio.
0: Francis Schaeffer ve své vynikající knize Ten, který je skutečností, definuje umělce jako jedince, kteří se upřímně snaží svým dílem vyjádřit filozofii svého života, případně svou hlubokou beznaděj. Jene, co v tvém tvůrčím úsilí pohání tebe. Je to víc ta beznaděj nebo víc ta víra? A proč?
1: Já už jsem naznačil, že jsem takový spíš člověk, který se zmítá v nejistotách. Já si nemyslím, že bych byl nějaký pevně stojící člověk. A obzvlášť, když se začne mluvit o víře, to mně připadá, že to je věc velmi niterná a špatně se o tom mluví, protože všechno, co se formuluje doslov, tak už je tomu dána nějaká forma a vždycky to stejně znamená, že to všechno nepostihne, co člověk cítí. Stejně tak si myslím, když se hovoří třeba na téma křesťanství a umění, to je téma tak široké, že si myslím, že není možné ani, abychom to třeba obsáhli teď, když si o tom povídáme. V každém případě to rád vyznávám, že jsem člověk věřící. Samozřejmě připouštím, to jsem připouštěl vždycky, že za to trošku může to prostředí, ve které jsem vyrůstal, protože moji rodiče byli věřící a jsem rád, že jsem takové rodinné prostředí doma měl. Vedli mě k úctě k Bohu, ale i k lidem. A myslím si, že to nějak patří, a o tom už se dá mluvit, když se začne mluvit o lidech, že křesťanství postihuje nejenom ten rozměr vertikální, ale rovněž ten horizontální, tedy že nás učí Boha poznávat často skrze ty naše blížní. A to už je i součást toho života, když to řeknu hodně nadneseně, umělce nebo člověka, toho života mého. Prostě setkávám se v životě a to já mám strašně rád, proto taky rád dělám ty pořady, ve kterých moderuju, protože poznávám lidi a řekl bych, že tady to někdy rezonuje právě s tím poznáváním Boha. Já nechci říct, že bych v každém člověku našel Boha, ale spíš jakoby ti lidé kolem nás nám pomáhají právě v tom nasměrování. No a kdybych to měl definovat i tu svoji víru, já si myslím, že není ani tragédie to, že je člověk nejistý. Dokonce si myslím, že i v pořádku jsou pochybnosti v životě člověka, právě protože nás nutí k tomu, abychom Boha hledali. A to si myslím, že je toto nejpodstatnější, protože skutečně věřící člověk v pokoře vždycky musí uznat, že toho Boha jaksi nemůže obsáhnout. A to skutečně znamená přesto se k tomu Bohu přibližovat, protože ono jinak potom zůstane ta beznaděj. Takže zhrnuto, mně nezbylo v životě nic jiného, než abych se Boha držel.
0: Čili částečně tě motivuje beznaděj, částečně víra, se dá říct.
1: Dejme tomu, ale ta beznaděj není jako něco takového tragického. Spíš naopak, já si myslím, že člověk si musí uvědomit svůj stav a tou beznaději si také projít. Jako, pak bychom se tady cítili moc dobře na tom světě a jak se začneme moc zabydlovat, tak právě přestaneme vidět ty druhé. A o to i v životě jde, abychom nezapomněli na to, že jsme, a já už tady možná moc pletu, ale že jsme poutníky. A když bych ten život víry měl vůbec jak si přirovnat, použít přirovnání, tak bych řekl, že to je skutečně putování životem. Život vlastně je putování vstříc Bohu.
0: Říkáš o víře a já se tě zeptám na to umění.
1: No, tak
0: jak bys ho definoval?
1: Já si myslím, a teď možná někteří se mnou nebudou souhlasit, ale já to přesto tvrdím, že asi nejpravdivějším odrazem skutečnosti, daleko pravdivějším než všechny sešity historie a učebnice dějin. A umění také vypovídá o člověku, o jeho nitru a je schopno zase toho druhého oslovit. A já bych řekl, že toto je myšlenka křesťanská. Člověk člověku.
0: Mhm. Na toto téma mám připraveno několik otázek do takové malé ankety, kterou jsem si přetočil. A já vždycky položím otázku a požádám režii o záznam a potom požádám tebe o odpověď na tutéž otázku. Bude to trošku těžší pro tebe.
1: Dobře.
0: A odpovídat nám budou dva pánové. Jeden se jmenuje Juraj Kušněrik a je ze středoevropské nadácie z Bratislavy. Doufám, že jsem to neskomolil. A druhý je pan Miroslav Hora z pražského nakladatelství Návrat domů. Ta první otázka je, co pro tebe umění znamená? A já poprosím o záznam.
3: Umění pro mě znamená neoddělitelnou součást života. Je to, kto si povedal, že hudba, a já by som to vzťahol na umění, že je taká potrebná jako kyslík, tak pro mě je umění potrebné jako kyslík.
4: Umění pro mě znamená něco moc důležitého. Například včera jsem poslouchal od Mozarta Requiem a je to pro mě opravdu něco zvláštního, cítit takové mrazení v zádech, když posloucháte tu hudbu a cítíte vlastně něco, co vás úplně převyšuje, co je nad vámi, co je zahrnutý v tomto životě a přitom to má ohromnou cenu. Takže pro mě umění znamená takový chleba života.
0: A co pro tebe?
1: No, to bylo řečeno krásně, já už nemám co dodat. Já bych s těmi oběma pány souhlasil snad jenom to, že ještě to znamená pro mě jako dar od Boha, právě jako člověka, který může tvořit. Pán Bůh stvořil, tak je to podle Bible, stvořil člověka, a Bůh dal člověku možnost tvořit a to je úžasný dar, tím se odlišuje od zvířátek a od dalších tvorů žijících. Člověk může tvořit a to je, skoro bych řekl, něco jakoby dotek Boha.
0: Děkuji. Moje druhá otázka je, je umění nástavbou ekonomicky silné a prosperující společnosti, anebo by mělo být přirozenou součástí každé společnosti? A poprosím režii o další záznam.
3: Umění je součástí společnosti v akomkoliv štádiu ekonomického rozvoja. To znamená, že aj umění relativně chudobných krajín alebo komunít môže mať a často máva obrovskú silu. O tom svedčí jednak, povedzme, východoevropské umenie ešte za komunizmu dokonca, A v súčasnosti mňa napadlo, hneď keď som túto otázku videl, tak ma napadol skvelý srbský hudobný skladateľ Goran Bregovič, ktorý robí filmovú hudbu, tým je známy. Čiže myslím si, že umenie vzniká v každom, v každej ekonomickej situácii. Ale ekonomická prosperita a komercia dáva pred umelcov, ale aj pred konzumentov umenia nové otázky.
4: Umění není nástavbou, ale je přímo součástí nás, naší kultury, našich osobností a všechno, co vlastně jsme.
1: No, já zase souhlasím. Myslím si také, že umění patří k životu. Já bych řekl také, že umění nebo úroveň umění vypovídá o svobodě člověka. Je ale pravda, že dokonalé nebo to skvělé, třeba nějaký kus hudební nebo umělecké jiné dílo může vzniknout i v nesvobodné společnosti a to právě to, i v jakém stavu se ten člověk cítí. Možná, že je to jakýsi výkřik do tmy, ale když bychom se podívali do dějin, tak si myslím třeba taková doba Karla IV., ta nám zanechala spoustu darů právě uměleckých, především v tom výtvarném a umění a architektuře, tak ta svědčí o tom rozmachu. Tam si myslím, že je důležité třeba mít ten zdroj ekonomický, finanční, ale myslím si, že i bez toho je možno vytvářet skutečně nadčasové hodnoty.
0: A dokázal bys odpovědět na moji otázku, proč se tedy u nás v poslední době tolik někteří lidé, nebudeme jmenovat, zaštiťují tím, že si nejprve společnost musí na určité věci, včetně umění, vydělat a pak si to může dovolit?
1: No, je to složitější samozřejmě. Asi nemůžeme chtít, aby nám dotovala společnost všechno. Já si myslím, že to krásné umění skutečně vznikalo i v potu tváře, skutečně tak, jak to říkám, vždyť to je napsáno ve spoustě knih, jak takoví umělci utvořili. Ale v každém případě si myslím, že není správný přístup těch, kteří odmítají umění, nebo takhle staví umění do jakési vedlejší role, že si snad pomůže samo. Já si myslím, že umění potřebuje mecenáše a řekli bychom moderně sponzory. Ono samozřejmě přežije i to bez těch sponzorských darů a bez těch mecenášů, ale když se podíváme do minulosti, tito lidé, kteří podporovali umění, byli moudří lidé a to, co po nich zůstalo, bylo právě to umění. Možná, že si dnes ani nevzpomeneme na jméno těch mecenášů, ale v každém případě známe ta umělecká díla.
0: A paradoxní je, že mnozí umělci umírali v bídě a dnes se jich například obrazy prodávají za miliony dolarů.
1: To jsou ty případy. A já si myslím, ale to je na další diskuzi, že dnes je to přece jenom trošku posunuto. Ale to souvisí, bych řekl, i trošku s náboženstvím, protože se mi zdá, že v poslední době umění trošku nahrazuje to místo, které lidé opustili, to jest tedy to náboženství. A tady najednou se začíná jakoby zbošťovat umění a to je taky nebezpečné. Já bych řekl, že skoro modlo služebnit tomu umění. Ono je to jako, mi připadá až trošku potrefené, když se potom prodávají obrazy za desítky milionů dolarů. To už si myslím svědčí o něčem, co samozřejmě asi nebude mít taky dlouhého trvání. Já tím nechci jako znehodnotit autora třeba toho díla, které je prodáno takto, ale spíš to vypovídá o jakémsi nedostatku té společnosti.
0: A ještě k tomu názoru Juraje Kušněryka o té komercionalizaci. Nemáš pocit, že někdy se ta umělecká díla mnohdy v uvozovkách nevyrábí na běžícím pásu jako třeba hamburgery nebo boty?
1: To je další problém. Jako, já jsem si to uvědomil třeba v Kalifornii, ale teďka to bude trošku na vysvětlenou. Tam si každý může dovolit jezdit sám do práce autem a dokonce, když se snažili redukovat ty lidi, aby jezdili třeba po dvou, po třech, tak se bouřili s tím, že mají přece na to právo. To je jejich nezadatelné právo. Všem, kdyby si takhle přáli jezdit všichni Číňani sami v autě, tak zabetonujeme celou země kouli. A to je problém i umění. Dnes chce mít každý člověk doma hezký obrázek. No a jsme v koncích, protože mít doma Van Gogha, každý, aby ho měl, no to jaksi nejde. Takže chápu to, že na to skočil prostě někdo, kdo ty penízky chce vydělat a je to pochopitelné, prostě je tam díra v té potřebě na tom trhu. Takže se na ty lidi ani nezlobím, ani na ty, kteří naplňují ty potřeby toho trhu, ale na druhou stranu samozřejmě připouštím, že došlo k sploštění a že to, co se vydává za umění, není vždy umění.
0: Takže jsme oklikou zpátky u ekonomiky. Já půjdu dál. V té naší anketě zbývá poslední otázka. Může být nebo je přípustné, aby umění bylo společensky angažované? A zase prosím o záznam režii.
3: To je ťažká otázka pre mňa, lebo myslím si, že mal by som chuť povedať, že nie. Že ako náhle umenie je politicky angažované, už zrazu stráca niektoré črty, ktoré definujú umenie ako také. Na druhej strane, pohľad do histórie umenia veľmi zbežný hovorí, že veľa veľkého umenia od Michelangela a Leonarda až po sovietských režisérov, ako bol, ja neviem, Eisenstein, boli politicky angažovaní veľmi jasne a vedome, pričom ale to bola stále dielo géniov a robili veľké umenie. Čiže, stručne povedané, moja odpoveď, umenie, keď je politicky angažované, stráca niečo zo seba, ale keď to robí génius, tak to stále zostáva veľká sila.
4: Tato slova, když je slyšíme, tak se nám ježí srst, protože si představujeme politicky angažované písně a to víme sami, že to je něco hrozného. Radši používám slova lidsky angažovaný než politicky angažovaný. Vzpomínám vlastně na folkové zpěváky. Mnoho z nich vlastně zpívali proti politice. Ale když se politika v naší zemi změnila, tak v ten okamžik oni neměli co říct. Ale ti folkoví zpěváci, kteří zpívali lidsky angažované písně, mají co říct až do dneška.
0: A co na to ty?
1: No, já mám ty též pocity. Žil jsem v době socialismu značnou část života, tak tady to spojení politicky angažované, to je něco hrozného. Ovšem na druhou stranu si myslím, když si odmyslíme právě tu minulost vlastní, že je to nutné. Politicky angažované je také možno říci třeba občansky angažované a to už je příjemnější, to už je snesitelnější. Já si myslím, že by to nemělo být účelové umění, tedy jako takový vytvořený nějaký plakát k nějakému výročí, proč ne, ale tady bych asi váhal to nazvat přímo.
0: Vozy a podobně.
1: Ano, váhal bych přímo to nazvat umění, ale tak, jak řekl ten první pán, skutečně ti velcí mistři byli schopni i třeba takovou jakousi angažovanost v té věci a to si zase myslím, že je na místě. Když Picasso namaloval Guerniku, tak si myslím, že to bylo politicky angažované dílo a přesto je to únosné a zůstalo to jako skutečně umělecká hodnota. Takže bych se tomu přímo nebránil, jenom bych asi používal taková slova.
0: Řekl můj dnešní host a odpověděli i moji respondenti na naše otázky. Já poprosím režii o písničku.

0: No a my se ještě jednou vrátíme k otázce té angažovanosti umění. Vím, že jsi se jedním takovým projektem společensky nebo občansky angažoval ve prospěch dětí v Bosně. Byl bys tak laskav a přiblížil bys to trošku?
1: No, samozřejmě rád, protože si myslím, že je třeba vždycky znovu o tom mluvit, jakkoliv se mi zdá, že právě o této knížečce jsem někdy z jara mluvil i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Je to knížka nebo akce, která byla nazvaná Kam patřím a vznikla jaksi přímo pod vlivem zážitku mé návštěvy v Bosně. Nebyla to moje první návštěva v Bosně. Do Bosny jsem se dostal poprvé hned asi 14 dnů po příměří, po vyhlášení příměří v roce 95 někdy v září do Sarajeva a tam jsem strávil ještě potom se svojí kolegyní výtvarnicí více jak 14 dnů mezi sarajevskými dětmi na dvou školách, kde jsme s dětmi malovali a kreslili. A vznikla z toho potom docela zajímavá výstava, kterou jsme se snažili pomoct těm dětem, aby dostali nějaký materiál do škol a tak dál.
0: Promiň, vstoupím ti do toho, jaké byly tvoje první pocity, když jsi se tam dostal po těch 14 dnech po uzavření příměří, co jsi tam viděl, jak to na tebe působilo?
1: No, vždycky znovu jsem si připomínal, že odtamtud odjedu. Ale pak nějak po těch několika dnech tam člověk jaksi se zžil. Musím říct, že co bylo velmi příznačné, samozřejmě kromě těch rozbořených domů a zbombardovaných domů a rozbitých ulic a spousty všeho nepořádku, tak co mě oslovilo nejvíc, bylo to, že ty děti na těch školách žijí dál úplně stejně jako ty naše děti. Děti totiž zapomínají. Děti nedokáží dlouho nenávidět. Na rozdíl od těch starých, kteří, když s námi mluvili, tak ta válka pro ně neskončila. Můžu to potvrdit právě z té mé poslední návštěvy Bosny. Musím říct, že staří nebo dospělí lidé, ti se té nenávisti nezbavili, prostě nedokáží odpustit nebo hůř odpouštějí. Zatímco děti, a to je úžasný dar, děti mají úžasný dar zapomínání na ty zlé věci, takže děti, které třeba prožili 3 měsíce v jednom jediném malém bytě, nesměli vyjít ven, tak přesto se dokázali 14 dnů po zastavení války radovat a jako přijímat i tu naši návštěvu a ty barvy ze štětci a i pastelky, všechno jako dar a hned to používali. Samozřejmě pro psychologa to bylo velmi zajímavé setkání, protože děti často používali černou barvu a taky je pravda, že třeba 7leté děti, když začala válka, tak měli 4, takže drželi barvy poprvé v ruce a nevěděli, co s nimi. Ale v každém případě to bylo asi to nejsilnější, že děti zapomínají, neumí nenávidět nějak tak, jako dlouhodobě.
0: Takže v tom bylo víc té naděje, než...
1: Ano, já bych řekl, že odtamtud jsem neodjížděl nějak jako úplně nešťastný, jakkoliv vím o těch problémech, které tam jsou, ale myslím si, že... Možná, že ještě jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl teď, jako daleko víc jsem si uvědomil, jak je zneužitelné náboženství, národnostní cítění k tomu, aby člověk nenáviděl. Takže když jsem se vracel, jsem si říkal, ne, musím si vždycky znovu připomínat, že jsem součást toho celého světa a tvrdit, že jsem jenom ten Čech nebo že jsem jenom takhle věřící, to je sice hezké, ale v určitém okamžiku prostě to málo znamená. Prostě jsem odpovědný sám sebe, ale taky za ty ostatní a přijímat i ty druhé s tím, s tou samou důstojností.
0: Vraťme se tedy k tomu projektu, kdy tě to poprvé napadlo pustit se do toho?
1: No, já jezdívám s ředitelem humanitární organizace ADRA. On mě vezme s sebou do kamionu a sedíme vedle sebe a tou cestou, protože ten kamion nejede nic moc rychle, že tak jedeme vedle sebe a povídáme si, no a zpravidla to vznikne tady za těch rozhovorů. A tady ten nápad vznikl na cestě zpátky, kdy jsem taky navštívil několik škol v Priedoru v tom prostředí, kde pracuje dodnes náš český SFOR, naši čeští vojáci, tam jsem taky 2 noci spal přímo v tom našem vojenském středisku a když jsem se setkal s těmi dětmi, tak jsem zjistil, že přestože válka skončila v tom roce 95 a já tam byl v roce 98, tak ty děti stále žijí v provizoriu. Oni jakoby žijí neustále na cestě, oni nemají

0: Jana Kutálka, Tereza Boučková také nám pomáhala. Tu jsem vlastně jmenoval, ale Dana Němcová, pardon. Dana Němcová. Takže tito lidé nám pomohli při té selekci, pak také výtvarníci nám pomohli vybrat, protože se nám sešlo asi 3000 obrázků a asi 200 literárních prací, takže z těch 3000 obrázků to nebyla vůbec žádná legrace vybrat asi 40 obrázků, které
1: pouze
0: se potom,
1: 40 ano, tam mohlo být,
0: které se potom objevily v té knížce. A také najít místo, kde jsme všech těch 3000 obrázků mohli rozložit. Takže že jsme našli potom v Praze modlitevna adventistů nahoře na Malvazinkách, tam je velké foaje. No ale nevešli jsme se do toho foaje, museli jsme i do modlitevny přímo, kde se to tady rozložilo na podlahu a podařilo se to asi během 4 hodin tedy udělat jakousi selekci. No a pak vznikla ta knížečka. No a záměrem bylo, že tu knížečku si každý, kdo chce pomoci dětem v Bosně, koupí. A ten čistý zisk, my jsme se snažili to udělat paperbackovou formou, takže ty náklady na ten jeden výtisk nebyly víc jak 40, no něco přes 40 korun. Ten zbytek do té 100 koruny prostě půjde na pomoc dětem. Je fakt, že se nám trošičku zdrželo ta pomoc s tou válkou v Kosovu, takže kamion nebyl vyslán tak, jak se plánovala v květnu, ale pojede tam teprve teď, někdy v říjnu, ale v každém případě z peníze se scházejí. Není prodáno ještě všechno, tady bych si dovolil takovou jako jemnou propagaci této knížky, ale skutečně je to pro humanitární účely a abych ještě upřesnil, co se za ty peníze utržené za prodej té knížky koupí, tak to budou právě školní potřeby, trvanlivé potraviny a spodní prádlo pro děti, které žijí stále jako uprchlíci v provizoriu. Prostě pro děti, které zatím nikam nepatří.
1: Šel. A navíc se to zkomplikovalo, jak jsi zmínil, Kosovem, kde situace bude velice podobná.
0: To je další věc a možná, že bychom už dnes mohli rozjíždět nějakou další akci, další projekt. Až je to velmi smutné, setkal jsem se s mladými lidmi, kteří byli v Černé hoře právě v uprchlickém táboře a je to velmi zajímavé v Ulcinu, kde v uprchlickém táboře jsou nejenom albánští, kosovští Albánci, ale také Srbové, Romové, všichni pohromadě a jsou bezdomová a vlastně tam se snaží na tom malém území toho tábora najít cestu k porozumění a je fakt, že přitom asistují právě lidé od nás a oni si té pomoci moc váží. Přes celé léto tam byli mladí lidé, vždycky kolem 20 mladých lidí a když jsem mluvil právě s těmi mladými lidmi, kteří se zrovna minulý týden vrátili, tak říkali, že jim skutečně bylo líto, že už odchází a že teď přes ten školní rok tam nikdo nebude.
1: Měl jsi možnost s nimi hovořit o té situaci, jak se na to dívají? Zmínil jsi, že jich je tam několik Romové, Srbové, Albánci na tom malém území v utečeneckém táboře. Jak se na to dívají teď? Najednou jsou spolu na mnohem menším prostoru, předtím měli větší prostor, nenáviděli se.
0: Já si myslím, že bychom měli pozvat někoho z těch mladých lidí. Já bych teď byl jenom ten, kdo zprostředkovává, možná, že už by to bylo zase jako výkladové, ale asi tam jde o to odpuštění, najít cestu k tomu odpuštění, protože to je něco nadlidského a tady bych řekl, že to křesťanství může pomoci, víra, pokud je dobře pochopeno, pak si myslím, že může pomoci právě tomu křesťanu, aby nabídl tu ruku k smíření. Tam jde o to, kdo první, kdo vykročí s tou nabídkou smíření, protože tam si má každý co vyčítat, protože všichni ztratili ty domovy, všichni o všechno přišli a teď kdo za to může. No a dokud si budu klást tu otázku, kdo za to může, no tak k tomu usmíření nikdy nedojde, protože vždycky si toho viníka nějakého najdu. Jde o to prostě najít nějakou tu deadline, tu čáru, od které jsem, mám odvahu žít skutečně, jako bych zapomněl. No a tady znovu si vzpomínám na ty sarajevské děti. Učit se od dětí zapomínat a potom se i snáze odpouští. Ale myslím si, že to odpouštění skutečně není snadná záležitost. Mně se o tom dobře mluví, ale já sám s tím mám problémy.
1: Viděl jsi mnoho bolesti. Sám si na sebe prozradil, že jsi s Adrou navštívil Bosnu. Já na tebe prozradím, že jsi před několika týdny doprovázel leteckou pomoc do Istanbulu po zemětřesení. Prozrať, jak to na tebe působí jako na člověka, který má citlivou duši, který maluje, který je přece jenom trošku

0: trošku citlivější než ti druzí.
1: No, mám potřebu o tom něco napsat, ale ze všeho nejvíc třeba právě v tom Sarajevu jsem měl potřebu, sbíral jsem si všechny papírky, které mě zaujaly v Sarajevu, a dodnes to nemám, jako neprovedl jsem to, ale představoval jsem si, že bych udělal takový jako cyklus koláží, takové, protože to na mě skutečně sedlo a měl jsem představu něčeho takového velmi chmurného, černého. Žel, že to zůstalo jenom v té mé hlavě, ale jako inspirovalo mě to k tomu tvoření. Udělal jsem něco jiného, udělal jsem knížku pro děti, protože si myslím, že je to užitečnější, ale nosím to v hlavě dál. Jako ty kontrasty, ty jsou tam velmi silné, ta bolest lidská, s kterou se člověk setkává, to taková, jako vždycky, jako dítě jsem si pamatoval právě jenom tu válku z těch dokumentárních snímků z druhé světové války. Já myslel, že už to skončilo. A tam najednou jsem se setkal právě s tou válkou, která skončila zrovna nedávno. A ti lidé, to byli přímí svědci, a já jsem se potřeboval vyrovnat s tím, že ta nenávist prostě kulminovala takovým způsobem, že se lidi byli schopni zabíjet. To je něco strašného. A žel, že si člověk uvědomuje, že každý z nás dnes v tom světě, který je plný napětí, balancuje tady na té hranici, kde se najednou ten blížní, ten, kdo je vedle mě, stává mým nepřítelem. A co se stane v té hlavě, že najednou soused, vedle kterého žijí 20 let, je schopen takových hrozných věcí, nebo já jsem schopen. To tam skutečně bylo tak, že v tom Sarajevu, kde se sousedé navzájem zabíjeli.

0: Ještě jednou mě to nedalo. Teď jsme se v průběhu té písničky spolu dohadovali, jestli se do toho pustíme nebo ne, krátce. K té angažovanosti umění znova běží náš dobře známý, nechvalně známý major Zeman. Co si o tom myslíš a co k tomu můžeš říct?
1: No, ono už toho bylo tolik řečeno, že asi nemá smysl už nic víc říkat. Já se přiznám, že jsem se na majora Zemana nedíval kdysi a nedívám se ani dnes. Už proto mohu se vymluvit, protože zrovna ve čtvrtek vysílám v Českém rozhlase Plzeň. Ale myslím si, že skutečně to může někoho velmi urážet. Setkal jsem se právě teď ve čtvrtek a v pátek s lidmi, kteří byli během času komunismu, tedy v 50. letech zavřeni, a tyto lidi to velmi uráží. A nějak, když jsem jim naslouchal, tak chápu, proč se jim nelíbí, že se major Zeman promítá. Na druhou stranu si zase myslím, že řadě lidem pakliže ten komentář je příhodný, to může nějakým způsobem pomoct, protože já si pamatuju zrovna na své děti, které se strašně smály na Vltavě 3, na Praze 3 dávali, na Vltavě dávali ukázky projevu k 1. máji všech těch pohlavárů a naše holky se mohly uplácat smíchy a vždycky se nás znovu ptali: tati, a vy jste tomu skutečně věřili, to mysleli vážně? No takže možná, že tahle ta reakce u těch mladých lidí, možná, že je to třeba někde vyventilovat.
0: Ta mladá generace vlastně nezná tu historii a ani po té stránce angažovanosti, tak jak jsme to možná zažili, já trošku o pár let míň, ale přece jenom si také vzpomínám na ty neblahé věci. Dobře, a vraťme se tedy ještě jednou křesťana umění, ten vztah. Hans Ruckmacher, který se zabýval historií umění a moderním uměním, tvrdí, že křesťané, zvláště pak protestanté, úplně vyklidili pozice na poli umění.
1: No, já si myslím, že to vždycky bylo tak. Protestanté trošičku byli vstřízlivější v tom. Konečně Tridentský koncil jaksi programově vedl katolické umělce k tomu, aby skutečně tu slávu církve projevovali, a taky proto máme baroko, a české baroko je toho také výrazem. U protestantských umělců skutečně tam byla vždycky na místě ta pokora, taky když vidíte Rembrandtovy obrazy, to je typický představitel protestantismu, tak jsou spokorněné. Já si myslím, že ty obavy křesťanů dnes, nebo v takový jakýsi zdrženlivý postoj k tomu umění, je právě dán tím, co to umění je. Já už jsem o tom říkal, že se mi zdá, že jakoby umění nastoupilo na místo, které bylo vyprázdněno náboženstvím. Ten sekularizovaný nevěřící člověk jakoby trošku zboštil to umění a postavil ho na takovou rovinu, kde se ten křesťanský umělec cítí nesvůj, a je tedy pochopitelné, že je jaksi zdrženlivější, a nazvat, prostě malovat jenom proto, že je to třeba, to prostě nelze. Ten umělec to potřebuje prostě ze sebe dostat z toho nitra a skutečně asi to není tak snadné. Takže to nemám za zlé těm křesťanským umělcům. Na druhou stranu bych se nebál tedy aspoň o tom hovořit a zkusit hledat cesty, ale tím nemyslím, že by se mělo jaksi ilustrovat náboženství. Řada lidí vnímá křesťanské umění jako tak, že se ilustruje Bible, jako namaluje se nějaký obraz s výjevem ukřižovaného Krista. Já si myslím, že křesťanské umění může být třeba malování kytiček, jo? To je taky křesťanské umění. Prostě to spíš jakoby je jako ten podtext, to vyznání, ten můj životní styl, který se projeví i v tom, jak maluji třeba nebo dělám hudbu. Nutně nemusí být sakrální hudba.
0: A dneska křesťanští umělci, znáš určitě nějaké, jak na tebe působí? Není to z jejich strany někdy trošku křeč, to jejich sebevyjádření?
1: Je, tak to bych si nedovolil kritizovat. Já si myslím, už to hodnotím, že vůbec mají odvahu tohle něco udělat, protože samozřejmě už tam stojí řada kritiků pod těmi jejich obrazy a říká, no tak kdo ví, jak to myslel. Takže už to, že jdou s tou svojí kůží na trh a pokouší se vlastně interpretovat znovu tu myšlenku, která v křesťanství už je 2000 let, to je, k tomu je třeba velké odvahy a já si toho moc vážím. Takže jakýmkoliv způsobem, i když třeba pro řadu lidí to může být, jak si vyvolat nějaké jiné emoce, než které by si přáli, i to je možná dobře. Konečně v tom chlévě, kde se narodil ten Kristus, tam to taky zapáchal, a přesto jsme za to jaksi vděční a myslím si, že i to patří k umění. Jako třeba i ta chlévská mrva.
0: A moje úplně poslední otázka, která se znova vrátí k tomu projektu, o kterém jsme hovořili. Chystáš něco dalšího, jako byla kniha Kam patřím?
1: No, musím říct, že toho času tolik není, ale snil jsem o tom udělat projekt pro to, že je dnes rok vyhlášen, tento rok je vyhlášen jako s rokem stáří, udělat něco pro staré lidi, kde by děti navštívili třeba staré lidi a udělali s nimi interview přes magnetofon, protože dělám v tom rádiu, a že bychom z toho vytvořili nějaký audio záznam, který by si potom poslechli další lidé. Myslím si, že se něco takového chystá.
0: Řekl můj host Jiří Bárta.

Pořad Poklady z archivu končí. Vyslechli jste v něm rozhovor Petra Plaňanského s někdejším ředitelem nadace ADRA a výtvarníkem Janem Bártou. Rozhovor vznikl v září roku 1999 pro pořad Na křesťanské vlně Plzně, který tehdy vysílalo plzeňské studio Českého rozhlasu.

Křesťan a umění bylo téma rozhovoru Petra Planianského s Janem Bártou v pořadu Poklady z archivu. V premiéře se můžete tento pořad poslechnout každou sobotu v 16 hodin.

0: V nočním vysílání Rádia 7, které posloucháte, jsme překročili čtvrtou hodinu. Před námi jsou písničky z archivu s hudbou a písněmi otcových dětí a o 16:30 se zaposloucháme do biblického zamyšlení Romana Touška.
1: Písničky z archivu.

Dobrý den. Vítejte u poslechu písniček z archivu na Rádio 7. Dnešní vydání bude věnováno hudební skupině, která sice existovala jen 5 let, ale její stopa na křesťanské hudební scéně po ní zůstala dost hluboká.

Otcovi děti, jejichž písničky uslyšíme v následující půlhodince, to byla česká folkroková kapela, která vznikla roku 1988 kolem textaře, zpěváka a kytaristy Jardy Svobody. Dalšími zakládajícími členy byli Bohouš Bulíř na klarinet a Milan Netík na bicí. Hned další rok však do kapely přišli Jana Hyjánková-Svobodová se syntetizátorem a Michal Vavřina s baskytarou. Milana Netíka za bicími nahradil Petr Vizina. V roce 1990 Michala Vavřinu vystřídal Šimon Konečný, v roce 1992 přišel houslista a akordeonista Jakub Sejkora, později ještě bubeník Luděk Krčmář. Ale už v roce 1993 skupina ukončila svoji činnost.

0: dosah, ale nevidí ho, že má strach, že bude chycen sám.
1: Repertoár skupiny tvořily písně Jardy Svobody, často s křesťanskými motivy, výjimečně překlady písní Boba Dylana a podobně. Dvě písně otcových dětí, Jak to všechno pěkně roste a Nezdárný syn, přešly i do repertoáru Trabandu, další formace kolem Jardy Svobody.

0: Skupinu Otcovi děti založili a původně tvořili dva lidé. Jarda Svoboda s kytarou a Bohumil Bulíř s klarinetem. Tehdy se jako studenti pedagogické fakulty postavili vlastně nenápadným odporem duchovnímu marastu konce 80. let minulého století, a to hraním na Karlově mostě. Časem se k ním přidávali další muzikanti, no a Otcovi děti byli na světě.
1: Když

0: nebylo nic.
1: Vůbec nic.
0: Bambladam.
2: Písničky Jardy Svobody jsou inspirovány Biblií a hledáním uchopitelného Boha. My si dnes hrajeme z desky z roku 1993, která se jmenuje Noc a den. Předcházela jí deska Mezi nebem a zemí. A...

Po roce 1993 byla skupina Otcovy děti vzkříšena dvakrát. Poprvé na festivalu Otevřeno v Jimramově v roce 1999, podruhé pak v Plzni na Majálesu v roce 2006. Na scéně věnované 14-letému výročí desky Znouzecnosti a spřátelených kapel.

Dnešní setkání s již neexistující kapelou Otcovi děti zakončíme jejich možná nejznámější skladbou, která se dodnes v různých společenstvích zpívá. A lidé v ní stále znova nacházejí útěchu a povzbuzení. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a zvu vás k poslechu písniček z archivu opět za týden.

0: Tak to byly otcovi děti v písničkách z archivu. A nyní je před námi biblická úvaha Romana Touška.
1: Příběh, kterým se zabýváme, připomíná zvláštní událost. Církev se setkala k tomu, aby se modlila, aby Boží duch znovu zavál mezi nimi. Zatřáslo se místo, kde byli, a s odvahou mluvili Boží slovo. Ono se potom stalo ještě něco dalšího, že oni se stali společenstvím jednoho srdce, ale k tomu se dostaneme příště. Teď tedy ten zásadní moment. Oni kázali slovo Boží směle a mocně. Nejenom směle, nejenom bez bázně a hany, ale i mocně. Tedy Pán Bůh sám, jejich Bůh a náš Spasitel, potvrzoval jejich zvěstování mocnými činy a znameními. Tomuto ale něco předcházelo. Je tam příběh, jak Petr s Janem udělali obrovskou poletniční zkušenost. Jako kdyby Duch Svatý chtěl, aby si teď zkusili udělat první krok, co by noví lidé, kteří byli pokřtěni duchem. A tak šli do chrámu, potkali tam chromého člověka a uzdravili ho. Srotilo to dav. A Petr v tu chvíli v podstatě zopakoval svoje letniční kázání. Některé věci trošku pozměnil, ale v zásadě, no, řekněme se to otevřeně, my kazatelé někdy zkrátka využijeme toho, že máme nějaké kázání v šuplíku. Bylo to mocné zvěstování Ježíšova jména. Jenomže potom bylo něco, co o letnicích nezažili. Byli zatčeni a následovala jejich mocná obhajoba, která byla zakončena výstrahou. Jestliže budete dál svědčit o tom Kristu, o tom Ježíšovi z Nazareta, tak skončíte jako on. My víme, jak skončil. Tedy, oni věděli, jak skončil, a nevěděli, jak skončil doopravdy. Petr s Janem se vrátili mezi své, všechno jim vyprávěli, a pak je právě ten náš příběh. Ta modlitba o to, aby mohli bezbázně, směle kázat evangelium. Popravdě řečeno, pokud někdo prosí za odvahu, tak to těžko bude dělat v situaci, kdy je plný odvahy. Je to zvláštní situace, trošku paradoxní. Mají za sebou mocné zvěstování evangelia, mají za sebou mocnou obhajobu a najednou prosí za odvahu. Je mi to velice blízké. V podstatě je jedno, co zažíváme s Pánem Bohem. Z minulých zkušeností se nedá žít věčně. Dnes je nová situace. Jestli jsme včera zažili něco velkolepého, pak na to můžeme vzpomínat a můžeme za to být vděční, ale dnešní den nám to nevyřeší. A tak mám za to, že když Petr s Janem přišli do církve, tak jim došlo, že když budou pokračovat, tak opravdu projdou cestou Kristova kříže. Že možná i oni budou bičováni, oni budou popliváni, a že možná i oni skončí na šibenici. A přirozeně, protože to byli lidé, přirozeně se jim asi roztřásly kolena. A proto možná přišli za Kristem s tou prosbou. Chceme pokračovat dál, ale chybí nám odvaha. Jejich prosba o odvahu svědčí jednak o jejich strachu, ale jednak o jejich odhodlání tomuto strachu nepodlehnout. V tom je možná ta zvěst i pro nás. Tedy pokračovat v cestě znamená smrt. Dej nám, Bože, odvahu a potvrzuj svoje slovo mocí. Pojďme to teď trošku strhnout na naší úroveň. Ale pojďme zároveň otevřít, co z člověka dělá mocného a bezbázně a hany zvěstujícího křesťana. Jak to udělat, abychom i my kázali Boží slovo směle a mocně? Tu moc my si nepřivlastníme. Tak nám přichází z hůry. To je moc Božího ducha, tedy moc Kristova. Ale něco málo přeci jenom pochytit a pochopit můžeme. Představte si, že by se vám poštěstilo zaletět si do Himalájí a prohlédnout si v nějaký krásný den všechny ty krásné monumentální Boží stavby. Pak byste se vrátili do té naší české kotliny a potom byste měli šanci vyprávět lidem, jaké ty Himaláje byly. Přestože byste je neměli fyzicky před očima, jsem přesvědčen, že by vám jiskřily oči A vy byste se snažili těm svým nejbližším a svým přátelům vystihnout, jak úžasné a monumentální ty hory byly. Jsou v podstatě tři možnosti, v jakých se nacházíme. Může to být tak, že jsme neseni tou aktuální zkušeností poznání Boží slávy a moci a milosti. Koupeme se v Boží milosti a tak o ní svědčíme. A to je člověk, který směle a mocně zvěstuje Boží slovo. Tak jako když si představíte ty hory, ještě jste to nezapomněli, ještě cítíte ten závan těch Himalájí. A tak nemáte problém kdekoliv a kdykoliv svědčit o tom, jaké ty Himalaje jsou. Stejným způsobem je to s Kristem. Jsem plný Božího ducha, jsem plný zkušeností s Kristem a tak o něm svědčím. Mám za to, že toto není, a možná žel, nevím, zkušenost, která je každodenní. Spíš možná známe to druhé, že my nemáme aktuální zkušenost s Kristem, ale věříme tomu. Možná jsme kdysi dávno něco zažili a teď je před námi rozcestí. Opravdu budeme věřit, že tomu tak je, přestože momentálně v našem životě to nezažíváme, nebo se necháme zlákat tím, že to nejspíš tak úplně není pravda. To je obrovské rozhodnutí. A tak raději zvolme tu cestu nevidím, ale věřím. Neprožívám to, ale jsem nadšen tím, že náš Bůh je dobrý, že Kristus si nás zamiloval a že Duch Svatý má moc zvěstovat a zjevovat samotného Krista. Nevidím, ale věřím. A potom je ještě třetí možnost. A zdá se, tato třetí možnost je možná tím východiskem. Nekoupu se v Boží milosti. Nevidím Pána Boha. Ale já nemám ani sílu mu věřit. Ale hladovím a žízním po Pánu Bohu. Jsem vyprahlý. Jsem chudý duchem. Nemám nic. A velice si uvědomuji svoji nouzi po Pánu Bohu. Po jeho blízkosti. Nezažívám nic, ale prahnu potom. Právě takovým zní Ježíšovo slovo: blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Toto je cesta k obnově. Nekoupu se v Boží milosti, nevidím Pána Boha, skoro mu už ani nevěřím.

zpívala mesiánská židovka Sarah Liberman. Hoden je beránek přijmout moc. Hoden je beránek ten zabitý své síly. Zde je, on přichází, král slávy.

0: Dostáváme se k páté hodině, k poslední hodině nočního vysílání na Rádiu 7. Za chvilku se s Danou Kenningovou můžete modlit. Modlitby podle Bible jsou věnovány tentokrát na nebevstoupení a židovství.
1: Neměl bych nic, kdybych tě neznal. Neměl bych tvý srdce a neměl bych co dát. Neznal bych život a tu milost, kterou skrze ducha

0: A nyní slíbené modlitby podle Bible.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

40 dní po Velikonocích slavíme Ježíšovo na nebe vstoupení. Událost možná ještě zvláštnější než vzkříšení. Jen si to představte. Stojíte na Olivové hoře a před vámi vzkříšený Ježíš dává poslední pokyny a požehnání a pak mizí v oblacích. Jak tomu rozumět? Proč Ježíš nezůstal na zemi a neustanovil své království rovnou? Možná nám pomůže podívat se, jak se v nanebevstoupení odráží poslání židovského mesiáše. U modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

Jeden z pohledů na nebe vstoupení je obraz ženicha, který po zásnubách odchází, aby připravil domov, ve kterém spolu s nevěstou budou po svatbě bydlet. Druhý pohled, také vycházející z židovství, je Ježíš, který přináší sám sebe jako dokonalou oběť Bohu za naše hříchy. Postupně se na oba podíváme blíž. Ale nejdřív prosme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, vyznáváme, že z Božího slova chápeme tak málo. Je to svět pro nás vzdálený časově i kulturně. Vyznáváme, že tak často si do něj vkládáme vlastní význam, jak se nám to hodí. Prosíme, pomoz nám správně rozumět a ještě víc do hloubky pochopit tajemství Božích záměrů, které se naplnily v Ježíši, v tom vtěleném Božím slovu. Toužíme víc poznávat našeho Pána. Veď nás tímto časem modliteb, otevírej nám oči i uši, abychom slyšeli a rozuměli. Dotýkej se našich srdcí, abychom podle něho i žili. Prohlubuj a upevňuj naši víru. Odevzdáváme se ti. Amen. Hospodin říká svému lidu skrze proroka Ozeáše ve 2. kapitole. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Chválíme tě, Pane, že jsi vyvolil svůj lid z velké lásky. Ty jsi věrný, i když my jsme nevěrní, stejně jako byla žena proroka Ozeáše. Odpusť nám, prosíme, když místo tebe milujeme příliš různé věci, lidi či sebe. Kéž je naše srdce celé oddané jen tobě, náš králi. Jak říkáš v žalmu 45, slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům, neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj Pán a jemu se klaněj. Tobě se dáváme.

Když uzavřel ženich zástupní smlouvu se svou nevěstou, odešel, aby připravil místo, kde spolu budou po svatbě žít. Tato doba obvykle trvala asi rok, během kterého se snoubenka připravovala na svatbu. Chystala si šaty, družičky a další praktické věci. Nevěděla, kdy přesně ženich přijde, proto musela být kdykoliv připravená. O tom vypráví Ježíš v podobenství o 10 družičkách. Matouš 25. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli. Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ostatní družičky a prosili, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Pane, vyznáváme, že jsme ponořeni do svého života natolik, že zapomínáme na tvůj příchod. Trvá to dlouho. Vždyť tvá nevěsta čeká už skoro 2000 let. Pomoz nám rozpoznávat znamení času, očekávat a těšit se, až se vrátíš, být připraveni s lampami plnými oleje, abychom ti mohli svítit na cestu ke tvé slávě. Prosíme, aby se tvá nevěsta připravila, abychom nemarnili čas zbytečnými teologickými hádkami, ale chystali se na společnou hostinu u jednoho stolu, na hostinu Beránkovu. Spoj nás v jedno svým duchem, pane, aby svět poznal tvou lásku a uvěřil. Vždyť čas milosti se krátí. Amen. Před svým odchodem říká Ježíš učedníkům v Janovi 14. kapitole tato slova. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Pane Ježíši, naplň nás svým duchem, svým pokojem. Vždyť tlaky kolem nás a trápení tohoto světa sílí. Posiluj naši víru. Chceme tě následovat. Dej nám odvahu k pravdě, abychom skrze tebe došli k životu věčnému u našeho Otce. Amen.

V modlitbách podle Bible se díváme židovským pohledem na událost Ježíšova odchodu k Otci, na nebe vstoupení. Pořadem vás provází Dana Kenningová. Jak souvisí na nebe vstoupení s obětí? O tom čteme v Židům 7. až 10. kapitole. Ještě než to přečtu, ráda bych zmínila něco důležitého o oběti, protože ta je pro nás poněkud cizí. Oběť se hebrejsky řekne korban a znamená to přijít blíž. A to je celá podstata starozákonních obětí, aby lid přiblížili Bohu. S tímto vědomím naslouchejme slovům z listu Židům. Je to delší čtení a proto vyberu jen části. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Z toho, co bylo řečeno, plyne. Máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích, jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti, proto musel i Ježíš nutně přinést oběť. I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád a posvátné místo, ale pozemské. To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenství pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a bíků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama, jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně, jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích.
A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi dal svůj život jako oběť, abychom se my mohli přiblížit k Bohu. Protože Otec tolik toužil obnovit porušený vztah s námi, že obětoval to nejdražší, svého syna. Kéž i my jsme ochotni obětovat vše, co nám brání z naší strany, být ti blízko. Kéž obětujeme svůj čas i své pohodlí tě následovat. Chodit s tebou, žít s tebou, milovat tě celým srdcem, celou duší a celou myslí. Amen. Vzpomněla jsem si, jak říká v letopisech Narnie o C.S. Lewise v knize Lev, čarodejnice a skříň, lev a slan dětem po svém vzkříšení, že když se dobrovolná, nevinná oběť sama nabídne, tak se smrt zvrátí a začne působit moc života. Oběť skrývá ještě další hloubku. C.S. Lewis říká, zničení samo o sobě není smrtí zlu. Jen tam, kde dobro přichází místo zla, zlo umírá. Bůh je dokonalé dobro. Proto bylo třeba nevinného Božího syna. Skrze jeho oběť na kříži, skrze jeho smrt, může být zlo zničeno. C.S. Lewis o Boží dobrotě píše. Bůh je dobrota. Může dát dobro, ale on sám ho potřebovat ani získat nemůže. V tomto smyslu je veškerá jeho láska, tak jak vždy byla, bezedně nesobecká ve své podstatě. Má vše, aby dávala a nic, aby dostávala. Oběť. Vzdání se sebe sama je podstatou lásky.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. V písni zazněla asi tato modlitba. Se svým srdcem otevřeným do kořán přinesu ti oběť. Odevzdávám se ti. Nejsem svůj vlastní. Patřím jen tobě. Pokládám svůj život na oltář. Vzdávám se své pýchy a všech svých práv. Vezmi

fyzického otroctví, Ježíš nás vyvádí z otroctví hříchu. Jako Josef trpěl krutostí svých bratří v Egyptě, ale Bůh jejich hrůzný čin obrátil v jejich záchranu a Josefa povýšil na druhého nejvyššího muže v tehdejším světě. Stejně tak vydali Ježíše jeho židovští bratři Římanům k ukřižování, ale Bůh obrátil tento krutý čin v jejich i naši záchranu. Jako Áron dával kněžské požehnání lidu, dával Ježíš požehnání při svém vystoupení k otci jako pravý velekněz. Takto o tom píše Lukáš ve 24. kapitole. To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Ty jsi pán pánů a král králů. Chválíme tě spolu s učedníky za tvou velikou moc, za tvou poslušnost otcově vůli, za tvou oběť za naše hříchy. Chválíme tě, Hospodine, za tvou věrnost. Jsme v úžasu nad tím, jak se každý předpověděný detail o Mesiáši naplnil v Pánu Ježíši a těšíme se, až se naplní všechna ta zaslíbení o jeho návratu a Božím království bez konce. Amen. Filipským 2. kapitola. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Židům 4. kapitola. Protože máme mocného velekněze, který vystoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Pane, prosíme za všechny, kdo tě dosud nepoznali a nepřijali jako svého pána a spasitele. Prosíme za všechny, kdo pochybují o tom, zda jim rozumíš v jejich trápení a bolesti a komu se zdáš příliš daleko. Prosíme za všechny, kdo trpí pod tíhou hříchů svých či cizích, pod útlakem nespravedlnosti, zneužívání a bezpráví. Prosíme za ty, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno, aby měli odvahu a pevnou víru být tvými svědky. Pane, smiluj se. Dej se jim všem poznat jako ten, kdo je miluje a zachraňuje, kdo dává světlo a naději, kdo uzdravuje a stará se. Pane, prosíme, požehnej i nám a dej nám svého ducha, abychom šli a byli tvými učedníky, tvými svědky, všude, kam nás posíláš. Amen. Na závěr dnešních modliteb podle Bible

jsem vybrala Matoušovo svědectví o Ježíšově na nebe vstoupení. S přáním, aby tato slova byla pro vás povzbuzením k následování, se s vámi loučí Dana Kenningová. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

bývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Noční vysílání vyčerpalo svůj čas i všechny položky. Pomalu bude 6 hodin a to je začátek pro ranní vysílání. Od mikrofonu z nočního programu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a loučím se s vámi spirituálem a slovy Haleluja, pro tebe zpívám, mému srdci radost dáváš.

V nedělním ráno s datem 24. května 2026 vám rádo bude dělat společnost Rádio 7. Chcete-li, můžete s námi strávit třeba pár chvil, anebo celé ráno. Je krátce po 6. hodině, startuje tedy ranní program, kterým vás bude provázet Lucie Endlicherová. Dnes je den letnic. Na mnoha místech se nejspíš budou scházet křesťané proto, aby si tuhle skutečnost připomínali. Budou se scházet ke společným modlitbám. Jedny takové proběhnou i v Praze, ještě o tom bude řeč. Ale čekat na Ducha Svatého a prosit o jeho doprovázení, o jeho blízkost, o jeho přítomnost v životě je možné v každé chvíli, i když ten dnešní den na to zvláštním způsobem upíná zrak. Tak jestli chcete, pojďte tím svatodušním dnem, svatodušním ránem procházet společně s námi. Co máme připraveno k poslechu, na to nahlédneme hned v tomto okamžiku. Vyrazit na cestu a zakusit boží působení. To nám pomůže tichý čas ve 6:45, tedy ta chvíle, kdy společně nahlížíme do Bible, čteme z ní a modlíme se. Program Studna slova se v současné době věnuje prvnímu listu Korinským. Tentokrát poprvé otevřeme 8. kapitolu věnovanou masu obětovanému modlám. I ta má co říci současnému čtenáři. Přesvědčte se o tom v 6:45. Výzvou k následování chtěl apoštol Pavel pomoci v růstu křesťanům ve Filipách. Nejen o našich potřebách, budeme z tohoto listu číst po 7. hodině. Bible někdy používá zajímavé slovní vazby s hlubokým obsahem, třeba chodit duchem. Co to znamená? Uvažovat o tom budeme s Janem Popaleckým ve svátečním slově po 8. hodině. Základem následování Krista je to, že člověk má zapřít sám sebe. To není ani moderní, natož jednoduché, říká Radek Boháček. Kazatel zdůrazňuje, že toto rozhodnutí k následování Krista musí probíhat každodenně. Nejde jen o jednorázovou nedělní záležitost po 9. hodině. Právě v tom čase jste zváni k poslechu záznamu kázání ze sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši. Tak taková je naše nabídka pro další chvíle. Snad si z ní vyberete, snad vám bude naše vysílání dělat dobrou společnost. Příjemné ráno, díky, že jste s námi.

Do 11. kapitoly Ezechielova proroctví nahlédneme společně už po následující písničce, o kterou se postará kapela Nad čarou. Pokud chcete, dnešní tichý čas bude patřit knize proroka Ezechiela a textu z 11. kapitoly. Přidejte se k nám v poslechu i přemýšlení.

Jak bylo slíbeno, otevíráme teď společně Bibli, abychom do ní nahlédli, četli z ní, zastavili se u jejího textu, modlili se. Dnes tedy otevřeme 11. kapitolu knihy proroka Ezechiela, číst budu od 17. verše dále. Tahle slova jsou velmi známá a s dnešním dnem je jednoduché je spojit. A přesto mi přijde, že má stále dokola smysl si je připomínat. Hospodin dává Ezechielovi toto slovo. Proto jim řekni, toto praví panovník Hospodin. Shromáždím vás z pronárodů, pozbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám zemi izraelskou. Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohyzné a ohavné modly. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.

Tohle boží zaslíbení je velké. Slibuje, že ti, kdo budou Hospodinovi, budou jedno. A tohle byla i modlitba, kterou se modlil Ježíš těsně předtím, než odešel do Getsemanské zahrady a pak byl vydán svým katům. To, co propojuje ty, kdo milují Hospodina, je on sám, je jeho duch, je jeho láska. Připomenout si to dnes znamená vědět, že to ani tak není můj výkon a moje snaha zapomínat na rozlišnosti a nevšímat si toho, co mi není úplně příjemné, považovat toho druhého za přednějšího sebe. A teď nechci říct, že tohle všechno není potřeba. Ale uvědomuji si, že za vší touhle lidskou snahou je ještě něco mnohem víc. Boží duch, který propojuje. Ta jednota v mnohosti a barevnosti, která může být jenom v Bohu. Ta jednota, která je dána tím, kdo je On. Ta jednota, která je v něm samotném, který je zároveň jediný a zároveň ve třech osobách. A tak si právě tuhle jednotu, tu mnohotvarou jednotu, chci připomínat a uvědomovat si, jak vzácné je zakoušet i právě proto, že Bůh je ten, kdo ji působí. Tak se modlím, Otče, aby to nové srdce, to masité, to, které vkládáš do nitra každého, kdo se rozhodne tě následovat, bylo dnes občerstveno, obživeno, obnoveno tvojí láskou. Moc prosím o tvoji blízkost, o tvoji pomoc, o tvoji posilu k tomu, abychom skutečně byli jedno. Provázej nás a naplňuj nás svou láskou. Amen.

Před námi je jeden ze zhudebněných žalmů v podání Jany Peštové a kapely Tehillim. Vždycky znovu, když tyhle žalmy znějí nedělním vysíláním, uvědomuju si, jaká vzácnost je, když písničky svým textem vycházejí z Bible nebo přímo nabízejí zhudebněné texty Bible. Biblických textů zní v tom nedělním ranním programu ještě více než obvykle. Právě proto, že chceme vytvářet prostor pro Boží slovo, proto aby znělo. Ale když se Boží slovo, když se slovo Bible propašuje do vysílání tímhle způsobem, v uvozovkách nečekaně, v uvozovkách nenápadně, tak je to vlastně takové poklepání na rameno, takové tady jsem, zachytíš mě, zaslechneš mě, všimneš si toho.

Nedělní ranní program ve vysílání Rádia 7 je neměnný. Ostatně většina našeho programu běží podle předem daného řádu. A tak každou neděli v 6:45 se potkáváme s Jiřím Hurtou a spolu s ním nahlížíme do Bible. Studujeme ji dnes v těchto týdnech, měsících, vlastně letech. Procházíme první list Korinským. Zaměrně říkám letech, protože ten seriál má 150 dílů. A tak vzhledem k četnosti výskytu skutečně tenhle ten výklad vyjde bezmála na 3 roky. Ale abych se vrátila k té původní myšlence. Po 6:45 se setkáme s Jiřím Hurtou a znovu nahlédneme do prvního listu Korinským. Dnes poprvé otevřeme 8. kapitolu tohoto listu a budeme přemýšlet o masu obětovaném modlám. To může vypadat jako téma, které není pro současníka nijak potřebné. Přesto se ukáže, jak klíčovým může být.

Bena Drápala teď ještě vystřídá kapela Timothy a pak už to bude dnešní vydání Studny slova. Blížíme se k 6. hodině a 45. minutě. S vámi je Rádio 7. Dobré ráno.

0: Jiří Hurta je naším průvodcem prvním listem korinským. Dostáváme se k 8. kapitole. Ta se věnuje tématu, které nám už dnes může znít úplně neaktuálně. Copak dnes ještě někdo řeší, co dělat s oběťmi a masem, které je jejich součástí? A přesto tohle téma jde dál než k tématu tak důležitému pro Pavlovy současníky. I dnes se totiž ptáme, k čemu všemu nás zavazuje nebo osvobozuje vztah s Kristem. Dobrý poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

8. kapitolou 1. listu do Korintu, která nese v záhlaví nadpis Maso obětované modlám, se dostáváme k několika oddílům, které se zabývají otázkami křesťanské svobody. Je třeba si nejprve uvědomit, v jakém prostředí a v jaké situaci korinští křesťané žili. Než uvěřili a poznali Pána Ježíše jako svého spasitele a pána, byli sami pohany jako ostatní obyvatelé řeckého světa. Bývalo tedy pro ně samozřejmostí zúčastňovat se slavností v pohanských chrámech, při kterých se jedlo maso, z něhož byla předem část obětována pohanským bohům. Obvykle bývaly obětovány ty méně cenné části zvířat, nejčastěji vnitřnosti, které lidé nejedli, dále tuk, což býval obvykle lůj, někdy to bývala dokonce jen hrst chlupů ze srsti zvířete, která byla spálena na oltáři příslušného božstva. Zvážíme-li v tomto světle vztah pohanů k jejich bohům i smysl a výsledky pohanských obětí, asi mnoho nechybíme, když řekneme, že tehdejší pohanské oltáře byly vlastně spalovnami odpadků, které by bylo nutno beztak nějak odstranit. Pamatujme proto, že ve skutečnosti každá hostina zůstávala spjata s kultem pohanských obětí, protože tehdy žádné normální, nekultické řeznictví v našem smyslu vůbec ani neexistovalo. Proto například v Pompejích vykopali archeologové staré římské řeznictví hned vedle kaple, která sloužila císařskému kultu. Porážka zvířete pro konzum masa byla s kultem pohanských obětí spjata tak úzce, že žádný žid by se byl nikdy nedotkl masa, kterému bylo předloženo v pohanské rodině, i když to byla třeba rodina zbožná, která se židy sympatizovala. Žid prostě nejedl, protože předpokládal, že může jít o maso nečisté, tedy pohanským kultem poskvrněné. Předmětem obětí nebylo ovšem jen maso, nýbrž i části rostlinných pokrmů, ba při počátku stolování se obětovalo i víno, takzvanou úlitbou. Trochu vína se totiž vylévalo jako oběť, v Řecku obvykle na počest Dionýzovu, v Římě třeba na oslavu Bakcha. A je ovšem taky pravda, že pro některé vrstvy obyvatelstva byly všechny ty pohanské zvyklosti naprosto bezvýznamné, protože tito lidé ničemu z celého kultu nevěřili. Zvláště mezi lidmi vyšší inteligence, kteří často taky zastávali vyšší funkce a postavení, převládala náboženská skepse. Pro ty, kdo v žádné bohy nevěřili, byla účast na kultu jenom formální záležitostí. Chodili na slavnosti do chrámů, protože se prostě slušelo, aby se člověk zúčastnil kvůli Římu na kultu božstev, i když v ně nevěřil. Vždyť v ně nevěřili ani mnozí pohanští kněží. Říkalo se, že když kněz potká kněze, tak se usměje, jako by říkal, ale však víme oba, že děláme jen to své náboženské řemeslo, protože ve skutečnosti nevěříme, jenom že nám to vynáší peníze. Boční síně pohanských chrámů byly vlastně pro všechny ty nevěřící pohany jakýmisi kluby a restauracemi. V chrámech byly i oddělené salonky pro rodinné oslavy, byly tam taky vinárny, ba i jakési, řekli bychom dnes, snack bary, i s příslušnými bardámami. A právě ti nevěřící lidé mezi návštěvníky pohanských chrámů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista,
Bývali pak i v křesťanském sboru považováni za nejvyspělejší a mívali taky největší vliv. Z lidského hlediska mívali totiž lepší rozhled, dostalo se jim lepšího vzdělání a sami se taky zpravidla prosazovali tak, aby získali vliv a měli hlavní slovo. Tváří v tvář otázce křesťanské svobody tvrdili, že všichni křesťané mají přece totéž poznání. Jak by potom někdo z křesťanského sboru mohl tvrdit, že je nutno vyvarovat se pokrmů spojených s kultem pohanských obětí? Víme sice, že v usnesení jeruzalémských apoštolů bylo podle 15. kapitoly Skutků apoštolských řečeno: zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám. Nevíme však, do jaké míry byla tato zásada motivována židovským zákonnictvím, dodržována ve sborech, které vznikly misijní činností apoštola Pavla. Víme, že Pavel odmítá všechno, co jakkoliv zavání zákonnictvím. Proto se jeruzalémského stanoviska ani slovem nedotýká. Naopak, těm vlivným, svobodomyslným korinským křesťanům dává, pokud jde o jejich poznání, zapravdu a dává jim jasně najevo, že jeho poznání se s jejich poznáním plně shoduje. Jenže staví před ně současně nečekaně velikou otázku. Dává poznání člověku právo, aby jednal podle něho? Záleží snad totiž všecko pouze na poznání? A jasně ukazuje, že poznat a vědět nestačí. Že v zápase o nového člověka, který má být připodobněn obrazu Kristovu, otázka svobody zasahuje mnohem hlouběji, protože nejhlubším motivem křesťanského jednání nemůže být poznání, nýbrž ohleduplná láska k bližnímu, která určuje i míru vlastní svobody jednání tam, kde jde o prospěch bratra. A tak se najednou ze zdánlivé maličkosti, která zdánlivě patří i minulosti, stává veliká záležitost, která je velice aktuální i dnes. Pavel se jí zabývá v celé 8. kapitole a my se nad jeho poselstvím zamyslíme ještě i příště. K tomu, co jsme si řekli dnes, je však třeba ještě něco podstatného dodat. Ani my nevěříme samozřejmě v žádné bohy a nepřinášíme jim žádné oběti. Bylo nám však dáno uvěřit v jediného živého věčného Boha, stvořitele a svrchovaného pána všech i všeho, který se nám dal poznat ve svém synu, pánu Ježíši Kristu. A vyznáváme, že nám na něm ukázal svou lásku k nám i svou ochotu ke smíření s námi v jeho jedinečné oběti na kříži. My jsme v této oběti nalezli odpuštění svých hříchů a dar věčného života, což Bůh potvrzuje v našich srdcích svým slovem i duchem. Jsme jím vysvobozeni z jakékoliv temné moci, která si nás dříve podmaňovala, a jsme v Kristu skutečně dokonale svobodní, jak on nám to sám zaslíbil. Nalezli jsme v něm pokoj a radost. A tento vzkříšený a věčně živý pán, jemuž teď celé patříme, v nás svou láskou probouzí i vděčnost. Vidíme-li v pravém světle velikost jeho oběti za nás, bylo by ovšem pošetilé mluvit v našem životě o nějakých obětech pro něho. On samozřejmě žádné krvavé oběti nevyžaduje. Ale nestojí taky o to,
abychom mu jako pohané obětovali jenom to, co už nepotřebujeme. On stojí o to, abychom se mu sami celé vydali k službě jako oběť živá, jak to píše apoštol Pavel ve 12. kapitole listu Římanům. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. Jsou lidé, kteří jsou ochotní obětovat mu všecko, anebo téměř všechno, jenom ne sebe. Ale on se ptá právě na to, co mu dát nechceš. Odpovíš na jeho lásku láskou, poslušnou vděčností bez výhrad? Jenom to je pravá oběť jedinému pravému Bohu.

0: Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání a víc než právo svobody, kterou v tobě máme. Děkujeme ti, že nás vedeš k pravé oběti a k ohledu plnosti vůči bližním i vůči slabým ve víře, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.
1: V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, píše apoštol Pavel v jiném svém dopise, tentokrát filipským křesťanům. Ale ohleduplnost a schopnost vnímat postavení druhého je téma, které zaznívá mnoha způsoby ve spoustě jeho textů. Jeden z nich jsme dnes poprvé otevřeli s Jiřím Hurtou. Do 8. kapitoly 1. listu korinským se v relaci Studna slova vrátíme zase za týden. V premiéře v sobotu v 15.30 nebo jako dnes v neděli v 6.45 budeme uvažovat o poznání.

Bylo 7 hodin, je neděle 24. května 2026. Vysíláním Rádia 7 vás provází Lucie Endlicherová. Jestli chcete trávit těch dalších 60 minut s námi, pak nejspíš víte, že nás čekají chvíle, kdy budeme společně nahlížet do Bible. Mám je moc ráda, protože otevíráme úplně nejrůznější biblické texty. Většinou to nemá žádný řád, žádné pravidlo. Nechodí vám do studia připravena a s představou, co budu číst. Dobře, dnes samozřejmě pár textů v hlavě mám, ale kdo ví, jak to celé dopadne. Ono záleží, jak se to poskládá. A právě tohle mám na téhle hodině nejraději. Člověk do ní vstupuje s nějakou představou a na konci se většinou nestačí divit, co z toho vyrostlo. Tak tohle je čas mezi 7 a 8 na vlnách Rádia 7, který se právě otevírá. Ať se vám dobře poslouchá. Hezké ráno.

a vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu.

V tom týdnu, který se dnes uzavírá, jsem se často vracela k textu Žalmu 40. i proto, že to byl jeden z textů, ze kterých vycházely úvahy a pozvání k modlitbě, která nabízela modlitební aplikace Hnutí modlitby 24/7. Ta aplikace se jmenuje Lectio 365, kdo byste se po ní chtěli podívat. Je tedy anglicky, ale rozhodně je to nástroj, který stojí za pozornost a který může být v mnohem pomocníkem. Tak tohle byl jeden z textů, ke kterému se mluvčí v průběhu týdne vraceli s přemýšlením o tom, že tohle byl možná jeden z textů, který si mohli číst apoštolové a ženy, ti, kdo byli shromážděni ve večeřadle a čekali na setkání, na seslání Ducha Svatého. Jde o žalm 40. nadepsaný pro předního zpěváka Davidův žalm. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich. Je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, ale protesal si mi uši. Nežádal si oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl, hle, přicházím, jak je ve svitku knihy o mně psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění, že v tom svým rtům nezabraňuji, víš sám, Hospodine. Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl, hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Ty mě, Hospodine, neudepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost. Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu. Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Je jich víc než vlasů na mé hlavě. Odvahu jsem pozbyl. Hospodine, vysvoboď mě. Hospodine, na pomoc mi pospěš. Ať se zardí hanbou všichni, kteří mi o život ukládají a vzít mi jej chtějí. Ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí. Za svou hanebnost ať vzbuzují úděs ti, kdo mi říkají dobře ti tak. Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají. Ať říkají stále, Hospodin je velký, ti, kdo milují tvou spásu. Ať jsem ponížený, ubožák, panovník na mě přece myslel. Ty jsi má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej už, můj Bože.

Děláš všechny věci, jako by byly nové, znělo v písničce v podání kapely We Are Messengers. Taková dobrá připomínka toho, že podobně se mohli cítit i učedníci, když byli shromážděni ve večeřadle a naplňovali tak Ježíšovo doporučení, přání, vlastně příkaz, že mají být shromážděni, modlit se a očekávat. A pak přišly ty nové, úplně nečekané věci. Samozřejmě, že je připomeneme čtením ze druhé kapitoly Skutků apoštolů už po písničce.

0: dát jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Pojďme si připomenout, jak to v den letnic vypadalo v Jeruzalémě. Evangelista Lukáš o tom ve druhé kapitole Skutků píše takto. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frygie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény, přistihovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli? A v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joela. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak se mi víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl ho z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. Bratři, opraotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři. Petr jim odpověděl, Obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko, široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na 3000 lidí.

Chci jenom tebe, protože mít tebe znamená mít všechno, vyznával ve své písničce Cory Asbury. Posloucháte ranní program Rádia 7, před chvílí jsme připomínali Petrovo kázání v den letnic, teď nás čeká ještě jedna písnička a pak budeme společně s Kubou Lofítkem po čtvrté otevírat list Filipským.

Moji bratři, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomýšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.

jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali. Jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

0: nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Jak velkou sílu má milost, která umí proměnit život člověka od základu. Bude připomínat následující písnička v podání kapely Mercy Me a bude se v ní zpívat i pokud

to zakoušíš, pokud víš, že to tak je, pokud i se to stalo i ve tvém životě, klidně zvedni ruce nahoru a vyznávej, že Bůh je ten, který má tuhle sílu. For the 100th time, going crazy. I'm just trying to find words in my explain Jesus and what he's done for me.

A možná jako tečku za právě doznívající písní mám vybídku, kterou apoštol Pavel adresuje tesalonickým křesťanům, když jim říká: konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu.

Otečku, za dnešním nahlížením do Bible se i tentokrát postarají slova z knihy Přísloví, tentokrát ze 24. kapitoly. Můj synu, jest med, je dobrý. Blástev medu je tvému patru sladká. Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost. Tvá naděje nebude zmařena.

0: Nedělí 24. května 2026 vás provází program Rádia 7 a hlas Lucie Endlicherové. Dobré ráno. Za námi je 8. hodina, před námi dnes poprvé sváteční slovo Jana Popeleckého. Velmi se hodí pro dnešní den, den letnic, protože spolu s Janem Popeleckým můžete nejenom teď, ale také po 12. a po 18. hodině přemýšlet o tom, co znamená slovní spojení, které v Bibli najdeme celkem často. Chodit duchem.
1: Sváteční slovo.
2: Pokud chcete žít naplno pro Boha, Bible tomu říká chodit duchem, tak tady popisuji svoji zkušenost. Podle Bible má v sobě každý křesťan Ducha Svatého a má mu dávat prostor, aby ho vedl, řídil a ukazoval mu cestu. Vydejte sami sebe Bohu, své údy vydejte za nástroje spravedlnosti. Římanům 6.13. Mnoho křesťanů nad tím však pokrčí rameny, protože nevědí, jak to mají dělat. Nechají se vést, nic nedělají a čekají, že je teda Duch Boží, Duch Svatý povede. Ale Duch Svatý se nevnucuje, na rozdíl od ďábla. Ale spíš čeká, až ho my pozveme. Jak ho pozvat? Seděl jsem jednou v přírodě na lavičce a přemýšlel, jak se teda mám vydat Bohu a nechat se vést. Co mám udělat? Jak Ducha Svatého přimět, aby mě vedl? V tu chvíli jsem si uvědomil, že Bůh stojí o moji plnou důvěru. Přirovnal bych to tomu, že čeká, až mu dám svoje klíče. Když k vám někdo přijde a řekne, dej mi svoje klíče, tak si to pořádně rozmyslíte, než mu je dáte. A musí to být někdo, koho znáte, komu důvěřujete. Co mám udělat, když se chci nechat vést duchem? Bůh nechce, abychom něco udělali. Ne každého hned volá, aby šel na biblickou školu, aby sloužil ve sboru, aby dával peníze na nějakou službu. Může se to stát, ale Bůh spíš napřed chce, ne abychom něco udělali, ale pro něco se rozhodli. Dali mu klíče. Dát někomu klíče znamená, že může bez naší přítomnosti, bez našeho vědomí zajít k nám domů, možná si půjčit naše auto, vlastně mu tím dáváme možnost podívat se na náš nepořádek v kuchyni, přehrabovat se v dokladech, v prádle. Klíče jen tak někomu nepůjčujeme. Na druhé straně Bůh někdy chce naše klíče, i když je nepoužije. Jaké by to bylo, kdyby vám Bůh řekl, dej mi svůj mobil a heslo k němu a na tvé maily a sociální sítě. Kdo z vašich blízkých, známých má přístup k vašemu mobilu a zná vaše hesla? Možná bychom raději složili vagón uhlí nebo udělali něco jiného, jen abychom nemuseli někomu dávat telefon. Žít naplno pro Boha nemusí znamenat něco udělat. Stačí mu jen vydat svůj mobil a hesla. Proč by nám to mělo vadit? Že uvidí, na co se díváme, nebo dokonce, co tam píšeme? Možná se podívá, možná ne. Bůh není vyděrač. Když mu řekneme, aby nám ho vrátil, tak nám ho vrátí. Chodit duchem může znamenat, že nás požádá o náš mobil a o hesla. Jsem to já, kdo rozhoduje, jestli budu chodit duchem nebo podle své hříšné přirozenosti. Záleží na mé mysli, čím ji plním, komu, čemu ve svém myšlení dávám prostor. Chcete žít naplno s Bohem? Chcete chodit duchem? Co když vám Bůh řekne nejen dej mi klíče a mobil, ale ještě řekne dej mi svou mysl. Dáme mu ji. Ne, že se do ní podívá a bude vědět, co si myslíme. Co když nám bude chtít říkat, co si máme myslet? Dokážeme to připustit? Bible říká, myslete na nebeské věci, ne na zemské. Dáme, nebo přinejmenším půjčíme Bohu svou mysl. Dát mu svou mysl však naopak znamená vysvobození od našich vlastních myšlenek, od obav, sobectví, sebeobvinování. Znamená to získat odolnost vůči urážkám a posměchu. Prostě dokážeme myslet pohodově. Zároveň to znamená, že budeme omezeni při přemýšlení o svých vlastních věcech, pokud nejsou v souladu se nebeským myšlením. Chceme žít pro Boha naplno? Jsme ochotní jít do rizika, že si Bůh vezme do parády i naši mysl? A může to znamenat cokoliv. Nám sice pořád zůstává otevřená možnost. Pane, dej mi tu moji mysl zpátky. Já si chci myslet, na co chci. Ale to pak koliduje s tím, že Pavel říká, my máme Kristovu mysl. A možná nám bude trapné počasí říct, pane, já přece jen chci raději chodit duchem. Tady máš tu moji mysl. Seděl jsem v přírodě na lavičce, tohle všechno mi probíhalo v mysli, a tak jsem vytáhl z kapes klíče, mobil, položil je na stůl a řekl, pane Bože, dobrá, teď ti věnuju 20 minut myšlení, dám ti na 20 minut svoji mysl. Pak se zase musím vrátit do svého světa starostí, úkolů, zodpovědností. Napřed se nedělo nic, jen jsem myšlenkami bloumal a čekal, jestli mě něco napadne. Pak se mi v hlavě vynořovaly některé biblické verše bez nějaké souvislosti. Moje myšlenky kroužily kolem Boha a mého vztahu s ním. A najednou, zpětně jsem odhadl, že to bylo v 18. minutě, jsem věděl, co mám udělat. Tak jsem vstal a šel to udělat. Trvalo to asi hodinu a výsledkem je tato úvaha. Mně se tím potvrdilo, že chodit duchem, nechat se jim vést, opravdu znamená dát na stůl klíče, mobil i mysl. Dokonce jen na 20 minut. A Bůh ukáže, co mám dělat. Ve vašem případě to asi bude jinak. Vyzkoušejte si to.
0: Jak už to bylo zmíněno, ještě v poledne a v 6 hodin večer se můžete s Janem Opaleckým setkat a ve svátečním slově s ním přemýšlet o chození duchem.

Události z historie, také pár tipů k poslechu našeho vysílání, i sem tam nějaké to pozvání týkající se nejenom dnešního dne. To všechno se vejde do následujících minut vysílání Rádia 7 až do 9. hodiny. Díky, že jste s námi. Dobrý den.

0: Po dlouhá léta jedno z nejoblíbenějších českých ženských jmen, jméno Jana, najdeme dnes v kalendáři. Toto jméno je ženskou variantou jména Jan, jeho původ je hebrejský, odvozený od jména Jochanan, což znamená Bůh je milostivý. Už to tu dnes bylo mnohokrát zmíněno, tak znovu. Na dnešek připadá připomínka takzvaných letnic. Židé tento svátek slavili původně jako zemědělskou slavnost, při které děkovali Bohu za žně. Takzvaný svátek týdnů, Šavuot. Jeho oslava začala v židovské komunitě před 2 dny. Už v židovství se tento svátek slavil 50 dní po Velikonocích a je tomu tak stále a právě proto letos dochází k tak blízkému souběhu. I u Velikonoc to platilo. Později se ten den začal připomínat okamžiky, kdy Mojžíš dostal nahoře Sinaj od Hospodina desky zákona. Křesťanské letnice připomínají událost, která je v Novém zákoně popsána na počátku 2. kapitoly Skutků apoštolů. Ten příběh, který jsme četli přibližně před hodinou, tedy okamžik, kdy na apoštoly a další shromážděné sestoupil Duch svatý. Mluvili různými jazyky a Petr pak pronesl své první veřejné kázání. Touto událostí také začíná misionářské šíření zprávy evangelia. Dodnes se křesťané v tento den scházejí ke společným modlitbám. Třeba dnes to bude v rámci Národního dne modliteb. Přidat se můžete i vy. Stačí, když na 14:30 odpolední přijdete do Betlémské kaple v Praze.
1: Kalendárium.
0: A když to byla zmíněna Betlémská kaple, pojďme vyslovit toto označení ještě jednou. Dnes totiž uplynulo 635 let od jejího založení. Kapli založil Jan z Mílheimu a kramář Kříž konšel staroměstské radnice. Od počátku nešlo o prostor určený bohoslužbám, ale místo, které mělo sloužit ke kázání Božího slova. V letech 1402 až 1413 byla kaple působištěm Jana Husa. Po vypuknutí husitských bouří ovšem přestala být kaple středem dění. Na počátku 17. století měla kapli ve správě jednota bratrská. Roku 1786 byla kaple kvůli špatnému stavu zrušena a zbourána. Na původní parcele pak stával činžovní dům, který byl pro změnu zbourán v roce 1950 a na jeho místě vznikla replika původní stavby. Aby toho nebylo málo, dnešní den slaví metodisté jako připomínku toho dne, kdy John Wesley prožil naplno vědomí svého osvobození od hříchu. A toto datum bývá vnímáno jako počátek činnosti, která vedla ke vzniku metodistické církve. John Wesley si pak do deníku zapsal: cítil jsem, že opravdu věřím v Krista samotného a že je to víra, která vede ke spasení. Byl jsem ujištěn, že ode mě byly odňaty mé hříchy, vlastně já sám, a že Kristus zachránil život od zákona hříchu a smrti. Ještě pořád nejsme u konce připomínání významných církevních událostí, protože 24. května roku 1923 vzniká Slezská církev evangelická augsburského vyznání. A můžeme zmínit také rok 1934, kdy byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen po 4. československým prezidentem. Roku 1819 se narodila britská královna, indická císařovna Viktorie, druhá nejdéle panující panovnice na britském trůnu. Předstihla ji pouze její prapravnučka královna Alžběta II. Doba vládnutí královny Viktorie bývá označována jako viktoriánská epocha. John Gibson Patton, protestantský misionář na Nových Hebridách a v Jižním Pacifiku, se narodil 24. května 1824. Přinesl domorodcům z Nových Hebrid vzdělání a křesťanství. Rozvíjel pro ně drobná průmyslová odvětví, například výrobu klobouků. Silně se vymezoval proti únosům domorodců, kteří byli nuceni pracovat na Novém Zélandu a jinde. 135 let dnes uplynulo od narození amerického biblického archeologa a teologa Williama F. Albrighta. Bývá označován za jednu z největších autorit všech dob na poli orientalistiky. Byl prezidentem Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitelem americké školy orientálního výzkumu v Jeruzalémě, je autorem více než 800 publikací o archeologii, biblickém a orientálním výzkumu. V jedné ze svých prací prohlásil: čtenář si může být jist, že v Bibli nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru, a nic nebylo objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se už trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu, nebo dokázat Bibli. 85. narozeniny dnes slaví americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař Bob Dylan. Hudebními médii bývá popisován jako zásadní postava hudební scény počátku 60. let. Jeho vývoj prošel od folku k elektrifikovanému rocku až k písním, jejichž texty mají jasně křesťanské ladění. Zajímavá situace nastala v roce 2017, kdy Bob Dylan obdržel Nobelovu cenu za literaturu a nejprve ji odmítal převzít. K předání pak nakonec došlo při soukromém aktu bez přítomnosti médií. Tvůrce heliocentrické teorie, polský astronom, matematik, právník a lékař Mikuláš Koperník zemřel 24. května 1543. Byl přesvědčen o tom, že slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy. A zmiňme ještě spisovatele, teologa, pedagoga Jiřího Sarganka, který studoval teologii v Halle a na konci 30. let 18. století působil jako vicerektor Ježíšovy školy v Těšíně. Pro svou duchovní činnost byl v roce 1730 z Těšína vyhnán. O 7 let později vychází Lipský kancionál, který Sargánek sestavil. Obsahoval 1801 písní a celý žaltář, tedy zhudebněné žalmy. Jednalo se o nejobsažnější český zpěvník vůbec. Ze Sargánkova pera vyšla také četná literární a pedagogická díla v češtině, němčině a latině. Věnoval se také geometrii a francouzštině. Zemřel 24. května 1743.

Procházení historií máme za sebou, ale rozhodně ještě nekončí to všechno, co můžete slyšet ve vysílání Rádia 7 ve spojitosti s dnešním datem. Za pár chvil přidám pár tipů k poslechu, nejen dnes.

0: na nic čas.
1: V životě se zabývají hloupostmi.

bude se nemít tak moc upjatí. A zastavit se jenom na pár chvil. Váš život není jenom pouhé prokletí. Nejste člověk, co tu zbyl. Když každý najde smysl ve své činnosti,

život plný radosti. Za to se můj Bože pomodlím.

Doufám, že vás Marvin se potěšil, že vás tahle ta písnička třeba nadzvedla ze židla, ne ve smyslu naštvání, ale ve smyslu chci se pohnout a chci něco dělat. Vlastně přemýšlím, jak to vypadalo v den letnic v Jeruzalémě. Muselo to být hodně zvláštní, když všichni ti lidé, kteří se seběhli, protože slyšeli ten hukot, najednou vnímali, že ti apoštolové a další mluví každým jazykem, ať už to byl jakýkoliv člověk, protože oni si zjevně nerozuměli mezi sebou, ale rozuměli apoštolům, co říkali. A muselo to být hodně zajímavé divadlo. A vždycky znovu, když na to pomyslím, tak si říkám, něco takového bych chtěla zažít. A pak mi dochází to, o čem jsem přemýšlela v dnešním tichém čase. Možná jste už v té době po 14:07 poslouchali. Totiž to vědomí toho, že Bůh je ten, který propojuje a že svým následovníkům dává to jedno srdce, jednoho ducha. A tak nějakým způsobem je možné tohle zakusit mezi těmi, kdo následují Ježíše. Ale teď jsem se dostala trošku někam jinam, než jsem se dostat chtěla. Tak zase zpátky k tomu, co mělo být základním bodem tohoto vstupu, totiž upozornění na pár věcí k poslouchání, které najdete v našem dnešním vysílání. Jednak bych chtěla pozvat k naslouchání intervalu, který to bude po 12. hodině. V současné době interval připomíná tvorbu písničkáře Jiřího Smrže. To je muž, který tvoří neuvěřitelné písně. Jeho texty jsou úplně klenuté jako gotické katedrály. A to vůbec není nadnesené označení. Když je budete poslouchat, tak se možná budete muset k těm písničkám pořád dokola vracet. Ostatně většinou trvají třeba 6,5 minuty. A ty texty by úplně klidně mohly vycházet samostatně v básnických sbírkách, protože opravdu jsou velmi epické, vyprávějí příběhy a přitom ta hudba je jímavá a taková, že zve k zastavení. Tak můžete to prožít, když si budeme společně v intervalu připomínat desku z roku 2013, desku, která se jmenuje Kořeny. Více o ní v intervalu krátce po 12. hodině. Písničky z

půl páté, dvě její alba Mezi nebem a zemí a Noc a den. Otcovi děti v písničkách z archivu v 16.30. Dnes tu mnohokrát padlo slovo letnice, slovo Duch svatý, tak letnicím se budeme věnovat i v akademii, ve kterých bude řeč o darech Ducha svatého. Pro některé jsou nedílnou součástí života s Bohem. Pro některé různé projevy Ducha svatého způsobují otazníky. Jaká je biblická zkušenost a jak se dívat na události zapsané ve skutcích? O tom můžete přemýšlet spolu s Davidem Novákem, který na mládežnickém festivalu Broadfest mluvil o křtu v Duchu svatém. My záznam téhle přednášky nabídneme v akademii po 17. hodině. A pak je to pozvání do Zimbabwe. Do Zimbabwe se můžete vydat společně s Davidem a Májou Halberštátovými, kteří se vydali na jih Afriky jako součást 14členné výpravy. Do Zimbabwe můžete zamířit spolu s nimi, abyste zjistili, jak žijí tamní křesťané a že je možné jim pomáhat různým způsobem. Za obzor po 7. hodině prozradí více. A ještě jednou letnice, tentokrát jejich ozvěna v modlitbách podle Bible. Jak letnice souvisí s jarními židovskými svátky, i to připomene Dana Kenningová v modlitbách podle Bible po 21. hodině.

Zapřisám sebe. Tahle výzva uvozuje dnešní záznam bohoslužby, který nabídneme krátce po 9. hodině. Vypravíme se do sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši a poslouchat budeme kázání Radka Boháčka. O tom, co všechno znamená následovat Krista, bude řeč v našem vysílání už za pár okamžiků.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Za námi je 9:00, posloucháte Rádio 7. Hezkou neděli přeje Lucie Endlicherová. Jak bylo zmíněno, za pár chvil budeme přemýšlet o tom, co znamená následovat Krista, o zapření sebe sama. To nezní úplně populárně, ale věřím tomu, že Radek Boháček se ve svém kázání dostane ještě hlouběji než ke konstatování, že jde o nepopulární výrok. Ještě než se dostaneme do Bratrské jednoty baptistů v Aši, alespoň pomyslně, tak je tu pár písniček jako prostor k tomu zastavit se a nachystat se k poslechu záznamu bohoslužby. Dobrý den, díky, že jste s námi.

0: Pojďme teď společně zjistit, co opravdu znamená zapřít sám sebe a nést svůj kříž. Začíná záznam bohoslužby z Bratrské jednoty baptistů v Aši. Přeji požehnaný poslech.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Chtěl bych začít jednou velmi důležitou otázkou. Možná nebude tak důležitá, ale v tuhle chvíli je důležitá. Proč dneska sedíte na místě, na kterém sedíte? Dobře, ano, je to tak. Sedí někdo z vás dneska na novém místě, na kterém jste tady v sále nikdy neseděli? Jenom Lukáš se hlásí. Lukáš tady už jednou byl právě a teď si bral jiné místo, super. A co vás kdysi dávno vedlo k tomu, abyste si vybrali právě tohle místo, na kterém sedíte už možná několik týdnů, několik měsíců, možná dlouhé roky od té doby, co jsme v roce 2014 otevřeli tuhle modlitebnu? Já si vždycky pamatuju, že tady tahle levá strana, po mé levé straně, byla vždycky mnohem plnější než na té pravé. Přitom tam se sedí mnohem hůř než tady. I když... Já se samozřejmě legraci. Ty lavice jsou úplně stejné, jsou ze stejného sboru, ze stejného materiálu, mají stejnou barvu, dokonce jsou i stejně daleko od kazatelny jako na té pravé straně. A přesto lidé, my jako lidé máme tendenci vybrat si to svoje místo, na které si rádi zvykneme a zůstaneme tam sedět dlouhé roky. A co když se zrovna objeví návštěva a zasedne nám to naše místo? Jaká je pak naše reakce? Dokážeme jim tak decentně naznačit, že tam nemají co dělat, že to je naše místo a oni si odsednou? Nebo jim to naznačíme ještě více decentněji, ale s takým tím dodatkem, že já si ale sednu vedle vás, abyste se nemusel šoupat a vlastně ukážete, že se toho dokážete vzdát? Nebo možná zapřeme sami sebe v tu jednu obyčejnou chvilku a sedneme si někam jinam bez toho, abychom to někomu řekli. Ale možná, mně se to stalo několikrát, přiznám se, a mé mysli byl obrovský boj s tím, že vlastně se nedokážu soustředit, protože sedím na levé straně a je to opravdu ten výhled a všechno je úplně jiné. A v něčem, jak kdyby moje srdce i mysl pořád zápasilo s tím, že jsem musel zapřít to, na co jsem byl nejvíc zvyklý. A teďka vnímám to úplně všechno a zároveň to hodně brání tomu, abych slyšel Boží hlas. No, bráním tomu, aby Bůh ke mně mohl mluvit a mohl změnit mé srdce. A právě možná o tomhle tom bude i ten dnešní text. A tak já bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom se postavili. Já budu číst jeden jediný verš z Lukáše z 9. kapitoly. Je to známý 23. verš. Lukáš 9, 23. verš. Tam se píše, všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. A každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Budu se modlit. Svatý Pane Bože, náš Otče, díky ti za příležitost být tady ve sboru, otvírat svým domovským sborem tvoje písmo, tvoje slovo. Díky za to, že je stále aktuální, za to, že nám má stále co říct. A tak tě prosím, aby to všechno, co s čím jsme dneska přišli v našich myslích, v našich srdcích, aby ty se tak odstranil, aby se to posunulo na jinou kolej a my jsme se tak mohli soustředit na to, co nám i dneska chceš říct. A tak prosím, ať dokážeme otvírat svá srdce a prosím tak, ať nemluvím já z tohohle místa, ale ať tvůj Duch Svatý působí skrze tvé slovo, skrze tvé písmo do našich srdcí. Amen.
3: Amen.
2: Poměrně známý text, že? Jedna jednoduchá větička, rychle zapamatovatelná, ale možná ve svém důsledku není vůbec tak jednoduchá, jak se zdá. Ani rychle zapamatovatelná, respektive zapamatujeme si to jako ten verš, ale potom, když to máme aplikovat v našich životech, tak už je to mnohdy složitější. Tak bych se chtěl podívat na to, proč je to možná pro člověka tak moc těžké, zároveň proč je to tak důležité. Všichni vy, kteří jste někdy dělali nějaký sport, ať už týmový nebo individuální, nebo jste jenom jeli na cyklový výlet s bratrem Alexem a chtěli jste to zvládnout, chtěli jste se někam posunout a dojet hlavně do cíle, tak mi dáte za pravdu, že jste často museli posunout své limity hodně kupředu. K tomu, abychom udělali nějaký pokrok, abychom se někam posunuli, tak musíme tvrdě pracovat. A často, pokud se někdo chce ve sportu posouvat dál, tak tomu musí hodně obětovat. A hlavně hodně překonávat sám sebe. A pokud že chcete být ještě lepší, máte nějakého osobního trenéra nebo týmového trenéra, tak jeho úloha je vás posouvat. Ukazovat vám ten možná nejlehčí, zároveň nejtěžší způsob, jak vy sami můžete překonávat sami sebe. Zároveň, ale ta finální práce je a zůstává pouze na daném člověku. Ve chvíli, kdy opravdu nemůžete, když je před váma poslední kopec nebo ještě 10 minut do konce zápasu a vy už zkrátka nemůžete, tak se musíte nejenom zapřít, vy musíte zapřít sami sebe, vaši únavu, všechno a jak říkáme, musíte se kousnout k tomu, abyste došli do toho vašeho tíženého cíle. Ale jak je tomu ve víře v každodenním životě? Nebo v tom každodenním životě s Bohem? Je to něco zadarmo, co máme, co dostáváme, nebo nás to také něco stojí? A možná se teďka říkáte, Radku, to je super, proč mícháš sezení ve sboru, sport a ještě život s Bohem dohromady? Má to něco společného? Myslím si, že to má mnohem víc společného, než to z tohohle chaotického úvodu vypadá. Každopádně náš dnešní text, který jsme si přečetli, nás bere do života učedníků s Pánem Ježíšem, kteří s ním v téhleté době, co jsme četli ten verš, už několik měsíců chodí, následují ho a žijí s ním. Jsou v tom nejužším možném vztahu s Kristem. Učí se od něj každý jeden den, všechno vidí, všechno slyší, ale stále pořád o něm ještě moc neví. Tak námi přečtenému verši totiž předchází jeden velmi důležitý rozhovor. Pan Ježíš se s učeníky baví na téma, kým je, a ptá se na otázku, za koho ho zástupy, kterým slouží, kterým káže, pokládají. A taky pak se otáčí na Petra a ptá se, kým je on pro Petra a pro učeníky. A tak já bych chtěl přečíst na ten krátký text, který předchází tomu našemu textu, protože je velmi důležitý. Čtu od 18. verše. I stalo se, když se o samotě modlil a když s ním byli jeho učedníci, že se jich otázal, za koho mne zástupy pokládají? Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal některý z dávných proroků. Řekl jim, za koho nepokládáte vy? Petr odpověděl, za Božího pomazaného. Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali. Petr tady má jedno z největších prohlášení možná svého života. Prohlašuje a vyznává Ježíše Krista za Mesiáše nebo za Krista, což byl titul, který se ale dříve používal dost často pro krále. A král byl někdo, kdo byl vybraný Bohem, zároveň byl pomazený, čili byl postaven tímto aktem do služby, jako znamení toho, že Bůh si ho vybral pro naplnění nějakého úkolu. Často to měl být udatný zachránce, který vysvobodí svůj lid od všech nástrah. A tak tento titul byl spojovaný právě s mnoha vojevůdci, kteří vedli izraelský národ do bojů. Tak i když byl zaslíben Mesiáš, tak Židé ho často vnímali, že to má být někdo, kdo zachrání svůj lid, vysvobodí jej od všech nástrah. Ale často tam byla ta zmínka nebo ta myšlenka toho, že to je nějaký veliký bojovník, kdo je povede v tomto vítězném bohu. Tak Petr nádherně vyznává, že Ježíš je pro něj naplněním všech zaslíbení a všech proroctví, které on znal, které byly dány od starého zákona a kterým on věří. Tak vkládá svými slovy i do Krista tu svoji důvěru, že on je ten, koho on chce následovat svým životem. A tak Ježíš v tomhletom krásném rozhovoru, ale na nic nečeká. A tento opravdu krásný moment narušuje tím, že poprvé učedníkům řekne, co se s ním má stát. Poprvé učedníky zasvěcuje do tajemství Krista. Krista, kterého Židé čekali po tisíciletí, ale který možná není podle jejich představ. Ve 22. verši totiž Ježíš dodává. Řekl, syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. A tak Židé i učedníci opravdu čekají Mesiáše, který je zachrání, který je povede v tom vítězném boji, který je vysvobodí z nadvlády Říma, který vládl nad Izraelem. A tak učedníci také chtějí zachránce, chtějí mít někoho, koho budou následovat, kdo je povede ve všem. A možná by jim i bylo bližší jít bojovat. Ale oni v tomhletom veškerém možná i nadšení slyší to, že mají následovat někoho, kdo má být zavržen od všech předních mužů, kteří mají ten významný titul pro společnost a ještě navíc má zemřít. To znamená, že mají následovat někoho, o kom ví dopředu, že mají, má zemřít. A tak proto v tomhle světle o to víc vyznívá ten náš dnešní text, náš dnešní verš, protože bezprostředně potom, co jim Ježíš říká tuhletu možná pro ně těžkou a šokující událost, tak jim říká ten náš dnešní verš. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. A tak v tomto verši vidíme jasnou výzvu. Pokud mi věříš, i přesto všechno, co už teďka poznáváš, že se má stát, pokud věříš to, že já vím, kam to má dojít, tak udělej všechno pro to, aby si mě mohl následovat. A tak pojďme si podívat na tenhle ten verš a pojďme si ho projít, protože je tam takových pár velmi důležitých věcí, které tehdy platily pro učedníky velmi osobně, ale stejně tak velmi osobně, možná ještě více, věřím, platí i pro nás dneska. Celý tenhle ten verš točíš začíná jednoduchým slovním spojením. Chce-li kdo jít za mnou? Ježíš se v tomhletom směru s učedníky nijak nepáře. Dává jim jasnou výzvu k následování. Možná bychom mohli říct takovou nabídku, možná výzvu, nebo nabídnutí, možnost, kterou si můžeme zvolit. Jak kdyby říkal, chceš? Toužíš potom? Věříš mi natolik, že tě dokážu dovést až do konce? Ježíš tady neříká, seber se a pojď. On říká pokorně, chce-li kdo jít za mnou. Není to ani to nařízení, ale taky to není, jak říkáme, škemrání. Ježíš neříká, pokud by ti náhodou teoreticky nevadilo jít třeba se mnou a následovat mě. Ne, Ježíš tam dává tu jasnou, konkrétní výzvu. Chce-li kdo jít za mnou? A tak dává jasně na výběr. Chceš? Tak mě následuj. Jestli ne, tak to nech být. Ale co vlastně Ježíš učeníkům nabízí? Tím, že oni ho následovali v tomhletom týhle době jenom pouze několik měsíců, tak on je vybízí k něčemu, co oni neznají. Vybízí je na cestu za zachráncem, se spasitelem, tím spasitelem, který byl už dávno zaslíben. Vybízí a nabízí jim cestu s Mesiášem, který přišel zachránit svůj lid, který je přišel ochránit od všech okolních svodů, který přišel, jak kdyby restartovat jejich přístup k Bohu Otci. Je to vybídnutí k následování Boha, který se ponížil a přišel až k ním osobně, který se jmenovitě osobně vybral, aby učil po svém boku. Předával jim víru, předával jim postupně to Boží království, protože jednou na nich chce postavit svou církev. A zároveň jim nabízí tu cestu se zaslíbením věčného života. Ale taky vedle tohohle všeho je zve na cestu plnou nebezpečí. Na cestu plnou nástrah, svodů, často v osamění, plnou výzev, plnou pronásledování a plnou strachu. Obzvlášť v době Ježíšově smrti. Ale taky je zve na cestu plnou zázraků, milosti, Boží přítomnosti, lepšího poznání Boha samotného, ale taky je na tu celoživotní pouť plnou radosti, nadšení a nových začátků, které přicházejí s Kristovým zmrtvých vstání. A taky, když učedníci toho nevěděli moc, nevěděli ani jedno možná z toho, co jsem teďka řekl, ale mají před sebou živého Krista, který je zve na cestu s ním. A tak ta nabídka pro všechny učedníky byla úplně stejná. Učedníci mají na výběr, ale přesto všechno, nikdo z nich nemá omluvu na to následovat Krista. A zároveň taky nikdo není výjimkou, že by Krista nemusel následovat. A tak učedníci, když nevěděli, co všechno zažijí, čeho všeho budou svědky, stejně jako my, často nevíme, co čekat, často se bojíme, možná odmítáme Boží nabídku. Ale stejně jako pro učedníky, tak i pro nás dneska platí ta jednoduchá zásada. Nikdo nemá omluvu, aby nenásledoval Krista, ale nikdo není výjimkou, aby Krista nemusel následovat. A tak po tomhle tom jasném vybídnutí, té nabídce, té výzvě, přichází už první konkrétní krok. Možná ta první konkrétní podmínka. Čteme tam, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. Wow. Co tohle to znamená? Co znamená zapřít sám sebe? Možná ani my nevíme, co znamená zapřít sami sebe. Znamená to popřít své já, postavit se sám proti sobě. Jít aktivně proti svému egu, proti svému já. Je to možná ten nejinternější boj, který musíme prožít v boji proti sobě. A taky je to ten nejintenzivnější zápas proti našemu tělu, proti těm našim chutím, co chceme dělat. Ale taky je to nejhlubší rozhodnutí vzdát se sebe a následovat Krista. Tak učeníci tehdy museli ve velkém zapřít sami sebe. Museli odejít od svých rodin, ze svého zaměstnání, ze všeho, co tehdy budovali a vydat se na cestu možná do neznáma, ale s člověkem, který byl zároveň i Bohem a který jim zaslíbil, že je povede. A tak moje otázka je opravdu jednoduchá. Umíme, bratři a sestry, zapřít sami sebe? Umíme říct stop sobě, našemu tělu? Možná jít proti svému egu? Občas se umenšovat? Naopak občas převzít zodpovědnost, když přichází ten čas? Umíme bojovat proti svým vlastním myšlenkám, proti pocitům? Možná proti našim zvykům? Síle našich zvyků? Pamatujete si, když jsem se na začátku ptal, proč dneska sedíte na svých tradičních místech? Možná právě, protože něco tak obyčejného, jako je výběr místa na bohoslužbě, nás svazuje víc, než si myslíme. A pokud občas nedokážeme zapřít ani sami sebe v situaci, když přijde host a zasede nám naše místo, tak jak pak možná můžeme jít umět zapřít sami sebe v situacích, které jsou opravdu důležité, které opravdu ovlivňují náš vztah s Bohem. A tak mám tady jednu jednoduchou výzvu. Myslím, že to tady ještě zkazdal nikdy nikdo neudělal. A tím, že tady je spoustu volného místa, tak se můžete klidně teďka postavit a sednout si na místo obřadu vedle vás nebo na druhou stranu a jak kdyby v praxi si vyzkoušet, jaké to je zapřít sami sebe, zapřít to svoje vlastní místo a jít si sednout někam jinam. Je to těžké, že? Je to velmi těžké. Jenom něco možná takhle obyčejného, jako je výběr našeho místa, nás svazuje víc, než si myslíme, i v našich osobních životech. Tahle nabídka pořád platí, 10 vteřin stále utíká, za chvíli skončí. Nebojte, přijde ještě jedna výzva v průběhu mého kázání, takže se na to můžete psychicky připravit. Protože Ježíš nekončí tady u téhleté výzvy. Naopak učedníky vybízí dál k něčemu ještě složitějšímu. Protože on tam pokračuje v tom verši, vezměte svůj kříž. Víme, co to znamená? Vzít na sebe svůj kříž? Znamená to záměrně si zvolit způsob života, jakým žil Kristus. Podřídit svůj život pod tu boží autoritu. Naprosto důvěřovat v Bohu. Být poslušný. Možná i přijmout utrpení, jako jsou narážky, posměchy, ztráta blízkých nebo vztahů, které si budujeme. Možná pomluvy. Ale taky nás Kristus v tomhletom zve k tomu, abychom obětovali svůj život pro druhé. Ale taky tím říká, že máme zemřít sobě a světu a žít pro Boha. Právě s tou viděnou Mesiáše, který před námi tu cestu už dávno vydobil, když za nás zemřel. Máme vzít svůj kříž na cestu s Kristem, který nás vede jasným směrem. Ale taky to znamená chopit se života, který je skutečným životem. Nalézt konečně smysl své existence a získat věčnou odměnu. Ačkoliv vidíme možná 0,1% toho všeho, co Bůh má ve svém plánu. Tak stejně jako pro učeníky i pro nás je to velkou zkouškou. Co je ten náš vlastní kříž? Každý z nás máme mnohem jiný kříž. Možná odlišný než ten, který sedí vedle vás, ačkoliv ho znáte moc dobře, protože sedíme několik let vedle sebe a vždycky každý ráno se spolu pozdravíme. Ale neznáme ten svůj kříž navzájem. Možná ani ten náš sám samotný. A jsme vůbec tedy ochotní ho vzít a jít za Ježíšem? Teď přichází ta moje druhá výzva. Pojďme si udělat jen takový retrospektivní testík toho, co jsem říkal. Máte dvě ruce? Na pravé ruce je ano, na levé ruce je ne. Můžete si počítat prstíky, kolikrát odpovíte tomhletom testu ano nebo ne. Jenom se vrátím k tomu, co už jsem dávno řekl. Je to jenom pro vás. Klidně si počítejte v hlavě, aby nikdo ty vaše prsty neviděl. Ale buďme upřímní hlavně k sobě navzájem. buďme upřímní k Bohu. Jestli opravdu jsme ochotní nést svůj kříž. Dokážeme si záměrně zvolit způsob života, jakým žil Ježíš Kristus? Dokážeme podřídit svůj život pod autoritu Boha? Důvěřujeme naprosto Bohu? Jsme mu poslušní? Dokážeme přijmout utrpení, který s tím možná přichází? Ať už to jsou narážky, posměchy, pomluvy nebo ztráta vztahu. Dokážeme a chceme obětovat vůbec život za druhé? Chceme zemřít sobě a světu? Chceme, a tím končím, se chopit života, který je skutečným životem? Jenom vy víte, kolikrát máte ano, kolikrát máte ne. A s touhletou myšlenkou, kterou vy sami máte ve své hlavě, se chci posunout dál. Zkuste na to nezapomenout, ale zkusme se posunout pouze dál, protože ta výzva ještě nekončí. Já jsem tam vynechal totiž záměrně dvě slova. Ty dvě slova jsou znovu klíčový, protože tam je každý den. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž. Kristus potom všem důležitém, co učeníky jistě muselo zaskočit, šokovat, dodává tu velkou podstatu, která v tom je. Každý den. Která nás vede do té opravdové vážnosti celé té situace. Každý den se rozhodovat pro cestu s Kristem. Vyzývá nás to k pravidelnosti, k té ochotě znovu a znovu podřizovat svůj život pod autoritu Boha. Zároveň to chce nějakou naší sílu a přesvědčení, že Bůh to s námi myslí dobře. Znamená to taky znovu a znovu se rozhodnout, vstát a jít za Kristem. Možná ještě dřív, než si stihneme odpočinout, ještě dřív, než se stihneme rozkoukat, už utvrzovat své srdce a mysl v té naději, kterou máme v Bohu. A tak učedníci tehdy měli jasný režim. Následovali Krista fyzicky každý den. Šli tam, kam šel Kristus. Slyšeli to, co Ježíš vyučoval. A když mluvili, tak mluvili s Ježíšem právě o tom všem. A pokud by nikdo z nich už nechtěl následovat, stejně jako se rozhodl Jidáš, tak to všichni v tu chvíli viděli. My už máme ale trošku jednu velkou nevýhodu. U nás už to není na oko tak jasné, jako tehdy u učedníků. Máme na výběr stejně, ale můžeme se rozhodnout dát si přestávku, pauzu na pití nebo poločas, jak tomu říkáte, a může být jakkoliv dlouhá, ale ta nevýhoda v tom je, že nikdo nás v tom nevidí. Možná dlouhou dobu o tom nikdo nebude vědět, protože ten náš vztah je pouze mezi námi a Bohem. Bůh se nemění. Bůh nás zve každý den do své přítomnosti, ať my už se rozhodneme jakkoliv. A tak vás nevybízím, abyste každou neděli a pátek seděli na jiném místě, nebo abyste se naučili zapírat sami sebe v této oblasti. Ani vás nevybízím k tomu, abyste si test, který jsme si před chvílí udělali, si dělali každý den před tím, než vstanete, jak moc jste ochotní následovat Krista. Ale chci vás i sebe v první řadě pozbudit, abychom každý den následovali Krista s tím, co s tím přichází. Přesně to je ten poslední bod našeho verše. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Bůh nás nezve ani v tomhletom na žádný výletík, výšlap, vycházku, procházku, ani túru, která někdy skončí. Mesiáš, zachránce, Bůh, Kristus nás zve na cestu změny života. To rozhodnutí změnit svůj život, svůj životní styl. Už dál nenásledovat sami sebe, ale změnit svůj život a životní styl. Nemít upřený zrak sami na sebe, ale naopak koukat každý den na Mesiáše a znovu se rozhodovat k tomu, že zapřu sám sebe, vezmu to, co mám a zvednout oči a jít za Kristem, který byl ochoten přijít na tenhle ten svět a zemřít za mě a za tebe, za nás. A Bůh nás k tomu zve. Možná nám říká, abychom podřídili svůj krok Bohu, svoje tempo, svoji tepovku a nechat se jim vést. Stejně jako když horolezci se nechávají vést v těch důležitých výšlapech šerpy, kteří znají cestu, protože už jí sami několikrát šli. Vědí, kam kdy mají dojít, ví, kdy se mají zastavit a jak připravit podmínky a kdy připravit podmínky pro odpočinek. A stejně jako hráči důvěřují svému trenérovi, že jim správně radí, aby se co nejlépe posouvali a dosahovali co nejlepších výsledků. A tak možná právě ty sportovci, o kterých jsem mluvil na začátek, se celou svoji kariéru učí zapírat sami sebe. Svoji lenost, svoji únavu, své omezení, právě k tomu, aby dosáhli nějakých cílů. Zapřou sami sebe, aby dosáhli výsledku, vyhráli jeden souboj, možná celý zápas. A tak i při něčem tak obyčejném, jako je sport, se učí jít proti sobě, zapřít sami sebe. A tak i my v Ambassadors, když učíme kluky v těmhle těm principům, tak zároveň jim k tomu dáváme ten velký boží princip. Protože oni možná, když se naučí zapřít svoji únavu na hřišti, tak se učí možná mnohem lépe zapřít svoje já v životě s Bohem.

0: i když si uvědomuješ možná naopak, co všechno to stojí. Protože v tom nejsme sami. Je to Bůh, který se ptá, ale zároveň je to Bůh, který nás do toho zve a který nás zmocňuje k tomu, abychom to zvládli. Zmocňuje nás k tomu, abychom zapřeli sami sebe, vzali svůj kříž a to každý den a následovali ho. Amen.
1: Dnešní záznam bohoslužby nabídl kázání Radka Boháčka z Bratrské jednoty baptistů v Aši. Přemýšleli jsme společně o zapření sebe sama.

Blíží se 10. hodina, pro Lucii Entlicherovou tohle znamená čas loučení. Děkuji za ty společně strávené chvíle. Přeju vám pokojnou neděli a prostor pro to setkat se s duchem. Jakoukoliv podobu to setkání dnes bude mít. Naslyšenou.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Pěkné nedělní dopoledne 24. května. Z Rádia 7 vás po 10. hodině zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícími pořady. Naše vlastní selhání mohou vést k tomu, že se cítíme jako odpad a že už nám není pomoci. V pořadu Život víry bude nejen o této skutečnosti, ale také o Božím působení a postupné proměně mluvit Jakub Tichý. Vysíláme ve 10:45. Říká se, že láska mluví mnoha jazyky, jenže rozumíme jim vždycky správně? V májovém vydání pořadu Rozmarína se podíváme na to, jak si navzájem projevovat náklonost tak, aby ji ten druhý opravdu pocítil. O své zkušenosti a o své postřehy se v této repríze v 11 hodin podělí manželé Bohunka a Pepa Horští. Bible někdy používá zajímavé slovní vazby s hlubokým obsahem, třeba chodit duchem. Co to znamená? Uvažovat můžete s Janem Vopaleckým ve svátečním slově v poledne. Nádherně vypravené CDčko s písněmi jako Příběhy, jímavou hudbou a mírně nezúčastněným a přece tolik zaujatým zpěvem Jiřího Smrže. Tak charakterizuje Lucie Endlicherová desku písničkáře Jiřího Smrže Kořeny, která vyšla v roce 2013. Pojďme si ji připomenout v intervalu krátce popolední. V jednu hodinu zveme všechny princezny a udatné rytíře k poslechu kormidla, které otočíme směrem do pohádky. S Klárkou, Myškou Bětkou a Karolínkou otevřeme brány několika království. A kdo ví, možná po cestě najdeme i skrytý poklad. Jaké místo zaujímá v životě křesťana umění? A co to vlastně umění je? A co už uměním není? Na souvislost křesťanství a umění se ptal v roce 2003 výtvarníka a sociálního pracovníka Jana Bárty Petr Plaňanský. Reprízu jejich rozhovoru nabízí pořad Poklady z archivu, který můžete naladit po 14. hodině. Roku 1819 vzniklo na zakázku bohatého mecenáše dílo France Schuberta Klavírní kvintet A-dur. Veselé a hravé tóny v podání houslí, violy, violončela, kontrabasu a klavíru uslyšíme v koncertínu v čase klasické hudby v 15 hodin. Prostor pro vnímání biblických textů a přemýšlení o nich. To je pořad Séla. Připojte se ke svatodušní bohoslužbě slova manželů Šanderových ve 4 hodiny. Hudební skupina Otcovi děti dnes už neexistuje, ale v 90. letech minulého století určovala směr soudobé křesťanské muziky. Písně z jejich dvou alb Mezi nebem a zemí a Noc a den připomenou písničky z archivu o 16:30. V církvi se můžeme setkat s mnoha pohledy na duchovní dary i na Ducha Svatého. Pro někoho je nedílnou součástí života s Bohem, pro jiného jsou důležité projevy. V čase letnic si připomínáme seslání Ducha Svatého na církev. Jaká je biblická zkušenost a jak hledět na události knihy skutků? S rozhlasovou akademií se od 17 hodin vypravíme na Broadfest, kde mluvil David Novák o křtu v Duchu Svatém.

0: Váš život vypadá podle toho, čemu věříte. O tom, že Bůh může přinést proměnu i do situací, které bychom chtěli vzdát, mluví v následujících minutách Jakub Tichý. Jeho dramatickou životní cestu natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, já jsem Kuba a rád bych vám řekl něco o tom, jak jsem poznal Boha, nebo jak jsem se pro něj rozhodl. Já jsem se narodil v křesťanské rodině, moji rodiče jsou hodně aktivní ve své víře, dělají křesťanskou organizaci Bethel, která pomáhá drogově závislým. Takže jsem vyrostl vždycky v tom, že víra byla okolo mě, že jsem se dozvídal nějaké křesťanské pravdy a věci okolo Boha jsem nějak znal. A zároveň z nějakého důvodu, který si doteď vlastně neumím vysvětlit, tak se mě to absolutně nedotýkalo a absolutně to neměnilo můj život. Ale měl jsem 3 body ve svém životě, kdy jsem udělal nějaký krok k Bohu nebo jsem něco prožil, což mě postupně dostalo k tomu, že jsem sám uvěřil. První z těch bodů byl ve 12, kdy si pamatuju, že nějak poprvé v životě jsem začal přemýšlet nad tím, tyjo, vlastně moji rodiče jsou věřící, víra se tady nějak kolem mě řeší, co si jako o tom myslím já. Nějak poprvé jsem jako začal reflektovat svůj život, nějaký věci do hloubky a pamatuju si, že jsem byl na adaptačním pobytu a že jsem tam s 6. třídou a hrozně jsem přemýšlel, jestli teda Bůh existuje nebo ne. A v těch 12, já jsem teda svůj velmi intelektuální 12-letou myslí došel k tomu, že Bůh existuje, ale v těch 12 to ještě vůbec nic neznamenalo pro můj život. A vím, že můj život pokračoval vlastně dost špatně, já jsem byl vždycky problémový dítě v těch 12, jako myslím si, že jsem se nechoval dobře třeba k holkám ve třídě. Od 12 jsem potom začal být závislý na pornografii, zhruba v 15 jsem začal pravidelně šňupat a žvíkat tabák a rozvíjely se v mém životě závislosti. A pamatuju si, zase to vlastně neumím vysvětlit, ale v té době mi to vůbec nepřišlo špatně, i přesto, že jsem vyrostl v prostředí, kde nějak jsem znal křesťanskou morálku, tak nějak mi na tom nezáleželo. Prostě jsem žil takhle, jak jsem chtěl, ale vlastně jsem na základě těch závislostí a toho, jak jsem žil, došel do stavu, kdy jsem měl pocit, že život moc nedává smysl a hrozně jsem hledal, co v životě dělat, aby můj život měl smysl. A tak to šlo do těch 15, kdy teda jsem měl závislost na pornografii, na tabáku a nemohl jsem v životě vidět smysl. A v těch 15 my jsme jeli s rodičema do Anglie, protože moje rodiče v rámci té misie, kterou dělají, tak dostávali finanční podporu z Anglie, aby to mohli dělat. A my jsme tam jeli objíždět církve, které podporují moje rodiče. 3 týdny jsem strávil v Anglii, kde jsme objížděli různé domy lidí, kteří jsou z různých církví, kteří nás hostili. A já jsem prostě za ty 3 týdny setkal se s hrozně moc lidma, na kterých bylo hrozně vidět, že něco mají, že něco v nich je, že mají nějaký smysl, že pro něco žijou a mě to strašně fascinovalo, protože jsem viděl, že vlastně pro mě, já sice věřím, že Bůh existuje, ale nic moc to pro mě neznamenalo a najednou jsem viděl lidi, pro který to něco znamenalo a který žili jinak a bylo vidět, že jsou strašně vlídný, že nás vždycky všude strašně na nás byli hodný a cítil jsem z nich něco, co já jsem neměl. A tak v těch 15 v rámci tohohle pobytu jsem se poprvé rozhodl, já chci být jako tyhle lidi, já chci mít v životě smysl a já chci žít pro Boha. Tohle rozhodnutí ale nějakým způsobem mi vůbec nepomohlo v těch mých závislostech. Já jsem poprvé začal bojovat s tím, poprvé jsem si uvědomil, OK, takže to, že jsem závislý na pornu, mi nějak škodí, to, že jsem závislý na tabáku, mi nějak škodí a není to pro mě dobrý. Vím, že už v těch 15 jsem prožil nějaký změny ve svém životě, například, že v té době bylo normální, že kluci o přestávkách ve škole si pouštěli porno, prostě předevšema. A v té době já jsem hodně byl populární ve škole a já jsem začal říkat, že tohle prostě není dobře, že to nebudeme dělat. A reálně jsem viděl změnu vlastně ve své třídě a v celé té škole, že tohle se přestalo dít, díky bohu, že jsem byl takhle vlivný, jinak bych akorát dostal asi bídu. Ale vlastně už jsem viděl, že to, že já měním svůj život, nějak měnilo i to okolí a měnilo to mě. Ale zároveň jsem stále s těma věcma bojoval, nebyl jsem schopný se zbavit těch svých závislostí a rostlo čím dál tím víc moje zoufalství. A další bod nastal, když mi bylo 17, kdy jsem fakt byl na tom hodně špatně. Říkám, že jsem byl takový závislostní zombie, protože vlastně můj život se skládal z toho, že jsem šel do školy, tam jsem žvejkal tabák, pak jsem vyšel ze školy a vlastně jsem přišel domů a tam jsem celý den seděl na počítači a jenom jsem střídal porno, tabák, chipsy a jenom jsem celý den prostě strávil takhle. A pak vždycky to končilo tak, že jsem si večer lehl do postele a říkal jsem si, že můj život je prostě úplně v háji, že všechno je špatně. Ale nebyl jsem schopný se z toho cyklu vymotat. V těch 17 jsem jel na prázdniny pomáhat do Bethelu, do Anglie, to znamená do té organizace, co moje rodiče vedou v Čechách, tak jsem jel mezi ty drogově závislý kluky, jel jsem tam jakoby pomáhat, ale trošku jsem si sliboval, že to pomůže i mně, protože tam samozřejmě jsem neměl ani internet a ani jsem si tam netroufnul vzít tabák, i když mě zrovna nikdo baťoch nekontroloval, tak kdyby někdo zjistil, že jsem tam přivez tabák, tak to by byl brutální průšvih. Takže jsem měl 6 týdnů, kdy jsem měl možnost být jako kompletně čistý od těch závislostí a pamatuju si, že zhruba týden, co jsem tam byl, tak jsem ležel v posteli a nějak jsem reflektoval svůj život a dostal jsem se do stavu, kdy jsem byl fakt úplně jako zničený a říkal jsem Bohu, nebo prostě v hlavě jsem si nějak říkal, já jsem prostě asi ztracený případ. Asi prostě jsem jako fakt uvnitř sebe prase nebo prostě kompletně zkažený a asi se z toho porna nikdy nedostanu, asi se z toho tabáku nikdy nedostanu, prostě nemám už cesty ven. A tak jsem říkal Bohu, hele Bože, já už prostě nevidím pro sebe naději, ale jestli ty jako chceš, abych já nebyl prase celý život, tak potřebuji, abys něco udělal. Prostě jestli teď ty, Bože, něco neuděláš v mém životě, tak není naděje, že já se z těchto věcí dostanu. A já jsem usnul tuhle noc a pak si pamatuju, že jsem se probudil a najednou jsem pocítil uvnitř sebe nějakým způsobem, že Bůh je v tom se mnou. Nějak jsem cítil radost a vím, že zbytek toho pobytu v té Anglii, těch zbylých 5 týdnů, to bylo jedno jako z nejvíc nadšených období, co já jsem měl. Tam zároveň jsou duchovní programy, takže já jsem tam strašně čerpal, všechno jsem poslouchal, já jsem zvládl za tohle léto přečíst asi 3/4 Bible za jedno léto, protože my jsme měli prostě pracovní dobu a já jsem pak přišel domů, neměl jsem internet. Zjistil jsem, že ty kluci tam nebyli tak upovídaný jako český kluci, kteří se u nás léčí, takže jsem vždycky prostě přišel domů z práce a šel jsem do pokoje a četl jsem Bibli do večera. A byl jsem nadšený, bavilo mě číst Bibli, bavilo mě to všechno. A od téhle chvíle já jsem zažil ve svém životě nějakou změnu. A ten 17. rok svého života nějak vnímám, že říkám, že od té doby mám nějak vztah s Bohem, že pro Boha jsem se rozhodl v těch 15, ale od 17 opravdu zažívám to, že Bůh se mnou je, že nějak reaguje na moje modlitby různýma způsobama a i od té doby mě vysvobodil nějakým způsobem z těch závislostí, což neznamená, že už jsem nikdy neviděl v životě porno nebo nikdy nežvíkal tabák. Měl jsem i jako jednorázový selhání, měl jsem i období, kdy jsem do toho spadl znova, ale už nikdy od té doby jsem nespadl do té beznaděje, že jsem měl pocit, že jsem v tom sám, že jsem úplně prase a že není cesty ven pro mě z toho, v čem jsem.

0: Zmínil jsi to, že jednoho večera si usnul, potom se zprobudil a věci byly jinak. Najednou si měl nový náboj, novou radost, nový přístup k těm věcem, možná nějaké nové myšlení. A když se řekne setkat se s Bohem nebo vydat Bohu ty věci, tak někdy to může být pro nás abstraktní. Jak vypadá ten tvůj každodenní život s Bohem, nebo co to znamená vůbec mít vztah s Ježíšem, následovat ho? Mm-hmm.
1: Myslím si, že jedna rovina každodenního života s Bohem je, že člověk má nějak věci nastavený a tak to ovlivňuje to, jak žije. Myslím tím třeba, že ne všechno musí být nadpřirozený, že když člověk ať už žije v církvi nebo čte Bibli, tak tam vidí nějaké principy pro život a to je něco strašně přirozeného, co prostě člověk může jakoby žít s Bohem, žít jako křesťan, vlastně rovnou se rozhodnout. A zároveň přesně, co já jsem prožil v těch 15 až 17 letech, je, že když to člověk tlačí jenom na sílu a přesně si něco přečte, řekne si, tak takhle já teď chci žít, tak to nevždycky funguje. A pak v rámci, dejme tomu, těch abstraktnějších, složitějších věcí, tak to není tak složité, jak to zní. Jo, modlitba je prostě to, že já jdu a buď v hlavě, nebo potichu, anebo když jsem někde sám, tak klidně nahlas říkám Bohu třeba, jaký jsem měl den. Takže vlastně to říkám do prázdna, ale věřím, že vlastně to říkám Bohu. Nebo mu říkám přesně, s čím bojuju, co je pro mě těžký, co mě čeká, nebo co čeká lidi okolo mě. A pak ty zážitky toho, jak Bůh na to reaguje, jsou různý. Někdy cítím přesně nějakou emoci, jako to bylo tenhle ten večer, že jsem se probudil a najednou jsem měl pocit, že jsem najednou věděl, že Bůh se mnou je nějak jakoby v sobě a nebylo to nic jako, že zazářilo slunce speciálně a tím jsem věděl, že to je, prostě jsem nějak jako to cítil a takhle emocema Bůh mluví často, že často, když jdu a vypovídávám se Bohu o tom, co se mi děje těžkýho v životě, tak někdy najednou ucítím pokoj nebo ucítím, že nejsem v tom sám. Někdy zase jsem zažil, že přesně Bůh odpovídá skrz Bibli, stalo se mi víckrát, že prostě jsem něco řešil, něco jsem Bohu říkal a pak jsem otevřel Bibli a zrovna se to týkalo toho, co jsem řešil. Je to takový, že často prostě povídáte Bohu něco a pak jednou za čas se nějak odpoví, něco se stane, ať už je to nadpřirozené nebo přirozené nebo napůl, takhle to asi vnímám.
0: Někdy se stává, že lidé nemají problém s Bohem, ale možná ten problém nastane, když tomu Bohu dáme jméno, to jméno je Ježíš Kristus. Mm-hmm. Jaká je v tomto pro tebe ta dynamika toho mít vztah s Bohem, do toho vstupuje Ježíš Kristus, něco tady udělal, nějak se to vztahuje do našeho života. Kým pro tebe je Ježíš?
1: Ježíš je úplně jako nejstěženější věc. Pro mě asi role konkrétně Ježíšova příběhu přichází hodně do mýho života v období, kdy pochybuju. Protože v tomhle tom jako osobním vztahu, kdy řeším praktické věci, nespecifikuju většinou jako Ježíš, Bůh, prostě se jakoby modlím k Bohu. Ale když se vracím k tomu konkrétnímu příběhu Ježíše, je, když řeším nějaké svoje osobní selhání nebo pochybnosti. Pro mě asi ten příběh Ježíše byl stěžejní v těch dvou druhých bodech, který jsem zmiňoval. V tom prvním, když mi bylo 15, tak tam určitě figuroval příběh Ježíše jako vzor, že jsem viděl, že ty lidi žijou nějakým způsobem jako Ježíš a tím myslím, že žijou pro druhé, že přesně jsem tam viděl to, že oni nás hostili, že byli strašně hodní, že byli citliví a to je něco, co potom, když jsem četl příběhy o Ježíši, jak žil, tak v těch 15 pro mě asi Ježíš byl hodně inspirací a pak v těch 17 byl stěžejní právě ten příběh, že jsme nějakým způsobem zkažení a že si nemůžeme sami pomoci. Ale věřím, že i přesto, že jsme zkažení, tak Bůh nás miluje a to je přesně to, co se mě právě dotklo ten večer v těch 17, nebo co byla součást toho, že jsem v těch 17 prožil, že Bůh je se mnou, že jsem si najednou uvědomil, tohle je ten Bůh, ve kterýho věřím, to je ten Bůh, který viděl tu zkaženost, on viděl jako všechny ty věci, které jsem pokazil, a rozhodl se, že mě miluje tak moc, že se stoupí, že se stane člověkem a že zemře na kříži místo mě, že vezme na sebe tu zkaženost a že mi pomůže se z ní dostat vlastně. A v těch 17 tohle bylo to stěžení, co se mě dotklo, že ne nějaký vlastně to je jedno, co já jsem zkazil, to je jako bezvýznamný, ne, ale to, co jsem zkazil, opravdu je problém, opravdu jakoby je to blbý a opravdu nejsem sám schopný se z toho dostat, ale ten dokonalý Bůh, ten Ježíš, který mi byl vzorem, žil pro druhý, dělal věci dobře, i přes spoustu velkých věcí, které jsem pokazil, tak i přes to mě miluje. A myslím si, že právě to, co jsem cítil, že jakoby Bůh je se mnou, tak bylo hodně postavený na tom, že vlastně ten Ježíš v tom se mnou je. Ten Ježíš se stoupil na tu zem, prožil ty těžké věci, prožil těžší věci, než jsem prožil já. A stejně mě miluje i přesto, že jsem to zkazil a stejně je se mnou.
0: Byla řeč i o modlitbě, což jako křesťané bereme jako určitou formu komunikace s Bohem. Ty jsi volal k Bohu, Bůh něco udělal, přinesl nějakou změnu, když to možná vezmeme do toho obecného hlediska. Jaká je ta boží komunikace směrem k nám? Jak vnímáš, že je to oboustranné?
1: Já myslím, že vlastně jsem to nějak už zmínil, že hodně vnímám, že právě Bůh ke mně komunikuje zpátky skrz ty emoce, že v situacích, kdy se cítím totálně ve stresu, že mi všechno padá na hlavu, tak když jdu a řeknu to Bohu, tak často pocítím pokoj skrz právě to, že nějak cítím, že Bůh je se mnou. Pak to stěžení je určitě právě Bible, skrz kterou Bůh komunikuje, ať už nezávisle na tom, jestli s ním mluvíme, tak si prostě můžu vždycky jít a vždycky si přečíst z Bible a tam vždycky ta boží komunikace je. A zároveň jsem zažil, že někdy přímo jsem Bibli otevřel a viděl tam něco, co jsem řešil. Pak vnímám, že hodně Bůh ke mně komunikuje skrz druhý lidi, že jsou lidi, kteří už s Bohem zažili něco víc než já třeba, kteří jsou schopní mi odpovědět na otázky nebo pomoct mi vidět nějaké věci jasnějiš.
0: Pokud by nás poslouchal někdo, komu křesťanství nedává smysl, nikdy tomu nedal šanci a říká si, proč by takovým věcem měl věřit, jaký by mohl být první krok, nebo jak možná ponouknout lidi, kteří jsou možná laxní k těm věcem, aby možná objevovali nebo přemýšleli nad vlastním životem, nad možným vztahem s Bohem?
1: No já bych v první řadě řekl, že pokud jste laxní, tak bych vás pozbudil, abyste přemýšleli nad svým životem obecně, protože váš život vypadá podle toho, čemu věříte. A i když máte pocit, že nevěříte v Boha nebo nevěříte v nic vyššího, tak uvnitř hluboko je nějaká hodnota, podle který vy se řídíte. A pokud vy nevíte, co to je za hodnotu, nebo nemáte promyšlený, co je nějaký váš pohled na svět, podle kterého žijete, tak to znamená, že jste ovládaný něčím, co nemáte pod kontrolou a co není z vaší vůle, ale je to možná něco, co prostě do vás někdo vložil a vy to ani nevíte. Takže já bych v první řadě pozbudil všechny, aby opravdu přemýšleli nad tím, proč se chovají tak, jak chovají, proč žijou život, jaký žijou, protože někde hluboko je nějaká víra, ať už v Boha, nebo to může být víra v to, že nejdůležitější je udělat radost mým rodičům, nebo nejdůležitější je vydělat peníze. A to bych pozbudil všechny, aby nezávisle na tom, jakýho jsou vyznání, přemýšleli nad tím. A myslím si, že když nad tím začnete přemýšlet, tak si myslím, že to křesťanství jako nabízí nejlepší pohled na život ze všech, který jsou v těch možnostech. A teď nemám čas dělat komplexní vysvětlování, ale určitě bych vám doporučil, když budete přemýšlet nad tím, co žijete a zjistíte, že třeba to má někde nějaký mezery nebo že vás to dovedlo v životě někam, co není ideální, tak zkuste si lehnout možná do postele jako já a říct, hele Bože, přemýšlel jsem nad tím, jako za čím jdu v životě a možná už jsem zjistil, že už mi to nefunguje tak, jak jsem si myslel. A jestli tam seš, tak mi to nějak ukáž a ukáž mi, co mám dělat se svým životem.

Vyprávění Jakuba Tichého, které pro Rádio 7 natočil Kuba Lofítek, je svědectvím o tom, že pro Boha není žádný případ ztracený. Tak kéž je to povzbuzením pro každého z nás, ať už se nacházíme na naší životní cestě kdekoliv. Máte-li touhu předat druhým příběh o vašem setkání s Bohem a o tom, co Bůh udělal a dělá ve vašem životě, tak se nám ozvěte na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Rádi se s vámi spojíme a pošleme váš příběh dál. Ve vysílání Rádia 7 můžete další svědectví o životě s Bohem slyšet už v pondělí od 8:30 dopoledne v pořadu Stopy. Bude v něm mluvit Jakub Čermák a příští vydání pořadu Život víry pak naplní Radka Fleková v pátek v 11:15 dopoledne. Oba tyto pořady mají také svůj stejnojmenný podcast, ať už na populárních podcastových platformách nebo na webu podcast.radio7.cz.

0: života.
1: Žalm 27. v zpracování Jany Peřtové. Mimochodem právě jméno Jana, jedno z nejoblíbenějších českých jmen, dnes najdeme v kalendáři. Toto jméno je ženskou variantou jména Jan, jeho původ je tedy hebrejský, odvozen od jména Jochanán, což znamená Bůh je milostivý. Jan a Johan existovalo vždycky mnoho. Historicky nejstarší je asi Jana, která doprovázela Ježíše. Byla prý manželkou Herodova správce Chuzy. Spolu s ostatními ženami se stala svědkyní Ježíšova vzkříšení. I naše dějiny znají ženy, které toto jméno nosily. Dvě byly dokonce královnami. Starší Johana Bavorská byla první manželkou krále Václava IV. Českou vladařkou byla korunována roku 1370. Jejich manželství však nepatřilo ke šťastným. Nebylo požehnáno dětmi a navíc Johana zemřela roku 1386 na následky zranění, které jí způsobil lovecký pes jejího manžela. Druhá královna měla osud šťastnější. Jmenovala se Johana z Rožmitálu a českou královnou byla od roku 1458. Byla dcerou Jana z Rožmitálu. Od roku 1450 byla druhou manželkou Jiřího z Poděbrad. Patřila k jeho nejdůvěrnějším rádcům a po jeho boku osvědčila úžasný politický rozhled. V roce 1470 se za nepřítomného manžela úspěšně ujala i obrany Čech proti vojskům uherského krále Matyáše Korvína. Po Jiřího smrti žila na Mělníku, politiku však neopustila a velice se zasadila o to, aby byla naplněna politická závěť jejího manžela. Pomohla na český trůn polským Jageloncům. Dnes si křesťané připomínají takzvané letnice. Židé slavili tento svátek původně jako zemědělskou slavnost, při níž děkovali Bohu za žně, takzvaný svátek týdnů, Šavuot. Už v židovství se tento svátek slavil 50 dní po Velikonocích. Později se ten den připomínal okamžik, kdy Mojžíš dostal nahoře Sinaj od Hospodina desky zákona. Křesťanské letnice připomínají událost, která je v Novém zákoně popsána na počátku 2. kapitoly Skutků apoštolů. Okamžik, kdy na apoštoly a další shromážděné sestoupil Duch svatý, mluvili různými jazyky a Petr pak pronesl své první veřejné kázání. Touto událostí také začíná misionářské šíření zprávy evangelia. I dnes se křesťané scházejí ke společným modlitbám při Národním dni modliteb. Přidat se můžete i vy. Začátek je o 14:30 odpoledne, místo konání Betlémská kaple v Praze.

0: Kalendárium.
1: Před 635 lety, roku 1391, byla založena už před chvílí zmíněná Betlémská kaple. Založili ji Jan z Mílheimu a kramář Kříž, konšel staroměstské radnice. Od počátku nešlo o prostor určený bohoslužbám, ale místo určené ke kázání Božího slova. V letech 1402 až 1413 byla kaple působištěm Jana Husa. Po vypuknutí husitských bouří ovšem přestala být kaple středem dění. Na počátku 17. století měla kapli ve správě Jednota bratrská. Roku 1786 byla kaple kvůli špatnému stavu zrušena a zbourána. Na původní parcele pak stával činžovní dům, který byl v roce 1950 zbourán a na jeho místě vznikla replika původní stavby. 24. květen slaví metodisté jako připomínku dne, kdy John Wesley v roce 1738 prožil naplno vědomí svého osvobození od hříchu. Toto datum bývá vnímáno jako počátek činnosti, která vedla ke vzniku metodistické církve. John Wesley si pak do deníku zapsal: cítil jsem, že opravdu věřím v Krista samotného, a že je to víra, která vede ke spasení. Byl jsem ujištěn, že ode mě byly odňaty mé hříchy, vlastně já sám, a že mě Kristus zachránil od zákona hříchu a smrti. 24. května roku 1923 vzniká Slezská církev evangelická a augsburského vyznání. A roku 1923

1934 byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen po čtvrté československým prezidentem. V roku 1819 se narodila Viktorie, britská královna a indická císařovna, druhá nejdéle vládnoucí panovnice na britském trůnu. Předstihla ji pouze její prapravnučka, královna Alžběta II. Doba vládnutí královny Viktorie bývá označována jako viktoriánská epocha. John Gibson Patton, protestantský misionář na Nových Hebridách v Jižním Pacifiku, přišel na svět roku 1824. Přinesl domorodcům z Nových Hebrid vzdělání a křesťanství. Rozvíjel pro ně drobná průmyslová odvětví, například výrobu klobouků. Silně se vymezoval proti únosům domorodců, kteří byli nuceni pracovat na Novém Zélandu a jinde. Roku 1891 se narodil americký biblický archeolog a teolog William F. Albright. Bývá označován za jednu z největších autorit všech dob na poli orientalistiky. Byl prezidentem Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitelem americké školy orientálního výzkumu v Jeruzalémě, je autorem více než 800 publikací o archeologii, biblickém a orientálním výzkumu. V jedné ze svých prací prohlásil: čtenář si může být jist, že v Bibli nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru, a nebylo nic objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se již trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu, nebo dokázat Bibli. Připomeňme také narození amerického zpěváka a kytaristy Boba Dylana roku 1941, anebo úmrtí polského astronoma, matematika, právníka a lékaře Mikuláše Koperníka roku 1543. Mikuláš Koperník byl tvůrcem heliocentrické, tedy slunce středné teorie. Byl přesvědčen o tom, že slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy. A na závěr dnešního kalendária, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší, zazní ještě jméno spisovatele, teologa a pedagoga Jiřího Sarganka, který umírá roku 1743. Jiří Sarganek studoval teologii v Halle a na konci 30. let 18. století působil jako vícerektor Ježíšovy školy v Těšíně. Pro svou duchovní činnost byl v roce 1730 ovšem z Těšína vyhnán. O 7 let později vychází Lipský kancionál, který Sarganek sestavil. Obsahoval 1801 písní a celý žaltář, tedy zhudebněné žalmy. Jednalo se o nejobsažnější český zpěvník vůbec. Z jeho pera vyšla také četná literární a pedagogická díla v češtině, němčině a latině. Jiří Sarganek se věnoval geometrii a francouzštině.

Říká se, že láska mluví mnoha jazyky, jenže rozumíme jim vždycky správně. V májovém vydání pořadu Rozmarína se podíváme na to, jak si navzájem projevovat náklonnost tak, aby ji ten druhý opravdu pocítil. O své zkušenosti a postřehy se v repríze pořadu Rozmarína za chvilku po 11. hodině podělí manželé Bohunka a Pepa Horštík.

0: nedělním dopolední 24. května po 11. hodině posloucháte Rádio 7.
1: Dobrý den u poslechu květnové rozmaríny. Od mikrofonu se hlásí Bohunka a Pepa Horští. Dnes jsme si pozvali, budete překvapení, manžele Horské. Tedy dnes si budeme povídat spolu.
2: Bohunko, vítám tě ve studiu.
1: Já tě taky vítám, Pepo, ve studiu.
2: O čem si tedy budeme povídat? Máj, lásky, čas vybízí k zamyšlení o lásce, tentokrát tedy o tom, jakými jazyky může láska mluvit. Nebo můžeme lásku vyjadřovat. Jak si máme navzájem dávat najevo lásku, abychom ji vnímali a cítili se milování.
1: Jaké ty jazyky a jaká ta nářečí vlastně jsou? Jak je poznáme? Na tohle téma si teď budeme povídat dalších 60 minut a můžeme se těšit na hodinu písniček, povídání i vzájemného sdílení. Nebudou chybět ani výsledky malé ankety na téma, kdo jakým jazykem mluví a podle čeho se to pozná. Máj, lásky, čas. Proto jsme také přistoupili i k tomu, že si budeme povídat o lásce. Já tu mám takový důkaz lásky přede mnou. Leží květina utržená před budovou rádia, kterou jsem dostala od svého muže. Když se na ní dívám, tak se mě úplně daleko lépe bude povídat. A když už jsem u té romantiky, tak začnu českým klasikem. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Mám pokračovat?
2: Ne, stačí. Tolik slova českého klasika o lásce mezi mužem a ženou, která si často právě v květnu, tedy měsíci lásky, připomínáme. Když je slyším, napadá mě, to je lidské vyjádření. Čteme ale také něco v Biblii o nějaké takové lásce mezi mužem a ženou, tedy o té romantické lásce?
1: Já mám moc ráda Píseň písní. Je to píseň, o které někteří říkají, že je písní o romantické lásce mezi mužem a ženou. Jiní vykladači mluví o tom, že to je píseň, která je metaforou vztahu Krista a jeho nevěsty církve. Já si myslím, že je to obojí, Pepo, co říkáš?
2: Ano.
1: Pepa kývá, ano, Pepa kývá. Já mám nejraději druhou kapitolu toho té písně písní a zkusím z ní prvních 10 veršů přečíst. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách.
2: Ano, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.
1: A jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína. Jeho prapor nade mnou je láska. Občerstvěte mě koláči hrozinkovými. Osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Jeho levice je pod mou hlavou. Jeho pravice mě objímá. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. Hlas mého milého. Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovým. Můj milý se ozval, řekl mi. Staň, přítelkyně, krásko má, a pojď. Tak, teďka, když jsem to četla, ten text, tak nejenom jsem vnímala tu krásnou metaforu vztahu mezi mužem a ženou, to krásné, co se mezi nimi děje, ale protože máme téma jazyku lásky, tak už mi naskakovaly jednotlivé jazyky lásky podle konceptu Garyho Chapmana.
2: O tom budem dnes trochu víc povídat. Gary Chapman je dlouholetý americký manželský poradce, který, dá se říct, převzal koncept citové nádrže dětského psychologa Rose Campbella a mluví o tom, že každý člověk má citovou nádrž. Každý má samozřejmě jinak velkou a jinak naplnitelnou.
1: Někdo má třeba děravou.
2: Taky může být, která ale spíše, ta díra je spíš způsobena jako životními událostmi a příběhy náročnými, který prožil. A je potřeba ji umět taky zacelit. Takže má každý citovou nádrž, tedy potřebu cítit lásku nebo vnímat lásku druhých lidí. Nejvíce samozřejmě od partnerů životních. Mluví o tom, že plná citová nádrž je pro partnerství či manželství stejně důležitá, stejně podstatná, jako třeba správné množství oleje v motoru auta. Tomu rozumím, aby mohl skutečně fungovat a jet, být dobře promazán, jinak se zadře.
1: Co se stane, jsem se chtěla zeptat, co se stane, že tam ten olej není?
2: Jakýkoliv malý množství oleje nebo nedostatečný množství oleje, někdy stačí skutečně málo. I když je, jak říkáme, pod minimem, my technici, tak někdy to ještě stačí na to, aby ten motor jel. Ale přijde chvíle, kdy už je ho tam tak málo, nebo skoro žádné, že skutečně už nestačí namazat ten motor a dojde okamžitě k jeho zadření, k jeho poškození. A ta škoda je tak rozsáhlá na tom motoru speciálně, že u těch starších aut už někdy nestojí za to auto ani opravovat.
1: Dá se to nějak převést na vztah mezi mužem a ženou, na partnerský vztah?
2: Tak dá se to převést samozřejmě tak, že my potřebujeme tu citovou nádrž mít nějakým způsobem aspoň částečně naplněnou. Nejlepší by bylo, kdyby tam bylo jaksi toho oleje na maximum, když to převedu do té řeči technické, ale stačí, aby tam bylo aspoň dostatek, aspoň nějaký dostatek toho oleje. Pak ten vztah může docela slušně fungovat. Tím, že cítím tu partnerovu lásku, to přijetí, tak mám větší tendenci tomu druhému i vycházet vstříc.
1: Podle Chapmana je tedy naplnění partnerovy citové nádrže lásky klíčem k dobrému a fungujícímu, můžeme říct, šťastnému manželství. Chapman zdůrazňuje, že pokud lidé cítí partnerovou lásku a přijetí, dokážou lásku přijímat a dokážou lásku dávat, tak mají větší tendenci mu vycházet vstříc a jeho lásku opětovat. Chapman je dlouholetý manželský poradce a po své 30leté praxi zjistil, že způsoby vyjadřování lásky mohou být rozděleny do takových 5 oblastí, 5 kategorií, které nazývá jazyky lásky. Domnívala jsem se, že už je to téma, které je chronicky známé, ale jak už jsme říkali, dělali jsme malou anketu mezi našimi přáteli a vlastně jsme zjistili, že asi čtvrtina našich přátel ví, že existuje knížka nebo knížky, ale nikdy ji nečetli, vlastně ten koncept vůbec neznají. Vůbec není na škodu, když se dneska budeme trošku víc tomuto tématu věnovat. Jaké jsou tedy ty jazyky lásky v těch 5 skupinách? Jsou to slova ujištění, soustředěná pozornost, dárky, dávání a přijímání dárků, skutky služby a fyzický kontakt. Podle konceptu toho Garyho Chapmana každý člověk vyjadřuje svému protějšku lásku všemi 5 jazyky, ale jenom jeden z těch způsobů používá nejčastěji. Ten nazývá Gary Chapman primárním jazykem lásky. Každý má podle tohoto konceptu jeden nebo 2 primární jazyky lásky, kterým nejlépe rozumí a ve kterých lásku vyjadřuje, ale taky přijímá.
2: Tak to je 5 jazyků. Já to ještě zopakuji, protože to možná nemusel někdo postřehnout. První jsou slova ujištění, to je první jazyk lásky. Druhá je soustředěná pozornost, třetí jsou dárky, čtvrtý jsou skutky služby a pátý je fyzický kontakt. Některý z těchto jazyků lásky má každý z nás jako primární, jako první. A teď, co to znamená v praxi?
1: Já jsem nedávno slyšela rozhovor 2 mladých žen, které obě 2 byly několik let vdané, měly rodinu. A ta jedna říká, Víš, ten můj, on mi i po 5 letech manželství nosí pořád dárečky, malé čokoládky, žvíkačky, které mám ráda, malou kosmetiku, dává mi to na různá místa, abych byla překvapená. Dává mi na polštář třeba snitky mateří doušky, protože ví, že ji mám ráda. Je to strašně hezký, ale víš, kdyby radši spravil ten kohoutek, který kape, kdyby namazal ty vrzající dveře, kdyby mě šel nakoupit. A druhá mladá žena s vykulenýma očima nadšeně poslouchá a říká, no tak to všechno, co říkáš, to si udělám sama. Ale kdyby mě tak dal tu snídku mateři doušky na polštář, co já bych za to dala? Tak vidíme, že jazyky lásky můžou být velmi různé u mužů i u žen. Tak tohle to je v praxi, Pepo.
2: Tak je to zřejmé, že jazyk, kterým vyjadřují vztah nebo lásku svému partnerovi, může být v porovnání se způsobem, který vyjadřuje partner mě, natolik odlišný, jako se například liší čeština od čínštiny. Je pak jedno, jak moc se snažím dávat najevo nebo vyjadřovat lásku svému partnerovi, když vyjadřují svou lásku v češtině, zatímco můj partner rozumí třeba jenom čínsky.
1: Vojni.
2: Co si říkáš, prosím tě?
1: Vojni.
2: No, já ti nerozumím, prosím tě.
1: No, to ti říkám mandarinskou čínštinou, miluji tě.
2: No, děkuji, tomu jsem tedy skutečně nerozuměl. Tak na oplátku, Rakastan.
1: A tak to já zase vím, co to je, protože Rakastan je krásné, romantické, finské slovo, které říká miluji tě. My, když se s Pepou řekneme Rakastan, tak nikdo neví, co to je, kromě Finů, ale my to víme, je to náš tajný jazyk lásky.
2: Protože jsme byli před lety na manželských setkání ve Finsku a tam toto slovo zaznívalo. A pro nás to zní strašně. Řekněte Rakastan. To je jako, když chcete někoho kousnout. A proč,
1: to je stan pro Čecha.
2: A tam je to prostě vyjádření lásky. Nestačí totiž být pouze upřímný nebo říkat věci na rovinu. Když někomu vyjadřujeme lásku tím jazykem lásky. Pokud si přejeme skutečně efektivně společně nějak komunikovat na té citové a blízké intimní úrovni, je potřeba zapojit snahu naučit se takzvaný ten hlavní či primární jazyk lásky toho druhého. Tak bude naše láska přeložena do jazyka té milované bytosti a ona to potom lépe ocení, porozumí tomu, bude vědět vlastně, o čem je řeč.
1: Takže vlastně si můžeme říkat Rakastan a budeme oba dva tomu rozumět. Jak se vlastně stane, že člověk má nějaký primární jazyk lásky, že mluví nějakým jazykem lásky? Ten specifický způsob, kterým přijímáme lásku od svých rodičů a od svého okolí, je právě tím, co nás formuje v tom dávání a přijímání lásky. A každý z nás si ten svůj jazyk lásky přinášíme do partnerského vztahu. Samozřejmě se vyvíjí nějakou dobu, nějakou delší dobu a nemůžeme říct, že třeba teď už to navěky budu mít takto. To má to určitý vývoj. Ale to, co jsme zažili v dětství, tak je právě to velmi důležité pro formování toho našeho jazyku lásky. Já jsem měla tu výsadu, že jsem měla rodiče, kteří uměli víc jazyků lásky. A zejména tatínek, který byl romantik, scout, výtvarník, taky něco psal. A psal nádherné dopisy, vzkazy, k tomu kreslil nádherné obrázky, zejména slziček Panny Marie, které byly těmi jeho typickými. A takových dopisů mám doma hodně. Mám tu poslední, který tatínek psal v roce 2009. A tatínek nám psal s Pepou k našemu jubileu, kdy jsme slavili oba kulaté narozeniny. Milá Bohunko, milý Pepo, jedna horská etapa za vámi, další před vámi. Obě naplněné Božím vedením a nadějí. Mějte se dobře v Boží dlani. Pán Bůh s vámi žije. Žijte v jeho péči, ať s vámi zůstává s celou vaší rodinou, váš Bohuš. Jeden z krásných dopisů, a to, že poslední je navíc napsaný na jeho krásné vizitce, tak je pro mě velkým pokladem. Ale mám tu poklad ještě daleko starší, kdy naše nejmladší dcera byla malinká, bylo jí asi 6 let, učila se číst a rodiče ji hlídali a tatínek ji zase nakreslil takový večerní obrázek na téma Je čas jít spát. Tak já to teďka přečtu tím nádherným tatínkovým písmem, tiskacím, aby to tam já mohla přečíst. Je tam psáno: Míjinko, půjdeme do postelovic spinkat. Naležato na oušku. Už všichni ptáčci za komínem usnuli, Míjinka bude spát. Věřím, že ta naše dcera potom klidně mohla jít spát, protože takové poetické pozvání do Hajan určitě ocenila. Takhle jsem to měla já, určitě se dostaneme k tomu, jak jsme to měli oba dva. A pojďme si teďka dát první písničku.

0: Dnešní rozmarína s názvem Máj lásky čas přináší téma jazyků lásky. Představili jsme si koncept pěti jazyků lásky a budeme se věnovat jednotlivým jazykům. Ale napřed ještě se chci vrátit k tomu, k té vzpomínce na Bohuše, kterou jsme měli před písničkou, že on samozřejmě byl velký romantik, ale měl i velký smysl pro humor. Když Bohunka v teenagerském věku řekla, že po nedělním obědě chce do Hajan a ne na žádný výlet, tak on řekl, dobře, tak do Hajan. Nakonec si přemluvil a sedli do auta s celou rodinou a za 15 minut stáli před cedulí Hajany, tedy vesnici za Želešicemi. Tak to je jenom doplněk.
1: Ale teďka si pojďme představit jednotlivé jazyky lásky. Začneme těmi slovy ujištění. Tento jazyk je založen na vyjadřování lásky slovy. Patří sem slova ocenění, povzbuzení, pochvaly, slova, která dodávají sebeúctu, různé komplimenty. Lidé, pro které jsou slova ujištění tím primárním jazykem, tak potřebují ujistit, že si vedou dobře, že je s ní partner spokojený a že v tom vztahu je všechno v pořádku. Potřebují ta slova k tomu, aby se cítili milovaní a naopak, pokud jsou kritizovaní, ponižovaní, tak jim to nejvíc ubližuje. Přísloví 18:21. V moci jazyka je život i smrt. Mnoho dvojic si nikdy neuvědomí, jakou velkou moc může mít právě ta slovní podpora či nepodpora. Šalamoun taky dodává, obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.
0: To jsou slova ujištění nebo také potvrzení, se tomu říká, a oni mají několik ještě dialektů nebo několik podjazyků. Ty první jsou slova povzbuzení a to je takový to obecný, jo, jdi do toho, máš na to, jsi dobrý. Potom ještě se k tomu vrátíme samozřejmě při nějaké anketě. Pak jsou laskavá slova. To jsou ty verbální projevy lásky toho, jako líbíš se mě, mám tě rád, jsi skvělej a tak dál. A další slova jsou slova pokorná. A to jsou slova, která vyjadřují to, že je mě něco líto. Hele, to je mě líto, to mě mrzí. Promiň, odpust, taky jsou to slova tedy odpuštění.
1: Každá žena má ráda, když jí manžel pochválí jídlo. Zase se podívám do našeho domova, když jsem ještě byla holka, tak tatínek tím, jak byl kreativec, tak měl mnoho způsobů, jak mamince pochválit jídlo. Například, to není polévka, to je symfonická báseň. Ale taky jsme byli na návštěvě u Křivohlavých, kdy bratr Křivohlavý velmi upřímně říkal, Martičko, takhle udělat brambory, to umíš jenom ty. Ovšem k tomu, k těm slovům ujištění taky patří to, že se hezky oslovujem. Když mě můj muž hezky osloví a tohle to smí jenom on, když mě říká Bobby, Bobiško, Bobinko, no tak já jsem z toho úplně unešená a stačí mi to jako potvrzení toho, že ten vztah mezi námi funguje, pulzuje, a že mě má můj muž rád. Ani nemusí dělat velká vyznání z balkónu. Tak, na balkón.
0: Zhrňme to. Vlastně tenhle jazyk lásky je to takové ohodnocení pozitivních věcí, pozitivních vlastností, možná i činů partnera. Je to o tom ujištění toho vztahu. Jsou hodnoceny činy, vlastnosti, fyzický vzhled a nevím, co všechno ostatní. Co je pro partnera důležité? A skutečně to tak je, kdo není jaksi pozitivně hodnocen nebo vnímán, tak má malou snahu angažovat se potom v tom vztahu.
1: Pojďme na druhý jazyk lásky a tím je soustředěná pozornost. Tu můžeme popsat jako dávání plné pozornosti partnerovi. Když si vzpomeneme na Marii a Martu v Betánii, tak Marie byla ta, která vyjadřovala svou lásku Ježíši právě tou plnou pozorností. Nic nedělala a byla jenom s ním.
0: Je to vlastně takové vyjádření blízkosti, ne v tom fyzickém slova smyslu, ale té blízkosti vyplývající ze schopnosti soustředit se jeden na druhého. No.
1: Ano, znamená to plně věnovat se jeden druhému, trávit spolu výlučný čas, zajímat se o partnera, sdílet s ním jeho pocity, plně se věnovat jeden druhému. K tomu můžou samozřejmě patřit různé společné aktivity, které oba mají rádi, ať už je to společná práce nebo odpočinek, výlet a podobně. Ta soustředěná pozornost se dá charakterizovat úplně jednoduše. Bytím spolu. Naše nejmladší dcera, která už tady na zemi s námi není, která nám zemřela před 2,5 lety, tak měla tento jazyk lásky. Vzpomínám si na jedno krásné odpoledne, které jsme strávili spolu děláním nějakých věcí do školy, pak nějakým společným vařením, uklízením, kdy jsme si opravdu hluboce povídali, smáli jsme se. Byl to krásný čas, ale večer, když šla naše nejmladší dcera Mia spát, tak říkala, maminko, ale ty si se mnou vůbec nepovídáš. A já jsem si uvědomila, že pro ní to neplatí, když si povídáme při práci, že to musí být čas jenom pro ní, oddělení jenom pro ní. Tak jsem jí ho začala nabízet a nabízela jsem ho i v době, kdy už o něj až tak moc nestála, že třeba říkala, jakože nemůže, nechce se jí, říkala, ale děkuju. Viděla jsem, že si toho hodně cení. A když ho potom využila, byli jsme spolu a byl to čas jenom pro nás dvě, kdy jsme si třeba dali čaj na terase, popovídali jsme si někde v kuchyni, u ní v pokoji, šli jsme spolu ven, tak to byl velmi cenný čas a na ten čas velmi ráda vzpomínám a jsem velmi ráda, že jsem jí ho věnovala, protože to je teďka můj poklad.
0: I tenhle jazyk má několik podjazyků, tak Bohunka už některý řekla, tak to jenom zhrňme, je to naslouchání. To je ta soustředěná pozornost, jako slyšet druhého a naslouchat je rozdíl. To bychom povídali v komunikaci, co to znamená. Takže skutečně soustředit se na to a vnímám toho druhého všemi smysly. Nejenom sluchem, ale i zrakem, i jeho postojem. Jak rychle mluví, jakým tónem hlasu mluví. To všechno je součástí toho naslouchání. Takže kdo má tenhle jazyk lásky, tak potřebuje skutečně soustředit jinou pozornost a nedělat nic jiného. Což si myslím, že víc dokážou muži, děti se soustředí na jednu věc, kdežto ženy dokážou i u naslouchání dělat ještě jinou věc nebo možná jiné věci. A pak člověk, který má tenhle jazyk lásky, tak vnímá, že ho ten člověk nevnímá nebo že mu nevěnuje tu plnou pozornost, což je primárním jazykem lásky. Vyjadřování pocitů, to je další jazyk, další podjazyk, což je zase niterné sdělování těch niterných věcí tomu druhému. Společné aktivity jsme říkali, nebo hlubší komunikace.
1: Dalším jazykem lásky je přijímání darů. Někteří lidé se cítí nejvíc milování, pokud dostávají nějaké dárky. A Chapman říká, že to vlastně je univerzální výraz lásky, který je přítomný napříč všemi kulturami a po dobu celé lidské historie. Pro lidi, kteří tento jazyk lásky mají, tak je nejdůležitější dostávat dárky a dávat dárky k různým příležitostem, anebo jen tak bez vnějšího důvodu. To je vlastně to nejcennější. A nejde o to dávat velké věci, ale jde o to dostávat třeba drobnosti, malé dárky. Utržená kytka, která mě tady leží na stole. Ono to není o to, že ten člověk by chtěl mít nějaké věci a toužil po nějakém bohatství, ale je to důkaz o tom, že ten druhý na mě myslel. Že jsem mu za to stála, že se zohnul a utrhnul kytku, že mi přivezl od někud nějaký dárek. Já jsem si vždycky myslela, že tímto jazykem lásky nemluvím, protože u nás doma jsme byli vedeni ke skromnosti a když jsme dostávali od někoho nějaký dárek, tak jsme byli vedeni k tomu, abychom dělali takové ty, jak Pepa říká, tanečky. A kdy jsme měli říkat, ale ne, to je pro mě, no to si nemůžu vzít, to si nechte pro vaše děti. Ne, to já opravdu nechci. A až jsme dostatečně odmítli, tak jsme teprve si ten dárek mohli vzít. A říkalo se u nás, že ten, kdo je na ty dárky, takže je zachtivej. A já jsem moc nechtěla být zachtivá. Ale jak jsem stárla, tak jsem si uvědomovala, že přijímání a dávání dárku je mým jazykem lásky.
0: K tomu ještě možná je dobrý povědět, že dárek je takovým vizuálním symbolem lásky, zjevený, takže protože muži jsou na tyhle věci, na ty praktické, na ty, který vidí, který jsou vidět, tak možná častěji mají tenhle jazyk lásky, ale nemusí to tak být. Myslím si, že u mě to tak není, protože snadno se to dá zjistit tak, že jestli si vzpomenete, jaký dárky jste dostali k Vánocům. Tak pokud si to přesně vzpomínáte,
1: já,
0: tak
1: jo.
0: Ano, a já už si to nepamatuju.
1: Já si pamatuju, co jsem dala i tobě, Bebo.
0: Tak, já už vůbec nevím.
1: Tak, to je přesně ono. A, tak vlastně jednoduše zjistíme, že dávání dárku je naším jazykem lásky.
0: Pozor také ještě na dárky jako manipulaci, abychom nechtěli těmi dárky někam někoho druhého dostat.
1: Kupování druhýho. Zase, když se podíváme do Bible, jestli se tam mluví někde o nějakém daru, dárku, že si lidé dávali dárky, určitě ano, ale chci zmínit jen ten největší dar. Tím se dal Pán Ježíš nám.
0: Každému člověku.
1: Každému člověku. A k tomu není potřeba nic dodat.
0: Tak, k dalšímu daru.
1: To jsou skutky daru, ne? Myslíš jazyk lásky?
0: Ano.
1: Dalším jazykem lásky jsou skutky služby. A když to slyším, tak zase vidím Martu z Betánie, která slouží a vaří a peče a servíruje a stará se o hosty. A jejím jazykem lásky byly přesně tyto skutky služby. A tady platí to, že činy mluví hlasitěji než slova. Člověku chce, který má tento primární jazyk lásky, tak můžeme vyjádřit lásku jakoukoliv činnosti, která ho potěší. Ať jsou to domácí práce, péče o něj, o děti, o dům, zahradu, vyřízení různých záležitostí, přivezení, odvezení, pomoc praktická a podobně. Ale nesmí to být z musu, z povinnosti. Ale člověk k těmto činnostem musí přistupovat pozitivně a s tou radostí, s tím láskyplným záměrem, aby to bylo opravdu projev lásky.
0: Právě tento jazyk může být někdy obtížně dekódovatelný, protože to vlastně se musí udělat, musím to zvládnout nějak, takže to dělám jakoby automaticky. Nebo ten druhý člověk, pro kterýho já to dělám, tak možná to takhle bere. Vždyť to přece se musí udělat, tak jaký pak jazyk lásky, to neděláš pro mě, ale pro obecné blaho to tak musí být.
1: Taky, když se stane, já třeba něco potřebuju, o pomoci řeknu a vidím, že ten druhý skřípe zubama, udělá to, ale je u toho naštvaný na mě a vzteklý, tak je to samozřejmě něco, co spíš bere, než dává a mluví negativně o lásce, než pozitivně. Ale když mi třeba ten člověk sám nabídne pomoc, tak i třeba, i když ji nevyužiju, tak už to pro mě je krásný jazyk lásky.
0: Tady ještě je dobré zmínit to, že pozor na to, aby tenhle jazyk lásky nebyl výměným obchodem, aby to nebyl barterový obchod.
1: Jako toho
0: Něco za něco. Jo, něco za něco. Já prostě udělám něco a počítám s tím, že automaticky ten člověk něco udělá pro mě.
1: Když se zase podíváme do Bible, tak Pán Ježíš sloužil lidem. Sloužil jejich zdraví, jejich životu, hlavně jejich víře. Umýval jim nohy, když se vrátíme k nedávným Velikonocům, což mělo i samozřejmě ten spirituální význam, ale byl to i praktický skutek lásky, rozmnožoval jídlo a tak dál. Takže i o skutcích služby se mluví v Bibli.
0: Poslední jazyk lásky.
1: Je fyzický kontakt. A pro lidi s tímto jazykem lásky nic víc nepoví o lásce než právě doteky. Sem patří všechny druhy toho fyzického kontaktu. Od hlazení, držení se za ruce, líbání, obětí, mazlení až po sexuální intimitu. Ale můžou tam být jen takové ty letmé dotyky, které jsou takovým malým utvrzením, razítkem o tom, že to mezi námi funguje a pulzuje. Tady velmi záleží na tom, z jaké rodiny pocházíme. My říkáme, že jsou rodiny hamťavé a nehamťavé, tedy ty, které se sebe dotýkají a jsou takové
0: objímací a neobjímací.
1: Jsou takové jednoznačné v tom vyjadřování lásky. Já si strašně moc vzpomínám, my jsme měli hodně rodiny v Praze a navštěvovali jsme se a vždycky, když jsme vycházeli z auta nebo z vlaku, tak ta druhá rodina nám běžela naproti. Strýčkové a tetičky roztahovali náruče, brali nás děti do obětí, ty menší vyhazovali do vzduchu. Pusinkovali jsme se, vykřikovali jsme, bylo takové italské vítání a mi se to prostě strašně líbí a dodnes to mám ráda, když to nemusím mít v takové míře.
0: Tak já to tak určitě nemám, ale u nás to tak nebývalo vůbec. Ale zjišťuju, že tenhle jazyk také bych rád, ale daleko intimněji, žádné vykřikování.
1: Komorněji.
0: Ono je to tak, že se můžeme často setkat s takovým mýtem, že ženy touží po tom fyzickém kontaktu a muži to směřují spíš jak do té sexuální oblasti, když už jde o ten fyzický kontakt. Ono to samozřejmě obojí je trošku vyjádřením fyzického kontaktu, ale nemůžeme to takhle jako směřovat, takhle bagatelizovat u těch mužů, že to je jenom tímhle směrem. Určitě to tak není. I mnoho mužů má tenhle jazyk lásky jako primární a jde skutečně jenom o doteky, o pohlazení nebo o blízkost fyzickou těch dvou lidí. Ještě chci povědět k tomu, že také existuje negativní vyjádření tohoto jazyku lásky, nebo to není negativní vyjádření, ale to je bolestné doteky, prostě bití, zvlášť u dětí. Kdo má tenhle primární jazyk lásky, tak velmi opatrně je potřeba, protože když dáte někomu pohlavek dítěti, tak pro někoho je to jenom legrace, ale ten, kdo má primární tento jazyk lásky, tak je to pro něho strašná degradace. Tak to může být samozřejmě i v tom dospělejším věku, když už ti lidé jsou dospělí. A když prostě se někdo nějak nešetrně dotkne, vrazí do něho a tak dál, to všechno můžou být jaksi tak negativní projevy, které můžou ten vztah hodně nabourat.
1: Když se zase podíváme do Bible a podíváme se na tom, jak pán Ježíš to měl s fyzickým kontaktem, tak jeho se lidé dotýkali a on jich často taky. Třeba děti bral do náruče. Určitě mluvil i tímto jazykem lásky.

0: májové rozmarině si povídáme o lásce. Tématem je máj, lásky, čas. Mluvíme o lásce stojící nohama na zemi, takové, kterou si vzájemně vyjadřujeme 5 základními jazyky lásky.
1: Pojďme se vrátit k té písni písní a zkusit objevit jazyky lásky právě tam.
0: Tak se vrátíme do té druhé kapitoly. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně

0: On mě uvedl do domu vína. Jeho prapor nade mnou je láska.
1: Uvedl mě do domu, to znamená přivedl mě, věnoval mi pozornost. Ochránil mě.
0: Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá.
1: Fyzický kontakt.
0: Gazele se podobá můj milý nebo Kolouškovi. Hele, právě stojí za naší zítkou. Nahlíží do oken, dívá se mřížovým.
1: Nahlíží, pozornost věnují.
0: Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň přítelkyně, krásko má, a pojď.
1: Zase věnování pozornosti. Ozval se mi, řekl mi. Tak jsme si trošku řekli, jaké ty jazyky lásky jsou, ale to bylo, řekněme, v té obecné rovině. I když my jsme už trošičku naznačili, jak to máme my, pojďme to teď ještě doplnit a říct si, jak každý prožíváme, který je ten náš primární jazyk lásky. Já jsem si to taky musel uvědomit, vlastně až později, ale u nás to tak bylo, já jsem si to přinesl ze své rodiny, protože maminka byla ta, která se o nás bezpodmínečně se vším starala. My jsme byli 5 chlapů v baráku, nebo napřed 4, a potom ten nejmladší brácha přišel až o 12 let nebo 15 let po mně. Takže tam bylo potřeba hodně věcí pro ty chlapy udělat. Takže tam bylo vždycky navařeno, uklizeno, vypráno. Maminka proběhla naše skříně a naše špinavé ponožky a špinavé prádlo, vybrala všechno, dala do pračky, vyprala to a zase všechno poskládala a dala do těch komínků. A když jsme si měli něco oblíct, tak jsme to měli v těch komínkách narovnaný od vrchního po spodní, tak jsme to jenom brali z těch komínků, tak jak to bylo nachystané, a tak jsme si to oblíkali.
0: Já právě vím, že tohle to je jazyk lásky mého manžela a dlouho jsem nechápala, proč ode mě očekává, že já mu budu chystat prádlo. Teda ne, že ho vyperu, vyželím to, jo, ale že se mě ptal, hele, co si mám vzít?
1: Přesně, co si mám oblíct?
0: Což mě třeba po 20, 30 letech manželství
1: dost vytáčelo.
0: Směšný a vytáčelo mě to, ale pak jsem to přijala s tím, že tohle to je právě to, co já můžu udělat pro svého muže, a že mu tímto dám přesně najevo lásku. A když se někam ráno vypravujeme, a já samozřejmě mám té výpravy více a daleko více, toho potřebuju sama pro sebe, ale ještě si najdu čas a vytáhnu mu tu košili, ty kalhoty, a nevím, ty další věci, a dám mu to na ramínko nebo mu to přehodím přes postel, tak vidím, jak je rád. A jak to není jako, že neumím se obléct sám, ale moje žena na mě myslí. Ona mě má ráda. Tak to je specifický způsob.
1: Stejně tak to bylo s jídlem, kde maminka uvařila kopce jídla a u nás tolik chlapů, zvlášť ten třetí v pořadí, ten byl v té době teenagerovské velmi jedlej, takže maminka upekla štrůdl, doma dělala těsto a to bylo několik plechů
0: ukazuje,
1: štrůdlu.
0: Ukazuje, jak dlouho je to, ano, jak rybář ukazuje, jak dlouho ano, chytil rybu.
1: A ten třetí brácha, ten to prostě, ten se nekrájel, ten štrůdl. On to tak vzal, položil si to na ruku a takhle celou tu nohavici schroustal naraz. Stejně tak, když maminka dělala ty úžasný hanácký koláče veliký, tak jako jíst jeden byla škoda. To on si dal dva na sebe, přilepil je k sobě a takhle to schroustal. Takže a maminka byla ráda, že mu to tak chutná, takže to bylo několik plechů, který každou sobotu maminka pekla.
0: Já vím, že babička vstávala ráno v 5 hodin v sobotu, to už měla od večera zadělané na koláče, protože tam se peklo skynutého těsta a opravdu pekla několik plechů a byla u toho několik hodin. Mně osobně, jak kdybych viděla, že to někdo sní, že se to ani nenakrájí, že to prostě schroustá, tak mě by to asi moc neuspokojilo. A babička se na to dívala s láskou. Tak má můj obdiv a mám se co učit.
1: Takže to je asi můj primární jazyk lásky. A teď Bohunka.
0: Já jsem si uvědomila, že moje jazyk lásky je fyzický kontakt, slova ujištění a taky ty dárky, ale ty ostatní taky. Ale ten fyzický kontakt, když nemám, když se nedotkneme sebe po celý den, třeba jdeme kolem sebe po schodech v domě a nedotkneme se jen tak maně, nebo nedáme si pusu na schodech, nebo se na sebe aspoň hezky nepodíváme, tak prostě mám pocit, že jsem někde na souši, nemilována. Něco je špatně,

0: můj muž se na mě zlobí. Takže to je jasné, že tohle to je můj jazyk lásky. Nepotřebuju taková ta slova, třikrát denně mám tě rád a různým způsobem. Stačí mě jenom taková ta jemná slova, nemusí to být ta halasná slova, halasná obětí. Může to být vyjádření, které je velmi něžné a třeba někdy i velmi křehké. O těch dárcích vážím si všeho, co mě můj muž přinese, že se na mě vzpomněl, že mě utrhne tu kytku na podzim, když se jezdí k nám do kopce na kraji Brna, tam na místo, kde bydlíme, květou topinambury, které mám ráda, a když je mám doma v zavařovačce, tak vidím, že můj muž si dal tu práci, zastavil někde v zatáčce, natrhal mi květiny a je to pro mě nejkrásnější vyjádření lásky. Takže to jsou moje jazyky lásky.
1: Mým dalším jazykem lásky, tím méně důležitým, ale přece, aspoň trochu, jsou slova ujištění. A to ne, že bych potřeboval jako ujišťovat o tom, že jsem dobrý nebo že zvládám. To u nás nikdy nefungovalo, takže já to považuji spíš...
0: U vás doma tedy?
1: To u nás doma, ano, když jsem byl na vesnici, žil ve své původní rodině, tak to u nás nefungovalo. A já jsem nepotřeboval ta slova, ale spíš mě vadily ty dehonestující vyjádření. Takže já nepotřebuji povzbuzovat, potvrzovat, ale spíš jako neříkat ty, nebo říkat je velmi citlivě, velmi opatrně. Ostatní jazyky lásky pro mě asi nejsou tak důležitý, asi nejméně jsou ty dárky. Trošku ještě občas ten fyzický kontakt, ale zase já ho mám nacvičený v tom negativním smyslu, protože nás tatínek řezal, jak nezralí žito pořád, takže jako vždycky z toho mám trochu neúplně dobré pocity. To jsou moje jazyky lásky.
0: Pojďme se podívat na jazyky lásky našich přátel, kterým jsme zaslali malou anketu. Ku podivu se nám vrátilo hodně odpovědí, tak jsme z nich vybrali ty, které se opravdu věnovaly tématu. Takže začínám. Andrea. Úplně přesně to nevím. Patřím totiž těm šťastným, kteří mají citovou nádrž celkem pravidelně doplňovanou a v manželství žijí přes 33 let. A je to čím dál tím lepší. Možná, že mým hlavním jazykem lásky jsou slova ujištění a povzbuzení. Podle knížky jsem zkusila zapátrat v začátku našeho vztahu. Takže tohle si myslím proto, že jsem mívala dost nízké sebevědomí. A bylo pro mě velice důležité, když na začátku našeho vztahu manžel dokázal ocenit a pochválit. Ale připadají mi důležité všechny, třeba společně strávený čas, v rozhovoru nebo na procházce. Nebo darovaná květinka, kterou manžel cestou z práce utrhl u cesty. A taky třeba čokoláda. Nebo pohlazení a obětí, a když mě vezme za ruku na veřejnosti. A skutkem služby nade všechny je to, že manžel posledních pár let nakupuje, protože já nákupy přímo nesnáším.
1: Tak další je Aja. Mám dva hlavní jazyky lásky, které spolu souvisí. Přála bych si od manžela pozornost, tedy čas strávený se mnou, a fyzické doteky, tedy obětí, pohlazení a tak dále. Poznám to tak, že mi právě tohle chybí. Po 5 letech manželství s manželem velice vytíženým a zaměřeným hodně na výkon, mám citovou nádrž skoro pořád prázdnou, ještě že mám podporu širší rodiny.
0: Bohuslava, můj jazyk lásky. Když se mnou manžel povídá, poslouchá, co mu říkám já. Úplně obyčejné věci, když se spolu zasmějeme, popijeme vínko, když spolu kvandáme o ničem. Samozřejmě řešíme i vážné věci. Je to pro mě větším důkazem, že mě má rád, než kdyby mi to říkal zletnými slovy.
1: Martin, jeden z mých jazyků lásky je určitě tělesný kontakt, pohlazení od manželky, úsměv, obejmutí během dne. Naplňuje mě to víc, než kdyby mi manželka vařila speciální jídla. Ale určitě si rád s manželkou povídám a jsem rád, když můžeme spolu něco dělat, jít spolu na procházku nebo jít na nějaký výlet.
0: Hanka, mám jazyky lásky někdy úplně všechny. Také vidím, že se mění, vyvíjejí s časem. Aktuálně to je velmi vyrovnané. Když si představím všech 5 možností vyjádření lásky, zjišťuji, že stojím u všechny stejně. Dřív jasně převažovala slova ujištění.
1: Jana, Můj jazyk lásky jsou možná skutky služby. Jsem hodně rozlítaná a oceňuji, když mám domácnost prakticky uspořádanou, aby se rychle a efektivně uklízela. A můj muž, ačkoliv to fakt není žádné jeho hobby, nabídl, abychom zajeli do obchodu, koupili novou skříňku a smontovali ji. Hodně mě to potěšilo.
0: Andrea, můj jazyk lásky je fyzický kontakt. Jak to zjistím, přemýšlela jsem o tom, co by mi nejvíc chybělo z uvedených 5 jazyků lásky.
1: Anonym, mám-li vybrat třeba jen 2, pak jistě slova ujištění o lásce. A to poznám právě podle slov i barvy intonace a samozřejmě fyzický kontakt. Třeba, že nemusí být vždy hned o erotické či sexuální, nemusí jít vždy o erotická či sexuální gesta. No a to samozřejmě poznám daleko snadno, docela snadno. Chybí-li haptický kontakt, něco se ve vztahu porušilo.
0: Petra, můj jazyk lásky jsou skutky služby. Když pro mě kdokoliv cokoliv udělá, je to pro mě znamení, že mě má opravdu rád. Aniž bych znala koncept dětství, už tehdy jsem věděla, že mluvíme stejným jazykem lásky s tatínkem. Byl to on, kdo mě brzy ráno budíval a dělal svačiny, nebo pozdě v noci vyzvedával, když jsem se od někud vracela.
1: Jana, mým jazykem lásky je pozornost. Podle čeho to poznám? Že jsou na misce v kuchyni banány, že když neuspořádaně ráno vylítnu z postele, najdu peřiny ustlané, že když se vracím domů, letí mi naproti do chodbičky letadélko Káně v uvozovkách, které mne jde přivítat a políbit. Taky to poznám v tom, že mi nenadává, když nachází v posteli bílé burizony, které miluji.
0: Tak to jsou výsledky ankety našich přátel na Fakultě sociálních studií dělali seriózní výzkumy na toto téma a zjistili, že nejvíce lidé mluví jazykem lásky fyzický kontakt, potom slova ujištění a na dalších místech celkem vyrovnaně byla ta zbývající. Takže i Chapmanův koncept potvrdili i seriózní výzkumy.
1: Chapman zdůrazňuje, že je důležité znát partnera a vědět, co je mu příjemné, co je tedy jeho primárním jazykem lásky a tím mu tu lásku vyjadřovat. Lidé přirozeně vyjadřují lásku ve svém primárním jazyce, důležitější však je lásku vyjadřovat v jazyce, kterému nejlépe rozumí můj partner, protože tento způsob ho o lásce přesvědčí víc než jakýkoliv jiný. Podle Chapmana lze identifikovat primární jazyk tak jaksi základním způsobem pomocí 3 otázek.
0: První otázka je, jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi. Tak já už jsem říkala, že ji vyjadřuji právě těmi skutky služby, že se snažím sloužit, i když třeba na to nemám náladu, na to nemám čas, ale vím, že ta láska mezi námi bude fungovat.
1: Ale vyjadřovala by si nejradši obětím. To je ten tvůj primární jazyk lásky. A mě by to ale neříkalo, že mě máš ráda. Ta druhá otázka, na co si nejčastěji stěžuji a co mě nejvíc zraňuje. To je to, co nejvíc křičí, co chybí. A tak já to neustále opakuji, že takhle bych potřeboval, abys mě vyjadřoval lásku.
0: Ano, potřebuji slyšet některá slova ujištění o našem vztahu, o sobě. Určitě. Další otázka, poslední. Co nejčastěji po partnerovi požaduji? Jde o to pokusit se rozpoznat, co od naší milé nebo milého nejčastěji očekáváme nebo vyžadujeme. To taky může pomoct zjistit, jak sami milujeme a za jakých okolností se budeme cítit milování. Já ty 3 otázky zopakuji. Jak já vyjadřuji lásku svému partnerovi, co mi nejvíc chybí, na co si nejvíc stěžuji a co mi nejvíc zraňuje a co nejčastěji po partnerovi požaduji. Tak zjistím jazyk lásky toho druhého a můžu mu ho vyjadřovat.
1: Hodina utekla velmi rychle, mohli bychom ještě povídat dál, ale chceme uzavřít i pohledem do Bible. Už jsme tady mluvili, jak Ježíš přistupoval k lidem, ke svým učedníkům, jak jim věnoval plnou pozornost. Můžeme říct, že Bůh je obecně Bohem lásky. Tak to víme. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a tak dál. Známe to. Bůh skutečně mluví po lidsku řečeno všemi jazyky lásky. Nabízí sebe sama celého. Není vůbec sobecký. Já jsem si dnes ráno četl z Římanům z 8. kapitoly, jenom několik veršů přečtu. Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žije-li však v někom Boží duch, je jim také usměrňován. Vlastní touhy vedou ke smrti, Duch Boží však dává život a pokoj. To jsou věci, které můžeme prožívat ve vztahu na prvním místě s Bohem, tak abychom mohli darovat ty jazyky lásky i ostatním.
0: Od mikrofonu mávají a loučí se s vámi Bohunka a Pepa Horští.
2: Příští Rozmarína se na Rádiu 7 rozezní zase ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte Rádio 7 v neděli 24. května. Nedělní poledne za námi, před námi sváteční slovo Jana Vopaleckého a po něm Lucie Endlicherová s hudebním týdeníkem Interval a dalším dílem ze série s Jiřím Smržem.
1: Sváteční slovo.
2: Pokud chcete žít naplno pro Boha, Bible tomu říká chodit duchem, tak tady popisují svoji zkušenost. Podle Bible má v sobě každý křesťan Ducha Svatého a má mu dávat prostor, aby ho vedl, řídil a ukazoval mu cestu. Vydejte sami sebe Bohu, své údy vydejte za nástroje spravedlnosti. Římanům 6.13. Mnoho křesťanů nad tím však pokrčí rameny, protože nevědí, jak to mají dělat. Nechají se vést, nic nedělají a čekají, že je teda Duch Boží, Duch Svatý povede. Ale Duch Svatý se nevnucuje, na rozdíl od ďábla. Ale spíš čeká, až ho my pozveme. Jak ho pozvat? Seděl jsem jednou v přírodě na lavičce a přemýšlel, jak se teda mám vydat Bohu a nechat se vést. Co mám udělat? Jak Ducha Svatého přimět, aby mě vedl? V tu chvíli jsem si uvědomil, že Bůh stojí o moji plnou důvěru. Přirovnal bych to tomu, že čeká, až mu dám svoje klíče. Když k vám někdo přijde a řekne, dej mi svoje klíče, tak si to pořádně rozmyslíte, než mu je dáte. A musí to být někdo, koho znáte, komu důvěřujete. Co mám udělat, když se chci nechat vést duchem? Bůh nechce, abychom něco udělali. Ne každého hned volá, aby šel na biblickou školu, aby sloužil ve sboru, aby dával peníze na nějakou službu. Může se to stát, ale Bůh spíš napřed chce, ne abychom něco udělali, ale pro něco se rozhodli. Dali mu klíče. Dát někomu klíče znamená, že může bez naší přítomnosti, bez našeho vědomí zajít k nám domů, možná si půjčit naše auto. Vlastně mu tím dáváme možnost podívat se na náš nepořádek v kuchyni, přehrabovat se v dokladech, v prádle. Klíče jen tak někomu nepůjčujeme. Na druhé straně Bůh někdy chce naše klíče, i když je nepoužije. Jaké by to bylo, kdyby vám Bůh řekl, dej mi svůj mobil a heslo k němu a na tvé maily a sociální sítě. Kdo z vašich blízkých, známých má přístup k vašemu mobilu a zná vaše hesla? Možná bychom raději složili vagón uhlí nebo udělali něco jiného, jen abychom nemuseli někomu dávat telefon. Žít naplno pro Boha nemusí znamenat něco udělat. Stačí mu jen vydat svůj mobil a hesla. Proč by nám to mělo vadit? Že uvidí, na co se díváme, nebo dokonce, co tam píšeme? Možná se podívá, možná ne. Bůh není vyděrač. Když mu řekneme, aby nám ho vrátil, tak nám ho vrátí. Chodit duchem může znamenat, že nás požádá o náš mobil a o hesla. Jsem to já, kdo rozhoduje, jestli budu chodit duchem nebo podle své hříšné přirozenosti. Záleží na mé mysli, čím ji plním, komu, čemu ve svém myšlení dávám prostor. Chcete žít naplno s Bohem? Chcete chodit duchem? Co když vám Bůh řekne nejen dej mi klíče a mobil, ale ještě řekne dej mi svou mysl. Dáme mu ji. Ne, že se do ní podívá a bude vědět, co si myslíme. Co když nám bude chtít říkat, co si máme myslet? Dokážeme to připustit? Bible říká, myslete na nebeské věci, ne na zemské. Dáme, nebo přinejmenším půjčíme Bohu svou mysl. Dát mu svou mysl však naopak znamená vysvobození od našich vlastních myšlenek, od obav, sobectví, sebeobvinování. Znamená to získat odolnost vůči urážkám a posměchu. Prostě dokážeme myslet pohodově. Zároveň to znamená, že budeme omezeni při přemýšlení o svých vlastních věcech, pokud nejsou v souladu s nebeským myšlením. Chceme žít pro Boha naplno? Jsme ochotní jít do rizika, že si Bůh vezme do parády i naši mysl? A může to znamenat cokoliv. Nám sice pořád zůstává otevřená možnost. Pane, dej mi tu moji mysl zpátky. Já si chci myslet, na co chci. Ale to pak koliduje s tím, že Pavel říká, my máme Kristovu mysl. A možná nám bude trapné počasí říct, pane, já přece jen chci raději chodit duchem. Tady máš tu moji mysl. Seděl jsem v přírodě na lavičce, tohle všechno mi probíhalo v mysli a tak jsem vytáhl z kapes klíče, mobil, položil je na stůl a řekl, pane Bože, dobrá, teď ti věnuju 20 minut myšlení, dám ti na 20 minut svoji mysl, pak se zase musím vrátit do svého světa starostí, úkolů, zodpovědností. Napřed se nedělo nic, jen jsem myšlenkami bloumal a čekal, jestli mě něco napadne. Pak se mi v hlavě vynořovaly některé biblické verše bez nějaké souvislosti. Moje myšlenky kroužily kolem Boha a mého vztahu s ním. A najednou, zpětně jsem odhadl, že to bylo v 18. minutě, jsem věděl, co mám udělat. Tak jsem vstal a šel to udělat. Trvalo to asi hodinu a výsledkem je tato úvaha. Mně se tím potvrdilo, že chodit duchem, nechat se jim vést, opravdu znamená dát na stůl klíče, mobil i mysl. Dokonce jen na 20 minut. A Bůh ukáže, co mám dělat. Ve vašem případě to asi bude jinak. Vyzkoušejte si to.

Dobrý den, tady je další vydání Intervalu, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Přiznávám se, že na dnešní vydání jsem se velice těšila. A to nejen od chvíle, kdy jsem se dozvěděla, že písničkář Jiří Smrš vydal novou desku nazvanou Kořeny. Vlastně jsem tenhle pořad nosila v hlavě a v srdci už od chvíle, kdy o nové nahrávce Jiří začal uvažovat. A to bylo už v době, kdy byl tento pořad vlastně ještě v plenkách. Od roku 2007 tedy existuje plán o vzniku CDčka, které si na své uvedení do světa muselo pěkně počkat. Nějaká demo nahrávka existovala, ale to, jak nakonec vypadá konečná podoba téhle desky, je velmi překvapivé. Jedním slovem, krása. Tohle CDčko chcete mít doma. Dobře, pokud vám nebude hudba a styl psaní Jiřího Smrže vyhovovat, nejspíš vás nechá tahle nahrávka chladnými. Ale pokud vás jen trošku zaujme, pak dlužno dodat, že nejen obsah placky, ale i vyvedení bukletu a vůbec vše kolem téhle nahrávky stojí za pozornost. Tomuhle se totiž říká, kdo si počká, ten se dočká. Pravda, po této oslavné řeči je třeba říci, že jsou věci, které se nezměnily. Deska Kořeny je bílá s pár barevnými akcenty do fialova, do modra a mírně do zelena, ale bílá převažuje. Možná budete mít v první chvíli pocit, že držíte v rukou trošku přizdobenou sněhovou vločku. Ovšem ve chvíli, kdy nahrávku vložíte do přehrávače, vězte, že vás čekají písně spíše hloubavé, někdy i těžké, náročné, prostě žádná oddechovka. Jiří Smrš je člověk, který svět vidí z úhlu bolesti. V oné bolesti nechybí naděje a výhled do budoucnosti, ale je toho ještě hodně, co je třeba tady na zemi pojmenovat a na co je třeba poukázat. A tak to tenhle písničkář dělá. Ostatně tohle přece odjakživa byl úkol písničkářů, ne? V jedné ze svých nahrávek se Jiří Smrš hlásí k Bulatu Okučavovi a možná, že i s ním je možné ho spojovat. Pro palčivost, kterou je možné v jeho slovech zachytit, i pro paprsky slunce, které texty prosvěcují. Takže jak to celé

to neřeš, ani řešením všeho jen ty, že každý křiklavý podfuk má své tiché klienty.

nemám chuť říkat každý úsměv, je vždy jen účelový tah, že dnešní politický mírotvůrce je zítřejší hospodářský vrah. Že dnešní zrna jsou všechno plevy, jen protože jsem nezasel, že každý podnikatel, který zbohat, je jistě podvodnikatel. Když se cítím být jeden stejný mezi všemi,

0: písních Jiřího Smrže najdete velmi často nejrůznější vyznání, zvolání, přiznání se k tomu, co je bolavé, pojmenovávání skutečností, pro které najít vhodná slova není úplně jednoduché, a přesto je to potřebné. Tohle je Jiří Smrš. Hudba z hloubky, hudba, která chce zasáhnout až dovnitř, tam, kam je těžké i dohlédnout. Jiří se nebojí jít s tím těžkým a velmi vnitřním ven. Na druhou stranu je slyšet, že stále nechybí jistá dávka ostychu a jakási míra nejistoty. Takový je i při veřejném vystupování, i v osobním kontaktu. Zvláštní kombinace nejistoty a potřeby vykřičet, jak se věci mají. Písně jsou v ich formě a na posluchači je, jak s jednotlivými vyznáními naloží. Takovéto názor si udělejte sami. Stotožníte se nebo ne? Už nemám chuť říkat, že mám nouzi, znělo to před chvílí. Jak zvláštně ladí tahle píseň hned s tou úvodní, která desku otevírá.
1: Otče noci, otče moci, otče superstar a hvězd, otče zaslíbené budoucnosti, otče neprůjezdných měst, otče geneticky upravených potravin, otče sezónních slev, otče větru, otče plev, otče oxidu siřičitého, otče reality show, otče mentální anorexie, žlutého nebe nad Prahou, otče jenž si vše pod jednou střechou, otče výhodných hypoték, otče nesplavných řek, otče výherních automatů, otče radaru, otče který si...

Namluvit si, že Bůh je všechno ve všem, úplně ve všem, i v tom, co se někdy člověk ostýchá i vyslovit. Jak bychom si to přáli? Zvláštní úvaha o tom, kde je Bůh, či kde je Bůh v uvozovkách. Přesycenost. To je to slovo, které může předchozí píseň charakterizovat. A ostatně přesycenost, to je to, v čem žijeme. Jak se v tom vyznat, zorientovat, jak do toho Boha pozvat? A jde to vůbec?

že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby někdo snad, tak ty můj táta, že jsi král. Uvidím, že jsi to celý čas jen na mě hrál. Že kdyby nikdo už

A ještě jedna na podobné téma. Slyšela jsem v ní kousky bratrů Ebenových, kousky Karla Plíhala a stejně je v tom všem nejvýš rukopis Jiřího Smrže. Jeho slovosled, jeho přístup k hudbě, jeho přeryvy v písních, jeho překvapení. Krása. Už několikrát tu byl Jiří Smrž zmíněn co písničkář. Jak se stane, že se písničkář obklopí tolika skvělými muzikanty a vyrobí nahrávku, která je velmi barevná a hudebně vyšperkovaná? Inu, možná, že zase jen stačí počkat tak, jako to Jiří udělal. A na druhou stranu, věřte, že slyšet všechnu tu palčivost a nejrůznější zvolání na koncertě jen s kytarou, to je teprve poslouchání pro uši a pro duši. Prostě slyšet desku a dostat se na vystoupení Jiřího Smrže jsou dvě zcela odlišné skutečnosti. Deska vám do života, kromě písničkáře samotného, přivede domů třeba hráče na klávesi a kytaru Jiřího Kováře, baskytaristu Jana Jakubce, bubeníka Miloslava Dvořáčka, zpěvačku Pavlínu Jíšovou, ale taky Vojtěcha Zíchu, Luboše Malinu, Mária Biháriho nebo smyčcový kvartet Michala Rataje. Zajít na koncert znamená dotknout se křehkosti v té nejpravdivější podobě.

po nebi v protisměru, prázdný velký vůz. O, v tuhle noční dobu nejezdí tu jinak nic.

Noc jen dlouze plyne, za chvíli přijde už horod. Vyhlížím před sebou ve tmě první světlý bod. O, nechci hledat vinu,

Lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. A taky jsem člověk, co celý život odjíždí brzo, dlouho se nevrací. Kde bere Jiří Smrš tu odvahu tohle všechno otevřít, odhalit a nenechat si to jen pro sebe? A kolik z toho, o čem zpívá, je on sám? A kolik z toho jen nějaká větší či menší míra fabulace? Zajímavé je, že takové otázky stěží budete mít u popových popěvků nebo u humorných textů kapely, která má potřebu dělat si šprťouchlata ze všeho kolem sebe. Zvláštní, že tyhle otázky nastupují až v okamžicích bolestných, plných tápání. S radostí se nám ztotožňuje jednoduše a nemusíme příliš řešit, zda inspirace k ní pochází z vlastního zdroje nebo je jen odpozorovaná. U bolavých věcí je to úplně jinak. Potřebujeme zjistit, zda ji prožil sám autor, zda on sám skutečně bojuje s tím vším, o čem zpívá, anebo je to jenom hudba, jen jeho licence, výmysl, vlastně pohádka. Jenže jak moc na tom záleží? Jak moc jde o to, zda a jak se daný příběh odehrál? A jak moc jde spíše o to, co tenhle příběh dělá se mnou uvnitř?

řek Mozart Vionovi, tak tu konečně nebudem tak sami. Postav na čaj, jen hlupá.

Kam je nám prostří, prostřil brus po Gruzínsku na zem. A pošli za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel Bulat Okudžava. Řekl by on, Bulatočko, než si dolije, pojď, musíš něco vidět.

se podívej, proč je nebe tak modré pod božím sluncem ve dne, to když se tisíc modrých balónků zvedne a stačí, že pouze z jedné.

žhavá, řekl Mozart, kam ji nám prostří, prostří obrus po Gruzínsku na zem. A François pošli už za Puškinem někoho s tím vzkazem, že přišel bulat o Kučehové.

0: A ti tři se pak v nebi dívali na nebe přes číšky čaje. A Mozart řekl, tak na Arbatu se pořád, pořádná píseň hraje. Aby on na to, člověk by svou bídu neměl vždycky svádět na krále a na stát. Doba je vždycky strupy navrch celkem za to. A bulat povzdech občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Občas je nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat. Doba je občas nelidská, ale vždy stojí za to. Člověkem zůstat.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Interval. Dnes s písněmi Jiřího Smrže z desky Kořeny, která vyšla na sklonku roku 2013. Už to bylo mnohé řečeno o hudbě i slovech, o tom, jakým způsobem Jiří Smrž nahlíží na realitu kolem sebe a jaké písničky díky tomu vznikají. Možná bychom měli sklon plakat, že nejde o tichou nahrávku s kytarou, v níž by možná ještě více vyzněla palčivost jednotlivých témat a potřebnost úvah, na které chce autor zaměřit naši pozornost. Ovšem po písni, jako je ta, která právě dozněla, Čistý ubrus pro Bulata Okudžavu, je možné jen konstatovat, ještě že byla nahrána tak, jak byla nahrána. Krásné solo na akordeon i hned prozradilo Mária Biháriho, jeho rukopis je prostě čitelný. Ale když budete jen trošku pozorně poslouchat, zaslechnete navíc hudební motivy mozartovské, francouzské i ruské. Prostě píseň jako obraz, píseň jako krajina. Ta jedna stačí na to, aby se duše nasytila a posluchač byl ujištěn v tom, že i když doba je občas nelidská, vždy stojí za to člověkem zůstat. Jak prosté, že? A nebo jak zvláštní? Jak těžce uchopitelné? Jak náročné k takovému zjištění se probojovat? Pro někoho nejspíš tak, pro jiného onak. Těžko hodit do jednoho hrnce a najít jednu odpověď. Nejspíš v některých fázích života jednoduché a v jiných náročné. Nejspíš pro někoho s nějakou povahou většinou spíše jednoduché a pro jiného zase většinou spíše náročné. Různé učinil nás Bůh. A dobře tak, dobré vědět, dobré s tím počítat. Ne každý musí věci vidět tak jako já. Ne každý je bude nahlížet, prožívat tak jako já. Je dobré zaslechnout ve střípcích tónů a slov, že někdo to může mít podobně. Aspoň někdy.
0: Už můžeš jít.

Nejprostší píseň na celém albu naspívala spolu s Jiřím Smržem Hana Kopřivová, zpěvačka a písničkářka. Jejíž životní příběh je možná v mnohem podobný tomu, který má za sebou Jiří Smrž. Ten totiž vystřídal už spoustu zaměstnání a spoustu míst. A přesto to, co je mu nejvlastnější, ač zároveň v mnohem bolavé, je právě psaní hudby a zpěv. Hana zase, jak jsem se dočetla na internetu, odmala toužila zpívat. Ovšem v dětství jí krční lékařka nařídila hlasový klid a zpěv jí v podstatě zakázala. Dnes už je vše zase jinak, ale jistě byly chvíle, kdy bojovat za své místo na pódiu nebylo nejspíš úplně jednoduché. Touhy a jejich naplnění. Téma nade vše.

kde jsem pak nepřišel už skoro na nic víc. Jenže vyhlídky jsou stejně všude stejné, ze všech okenic. Chodil jsem do škol jedné, druhé, třetí, čtvrté. Někdy mám pocit, že neumím do pěti počítat. Tady jsem se oženil, mám

přece víc než dost. Děti jsou malé a chci jim zajistit jistou budoucnost. Věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy, budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Jenže dnes ukracen vůz, cizí lhostejný úz, v něm řítím se sám nocí.

0: Závěrečné písně celého alba v sobě skrývají skladby, které je lepší poslouchat vícekrát dokola, stále se k ním vracet, zkoumat to, co je v nich, i to, co je za nimi. Cizí vůz, který právě dozněl, může být stejně tak dobře písní o umírání snů, jako o obyčejné touze po neobyčejném zážitku. Znovu je možné přemýšlet o tom, co všechno v textech je sám autor a co už je fabulace. A právě zde znovu zazní ono, názor si udělejte sami. Nejde o něj, nejde o Jiřího Smrže. Jde o mě samotnou. Nejde o něj, ale o mě. O to, zda jsem ochotna říct, věřím, až dospějí a pochopí, že život není chov snů, ale venčení psů za domy, budou dál žít v našich domech stejně šťastné jako my. Tohle na život stačí? A nebo spíš platí tohle? Porušuju všechny předpisy, jak bych si chtěl holý život zachránit. A nebo je to ještě jinak? Ve chvíli, kdy vám nejspíš hlavou budou vířit otazníky, jak skrumáš sněhových vloček, najednou narazíte na pokračování všech těchto úvah. Najdete ho až v další písni. Bere dech. Jde na dřeň a mluví pravdu.
1: Přišel domů a smál se a zářil, jak kdyby se právě zamiloval. A pak jako když schoří milostný dopis, pat na židli řek, nemůžu dál. Já se ptal, stalo se něco, a on asi už všechno, já, ale to nic, synáčku. Ptal jsem se, můžu ti nějak pomoct, a on, můžeš, táto, sežeň, čist.

jak jsem, vždyť život může být krásný. A on řekl, tak proč není? A já, jsou věci, pro které stojí za to žít snad. On se zasmál, které? A já řekl, láska. A on řekl,

se mi v pohodě žije, že pohoda jsou věci krásnější a silnější než sám život snad. Já řekl, které, on řekl, láska. A já řekl, tak mě měj rád.

0: a zářil, jak kdyby se právě zamiloval.
1: Toužíme po lásce, hledáme ji. Chybí nám ve vztazích, chybí nám pro ty nejbližší, chybí nám i pro sebe sama. Rozhodně ta zdravá míra lásky, kterou máme mít i k sobě samotným. Můžeme léta hledat, kde lásku můžeme najít. Můžeme léta toužit, naučit se jí. Existuje mnoho odpovědí, více či méně platných, více či méně blížících se pravdě. A pak věřím, že dříve nebo později ve svém životě každý člověk narazíme na to základní tvrzení o lásce. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Láska. A co s ní? Názor si udělejte sami. Ke kořenům lásky nás dnes zavedl Jiří Smrš. Průvodkyní byla Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Série s Jiřím Smržem bude pokračovat i v příštím vydání Intervalu na Rádiu 7 ve čtvrtek v 21 hodin. Tentokrát se budeme věnovat jeho albu Nedokončené. A teď už máme nějakých pár minut po 13. hodině v nedělním odpolední 24. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman a nebudu zdržovat a hned se spolu se všemi dětmi vydáme na výpravu s pořadem Kormidlo.

0: Ahoj kamarádi, vítejte v Kormidle, pořadu, který drží správný směr. Já jsem Klárka a se mnou je tu...
1: Ahoj námořníci, vítá vás Myška Bětka. A právě teď mám úkol vrchní kormidelnice.
0: No jo, Bětko, ty jsi opravdu kormidelník na lodi. Ale řekla bych, že ta loď, ve které teď pluješ naším pořadem, není tak úplně loď.
1: To máš pravdu, Kláry. Ale uznej, že já, jako malá myška, nemůžu ovládat veliký parník. Mně stačí jen drobná lodička.
0: To bych po tobě ani nechtěla, Bětko, ale mám takový dojem, že ta lodička, kterou teď kormidluješ, je má ztracená bota.
1: Ale já ji našla na schodech, Kláry. Tam se normálně boty nenechávají. Tak jsem si řekla, že bude ztracená. A jako její nálezce si z ní udělám loďku, protože když jsem si ji zkoušela, zaplula jsem do ní úplně celá.
0: To mi připomíná pohádku o jednom ztraceném střevíčku. Ten byl ale naopak příliš malý a slečny, které si ho zkoušely, do něj svou nožku nasoukat nemohly.
1: Ale nakonec ten princ, který s nalezeným střevíčkem obešel celý kraj, našel tu pravou dívku, které střevíček padl jako ulitý. Ta se stala jeho ženou.
0: Víte, děti, co je to za pohádku? No ano, je to Popelka.
1: Popelka, Kláry? Úplně ji vidím, jak tancuje na plese. Taky bych chtěla. A kterou princeznu by sis vybrala ty?
0: Já nevím, Bětko, ale mohla bych se na to zeptat Karolínky. Ta má o princeznách dobrý přehled. Ahoj, Kajuš.
2: Ahoj.
0: Já jsem se tě chtěla zeptat, co tě baví?
2: Princezny.
0: Já mám taky moc ráda princezny.
2: My máme taky nějakou pohádku, ptali o Sněhulce a je o šipkové lůžence a její kamarádka tam je a to je Kalkulka.
0: Tak ty znáš tolik princezen, zkus mi je vyjmenovat.
2: Popelka, Sněhulka, Lůženka a ještě Lociku a ještě poslední Zlatovářka.
0: A která je tvoje nejoblíbenější?
2: Všechny.
0: A tady vidím na obrázku nějakou postavičku, která má na hlavě korunku. Není to na hru taky princezna?
2: Já, jmenuje se Jasmína a je to je taky princezna. A je taky to oblavtická, ale spíš jen na pohádce.
0: O čem je ta pohádka?
2: Jasmínka má tygla.
0: A Jasmínka a ten tygr jsou kamarádi, viď?
2: Jo.
0: A na jakou princeznu si nejčastěji hraješ?
2: Na Elzu.
0: Elzu?
2: Jo, to je královna. Ale někoho někdy taky zamlazí.
0: To je královna z Ledového království?
2: Jo, a taky je někdy naštvaná.
0: Máš nějaké šaty princeznovské doma?
2: Jo, elzovské, které jsem od baby dostala v Lomnici. Tam jezdíváme. To jsou naše sestřenice v Lomnici.
0: A jste kamarádi?
2: Já.
0: A ty si takhle hraješ na tu princeznu?
2: Já.
0: Jak často si hraješ na princeznu?
2: Skoro každý den. To je to baví. Ale teď mě mám trošku potohaný.
0: Je, a kdo je zašije?
2: Máma. Protože ona to uviděla a říkala, že to zase je.
0: A když ty jsi taková princezna, máš nějakého prince?
2: Ne, já si musím prince představovat.
0: Představovat si musíš prince. Však on jednou přijde, viď? A princezno, máte nějaké přání?
2: Ne.
0: Ty všechno máš? A máš doma nějaké sloužící?
2: Lodice.
0: Ty ti slouží?
2: Já.
0: A vymýšlíš si taky pohádky?
2: Já.
0: A máš nějakou vymyšlenou princeznu?
2: Zatím ne.
0: Tak ti přeju, ať nějakou vymyslíš.
3: A ať o ní třeba vymyslíš celou pohádku. Tak ahoj, princezno Karolínko.
2: Ahoj. Ahoj, děti.
4: Ošípkové růžence. Byl jednou jeden král a královna a tuze jarmoutilo, že nemají děti. Život bez dítěte je jen půl života. Když už nedoufali a smířili se s tím, že dožijí život v samotě, narodila se jim dceruška. Dali jí jméno Růženka. Na křtiny pozvali tři víly. Byly to hezké panenky z těch, co tak rády v lese při měsíčku tančí. Mají tak něžný sluch, že slyší rosné kapky o sebe zvonit, jak je nožkama sem tam rozstřikují a jiné hudby nepotřebují. Po bohaté hostině zavedli ty víly k malé princezně. První víla se sklonila nad kolébku, dýchla růžence na tvářičky a řekla: dýchám ti, dýchám na líčka, buď spanilá jak růžička. Ke kolébce přistoupila druhá víla, dýchla růžence na ústa a pravila: dýchám ti, dýchám na rtíky, zpívej nad všechny slavíky. Když se nad růženkou sklánila třetí víla, že jí do života také něco hezkého popřeje, vešla do komnaty ošklivá babice a odstrčila vílu od kolébky. Položila na růženku škaredou ruku a zaskuhrala: až 17 let uplyne, o trn se píchne, zahyne.

všechny obešla hrůza. Babice se na nikoho ani nepodívala a jak přišla, tak odešla. Byla to stará víla z lesních mokřin a tak se pomstila králi a královně za to, že jí na křtiny nepozvali. Tu se panenka víla, ta, co jí prve babice odstrčila od kolébky, sklonila k růžence, dýchla jí na oči a zašeptala: neumřeš, 100 let budeš spát, více už nemohu ti dát. Ale slavné křtiny byly už tak jako tak pokaženy, ples a ohňostroj král odřekl. Ti, co si potrpí na dobré jídlo a pití, byli rádi, že se ta nemilá událost přihodila po hostině, aspoň oni si přišli na své. Rodiče se od té chvíle nehnuli od růženky ani na krok. Král rozkázal, aby všechny rostliny, co mají trny, byly v celé zemi vyhubeny. Postihlo to i růže a šípky a těch lidé nejvíc litovali. Neměla děvčata růže, aby si jimi o pouti ozdobila blůzičky. Poutníka kráčejícího po mezi nechytla za rukáv šípková větévka, aby si přivonil k jejímu květu. Růženka rostla a rozkvétala, jaký to víly dali do vínku. Byla spanilá jako růžička a celé dny krásně zpívala. Rodiče jí udělali, co jí na očích viděli. I když v celé zemi nebylo jediného trnu, přece je strach o milovanou dcerku neopustil. Léta utíkala, každý rok přibyl králi a královně proužek šedivých vlasů a když růžence šlo na 17. rok, měli vlasy bílé jako chmíří na bodláčí. Růženka nevěděla, že jim zbělely vlasy starostí oni. Nikdo se nesměl ani slůvkem zmínit o tom, co jí zlá víla přisoudila. Znala kde jakou květinu, měla je ráda, ale o té nejhezčí, o růži, vědět nesměla. A přece se půvabem a spanilostí té květině tolik podobala, jako by sestry byly.

Přišel ten osudný den, kdy Růženka dožila 17 let. Rodiče ji zavřeli v zámku, aby měli jistotu, že se jí nic nestane. Růžence bylo v komnatách těsno, byl zrovna krásný letní čas, všechno jí zvalo ven. Když nesměla ze zámku, aspoň na starou věž vystoupila, že se rozhlédne po kraji a vlahým větříkem si nechá ovanout líčka. Nahoře na věži uviděla dvířka, hustě opředená pavučinou, nikdy předtím si jich nevšimla. Co pak za nimi asi je, napadlo jí a zkusila je otevřít. Dvířka povolila a Růženka vešla do malé komůrky. U okénka zády ke dveřím stála zhrbená stařenka a zalévala květiny. Ohlédla se a zvala Růženku dál. Zaléváte, babičko? Ptala se Růženka. Ukažte, pomohu vám. To jsi hodná, že se hlásíš o práci, pravila stařenka a mile se na Růženku usmála. Pomoz mi tedy, voda je támhle. Růženka od ní vzala konévku a ze džberu u dveří nabrala vody. Ach, vy máte hezké kytičky, babičko, zvolala. Muškáty, begonie. A co pak je tohle za kytičku? Takovou hezkou jsem nikdy neviděla. To je šípková růžička, děvenko. Ta má ze všech kytiček nejlibější vůni. Zrovna ty bys jí měla dobře znát. Smím si přivonět, babičko? Jen si přivoň, za to nic nedáš. Ach, to je vůně, zvolala Růženka. Hned bych takovou kytičku chtěla. Stařenka ustřihla jednu růžičku, zabalila ji do hedvábného šátku a podala ji Růžence. Tu máš, vezmi si ji sebou a doma si k ní voň, i uschlá ještě voní. Ale nikomu o tom nic neříkej. Růženka stařence poděkovala a běžela z věže dolů. Vesele si prospěvovala, král a královna ji slyšeli a spokojeně se na sebe usmáli. Král zrovna svačil a královna vyšívala Růžence šátky do výbavy. Se svým pokladem se Růženka zavřela do komnaty, sedla si na lůžko, že se s tou zvláštní kytičkou potěší. Byla hrozně nedočkavá a jak vyndávala růžičku ze šátku, píchla se o trn. Svalila se na lůžko jako mrtvá. Na špičce ukazováčku jí vyskočila kapička krve. S Růženkou rázem usnuli hlubokým spánkem všichni, kdo v zámku byli. Každý zůstal tak, jak byl v tom okamžiku, kdy ho náhlý spánek překvapil. Král právě nesl na vidličce k ústům lákavé sousto husích prsíček, ale už nedonesl. Královna táhla zlatou nit, ale ruka s nití jí zůstala ve vzduchu. Kuchtička zrovna lila vodu na nádobí a otevřela pusu, že si zaspívá. I voda usnula, visela mezi hrncem a dřezem jako rampouch. Kuchtičce se už pusa nezavřela a muška, která by jí byla do ní vletěla, zastavila se vprostřed letu a usnula s roztaženými křidélky. Jen kuchaře a kuchtíka spánek nepřekvapil, horké letní odpoledne už je předtím uspalo, přestali však chrápat. Ale šípková růžička v okně na věži neusnula. Začala tak rychle růst, že než byste napočítali 10, celý zámek hustě zarostl trním. Lidé venku se divili, co se to se zámkem stalo. Usoudili, že je začarován. Časem si na to zvykli a už se o pány nestarali.

99krát lidé pole osili a tolikrát z polí sklidili. 99krát meze sníh zavál a tolikrát je jaro odkrylo. Když posté lidé pole osili a posté se travička na mezích zazelenala a všechno rozkvetlo, zabloudil v ty končiny královský princ z daleké země. Putoval světem pro zábavu i pro zkušenost. Najednou před sebou spatřil srázný kopec, celý zarostlý šípkovými keři. Z květů šla taková vůně, že se princi točila hlava. Došel ke kopci a tu se až ulekl. Šípkové větvičky se před ním rozestoupily a nad hlavou se mu spletly v loubí. Prince něco táhlo do té voňavé chodby i vešel do ní. Sluneční záře se hrnula za ním, čím dál však šel, tím slabší byla, ale přece mu na cestu trochu posvítila. Loubí ho vedlo nahoru a zase dolů a znova nahoru, až přišel ke dveřím zlatými květy vykládaným. Otevře je, bledá sluneční záře se rozlije komnatou a princ spatří na lůžku spanilou dívku růžových líček. Něžně oddychuje a usmívá se ze spaní. Princ tak hezké stvoření dosud neviděl. Sklonil se nad ní a políbil ji. V tu chvíli se dívka s lehkým výkřikem probudila a posadila se na lůžku. Princ se zhýbl a zvedl ze země šípkovou růžičku. Podal jí spanilé dívce, ta poděkovala a mile se na něj usmála. A ještě jiné věci se v tu chvíli děly. Husté šípkové větvičky sjeli se střech rychle jako užovky a odkryly celý zámek slunci. Král zamžikal očima a strčil lákavé sousto husích prsíček do úst. Královně se zachvěla víčka, dotáhla zlatou nit a začala nový steh. V kuchyni voda rázem ožila, vytekla z hrnce do dřezu. Kuchtička zavřela pusu, muška ji jen tak minula. Kuchyní zněl vysoký hlásek kuchtičky, ale ani ten neprobudil kuchaře a kuchtíka. 100 let spánku jim bylo málo. Však on už je král rychle vzbudí, za 100 let mu notně vytrávilo a za chvíli bude chtít večeři. A opravdu si o ní zrovna chtěl říct, když se otevřely dveře. Vešla Růženka a za ruku si vedla cizího jinocha. Král se na ně přísně podíval. Kde našel ten mladík odvahu? Pomyslel si. Jen tak bez dovolení si přijde a ještě se s naší Růženkou vede za ruku. Dceruško, vykřikla v tom královna, zahoď ten prokletý kvítek. Spatřila šípkovou růžičku, Růženka si s ní v prstek hrála a pranic se nebála. Už mi neublíží, maminko, pravila Růženka a ukázala jí prstík, byla na něm čerstvá kapička krve, jako by se Růženka píchla před chviličkou a ne před 100 lety. A tu se princ, jak se sluší a patří, sám ujal slova a vyprávěl králi, jak se do zámku dostal. Růženka potom pověděla, jak to bylo s tou babičkou v komůrce na věži. Král a královna si to dali dohromady a teprve teď se jim rozsvítilo v hlavě. Proboha, zvolali, vždyť jsme zaspali 100 let. Princ požádal krále, aby mu dal Růženku za ženu. Král svolil a brzo byla svatba. Růženka šla k oddavkám se zavázaným prstíkem, ale i tak jí to náramně slušelo. Po svatbě vedla Růženka manžela na věž, otevřela dvířka opředená pavučinou a vešli do komůrky. Nikdo tam nebyl. Muškáty a begonie byly zvadlé, jen šípková růžička krásně kvetla. Růženka si ji i s kořenáčem donesla do své komnaty. Teď se s ní mohla beze strachu těšit. Růžičky opadávají, ale hned se rozvine jiná a dodnes nepřestali kvést. Mám v jedné staré knížce plátek z jejího květu. Vítr mi ho přinesl, když jsem se jednou díval z okna v tu stranu. A když večer sedím sám nad tím plátkem růžovým, co nevím, to nepovím. Proto vám to povídám.

0: teda, děti? Mně se trochu třese hlas. Naše kormidlo nás právě zaneslo před obrovskou jeskyni a z ní teď vylezl, no páni, drak. Dobrý den, pane draku. My vás jdeme navštívit s dětmi z kormidla. Nechcete nás sežrat, že ne?
1: Sežrat? Ale kde pak? Dobrý den. Já lidi nejím už nejméně 200 let. Doktoři mi zakázali těžká jídla a po rytířích v brnění mě hrozně pálí žáha. Teď jsem spíš na borůvkové koláče a brokolici.
0: Brokolici? Páni, to byste se dobře kamarádil s maminkami. Ty mají taky rády zdravá jídla. Takže vy jste drak Dobrák? A jak se vlastně jmenujete?
1: Já jsem drak Dobromil, ale v pohádkách mi pořád vymýšlejí hrozitánská jména, jako třeba Plamenožrout nebo Drtizub. Přitom se chci s každým kamarádit.
0: Dobromil, to je moc hezké jméno. A když jste takový hodný drak, co vlastně celý den v téhle jeskyni děláte? Hlídáte nějakou princeznu? Nebo ten skrytý poklad, který zrovna teď s dětmi hledáme?
1: Princeznu? Ach, ty dnešní princezny. Jednu jsem tu měl minulý týden na návštěvě. Pořád si stěžovala, že je v jeskyni průván, nutila mě utírat prach na kamenech a chtěla, abych jí svým dračím horkým dechem vyfenoval vlasy. Tak jsem ji radši poslal domů na zámek. Ale poklad tu mám.
0: Opravdu? Děti, slyšíte to? Dobromile, ukaž nám ho. Jsou to zlaté mince nebo drahokamy?
1: Mám lepší, mnohem lepší. Pojďte blíž. Tady je můj poklad. Sbírka těch nejkrásnějších pohádkových knížek a starých map. Ze zlata není žádná zábava, ale podle těchto map létám od zámku k zámku. Cestování mě moc baví.
0: Teda Dobromile, ty jsi sice drak, ale koukám, že máš srdce ze zlata.
1: Ale víte co? Ze všeho toho sezení v jeskyni a čtení mě strašně rozbolela křídla a ocas. Pojďme se s dětmi společně trochu protáhnout. Přece u kormidla nebudete jen tak sedět.
0: To je skvělý nápad. Děti, honem na nohy. Dobromile, veď nás.
1: Výborně. Máte tři hlavy jako já? Nemáte. Nevadí. Procvičíme tu vaši jednu. Nejdřív se pořádně rozhlédneme po jeskyni. Otočte hlavou doprava a doleva a teď se podíváme nahoru na strop, na netopíry a dolů na paličky u nohou. Skvělé. Rozpašte ruce, jako by to byla obrovská dračí křídla. Budeme pomalu mávat a stoupat do vzduchu. Fiu, fiu, letíme. Zvedáme se nad stromy, kroužíme nad hradem a teď pozor, přistáváme. Udělejte dřep a schovejte hlavu mezi kolena. Teď všichni vyskočit z dřepu nahoru a na závěr si předvedeme dračí fouknutí. Musíme se pořádně nadechnout a výdech pusou. Jako byste chtěli vyfouknout ten největší plamen na světě. Zvládli jste to?
0: Zvládli, Dobromile. Dračí rozcvička byla skvělá. Moc ti děkujeme za rozhovor. A teď už s dětmi vyrazíme na další plavbu za pohádkou.
1: A kdybyste měli cestu kolem mé jeskyně, přineste mi trochu té brokolice. Mějte se pohádkově. Ahoj.
0: Ahoj, Dobromile. Vidíte to, děti? I drak může být kamarád. To byla hezká pohádková návštěva a my s kormidlem plujeme dál.
2: V jednom království za mnoha a mnoha lesy a třemi kopci žil král, královna a princezna. Jistě nikoho nepřekvapí, že princezna byla zrovna tak akorát na vdávání. V pohádkách jsou vždycky princezny tak akorát na vdávání. Bez ohledu na to, kolik je jim let. A tahle byla na vdávání už delší čas. Nikdo ji, pravda, nikdy neviděl, ale král s královnou tvrdili, že princeznu mají, že je nesmírně krásná a zrovna ve věku, kdy se slušná princezna zpravidla vdává. A tak se tomu všeobecně celkem věřilo, alespoň na veřejnosti. Král nechal rozhlásit, že za měsíc se mají všichni volní princové a králové sejít u něj na zámku, a že si z nich vybere nejvhodnějšího ženicha pro svou dceru. A zároveň také budoucího krále pro své království, jelikož nemá syna. Přesně za měsíc byl zámek plný hostů. Byli tu princové tencí i tlustí, králové vlasatí i plešatí, nápadníci chytří, středně chytří a několik velice nechytrých. Celkem 69 jich bylo. A všichni byli náravně zvědaví, jak a podle čeho se bude ženich vybírat. Po lehké snídaní o 12 chodech si je král svolal do rytířského sálu a tam jim oznámil. Nehledám pro svou dceru ženicha, který by byl nejbohatší na světě, protože nejbohatší jsem já. Všichni, kdo si myslí něco jiného, ať si vyzvednou u brány balíček se svačinou a mohou se vrátit domů. 20 nápadníků, kteří byli přesvědčeni o tom, že právě oni jsou nejbohatší na světě, se uraženě zvedlo a odešlo k bráně. Král pokračoval. Nechci ani toho nejkrásnějšího prince, protože chlap nemusí být pěkný. Stačí, když není osel. 46 mladíků si odešlo vyzvednout balíček se svačinou a odjeli domů. Polovina z nich si myslela, že jsou nejkrásnější na světě a polovina si nebyla jista ohledně toho oslovství. Teprve, když odešli, král dodal. Opravdová krása totiž není vidět zvenku. A ani ten nejkrásnější osel ze sebe nevydá nic než úplně obyčejné hýkání. A nehledám ani toho, který je tu jen proto, aby se stal králem místo mě. Teď své místo opustili další 4 nápadníci a u stolu zůstali 3 poslední. Král pokračoval. Nový král bude totiž vládnout až po mně, a ne místo mě. Král přistoupil ke zbylým princům a zeptal se jich na jejich jména. Jsem Matyáš, statečný a odvážný princ, řekl první. Já jsem Ludvík, smělý a nebojácný princ, řekl druhý. A já jsem Rudolf a jsem úplně obyčejný, řekl princ třetí. Nyní tedy nastal slavný okamžik, kdy princové směli spatřit princeznu, o kterou se ucházeli. Otevřeli se dveře a do sálu vstoupila dívka tak spanilá, že to princ Matyáš nevydržel a hlasitě hvízdl. Princ Ludvík ještě hlasitěji polkl a princ Rudolf na ní okouzleně a beze slova hleděl. A trochu se začervenal, když o něj princezna zavadila pohledem. Upřímně řečeno, žádný z nich opravdově nevěřil, že by nějaká princezna mohla být takhle krásná. Všichni tři už totiž o životě leco zvěděli. Proto je princeznina krása tak zaskočila. Král prince vyrušil. Mám pro vás velmi těžký úkol. Podle toho, jak jej splníte, pak vyberu ženicha pro svou dceru. Na korouhvi na zámecké střeše jsou uvázány 3 hedvábné princezněny punčošky. Každý mi jednu přineste. Princové se podívali nahoru na střechu vysokánského paláce a v skutku. Na špičce královské korouhve se ve větru třepotaly 3 punčošky. Bojíte se? Zeptal se král.
3: Neznám strach, odpověděl Matyáš.
2: Nevím, co je to bát se, ozval se Ludvík.
4: Já se bojím, řekl Rudolf.
2: Tak to máš smůlu, prohlásil král. Na střechu musíš, jinak princeznu nedostaneš. A tak první vyrazil Matyáš. Proč? Protože vždycky chtěl být ve všem první. Vyběhl po schodech až na půdu, otevřeným vikýřem se protáhl na střechu a už si to mašíroval po hřebenu střechy ke korouhvi. Odvázal pruhovanou punčošku a než se kdo nadál, stál před králem. Druhý šel Ludvík. Proč? Protože se hrozně bál, aby v něčem náhodou nebyl poslední. A stejně rychle jako Matyáš doběhl ke korouhvi a ještě rychleji se vrátil zpátky na zem. I s puntíkovanou punčoškou. A třetí byl Rudolf. Proč? Inu, protože nikdo jiný tam už přece nebyl. Vyběhl na půdu, protáhl se vikýřem a zjistil, že asi trpí závratěmi. Stačilo, aby se jedním okem mrkl dolů, zatočila se mu hlava, podlomila kolena a jen tak, že nespadl. Králi se na nádvoří málem zastavilo srdce při představě, jak Rudolfově otci vrací prince placatého jako amuleta. Ale Rudolf nespadl. Vzal provaz, uvázal jeden konec ke trámu střechy, druhý konec kolem svého pasu, zatajil dech a upřel oči na korouhev. Opatrnými krůčky cupital k poslední bílé punčošce. Odvázal ji, strčil do kapsy a po 4 se vrátil zpátky k vikýři. V tom však uslyšel jakési žalostné zapípání. Obrátil se a co to nevidí? Ptáče vypadlé z hnízda za komínem. Lidé na nádvoří bez dechu sledovali, jak se bez váhání obrací a pospíchá zpět. Opatrně vzal ptáče do dlaní, zvedl se na kolena, ale protože to nestačilo, postavil se na nohy a na špičky. Vložil ptáče do hnízda a s obrovskou úlevou se spustil zase na všechny 4 a pelášil k vikýři. Pak radostně se běhl po schodech na nádvoří. Nyní se dovíte, kdo z vás nejlépe splnil úkol, oznámil princům král. Ty, princi Matyáši, jsi byl první a bez váhání jsi se vrhl do úkolu, i když jsi nevěděl, co tě čeká. Dokázal jsi, že neznáš strach, byl bys výtečným vojákem, ale za krále své země tě nechci. Pak se král obrátil k Ludvíkovi. Ty, princi, jsi byl nejrychlejší, protože se bojíš prohrát. Byl bys skvělým sportovcem, ale ani tebe za krále své země nechci. Nakonec se otočil k Rudolfovi. Princ Matyáš neví, co to je, když se člověk něčeho bojí. Vylézt na střechu a přinést mi princezninu punčošku pro něj nebylo nic víc, než podat mi při obědě slánku. Lidé, kteří se ničeho nebojí, by neměli vládnout druhým. Princ Ludvík pospíchá tak, že si ani nestihne všimnout, co se děje kolem něj. To by mohlo přinést jeho poddaným mnohé trápení. Ale ty, Rudolfe, ty jsi neměl strach z pravdy a přiznal si svůj strach a dokázal si ho překonat. Když šlo o život i tomu nejmenšímu, kterého si ostatní ani nevšimli, ty si riskoval všechno proto, abys mu pomohl. Dokázal si, že nemyslíš jen na sebe.
4: ty budeš dobrým králem. A chceš-li, smíš se oženit s princeznou, bude-li tě ovšem chtít.
3: A budeš mě, princezno, chtít? Zeptal se Rudolf tiše.
4: Ano, prosím, odpověděla princezna jemným hláskem. A zamrkala svýma dlouhýma řasama, až to zamlaskalo.
0: Já bych chtěla být doopravdickou princeznou, Kláry.
5: No, být princeznou, Bětko, není vůbec žádná legrace. Zatímco ostatní děti běhají venku v kalužích, princezna se musí chovat vzorně a slušně. Musí dokázat rovně sedět u dlouhého stolu s mnoha lidmi. Musí umět správně stolovat, vědět, která z těch pěti vidliček před ní je na salát a která na rybu nebo na zákusek. Musí být příjemná, stále se usmívat a konverzovat s mnoha neznámými lidmi, které potká. A to i když ji zrovna bolí zub nebo má špatnou náladu. V krásných, dlouhých, nadýchaných šatech z jemné látky nemůže lézt ani na strom, ani jít na skluzavku, protože by se jí roztrhali. A což teprve, kdyby chtěla skákat na trampolíně s korunkou na hlavě nebo s ní udělat kotrmelec, hned by jí spadla a rozcuchala by jí účes.
0: Kláry, to nezní úplně příjemně. Taková princezna to nemá vůbec jednoduché. To je škoda.
5: Ale já vím, Bětko, že ty i já, i každá holčička a dívka nebo žena princeznou je.
0: Opravdu?
5: Opravdu. A to i bez toho, abychom museli dodržovat všechny ty náročné požadavky, o kterých jsem mluvila. Nemusíš bydlet ani na Kamenném hradě, abys byla princeznou. Je jedno, co máme na sobě a jak vypadáme, nebo co jsme dokázali. Jsme milované, vzácné princezny, krále králů, pána Ježíše. V jeho očích máme obrovskou hodnotu. Jeho království není viditelné, je v našem srdci. Ježíš nám dává korunu, kterou nám nikdo nesebere. Je to koruna lásky a přijetí. Pro něho jsme vzácné a krásné, přesně takové, jaké nás stvořil.
0: A opravdu jsme všechny princeznami Božího království, Kláry.
5: Ano, každá, která pána Ježíše pozve do svého srdce. On se v našem srdci zabydlí a umístí do něj ten největší poklad na světě. Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, sebeovládání a odvahu. Tenhle poklad se neztratí, nerozpadne se, ani nezrezne a nikdo nám ho nemůže vzít.
0: Když teda máme v srdci pána Ježíše, máme v sobě ten největší poklad, co máme jako královské dcery dělat, Kláry?
5: Být princeznou pána Ježíše neznamená sedět ve věži a nechat se obskakovat.

0: se dokázat zastat slabšího. Tím projevíme královskou odvahu.
1: Takže já jsem milovaná princezna pána Ježíše. To je skvělý. To můžu chodit i v teniskách. Skákat na trampolíně, ale na strom. Pán Ježíš mě miluje. A to platí, i když jsem v pyžamu. Naše krása je v tom, když někomu pomůžeme. Nebo když se usmějeme na smutného kamaráda. To je to, co vidí pán Ježíš.

V jednom velkém městě, na nevysokém kopci, stála letitá budova dětské nemocnice. Její branou vyšlo do světa už mnoho uzdravených dětí a protože jich nemocnice měla možnost poznat takové množství, věděla, že jedním z výborných léků jsou pohádky. Naučila je vyprávět své nemocniční postýlky, aby tak večer ukolébali své děti do pokojného spánku s krásnými sny. Postýlky vždycky napřed zaspívaly uspávací, hojivou písničku.

0: stánku. Ať pohádka má sny přivolá a bolístky zahání. Ať pohádka má sny přivolá do raního svítání.
1: A pak začaly postýlky vyprávět.

0: o motýlí princezně. Žila byla kdysi kdesi jedna princeznička. Tatínek král i maminka královna ji tolik milovali, že jí nikdy nic nedokázali odepřít. Jednou si princezna vymyslela, že chce mít na zahradě horu z lentilek a služebnictvo nesmělo jít spát, dokud tam ta hora nebyla. Jindy si přála mít živého růžového poníka s bílými puntíky a sloužícího do rána barvili a natírali, aby se na něm z rána mohla princezna hned projet. Nakonec si vymyslela, že se chce stát na chvíli motýlkem a proletět se. Lehounce se vznášet nad květinami a ochutnat jejich sladkou šťávu. Král neváhal a rozeslal po celé zemi vojáky, aby nalezli kouzelníka, který dokáže princeznino přání splnit. Hledali dlouho, až v horách nalezli kouzelníka Papavera. Přinutili ho dostavit se ke králi. Kouzelník se mračil jako bouřkový mrak a hned spustil. Jaký pak si král, když plníš každý princeznin rozmar? Kdyby se raději věnoval králování a princezně pořádně domluvil, aby byla rozumnější.
1: Mlč nebo skončíš v šatlavě, splň princezně přání a zmiz,
0: zařval král. Kouzelník se usmál. Dobrá, budeš mít, co chceš. Co si zamumlal? Z princezny se stal nádherný motýl a kouzelník zmizel. Král si spokojeně mnul ruce a brumlal si. Mně musí poslechnout každý, jsem totiž

0: slavný král. Princezna, co by motýl, poletovala po zahradě a král s královnou se těšili, že jim večer povypráví, jaké to bylo. Jenže přišel večer a princezna se neproměnila zpět na princeznu, jak očekávali. Uložili ji tedy v její motýlí podobě na hedvábné polštáře a začala zháňka po kouzelníkovi. Vojáci vyrazili opět do hor, ale vrátili se s nepořízenou. Po kouzelníkovi, jako by se slehla země. Král je poslal hledat dál po celé zemi. Uplynul den, dva, tři. Princezna už nepoletovala radostně po zahradě, ale schlíple seděla na růži. Hlídalo ji 5 vojáků, aby se jí nic zlého nepřihodilo. Ale neuhlídalo. Z ničeho nic se 3. dne přihnal vítr a princeznu odfoukl neznámo kam, než tomu stačil kdokoliv zabránit. Král s královnou si zoufali a celé království muselo princeznu hledat. Ta se zatím ocitla na lesní pasece. Kolem dokola byl hustý, neproniknutelný les, ale na pasece vonilo plno lučních květin. Princezna na jednu z nich usedla a vyděšeně se rozhlížela kolem. V tom se blízko ní ozvalo: "Dávej pozor, stojíš mi na čepici." Princezna polekaně vzlétla, zatím na ní ještě žádná květina nepromluvila. Hlas však nepatřil květině, ale malinkému skřítkovi. "Nechtěl jsem tě tak vylekat, já jsem medovníček a tebe jsem tu ještě nikdy neviděl. Kdo pak jsi?"
1: "Princezna,"
0: vzlikla princezna a vyprávěla skřítkovi, co jí potkalo. "Zdá se mi, že sama dobře víš, jak pošetilé bylo tvoje přání a příště budeš rozumnější. Proto ti poradím, jak se můžeš vrátit do lidské podoby. Stačí vykonat nějaký dobrý skutek." Princezna znovu povzdychla.
1: "Jaký může motýl vykonat dobrý skutek?"
0: "To už nechám na tobě." Usmál se medovníček a ustlal motýlí princezně čekankovou postýlku, protože sluníčko se už klonilo k západu. Nové jitro přineslo krásný den. Třpitivé perly rosy krášlily trávu, vzduch voněl pryskyřicí, sládl jahodami. Kdyby byla princezna člověkem, bylo by jí na pasece hezky, ale jako motýl jen smutně usrkla květinového nektaru a přemýšlela, co dál. V tom zaslechla volání o pomoc. Otočila se po hlase a uviděla skřítka medovníčka lapeného v zobáku velké vrány. Marně se snažil vyprostit, vrána s ním odlétala pryč. "Jak ho mám zachránit?" blesklo hlavou princezně a vůbec nepomyslela na svoje bezpečí, když vzlétla za vranou. Nevěděla ještě, co udělá, jen se bála o medovníčka. Vyletěla nad vránu. Neměla sílu s ním bojovat, musela vzít rozum do hrsti. Náhle se rozhodla a přistála vráně přímo na zobáku. Oběma křídly jí zakryla oči.
2: "Sezobnu tě jako rozinku, jestli hned neodletíš,"
0: zahrozila vrána a vrávorala ve vzduchu, protože nic neviděla. Princezna se třásla strachy, ale neposlechla. Vrána se zamotala do kolečka, snažila se motýla zbavit a v tom trásk. Narazila rovnou do borovice. Před očima se jí roztančily hvězdičky pustila medovníčka ze zobáku a spadla do mechu. Princezna, motýl, při nárazu odletěla do borůvčí a právě se z něj zvedala, když vrána vyskočila z mechu a chtěla se ostrým zobákem rozehnat po statečném motýlovi. To se však přepočítala. Z motýla byla už zase princezna a ta vyjevenou vránu zahnala docela snadno. Pak si opatrně posadila na dlaně skřítka medovníčka a on jí radostně děkoval. Já děkuji tobě, medovníčku, že jsi mi ukázal, co je v životě opravdu důležité. Jen kdybych se odtud ještě dostala domů, vzdychla princezna. Snadná pomoc, tenhle kouzelný list šťovíku tě z lesa vyvede. Podal jí skřítek list. Princezna se rozloučila, poděkovala za vše a než sluníčko zapadlo, byla doma na zámku. Radost krále a královny z jejího návratu neznala mezí. Celé království se pak radovalo, že princezna už není rozmarná, ale ke všem laskavá a dobrá. Jen ten les se skřítkem medovníčkem už nikdy nenašla. Jakoby ani nikdy nebyl. Mohla na svůj motýlý zážitek už jen s úsměvem vzpomínat.

0: Harry, pojďme si teď v naší královské dílně vyrobit nějaký princeznovský šperk.
1: Dobrá, Bětko. Děti, vyrobíme si medailonek, který nás nebude stát truhlu zlaťáků a přesto má nevyčíslitelnou hodnotu. Kdykoliv se totiž na něj podíváte, připomene vám jednu důležitou věc, že jste dcerami krále králů, samotného pána Ježíše. Pojďme na medailonek Boží princezny. Co budeme potřebovat? Samotvrdnoucí modelovací hmotu, bílou nebo s třpitkami. Ta se totiž nemusí péct. Brčko na pití nebo špejle, to bude na udělání dírky. Vykrajovátko na cukroví, třeba kolečko nebo srdíčko. Nějaké ozdoby, flitry, plastové drahokamy nebo korálky nebo třpitky v lepidle. A krásnou stužku, provázek nebo bavlnku na zavěšení na krk. A teď jak na to? Vezměte si kousek samotvrdnoucí hmoty, v dlaních z ní udělejte kuličku a pak ji jemně sploštěte. Na placku silnou, asi jako tlustší sušenka. Na placku použijte i vykrajovátko, abyste měli dokonalý tvar srdce nebo kruhu. Do středu medailonku vtlačte korálky nebo flitry nebo plastové drahokamy do tvaru vaší královské pečetě. A to buď křížek jako symbol pána Ježíše nebo srdíčko jako symbol jeho velké lásky. Další blištivé věci naskládejte a vtlačujte kolem dokola, po obvodu. Medailonek tak začne vypadat jako opravdový poklad z královské klenotnice. A teď důležitý krok. Vezměte kousek brčka nebo tu špejli a v horní části medailonku vytlačte dírku. Skrz ní pak, až hmota zaschne, provlečete stužku. Jakmile medailonek za pár hodin nebo do druhého dne stvrdne, otočte ho a na hladkou zadní stranu napíšete královský vzkaz. Jsem dcera krále. Text napište akrylovými fixami. Ty se totiž nerozpíjí a ani vám neobarví tričko. Nakonec skrz medailonek provlečeme stužku, zavážeme a princezna si může svůj nový šperk pověsit na krk.
0: Kláry, to je krása. Ten se bude třpitit. A princezny, až vám někdy ve škole nebo ve školce bude smutno, nebo se vám něco nepovede, vezměte si tenhle medailonek do ruky, otočte si ho a podívejte se na ten vzkaz. Pán Ježíš na tebe dává pozor. Jsi pro něho tím nejvzácnějším pokladem a nikdo na světě ti tvoji královskou hodnost nemůže vzít.
1: O princezně na hrášku napsal Hans Christian Andersen. Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vyhledat za manželku princeznu. Ale měla to být opravdová princezna. I procestoval celý svět křížem krážem, aby takovou princeznu nalezl. Ale všude se do toho něco připletlo, co mu vadilo. Princezen bylo sice dost, ale zdali to jsou opravdové princezny, nemohl nikdy zjistit. Vždycky se našlo něco, co nebylo v pořádku. I vrátil se domů a byl převelice zarmoucen. Neboť by byl tuze rád, měl opravdovou princeznu. Jednoho večera byl strašlivý nečas. Hrmělo a blýskalo se, pršelo, jen lilo. Bylo to opravdu hrozné. Tu někdo zaklepal na dveře zámku a starý král šel otevřít. Venku stála princezna. Ale jak vypadala od toho deště a nečasu. Voda jí stékala z nosu na boty a odtud zase patami ven. Říkala však, že je opravdová princezna.
2: No, však se přesvědčíme,
1: pomyslela si stará královna, ale neřekla nic. Šla do ložnice, vyndala všechny peřiny a položila hrachové zrnko na dno postele. Pak vzala 20 žíněnek, položila je na to zrnko a potom ještě 20 prachových peřin navrch na ty žíněnky. Tam měla princezna ležet v noci. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo.
3: O, tu ze špatně, řekla princezna. Nezamhouřila jsem téměř celou noc ani oka. Bůh ví, co bylo v té posteli.
0: Ležela jsem na něčem tvrdém, až jsem po celém těle samá boule a modřina. Je to opravdu strašné.
1: Z toho poznali, že je to opravdová princezna. Když přes 20 žíněnek a 20 prachových peřin ucítila hrachové zrnko. Tak citlivý nemohl být nikdo jiný než opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku, poněvadž věděl, že má opravdovou princeznu a hrachové zrnko se dostalo do klenotnice, kde je můžete ještě spatřit, pokud si je dosud nikdo nevzal. Hleďte, to se skutečně přihodilo.

0: co kluci, Kláry? Dnes jsme si povídali o princeznách. Tak to bude možná některým klukům líto.
1: A třeba ne? Možná přemýšleli, jakou princeznu jednou osvobodí a vezmou si ji za ženu. A o jaký poklad svého srdce se s nimi rozdělí. A hlavně, Bětko, kluci jsou také královskými dětmi pána Ježíše. Jen nejsou dcerami, ale syny. Jsou to princové, rytíři světla. Pán Ježíš je ten největší král a vojevůdce, který je volá do své družiny. Posílá je na dobrodružné mise se štítem víry, který je chrání před strachem. Třeba když by se báli tmy nebo zkoušky ve škole. Také mají pancíř spravedlnosti, opasek pravdy, obuv pohotovosti k evangeliu pokoje a meč ducha, jímž je slovo Boží. A víc se dočtete v Bibli v listu Efeským v 6. kapitole. Tuto výzbroj princové používají k tomu, aby sekali lži a nespravedlnost a aby chránili ty, kteří sami sebe neobhájí. Nebo třeba, když se někdo ve třídě posmívá slabšímu, Boží princ se za něj postaví. To vyžaduje mnohem větší odvahu, než se přidat k partě.
0: Nebo když princ překoná lenost a pomůže tátovi v dílně nebo mamince s nákupem. Nebo když se rozdělí o hračku, tak vyhrává bitvu nad svým sobectvím.
1: Boží království není nudné místo. Holky v něm září jako vzácné princezny a kluci bojují jako odvážní princové. A náš král, pán Ježíš, je hrdý na každého z vás.
0: A teď ještě jedna veršovaná pohádka od Františka Hrubína na rozloučenou. Třeba ji znáte, děti, tak říkejte se mnou. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal. Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále. Honzík běžel nahoru, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále, nesu vám ty korále. Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.
1: Tak ahoj, princezny a princové, mějte se krásně.
0: Ahoj, námořníci!

0: Dnešní kormidlo na Rádiu 7 opakujeme ještě ve čtvrtek v 5 odpoledne. A to příští bude věnováno blížícímu se Dni dětí. S více než 5minutovým zpožděním po nedělní 14. hodině vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Daniel Zeman, který vás dnešním programem provází. Jan Bárta, někdejší ředitel nadace ADRA a také výtvarník, je bezesporu zajímavý člověk. V příští hodince si můžeme poslechnout rozhovor z roku 1999, ve kterém se Jana Bárty ptá Petr Plaňanský na místo umění v životě křesťana.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

0: V září roku 1999, tedy ještě v minulém století, si do pořadu Na křesťanské vlně Plzně pozval Petr Plaňanský Jana Bártu, tehdejšího ředitele nadace ADRA a výtvarníka. Tento pořad jsme v 90. letech vyráběli pro plzeňské studio Českého rozhlasu. Protože Jan Bárta se objevoval i v jiných pořadech tohoto studia a lidé v západních Čechách mohli jeho hlas znát, Petr Plaňanský jméno svého hosta předem neprozradil. Požádal Jana Bártu o přečtení úryvku z jeho oblíbené knihy a posluchače pak nechal hádat, koho že si to do studia pozval. V dalším rozhovoru pak šlo o umění v životě křesťana, o jeho roli v životě, o jeho vliv na lidi, co je a co není umění. Řeč přišla i na potřeby trhu, na sploštění umění. Došlo i na otázku, jestli může být umění společensky angažované a zůstat přitom ještě uměním. Reprízu rozhovoru si můžete poslechnout po písničce.
1: Obrázky z výstavy naivních malířů, zbloudilé ovečky,

Dávat své srdce lásce, své rty milenci, to je přece totéž jako dávat oči světlu. To není dávání, to je braní. Ale mnozí lidé jsou slepci. My je nevyléčíme, Petříku, dívejme se místo nich. Petr se odmlčel. Nač myslíš? Zeptala se ho. Myslím na to, že tohoto dne velmi daleko od nás a přece tak blízko vytrpěl hrozná muka a umřel ten, jenž přišel na svět uzdravovat slepce. Lucie ho vzala za ruku. Ty v něho věříš? Ne, Lucie, už nevěřím, ale zůstává navždy přítelem všech, jež někdy přijal u svého stolu. A ty ho znáš? Velmi, velmi málo, odpověděla. Nikdy mi o něm nikdo nevypravoval, ale miluji ho. Třeba, že ho neznám, neboť vím, že také on miloval. Ale jinak než my. Proč jinak? My máme jenom ubohé malé srdíčko a to je schopno milovat jenom tebe, má lásko. On nás miloval všechny. Ale láska je to stále táž.

0: Tak a máme prvního posluchače. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já si myslím, že váš dnešní host se jmenuje Jan Bárta.
0: No výborně, uhodl jste to. Jak jste na to přišel? Prozraďte to.
2: No tak podle hlasu, protože se snažím poslouchat všech pět křesťanských pořadů, které běhají na Plzni.
0: Ano.
2: A jinak teda mám kazetu Pavla Kantora, Křesťanská zoologie, Kamaráda Pavouka, která je ilustrovaná, nebo teda ta košilka má kresbu právě od dnešního vašeho hosta Jana Bárty.
0: Takže moc krát děkujem za telefonát i odvahu a my budeme hned pokračovat. Proč jsi zvolil právě tuhle ukázku?
1: No, já mám knížku od Romela Rolana velice rád, to je Petr a Lucie. Ono to samozřejmě také jakási reminiscence na mé vlastní mládí. Já jsem si tu knížku zamiloval, když mi bylo těch 17 let a musím říct, že jsem se často k ní vracel. Tu, kterou mám tady před sebou, je v kožené vazbě a musím říct tak trošku přiznat se k tomu, že tu knížku mi půjčila moje kamarádka, to už mi bylo tak nějak přes 20, ale v každém případě já ji ještě nevrátila, ono už je to zase skoro víc jak 20 let, ale já jsem se jí omluvil před 10 lety a ona říkala: Honzo, nevadí, nechej si.
0: To je velice hezké. Prozradil jsem na tebe, že připravuješ pořady pro Český rozhlas a náš posluchač to díky tomu i poznal, ten tvůj hlas. Jsi tedy ten, kdo pořady obvykle moderuje. Jaký je to pocit dneska sedět na té druhé straně mikrofonu?
1: To je zajímavé, to se mi tady poštěstilo poprvé a musím říct, že mám trošku větší trému. Ono, když je člověk moderátorem, to je úžasná role. To je člověk jakoby nad věcí, samozřejmě musí si některé věci hlídat, ale jako nejde s tou kůží na trh, není to tak kůže jeho vlastní, on jenom je jako ten, kdo to tak trošku moderuje. Takže teď mám trošku víc trémy.
0: A není to nějak strašné, doufám?
1: No, já bych řekl, že ne, já si rychle zvyknu.
0: Já jenom doufám, že se naše role v průběhu večera neotočí.
1: No, je to možný, třeba bych se tě o tom na něco zeptal, ale v každém případě slíbil jsem sám sobě, že tady se budu chovat slušně a budu odpovídat na otázky.
0: Děkuju. Dobře, řekli jsme si o tom, že děláš pro rozhlas, píšeš knížky, maluješ obrazy. Zkoušel jsi třeba někdy fotografovat nebo točit film?
1: No tak dokonce i točit film, to jsem dělal na tu osmičku, nebo jak se to říká, to ještě tatínek měl takovou starou kameru. No ale já jsem totiž takový jako netechnický typ a strašně nepořádný, takže já jsem si nechal vyvolat filmy, ale nikdy jsem to nedal dohromady. Bylo takové hodně obtížné, stejně tak jako to fotografování, to jsem asi dělala dokonce na střední škole jsem měl, protože jsem studoval propagační výtvarnictví, tak tam jsme měli 2 roky fotografování, takže jsem tohle musel zvládnout, měl jsem z toho i nějaké zkoušky a musím říct, že mě to bavilo. Dodnes mě to baví a je to příjemné, dokonce bych řekl, že mě někdy trošičku zlobí, že to malování je trošku zlouhavější. U té fotografie tam záleží na tom motivu a pak už stačí zmáčknout spoušť.
0: Měl jsem se možná zeptat jinak, co jsi neskoušel?
1: Co jsem neskoušel z toho výtvarného umění? No tak asi sochařit, sochaření, jako prostě tlouct něco do kamene, to jsem nikdy neskoušel, i když možná, že bych to i rád zkusil, ale ono je to zase náročné fyzicky a taky kde sehnat ten materiál někde v paneláku do 7. patra tahat kvádry kamene, to nejde.
0: A bolí z toho prsty někdy po úderu kladivem. Jak všechny ty činnosti vůbec stíháš, prozrad to?
1: No, tak já mám hodnou ženu, která přebírá řadu zodpovědností za rodinu, protože jinak mám i 3 děti a to je jedna věc. Já skutečně zrovna teď včera mi to jako trošičku přece jenom naznačila, že nebývám moc často doma. To je takový ten trošku problém v rámci těch mých činností, ale já bych se nepovažoval za nějakého příliš činorodého člověka. Já mám pocit, že jsem naopak velmi líný člověk a jako, že bych mohl udělat víc věcí.
0: A teď prozraď, kterou z těch směrů uměleckých, který z nich máš nejraději, co nejraději děláš?
1: No tak i v tom jsem nejistý. O mě je známo, že jsem dost nejistý člověk, takže chceš po mně jednoznačnost, to já nemám chuť. Já mám říct třeba chuť říct, že rád jím nebo něco takového. To je taková činnost, která mi je vždycky příjemná. Ale když bych měl skutečně slušně odpovědět, jak jsem to sliboval, že budu tím, kdo bude slušně odpovídat, tak bych řekl, že to malování. To skutečně dělám rád a musím říct, že mě baví chvíli dělat pro děti, to jaksi je taková stabilní záliba, ale pak také malování obrazu olejem a to je spíš taková odpočinková záležitost, protože tam člověk se do toho musí ponořit a to je člověku moc dobře.
0: Dobře, říkáš malování, prozrať, jak jsi se k němu dostal, to není tak obvyklé.
1: No, zdá se, že můj tatínek také maloval, ale tenkrát v době války školy byly zavřeny, takže nemohl studovat to, co zrovna chtěl. A zůstalo to ale v něm, takže první jakési povonění olejových barev, protože všichni, co pracovali s olejovými barvami, vědí, že olejové barvy voní. Obzvlášť, když se smíchají s terpentínem nebo i s fermeží, tak to mě přitahovalo. A tady tahle ta vůně zrovna mě poprvé přitáhla k tomu, abych si vzal nějakou tu destičku, kterou mi tatínek dal a začal jsem malovat. Ovšem musím na druhou říct, že můj tatínek, protože se nakonec stal tím pastorem, tak byl takový trošku obezřetný a velmi zdrženlivý k jakémukoliv druhu umění. Takže si myslím, že to místo jako člověka, který pracuje jako umělec, jsem si musel dlouho jako přece jenom nějak vydobít a trvalo to chvíli, takže spíš se doma na to dívali tak, jakože zase si hraješ, když jsem bral štětec do rukou. Nikdo se na to nedíval jako na nějaké úsilí, které má nějaký hlubší smysl. Ale bylo to i jinak. Moje maminka tam mě podporovala zase jiným způsobem, takže neříkám to tak, že bych byl nějak nazlobený na své rodiče. Ale v každém případě jsem si musel to místo pro to malování vybojovat.
0: No a jak tvoje manželka dneska, když zbalíš štětec, rámy, plátna a utečeš někam?
1: Já s tím neutíkám, to je právě, co by asi moje žena odporovala, ona právě naopak je ráda, když maluju, protože my bydlíme v paneláku v třípokovém bytě a zrušili jsme jídelnu a v té jídelně mám prostě velký stojan a spoustu regálu, takže když ona vaří, tak já vedle maluji, takže to jsme si nejvíc na blízku. Já utíkám spíš právě za tou prací, která je jiná. To je ta redaktořina a práce pro rádio.
0: Francis Schaeffer ve své vynikající knize Ten, který je skutečností, definuje umělce jako jedince, kteří se upřímně snaží svým dílem vyjádřit filozofii svého života, případně svou hlubokou beznaděj. Jene, co v tvém tvůrčím úsilí pohání tebe. Je to víc ta beznaděj nebo víc ta víra? A proč?
1: Já už jsem naznačil, že jsem takový spíš člověk, který se zmítá v nejistotách. Já si nemyslím, že bych byl nějaký pevně stojící člověk. A obzvlášť, když se začne mluvit o víře, to mně připadá, že to je věc velmi niterná a špatně se o tom mluví, protože všechno, co se formuluje doslov, tak už je tomu dána nějaká forma a vždycky to stejně znamená, že to všechno nepostihne, co člověk cítí. Stejně tak si myslím, když se hovoří třeba na téma křesťanství a umění, to je téma tak široké, že si myslím, že není možné ani, abychom to třeba obsáhli teď, když si o tom povídáme. V každém případě to rád vyznávám, že jsem člověk věřící. Samozřejmě připouštím, to jsem připouštěl vždycky, že za to trošku může to prostředí, ve které jsem vyrůstal, protože moji rodiče byli věřící a jsem rád, že jsem takové rodinné prostředí doma měl. Vedli mě k úctě k Bohu, ale i k lidem. A myslím si, že to nějak patří, a o tom už se dá mluvit, když se začne mluvit o lidech, že křesťanství postihuje nejenom ten rozměr vertikální, ale rovněž ten horizontální, tedy že nás učí Boha poznávat často skrze ty naše blížní. A to už je i součást toho života, když to řeknu hodně nadneseně, umělce nebo člověka, toho života mého. Prostě setkávám se v životě a to já mám strašně rád, proto taky rád dělám ty pořady, ve kterých moderuju, protože poznávám lidi a řekl bych, že tady to někdy rezonuje právě s tím poznáváním Boha. Já nechci říct, že bych v každém člověku našel Boha, ale spíš jakoby ti lidé kolem nás nám pomáhají právě v tom nasměrování. No a kdybych to měl definovat i tu svoji víru, já si myslím, že není ani tragédie to, že je člověk nejistý. Dokonce si myslím, že i v pořádku jsou pochybnosti v životě člověka, právě protože nás nutí k tomu, abychom Boha hledali. A to si myslím, že je to nejpodstatnější, protože skutečně věřící člověk v pokoře vždycky musí uznat, že toho Boha jaksi nemůže obsáhnout. A to skutečně znamená přesto se k tomu Bohu přibližovat, protože ono jinak potom zůstane ta beznaděj. Takže zhrnuto, mně nezbylo v životě nic jiného, než abych se Boha držel.
0: Čili částečně tě motivuje beznaděj, částečně víra, se dá říct.
1: Dejme tomu, ale ta beznaděj není jako něco takového tragického. Spíš naopak, já si myslím, že člověk si musí uvědomit svůj stav a tou beznadějí si také projít. Jako, pak bychom se tady cítili moc dobře na tom světě a jak se začneme moc zabydlovat, tak právě přestaneme vidět ty druhé. A o to i v životě jde, abychom nezapomněli na to, že jsme, a já už tady možná moc pletu, ale že jsme poutníky a když bych ten život víry měl vůbec jak si přirovnat, použít přirovnání, tak bych řekl, že to je skutečně putování životem. Život vlastně je putování vstříc Bohu.
0: Říkáš o víře a já se tě zeptám na to umění.
1: No, tak
0: jak bys ho definoval?
1: Já si myslím, a teď možná někteří se mnou nebudou souhlasit, ale já to přesto tvrdím, že asi nejpravdivějším odrazem skutečnosti, daleko pravdivějším než všechny sešity historie a učebnice dějin. A umění také vypovídá o člověku, o jeho nitru a je schopno zase toho druhého oslovit. A já bych řekl, že toto je myšlenka křesťanská. Člověk k člověku.
0: Na toto téma mám připraveno několik otázek do takové malé ankety, kterou jsem si přetočil. A já vždycky položím otázku a požádám režii o záznam a potom požádám tebe o odpověď na tu též otázku. Bude to trošku těžší pro tebe.
1: Dobře.
0: A odpovídat nám budou dva pánové. Jeden se jmenuje Juraj Kušněrik a je ze středoevropské nadácie z Bratislavy. Doufám, že jsem to neskomolil. A druhý je pan Miroslav Hora z pražského nakladatelství Návrat domů. Ta první otázka je, co pro tebe umění znamená? A já poprosím o záznam.
3: Umenie pre mňa znamená neoddeliteľnú súčasť života. Je to... Kto si povedal, že hudba, a ja by som to vzťahol na umenie, že je taká potrebná ako kyslík, tak pre mňa je umenie potrebné ako kyslík.
4: Umenie pre mňa znamená nieco moc dôležitýho. Napríklad včera som poslouchal od Mozarta Requiem a je to pre mňa opravdu nieco zvláštního, cítiť takové mrazení v zádech. Když posloucháte tu hudbu a cítíte vlastně něco, co vás úplně převyšuje, co je nad vámi, co je zahrnutý v tomto životě a přitom to má ohromnou cenu. Takže pro mě umění znamená takový chleba života.
0: A co pro tebe?
1: No, to bylo řečeno krásně, já už nemám co dodat. Já bych s těmi oběma pány souhlasil snad jenom to, že ještě to znamená pro mě jako dar od Boha, právě jako člověka, který může tvořit. Pán Bůh stvořil, tak je to podle Bible, stvořil člověka a Bůh dal člověku možnost tvořit a to je úžasný dar, tím se odlišuje od zvířátek a od dalších tvorů žijících, člověk může tvořit a to je, skoro bych řekl něco, jakoby dotek Boha.
0: Děkuji. Moje druhá otázka je, je umění nástavbou ekonomicky silné a prosperující společnosti, anebo by mělo být přirozenou součástí každé společnosti? A poprosím režii o další záznam.
3: Umění je součástí společnosti v akomkoliv štádiu ekonomického rozvoja. To znamená, že aj umění relativně chudobných krajín alebo komunít môže mať a často máva obrovskú silu. O tom svedčí jednak, povedzme, východoevropské umenie ešte za komunizmu dokonca. A v súčasnosti mňa napadlo, hneď keď som túto otázku videl, tak ma napadol skvelý srbský hudobný skladateľ Goran Bregovič, ktorý robí filmovú hudbu, tým je známy. Čiže myslím si, že umenie vzniká v každej ekonomickej situácii. Ale ekonomická prosperita a komercia dáva pred umelcov, ale aj pred konzumentov umenia nové otázky.
4: Umění není nástavbou, ale je přímo součástí nás, naší kultury, našich osobností a všechno, co vlastně jsme.
1: No, já zase souhlasím. Myslím si také, že umění patří k životu. Já bych řekl také, že umění nebo úroveň umění vypovídá o svobodě člověka. Je ale pravda, že dokonalé nebo to skvělé, třeba nějaký kus hudební nebo umělecké jiné dílo může vzniknout i v nesvobodné společnosti a to právě to, i v jakém stavu se ten člověk cítí. Možná, že je to jakýsi výkřik do tmy, ale když bychom se podívali do dějin, tak si myslím třeba taková doba Karla IV., ta nám zanechala spoustu darů právě uměleckých, především v tom výtvarném a umění a architektuře, tak tak svědčí o tom rozmachu. Tam si myslím, že je důležité třeba mít ten zdroj ekonomický, finanční, ale myslím si, že i bez toho je možno vytvářet skutečně nadčasové hodnoty.
0: A dokázal bys odpovědět na moji otázku, proč se tedy u nás v poslední době tolik někteří lidé, nebudeme jmenovat, zaštiťují tím, že si nejprve společnost musí na určité věci, včetně umění, vydělat a pak si to může dovolit?
1: No, je to složitější samozřejmě. Asi nemůžeme chtít, aby nám dotovala společnost všechno. Já si myslím, že to krásné umění skutečně vznikalo i v potu tváře, skutečně tak, jak to říkám, vždyť to je napsáno ve spoustě knih, jak takoví umělci utvořili. Ale v každém případě si myslím, že není správný přístup těch, kteří odmítají umění, nebo takhle staví umění do jakési vedlejší role, že si snad pomůže samo. Já si myslím, že umění potřebuje mecenáše a řekli bychom moderně sponzory. Ono samozřejmě přežije i to bez těch sponzorských darů a bez těch mecenášů, ale když se podíváme do minulosti, tito lidé, kteří podporovali umění, byli moudří lidé a to, co po nich zůstalo, bylo právě to umění. Možná, že si dnes ani nevzpomeneme na jméno těch mecenášů, ale v každém případě známe ta umělecká díla.
0: A paradoxní je, že mnozí umělci umírali v bídě a dnes se jich například obrazy prodávají za miliony dolarů.
1: To jsou ty případy. A já si myslím, ale to je na další diskuzi, že dnes je to přece jenom trošku posunuto. Ale to souvisí, bych řekl, i trošku s náboženstvím, protože se mi zdá, že v poslední době umění trošku nahrazuje to místo, které lidé opustili, to jest tedy to náboženství. A tady najednou se začíná jakoby zbošťovat umění a to je taky nebezpečné. Já bych řekl, že skoro modlo služebnit tomu umění. Ono je to jako, mi připadá až trošku potrefené, když se potom prodávají obrazy za desítky milionů dolarů. To už si myslím svědčí o něčem, co samozřejmě asi nebude mít taky dlouhého trvání. Já tím nechci jako znehodnotit autora třeba toho díla, které je prodáno takto, ale spíš to vypovídá o jakémsi nedostatku té společnosti.
0: A ještě k tomu názoru Juraje Kušněryka o té komercionalizaci. Nemáš pocit, že někdy se ta umělecká díla mnohdy v uvozovkách nevyrábí na běžícím pásu jako třeba hamburgery nebo boty?
1: To je další problém. Jako, já jsem si to uvědomil třeba v Kalifornii, ale teďka to bude trošku na vysvětlenou. Tam si každý může dovolit jezdit sám do práce autem a dokonce, když se snažili redukovat ty lidi, aby jezdili třeba po dvou, po třech, tak se bouřili s tím, že mají přece na to právo. To je jejich nezadatelné právo. Všem, kdyby si takhle přáli jezdit všichni Číňani sami v autě, tak zabetonujeme celou země kouli. A to je problém i umění. Dnes chce mít každý člověk doma hezký obrázek. No a jsme v koncích, protože mít doma Van Gogha, každý, aby ho měl, no to jaksi nejde. Takže chápu to, že na to skočil prostě někdo, kdo ty penízky chce vydělat a je to pochopitelné, prostě je tam díra v té potřebě na tom trhu. Takže se na ty lidi ani nezlobím, ani na ty, kteří naplňují ty potřeby toho trhu, ale na druhou stranu samozřejmě připouštím, že došlo k sploštění a že to, co se vydává za umění, není vždy umění.
0: Takže jsme oklikou zpátky u ekonomiky. Já půjdu dál. V té naší anketě zbývá poslední otázka. Může být nebo je přípustné, aby umění bylo společensky angažované? A zase prosím o záznam režii.
3: To je ťažká otázka pre mňa, lebo myslím si, že mal by som chuť povedať, že nie. Že ako náhle umenie je politicky angažované, už zrazu stráca niektoré črty, ktoré definujú umenie ako také. Na druhej strane, pohľad do histórie umenia veľmi zbežný hovorí, že veľa veľkého umenia od Michelangela a Leonarda až po sovietských režisérov, ako bol, ja neviem, Eisenstein, boli politicky angažovaní veľmi jasne a vedome, pričom ale to bola stále dielo géniov a robili veľké umenie. Čiže, stručne povedané, moja odpoveď, umenie, keď je politicky angažované, stráca niečo zo seba, ale keď to robí génius, tak to stále zostáva veľká sila.
4: Tato slova, když je slyšíme, tak se nám ježí srst, protože si představujeme politicky angažované písně a to víme sami, že to je něco hrozného. Radši používám slova lidsky angažovaný než politicky angažovaný. Vzpomínám vlastně na folkové zpěváky. Mnoho z nich vlastně zpívali proti politice. Ale když se politika v naší zemi změnila, tak v ten okamžik oni neměli co říct. Ale ti folkoví zpěváci, kteří zpívali lidsky angažované písně, mají co říct až do dneška.
0: A co na to ty?
1: No, já mám ty též pocity. Žil jsem v době socialismu značnou část života, tak tady to spojení politicky angažované, to je něco hrozného. Ovšem na druhou stranu si myslím, když si odmyslíme právě tu minulost vlastní, že je to nutné. Politicky angažované je také možno říci třeba občansky angažované a to už je příjemnější, to už je snesitelnější. Já si myslím, že by to nemělo být účelové umění, tedy jako takový vytvořený nějaký plakát k nějakému výročí, proč ne, ale tady bych asi váhal to nazvat přímo.
0: Ano,
1: váhal bych přímo to nazvat umění, ale tak, jak řekl ten první pán, skutečně ti velcí mistři byli schopni i třeba takovou jakousi angažovanost v té věci a to si zase myslím, že je na místě. Když Picasso namaloval Guerniku, tak si myslím, že to bylo politicky angažované dílo a přesto je to únosné a zůstalo to jako skutečně umělecká hodnota. Takže bych se tomu přímo nebránil, jenom bych asi používal taková slova.
0: Řekl můj dnešní host a odpověděli i moji respondenti na naše otázky. Já poprosím režii o písničku.

0: No a my se ještě jednou vrátíme k otázce té angažovanosti umění. Vím, že jsi se jedním takovým projektem společensky nebo občansky angažoval ve prospěch dětí v Bosně. Byl bys tak laskav a přiblížil bys to trošku?
1: No, samozřejmě rád, protože si myslím, že je třeba vždycky znovu o tom mluvit, jakkoliv se mi zdá, že právě o této knížečce jsem někdy z jara mluvil i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Je to knížka nebo akce, která byla nazvaná Kam patřím a vznikla jaksi přímo pod vlivem zážitku mé návštěvy v Bosně. Nebyla to moje první návštěva v Bosně. Do Bosny jsem se dostal poprvé hned asi 14 dnů po příměří, po vyhlášení příměří v roce 95, někdy v září do Sarajeva, a tam jsem strávil ještě potom se svojí kolegyní výtvarnicí více jak 14 dnů mezi sarajevskými dětmi na dvou školách, kde jsme s dětmi malovali a kreslili, a vznikla z toho potom docela zajímavá výstava, kterou jsme se snažili pomoct těm dětem, aby dostali nějaký materiál do škol a tak dál.
0: Promiň, vstoupím ti do toho, jaké byly tvoje první pocity, když jsi se tam dostal po těch 14 dnech po uzavření příměří, co jsi tam viděl, jak to na tebe působilo?
1: No, vždycky znovu jsem si připomínal, že odtamtud odjedu. Ale pak nějak po těch několika dnech tam člověk jaksi se zžil. Musím říct, že co bylo velmi příznačné, samozřejmě kromě těch rozbořených domů a zbombardovaných domů a rozbitých ulic a spousty všeho nepořádku, tak co mě oslovilo nejvíc, bylo to, že ty děti na těch školách žijí dál úplně stejně jako ty naše děti. Děti totiž zapomínají. Děti nedokáží dlouho nenávidět. Na rozdíl od těch starých, kteří, když s námi mluvili, tak ta válka pro ně neskončila. Můžu to potvrdit právě z té mé poslední návštěvy Bosny. Musím říct, že staří nebo dospělí lidé, ti se té nenávisti nezbavili, prostě nedokáží odpustit nebo hůř odpouštějí, zatímco děti, a to je úžasný dar, děti mají úžasný dar zapomínání na ty zlé věci, takže děti, které třeba prožili 3 měsíce v jednom jediném malém bytě, nesměli výjít ven, tak přesto se dokázali 14 dnů po zastavení války radovat a jako přijímat i tu naši návštěvu a ty barvy ze štětci a i pastel, všechno jako dar, a hned to používali. Samozřejmě pro psychologa to bylo velmi zajímavé setkání, protože děti často používali černou barvu, a taky je pravda, že třeba 7leté děti, když začala válka, tak měli 4, takže drželi barvy poprvé v ruce a nevěděli, co s nimi. Ale v každém případě to bylo asi to nejsilnější, že děti zapomínají, neumí nenávidět. Nějak tak, jako dlouhodobě.
0: Takže v tom bylo víc té naděje, než...
1: Ano, já bych řekl, že odtamtud jsem neodjížděl nějak jako úplně nešťastný, jakkoliv vím o těch problémech, které tam jsou, ale myslím si, že... Možná, že ještě jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl teď, jako daleko víc jsem si uvědomil, jak je zneužitelné náboženství, národnostní cítění k tomu, aby člověk nenáviděl. Takže když jsem se vracel, jsem si říkal, ne, musím si vždycky znovu připomínat, že jsem součást toho celého světa, a tvrdit, že jsem jenom ten Čech nebo že jsem jenom takhle věřící, to je sice hezké, ale v určitém okamžiku prostě to málo znamená. Prostě jsem odpovědný sám sebe, ale taky za ty ostatní, a přijímat i ty druhé s tím, s tou samou důstojností.
0: Vraťme se tedy k tomu projektu, kdy tě to poprvé napadlo pustit se do toho?
1: No, já jezdívám s ředitelem humanitární organizace ADRA. On mě vezme s sebou do kamionu a sedíme vedle sebe, a tou cestou, protože ten kamion nejede nic moc rychle, že, tak jedeme vedle sebe a povídáme si, no a zpravidla to vznikne tady za těch rozhovorů. A tady ten nápad vznikl na cestě zpátky, kdy jsem taky navštívil několik škol v Priedoru, v tom prostředí, kde pracuje dodnes náš český SFOR, naši čeští vojáci. Tam jsem taky 2 noci spal přímo v tom našem vojenském středisku, a když jsem se setkal s těmi dětmi, tak jsem zjistil, že přestože válka skončila v tom roce 95 a já tam byl v roce 98, tak ty děti stále žijí v provizoriu. Oni jakoby žijí neustále na cestě, oni nemají svůj domov, a někam patřit jsem si tam nějak víc uvědomil, to je taková jako naléhavá věc, a ty děti nemají tu možnost. No a tak jsme vymysleli cestou, že oslovíme naše české děti, moravské děti, které někam patří, které ví, kam patří, aby o tom psali a malovali, a z těch nejlepších prací, že vznikne knížka. A to se skutečně uskutečnilo. Je také pravda, že nám v tom byli nápomocni skutečně lidi schopní a dobří. Mohu jmenovat pana doktora Milana Uhdeho, Terezu Boučkovou, spisovatelku, dramaturga České televize, Jana Kutálka, Tereza Boučková také nám pomáhala. Tu jsem vlastně jmenoval, ale Dana Němcová. Takže tito lidé nám pomohli při té selekci, pak také výtvarníci nám pomohli vybrat, protože se nám sešlo asi 3000 obrázků a asi 200 literárních prací, takže z těch 3000 obrázků to nebyla vůbec žádná legrace vybrat.

0: čistý zisk. My jsme se snažili to udělat paperbackovou formou, takže ty náklady na ten jeden výtisk nebyly víc jak 40, no něco přes 40 korun. Ten zbytek do té 100 koruny prostě půjde na pomoc dětem. Je fakt, že se nám trošičku zdrželo ta pomoc s tou válkou v Kosovu, takže kamion nebyl vyslán tak, jak se plánovala v květnu, ale pojede tam teprve teď, někdy v říjnu. Ale v každém případě z peníze se scházejí. Není prodáno ještě všechno, tady bych si dovolil takovou jako jemnou propagaci této knížky, ale skutečně je to pro humanitární účely. A abych ještě upřesnil, co se za ty peníze utržené za prodej té knížky koupí, tak to budou právě školní potřeby, trvanlivé potraviny a spodní prádlo pro děti, které žijí stále jako uprchlíci v provizoriu. Prostě pro děti, které zatím nikam nepatří.
1: Šel. A navíc se to zkomplikovalo, jak jsi zmínil, Kosovem, kde situace bude velice podobná.
0: To je další věc a možná, že bychom už dnes mohli rozjíždět nějakou další akci. Další projekt. Až je to velmi smutné, setkal jsem se s mladými lidmi, kteří byli v Černé hoře právě v uprchlickém táboře a je to velmi zajímavé v Ulcinu, kde v uprchlickém táboře jsou nejenom albánští, kosovští Albánci, ale také Srbové, Romové, všichni pohromadě a jsou bezdomová. A vlastně tam se snaží na tom malém území toho tábora najít cestu k porozumění a je fakt, že přitom asistují právě lidé od nás a oni si té pomoci moc váží. Přes celé léto tam byli mladí lidé, vždycky kolem 20 mladých lidí a když jsem mluvil právě s těmi mladými lidmi, kteří se zrovna minulý týden vrátili, tak říkali, že jim skutečně bylo líto, že už odchází a že teď přes ten školní rok tam nikdo nebude.
1: Měl jsi možnost s nimi hovořit o té situaci, jak se na to dívají? Zmínil jsi, že jich je tam několik Romové, Srbové, Albánci na tom malém území v utečeneckém táboře. Jak se na to dívají teď? Najednou jsou spolu na mnohem menším prostoru, předtím měli větší prostor, nenáviděli se.
0: Já si myslím, že bychom měli pozvat někoho z těch mladých lidí. Já bych teď byl jenom ten, kdo zprostředkovává a možná, že už by to bylo zase jako výkladové. Ale asi tam jde o to odpuštění, najít cestu k tomu odpuštění, protože to je něco nadlidského a tady bych řekl, že to křesťanství může pomoci, víra, pokud je dobře pochopeno, pak si myslím, že může pomoci právě tomu křesťanu, aby nabídl tu ruku k smíření. Tam jde o to, kdo první, kdo vykročí s tou nabídkou smíření, protože tam si má každý co vyčítat, protože všichni ztratili ty domovy, všichni o všechno přišli a teď kdo za to může? No a dokud si budu klást tu otázku, kdo za to může, no tak k tomu usmíření nikdy nedojde, protože vždycky si toho viníka nějakého najdu. Jde o to prostě najít nějakou tu deadline, tu čáru, od které jsem, mám odvahu žít skutečně, jako bych zapomněl. No a tady znovu si vzpomínám na ty sarajevské děti. Učit se od dětí zapomínat a potom se i snáze odpouští. Ale myslím si, že to odpouštění skutečně není snadná záležitost. Mně se o tom dobře mluví, ale já sám s tím mám problémy.
1: Viděl jsi mnoho bolesti. Sám si na sebe prozradil, že jsi s Adrou navštívil Bosnu. Já na tebe prozradím, že jsi před několika týdny doprovázel leteckou pomoc do Istanbulu po zemětřesení. Prozrať, jak to na tebe působí jako na člověka, který má citlivou duši, který maluje, který je přece jen trošku citlivější než ti druzí.
0: No mám potřebu o tom něco napsat, ale ze všeho nejvíc třeba právě v tom Sarajevu jsem měl potřebu, sbíral jsem si všechny papírky, které mě zaujaly v Sarajevu a dodnes to nemám, jako neprovedl jsem to, ale představoval jsem si, že bych udělal takový jako cyklus koláží, takové, protože to na mě skutečně sedlo a měl jsem představu něčeho takového velmi chmurného, černého. Žel, že to zůstalo jenom v té mé hlavě, ale jako inspirovalo mě to k tomu tvoření. Udělal jsem něco jiného, udělal jsem knížku pro děti, protože si myslím, že je to užitečnější, ale nosím to v hlavě dál. Jako ty kontrasty, ty jsou tam velmi silné, ta bolest lidská, s kterou se člověk setkává, to taková, jako vždycky, jako dítě jsem si pamatoval právě jenom tu válku z těch dokumentárních snímků z druhé světové války. Já myslel,

že už to skončilo. A tam najednou jsem se setkal právě s tou válkou, která skončila zrovna nedávno. A ti lidé, to byli přímí svědci a já jsem se potřeboval vyrovnat s tím, že ta nenávist prostě kulminovala takovým způsobem, že se lidi byli schopni zabíjet. To je něco strašného. A žel, že si člověk uvědomuje, že každý z nás dnes v tom světě, který je plný napětí, balancuje tady na té hranici, kde se najednou ten blížní, ten, kdo je vedle mě, stává mým nepřítelem. A co se stane v té hlavě, že najednou soused, vedle kterého žijí 20 let, je schopen takových hrozných věcí, nebo já jsem schopen. To tam skutečně bylo tak, že v tom Sarajevu, kde se sousedé navzájem zabíjeli.

0: Ještě jednou mě to nedalo. Teď jsme se v průběhu té písničky spolu dohadovali, jestli se do toho pustíme nebo ne, krátce. K té angažovanosti umění znova běží náš dobře známý, nechvalně známý major Zeman. Co si o tom myslíš a co k tomu můžeš říct?
1: No, ono už toho bylo tolik řečeno, že asi nemá smysl už nic víc říkat. Já se přiznám, že jsem se na majora Zemana nedíval kdysi a nedívám se ani dnes. Už proto mohu se vymluvit, protože zrovna ve čtvrtek vysílám v Českém rozhlase Plzeň. Ale myslím si, že skutečně to může někoho velmi urážet. Setkal jsem se právě teď ve čtvrtek a v pátek s lidmi, kteří byli během času komunismu, tedy v 50. letech zavřeni, a tyto lidi to velmi uráží. A nějak, když jsem jim naslouchal, tak chápu, proč se jim nelíbí, že se major Zeman promítá. Na druhou stranu si zase myslím, že řadě lidem pakliže ten komentář je příhodný, to může nějakým způsobem pomoct, protože já si pamatuju zrovna na své děti, které se strašně smály na Vltavě 3, na Praze 3 dávali, na Vltavě dávali ukázky projevu k 1. máji všech těch pohlavárů, a naše holky se mohly uplácat smíchy a vždycky se nás znovu ptali: tati, a vy jste tomu skutečně věřili, to mysleli vážně? No, takže možná, že tahle ta reakce u těch mladých lidí, možná, že je to třeba někde vyventilovat.
0: Ta mladá generace vlastně nezná tu historii a ani po té stránce angažovanosti, tak jak jsme to možná zažili, já trošku o pár let míň, ale přece jenom si také vzpomínám na ty neblahé věci. Dobře, a vraťme se tedy ještě jednou křesťana umění, ten vztah Hans Ruckmacher, který se zabýval historií umění a moderním uměním, tvrdí, že křesťané, zvláště pak protestanté, úplně vyklidili pozice na poli umění.
1: No, já si myslím, že to vždycky bylo tak. Protestanté trošičku byli vstřízlivější v tom. Konečně Tridentský koncil jaksi programově vedl katolické umělce k tomu, aby skutečně tu slávu církve projevovali, a taky proto máme baroko, a české baroko je toho také výrazem. U protestantských umělců skutečně tam byla vždycky na místě ta pokora, taky když vidíte Rembrandtovy obrazy, to je typický představitel protestantismu, tak jsou spokorněné. Já si myslím, že ty obavy křesťanů dnes, nebo v takový jakýsi zdrženlivý postoj k tomu umění, je právě dán tím, co to umění je. Já už jsem o tom říkal, že se mi zdá, že jakoby umění nastoupilo na místo, které bylo vyprázdněno náboženstvím. Ten sekularizovaný nevěřící člověk jakoby trošku zboštil to umění a postavil ho na takovou rovinu, kde se ten křesťanský umělec cítí nesvůj, a je tedy pochopitelné, že je jaksi zdrženlivější, a nazvat, prostě malovat jenom proto, že je to třeba, to prostě nelze. Ten umělec to potřebuje prostě ze sebe dostat z toho nitra, a skutečně asi to není tak snadné. Takže to nemám za zlé těm křesťanským umělcům. Na druhou stranu bych se nebál tedy aspoň o tom hovořit a zkusit hledat cesty, ale tím nemyslím, že by se mělo jaksi ilustrovat náboženství. Řada lidí vnímá křesťanské umění jako tak, že se ilustruje Bible, jako namaluje se nějaký obraz s výjevem ukřižovaného Krista. Já si myslím, že křesťanské umění může být třeba malování kytiček, jo? To je taky křesťanské umění. Prostě to spíš jakoby je jako ten podtext, to vyznání, ten můj životní styl, který se projeví i v tom, jak maluji třeba nebo dělám hudbu. Nutně nemusí být sakrální hudba.
0: A dneska křesťanští umělci, znáš určitě nějaké, jak na tebe působí? Není to z jejich strany někdy trošku křeč, to jejich sebevyjádření?
1: Je, tak to bych si nedovolil kritizovat. Já si myslím, už to hodnotím, že vůbec mají odvahu tohle něco udělat, protože samozřejmě už tam stojí řada kritiků pod těmi jejich obrazy a říká, no tak kdo ví, jak to myslel. Takže už to, že jdou s tou svojí kůží na trh a pokouší se vlastně interpretovat znovu tu myšlenku, která v křesťanství už je 2000 let, to je, k tomu je třeba velké odvahy, a já si toho moc vážím. Takže jakýmkoliv způsobem, i když třeba pro řadu lidí to může být, jak si vyvolat nějaké jiné emoce, než které by si přáli, i to je možná dobře. Konečně v tom chlévě, kde se narodil ten Kristus, tam to taky zapáchal, a přesto jsme za to jaksi vděční, a myslím si, že i to patří k umění. Jako třeba i ta chlévská mrva.
0: A moje úplně poslední otázka. která se znova vrátí k tomu projektu, o kterém jsme hovořili. Chystáš něco dalšího, jako byla kniha Kam patřím?
1: No, musím říct, že toho času tolik není, ale snil jsem o tom udělat projekt pro to, že je dnes rok vyhlášen, tento rok je vyhlášen jako s rokem stáří, udělat něco pro staré lidi, kde by děti navštívili třeba staré lidi a udělali s nimi interview přes magnetofon, protože dělám v tom rádiu a že bychom z toho vytvořili nějaký audio záznam, který by si potom poslechli další lidé. Myslím si, že se něco takového chystá.
0: Řekl můj host Jiří Bárta.

Pořad Poklady z archivu končí. Vyslechli jste v něm rozhovor Petra Plaňanského s někdejším ředitelem nadace ADRA a výtvarníkem Janem Bártou. Rozhovor vznikl v září roku 1999 pro pořad Na křesťanské vlně Plzně, který tehdy vysílalo plzeňské studio Českého rozhlasu.

Křesťan a umění. To bylo téma rozhovoru Petra Plaňanského s Janem Bártou v pořadu Poklady z archivu. Jeho příští vydání zazní na Rádiu 7 v sobotu v 16 hodin a podtitul Najít svou parketu. Už chvíli je za námi 15. hodina z neděle 24. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. V následující hodině v pořadu Concertino uslyšíme klavírní kvintet A-dur France Schuberta. Ale ještě předtím pustím píseň s výmluvným názvem Vojna Pavla Hlana a Lily Ostapčuk. A můžeme i tento čas věnovat modlitbě. Modlitbě za lidi, kteří trpí ve vojně, ve válce. Můžeme se modlit za všechny, kteří přišli o své blízké, za zajaté, a prosit o boží smilování a dar míru a pokoje tomuto světu.

Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby. Dobré poledne, vážení posluchači. Náplň dnešního koncertína bude tentokrát tvořit jediná skladba. A to skladba komorní. Bude to klavírní kvintet A-dur Pstruh od France Schuberta. Proč se této skladbě říká Pstruh? Odpověď je jednoduchá a možná si ji pamatujete i z hodin hudební výchovy. Kvintet byl pojmenován podle Schubertovy písně Pstruh. Důvod je prozaický. Skladbu si totiž objednal jistý, bohatý hudební amatér, jenž měl právě onu zmíněnou píseň v oblibě. Schubert se zachoval, řečeno dnešním výrazivem, tržně a umístil do díla variace na tuto píseň, aby se svému mecenáši zavděčil. I ostatní věty skladby jsou ovšem melodicky výrazné, jak je u Schuberta ostatně zvykem. Dílo jako celek působí dojmem radostné pohody a uvolnění. Schubertův život ovšem zdaleka pohodový nebyl. Nedařilo se mu se existenčně napevno uchytit, ač měl významné podpůrce svých žádostí. Určitě v tom hrála roli i jeho poněkud bohemská povaha. Schubert byl zvyklý žít chudě, ale obklopen dobrými přáteli z uměleckých kruhů, s nimiž žil v srdečném vídeňském prostředí. Tvořil neobyčejně lehce a jeho melodie jsou dodnes, jak se říká, velmi chytlavé. Nikdy však nejsou vyloženě banální, na to měl Schubert dostatečně vytříbený vkus. Bohužel se mu nepodařilo prorazit s jeho nejserióznějšími díly, se symfoniemi, operami a mšemi. Ty byly odmítány pro obtížnost a neproveditelnost, což se nám dnes zdá sotva pravděpodobné. Ale nezapomeňme, že tehdejší měřítka interpretace byla nastavena jinak. Co muzikanti prostě nezahráli z listu, s tím už neměli chuť se dál zatěžovat. Podobné obtíže s prosazováním svých skladeb mýval tehdy i Beethoven. Obecně se dá říct, že vídeňské hudební prostředí bylo vždycky poněkud konzervativní a nepříliš nakloněné novotám. Schubert si Beethovena nesmírně vážil a ve svých vrcholných dílech se snažil na něj navázat. Beethoven nakonec tak trochu způsobil Schubertovu předčasnou smrt, i když v tom byl vlastně nevinně. Schubert totiž nesl jednu z pochodní na Beethovenově pohřbu, ale ve špatném počasí se nachladil a jelikož tehdy měl již tak dost podlomené zdraví, mělo toto nachlazení pro něj fatální důsledky. Schubert začal s komponováním velmi brzy. Byl tak trochu zázračné dítě. První symfonii složil, když mu bylo 16 let. Největšího ohlasu ovšem dosáhl jako autor písní, tedy míním tím solové písně s klavírním doprovodem. Ty doslova chrlil. Za svého krátkého života, zemřel v 31 letech, jich složil na 600. A to je možné, že se některé nedochovaly, protože Schubert v dobrém rozmaru často píseň kdekomu věnoval a ta se potom ztratila. Jeho bohemský způsob života vysvětluje také, proč jeho 8. symfonie zůstala nedokončená, ač nebyla jeho symfonií poslední. Schubert ji musel pro nával jiné práce odložit a jelikož nebyla nikým objednána, počase na ní prostě zapomněl. Nedokončená partitura pak ležela zahrabána mezi vrstvami notových papírů až do roku 1865, to jest 43 let po Schubertově smrti, než byla nalezena a poprvé provedena. Avšak zpátky k našemu klavírnímu kvintetu. Ten, ač je dílem 22-letého skladatele, je dílem zcela vyzrálým a suverénním. Nejrozsáhlejší je první věta Allegro vivace, druhá, pomalá věta Andante, má jednodušší písňovou formu. Třetí větu pak tvoří podle Beethovenova vzoru rychlé skerco s liricky kolébavou střední částí. Čtvrtá věta jsou ony již zmíněné variace, již je celkem 5. Poslední rychlá věta Allegro giusto má rozmarné pochodové téma, jehož druhá část zní jako lidový škádlivý popěvek. To bývá vykládáno
jako vyjádření družnosti a pohody uprostřed kroužku přátel, s nimiž se Schubert tak rád scházel. Hraje Kaspar da Salo Quartet s klavíristou Richardem Webrem. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech přeje Ondřej Kyjas.

Klavírní kvintet A dur France Schuberta si můžeme poslechnout ještě v repríze dnešního koncertína na Rádiu 7 ve středu ve 22 hodin. A v tom příštím nás Dalibor Bakala vezme na cestu hudebními staletími.

0: Minula čtvrtá hodina odpolední z neděle 24. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. V následujícím vydání pořadu Séla budou myšlenky ke svatodušní neděli rozvíjet manželé Petr a Markéta Šanderovi z církve Československé husitské v Kuřimi. A poté od 16:30 si v písničkách z archivu můžeme zavzpomínat na, řekl bych, legendární kapelu 90. let Otcovi děti.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Kristus vstal z mrtvých, aleluja.
1: Vpravdě vstal z mrtvých, aleluja.
0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři. Týden uplynul a je tu další séla, bohoslužba slova z husitské fary v Kuřimi.
1: Pokoj vám.
0: Uplynulo těch 49 dní a je tu ten den 50. neboli letnice.
1: Neboli také svatodušní svátky.
0: A to znamená, že uplynulo 7x7 dnů obzvláštního rozjímání nad velikonočním tajemstvím. Jaké bylo tvé letošní rozjímání? Otevřela se ti nějaká hlubší dimenze evangelia o vzkříšení?
1: Co na to říct?
0: No, otevřela nebo neotevřela?
1: No, ono tak jednoduché to určitě není. Bavíme se o tajemství, o přítomnosti živého Boha v našem světě a to je realita jiného řádu. Prostě to není věc.
0: A není to jen nějaká tvá vytáčka?
1: Ovšem, že není. Ale když jsi tak neodbytná, tak dobře. Neobjevil jsem letos nic nového, myslím nějaké nové informace o vzkříšení a vzkříšeném, ale uvědomil jsem si snad znovu a trochu víc tu jeho zvláštní přítomnost. Je to velmi jemné a zároveň mocné. Má to charakter znamení, velmi to souvisí s evangeliem a osobním vztahem vzkříšeného k nám ke všem. Kdybych to měl vyjádřit filozoficky, asi bych použil Bubrova slova o světě konstituovaném základními slovy já, ty.
0: Tak děkuji. A neměj mi za zlé, že jsem se tak ptala. Však mě znáš.
1: Chápu. Prostě si věděla, že mám co říct, ale ostýchám se, neboť jsem enormně pokorný, tak si tomu trapet pomohla, že?
0: Přesně tak. Které biblické slovo ti tak nějak nejvíc zarezonovalo v letošní velikonoční době?
1: Asi blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A co vy? Milé posluchačky, milí posluchači, jaká byla vaše letošní velikonoční doba? Co vám přinesla nebo vzala?
0: Je třeba říct, že ne vždy musíme prožít něco zvláštního, nějaké mimořádné poznání. Jsou různé zkušenosti a poznání, záleží na tom, jak se k ním budeme vztahovat.
1: Stejně tak je třeba říct, že naše poznávání těchto tajemství není vázáno na jedno období liturgického roku. Nekončíme, ale stále začínáme. Někdy k nám určité biblické příběhy promluví spíš mimo tu určenou liturgickou dobu.
0: Takže narození páně se nám lépe otevře třeba v létě?
1: Přesně tak, někomu. To bývá vždycinky na výsost osobní, tedy žádná všeobecná zákonitost.
0: Ale to vlastně není vůbec špatné.
1: No, to tedy v skutku není.
0: Možná, že nás tedy ono mystérium vzkříšení a vzkříšeného Krista osloví právě teď, když skončila doba velikonoční.
1: Možná, kdo ví. Ale nyní už je čas zmlknout před pánem, který mluví ke svým tvorům.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Modleme se.
0: Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým duchem. Sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána. Amen.
1: Amen. Čtení ze Skutků apoštolských ze 2. kapitoly, verše 1. až 11. Jak přišel o letnicích Duch svatý.
0: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích.
1: Amen. Amen. A nyní se pomodlíme část žalmu 104. To je krásný žalm o Bohu a o jeho nejrozmanitějším stvoření.
0: Jak nespočetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno jsi učinil moudře, země je plná tvých tvorů.
1: Tu je veliké a širé moře, hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých, plují po něm lodě.
0: Vytvořil si Liviatana, aby v něm dováděl.
1: A to vše z nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm.
0: Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým.
1: Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.
0: Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu. A tak obnovuješ tvářnost země.
1: Hospodinova sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat ze svého díla.
0: Zhlédne na zemi a ta se třese. Dotkne se hor a kouří se z nich.
1: Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život. Svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání, Hospodin je moje radost.
0: Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou. Dobrořeč má duše Hospodinu. Haleluja.
1: Amen. Čtení z prvního listu apoštola Pavla do Korinta, kapitola 12. Rozdílná charismata, rozdílné služby, rozdílné projevy moci a zatím vším jeden duch.
0: Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet a že nikdo nemůže říci Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchu, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení evangelia podle Jana, kapitola 20, verše 19. až 23. Vzkříšený pán dává učedníkům Ducha svatého a dává jim také moc odpouštět hříchy.
0: Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Když mám mluvit o Svatém Duchu, cítím se vždycky, jak to jen říct.
0: No ráda bych ti pomohla, ale opravdu nevím, co chceš říct.
1: Já vím, ty ráda někomu pomáháš, což je obdivuhodné, ale zpátky k jádru věci. Že by to bylo nepatřičně nebo hloupě, no nepatřičně bude asi lepší.
0: Možná proto, že o Svatém Duchu vlastně nic nevíš.
1: Možná. Ty o něm něco víš?
0: No.
1: Aha. Avšak dosti vzájemného dobírání. Duch je neuchopitelný, nezachytitelný, nevyzpytatelný. Jak to vlastně říká Ježíš v tom nočním rozhovoru s tím Nikodémem?
0: Myslíš, vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje? Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha.
1: Přesně to, ano. Duch je svobodný, nespoutaný, nevypočítatelný, inu jako vítr.
0: Tím nechceš říct, že duch je vítr.
1: Chraň Bůh, to rozhodně ne. Jako vítr, jako. Někdy jako vichřice, někdy jako jemňoučký vánek, někdy jako klidné dýchání, někdy jako jemný déšť z nebe a jindy zase jako oheň.
0: A jindy zase jako jemný vonavý olej.
1: Přesně tak. Duch to je život, rozmanitost, pestrost, mnohotvárnost, pohyb, svoboda, možná taky hravost, moudrost a nespoutanost. Ale o tom už byla řeč.
0: Jasně, opakování by mohlo být plýtvání časem.
1: Někdy mohlo.
0: Tak co nám zbývá?
1: Držet se čtení. Písmo nám nabízí slova a obrazy.
0: A taky souvislosti. Že?
1: Velmi správně, taky souvislosti. Začněme třeba evangeliem. Tam jsou ty souvislosti celkem zřetelné, viď?
0: Vzkříšení, dech, poslání, odpuštění nebo překonání hříchu, že?
1: Přesně. A taky něco jako součinnost. Pokusím se vysvětlit, ale nejdřív proberme to, co jsi označila.
0: Vzkříšení a dech. To je život, ne? Další úroveň života. Dýchání přece patří k životu. Když dýcháš, žiješ.
1: Tak jest. Ona tedy z hlediska dnešního poznání, ta hranice mezi životem a smrtí jde hlouběji, než to dýchá a nedýchá, ale to nikterak nespochybňuje to, co si vyjádřila těmi slovy, když dýcháš, žiješ. Tady máme v tom evangeliu dýchání jiného řádu. Řekněme, že se tu ocitáme nad biologií nebo mimo ní. Můžeme přemýšlet o principu tohoto života. Třeba, že je sdílením. Bůh sdílí svůj život prostřednictvím vzkříšeného se svými tvory. Tady poznáváme pramen veškerého života, neboť duch je sdílení božského života.
0: Proto se dnes uvažuje o duchu v ekologicko-teologických souvislostech?
1: Ano, přesně tak. Máme to už konec konců v tom stvořitelském žalmu 104. Jehož část jsme se dnes modlili.
0: A dokonce to máme už v příběhu stvoření, že?
1: Tak, na úplném počátku. To jsme dnes sice nečetli, ale žalm tuto asociaci vyvolal. To nad vodami vznášel se duch Boží.
0: Země je děsivě pustá a prázdná.
1: Tak, dokonce víc než děsivě, hrůzostrašně prázdná, nepředstavitelně hluboká voda a tma.
0: Ale nad vodami poletuje.
1: Nebo třepotá se.
0: Duch Boží.
1: A to znamená naději. Ten život, tak křehký a zranitelný, zvítězí nad bezednými hlubinami tmou i hrůzostrašnou nicotou.
0: Až život je tak pestrý, rozmanitý, kolik živočichů a druhů, jaké podivuhodné souvislosti, jaká propojenost, jaká biodiverzita.
1: Tak, starověký mudrc poznává a žasne. Tady si dovolím malou odbočku. Tento žálm se podobá staroegyptskému hymnu na boha Atóna. To byl ten pokus faraona Achnatóna o reformu egyptského náboženství.
0: A kam tím míříš?
1: No, jenom abych ukázal, že podobný pohled na tvorstvo a jeho rozmanitost sdíleli lidé ve starověku přes tehdejší hranice. Prostě inspirovalo je to a v jistém smyslu i propojovalo. Možná podobně jako nás dnes. Ale zpátky k žalmu. Jak je pozoruhodný ten svět různých živlů, rostlin, stromů, hor, moří a nejrůznějších živočichů. A jak to všechno různě komunikuje, můžeme říci, že žalmista tu medituje a kontempluje přírodu.
0: Je mezi tím rozdíl, myslím, mezi kontemplací a meditací?
1: No, dříve byl, ale dnes se to ta slova většinou považují za synonyma. Meditace původně znamenala něco jako opakování myšlenky, třeba svatého slova v mysli, zatímco kontemplace souvisela s díváním se, ať už očí, anebo mysli, tedy toho vnitřního zraku. Díváš se a vidíš souvislosti, vidíš dohloubky, vidíš třeba rozmanité tvorstvo jako jeden celek, jedno veliké sdílení a pak nahlédneš, aniž víš jak, že toto sdílení má svůj původ v samotném Bohu.
0: A k čemu to vede?
1: In k úžasu. Ke zvláštnímu vnitřnímu prožitku, který nelze vyjádřit, žasneš. Cítíš, co si výjimečného, svatého, jedinečného. Avšak zaměřme se na klíčový moment tohoto žalmu.
0: A ten je?
1: Toto všechno stvořil Bůh a o toto všechno se stará. Udržuje to při životě a bytí.
0: Dává tomu svého ducha.
1: Tak, klidně bys mohla také říct, sdílí svého ducha.
0: Ale stačí tak málo a všechno se to zhroutí do nicoty. Odejmeš svého ducha a hynou.
1: Tak, Bůh sdílí svého ducha, to žalmista poznává.
0: A žasne čím dál tím víc.
1: A chválí Boha čím dál tím víc. Cítí, že život, veškerý život, znamená cosi božského. Mimochodem, dlouho jsme neměli nějaké to hebrejské okénko.
0: Že by dnes udeřila zvláštní příležitost?
1: Už to tak vypadá. Věděla jsi, že v hebrejštině nemá slovo život singulár, ale vyskytuje se pouze v plurálu?
0: Možná tě překvapím, ale věděla. Chayim znamená doslova životy. Jakoby všechno živé. Mouchy, bakterie, řasy, rostliny, stromy, lesy, ptáci, savci, ryby, lidé, bylo účastno jednoho života. Množství životů všelijak sdílených tvoří život. A k tomu přistupuje ten základní duchovní poznatek. Totiž, že toto všechno je sdíleno věčně živým Bohem.
1: Páni, nemám slov. Klobouk dolů.
0: Takže letnice v sobě mají i něco ekologického.
1: Už to tak vypadá, ale nejen. Týkají se taky komunikace, vztahů a společenství a společnosti a svobody a podobných sfér.
0: Takže nejen náboženství, ale taky etika, komunikace, dějiny, dokonce i politika?
1: Tak, dokonce i politika. Ale teď bychom se měli vrátit do evangelia. Vzkříšený, jako by tam dával učedníkům jakési umělé dýchání. Jako by se tu ve večeřadle odehrávala, řekněme, nová kapitola stvoření.
0: Ježíš jako by se s nimi dělil o svůj vzkříšený život.
1: Tak jest, nevnucuje ho, ale nabízí. Dechne a řekne, tady je síla nového života. Pro vás, vemte si.
0: A vzali si?
1: No určitě. Vždyť o tom to evangelium je. To je vlastně ta nová kapitola. Žít a jednat v autoritě tohoto ducha. Což se neděje automaticky. Není to nějaké kouzlo. To se prostě učíme a učíme se s tímto duchem chodit a žít a spolupracovat, což rozhodně není jednoduché. Duch třeba tady vede k odpouštění.
0: Myslím, že rozumím. Duch vede k odpouštění a my se musíme naučit odpouštět. Duch vede k lásce a my se musíme naučit milovat. Duch vede k přijetí, ale my se musíme naučit přijímat.
1: Tak, a to je přesně ono. A to je velmi důležitá otázka našeho duchovního života, naší praxe i našeho působení dovnitř i navenek. Ducha zakoušíme jako projev síly a moci, ale je to jediná síla a moc. Tu do těch našich dějin vnesl plné síle až Ježíš a chce, aby pokračovala v učednících, to jest v církvi.
0: Jaká moc to tedy je?
1: Odpuštění, překonání onoho začarovaného kruhu vin a selhání a křivd a odcizení. Naší doménou, tím naší, myslím nás, křesťanů, věřících, má být pracovat ke smíření, podporovat smíření, odpuštění, setkání, porozumění a dialog.
0: V osobních vztazích i v církvích a mezi lidmi?
1: Ovšemže.
0: Ale není to poněkud riskantní?
1: To víš, že je.
0: A nemůže si to někdo vyložit třeba jako slabost?
1: To víš, že může.
0: A co když ten druhý nechce?
1: Třeba ještě nedozrál čas. Nikdo taky neříká, že se to smíření a odpuštění musí stát rychle a hned teď. Spíš, že proto máme pracovat, že k tomu máme směřovat, že se nemáme uzavírat této možnosti, té cesty k tomuto smíření.
0: A není to naivní?
1: No, nemělo by být. Pochopitelně může se stát, ale nemělo by to být. Prostě my, jak se učíme s duchem chodit, tak k tomu patří i to rozlišování. Což je, nemýlím-li se, také jeden z darů ducha.
0: Nemýlíš se, ale není jedno rozlišování, ale různá rozlišování duchů. Plurál.
1: Báječně, ano, je tam plurál v tom listu prvním do Korinta.
0: První čtení bylo o překonání bábelského zmatení jazyku.
1: Přesně, a to s tím účelem, aby lidé porozuměli evangeliu. Naše mluvení a rozumění totiž potřebuje osvobodit. Ono zmatení jazyků se netýká jenom rozdílu mezi řečmi.
0: Třeba mezi mandarínskou čínštinou a angličtinou, nebo češtinou a němčinou.
1: Řekněme, ale taky uvnitř těchto jazyků. Tři spolu mluví česky a nerozumí si, protože se nemají rádi, nedůvěřují si, protože se mezi nimi stalo něco zlého, no a to je vážné. To se nevyřeší jenom nějakým zvýšeným lidským úsilím, ale jedině tehdy, když to lidské úsilí se nechá vést Duchem Svatým. No a zase tu máme tu výzvu, tak co, chcete se podílet na tomto působení ducha? Nebo ještě lépe, chcete se to učit?
0: Protože my se pořád učíme. Nejsme učitelé, ale žáci. Že jo?
1: Ano, tak nějak. To taky znamená, že se učíme připouštět, že ten druhý, kterému moc nerozumíme,
0: a dokonce s ním i nesouhlasíme,
1: že má taky pravdu a že i jeho pohled přispívá k celku.
0: Že není nebezpečím, ohrožením, ale přínosem.
1: Výborně, ano. Kristovo vzkříšení a dar ducha před námi otevírá nové možnosti a výzvy. Přijmeme je, vezmeme si. Amen.
0: Amen.
1: Pane Duchu Svatý, dárce života, porozumění a smíření.
0: Prosíme za uzdravení historické paměti.
1: za pravdivé a dobré vztahy, za vzájemné odpuštění.
0: Za větší otevřenost, odvahu a důvěru v naší společnosti.
1: Za osvobození ze strachu, nepřátelství a zajetí ve starých křivdách.
0: Daruj, prosíme, naší zemi, našemu národu,
1: střední Evropě a celé Evropě i celému světu duchovní a morální obnovu.
0: Skrze Krista, našeho Pána.
1: A pomodlíme se ještě modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: Svatodušní séla, bohoslužba slova s kuřimi, končí.
1: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači, a děkujeme za vaše společenství.
0: Přejeme blízkost Ducha Svatého, jakož i jeho světlo, radu a pomoc.
1: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Požehnané svatodušní svátky i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Pořad Séla s manželi Šanderovými z Kuřimské fary Československé církve husitské opakujeme na Rádiu 7 ještě zítra, tedy v pondělí po ránu o 17:30. No a za chvilku jsou tu písničky z archivu se skupinou Otcovi děti.

Dobrý den. Vítejte u poslechu písniček z archivu na Rádio 7. Dnešní vydání bude věnováno hudební skupině, která sice existovala jen 5 let, ale její stopa na křesťanské hudební scéně po ní zůstala dost hluboká.

Otcovi děti, jejichž písničky uslyšíme v následující půlhodince, to byla česká folkroková kapela, která vznikla roku 1988 kolem textaře, zpěváka a kytaristy Jardy Svobody. Dalšími zakládajícími členy byli Bohouš Bulíř na klarinet a Milan Netík na bicí. Hned další rok však do kapely přišli Jana Hyjánková-Svobodová se syntetizátorem a Michal Vavřina s baskytarou. Milana Netíka za bicími nahradil Petr Vizina. V roce 1990 Michala Vavřinu vystřídal Šimon Konečný, v roce 1992 přišel houslista a akordeonista Jakub Sejkora, později ještě bubeník Luděk Krčmář. Ale už v roce 1993 skupina ukončila svoji činnost.

0: dosah, ale nechytí ho, že má strach, že bude chycen sám.
1: Repertoár skupiny tvořily písně Jardy Svobody, často s křesťanskými motivy, výjimečně překlady písní Boba Dylana a podobně. Dvě písně otcových dětí, Jak to všechno pěkně roste a Nezdárný syn, přešly i do repertoáru Trabandu, další formace kolem Jardy Svobody.

0: Skupinu Otcovi děti založili a původně tvořili dva lidé. Jarda Svoboda s kytarou a Bohumil Bulíř s klarinetem. Tehdy se jako studenti pedagogické fakulty postavili vlastně nenápadným odporem duchovnímu marastu konce 80. let minulého století, a to hraním na Karlově mostě. Časem se k ním přidávali další muzikanti, no a Otcovi děti byli na světě.
1: Když

0: nebylo nic.
1: Vůbec nic.
0: Bambladam.
2: Písničky Jardy Svobody jsou inspirovány Biblií a hledáním uchopitelného Boha. My si dnes hrajeme z desky z roku 1993, která se jmenuje Noc a den. Předcházela jí deska Mezi nebem a zemí.

Po roce 1993 byla skupina Otcovi děti vzkříšena dvakrát. Poprvé na festivalu Otevřeno v Jimramově v roce 1999, podruhé pak v Plzni na Majálesu v roce 2006. Na scéně věnované 14-letému výročí desky Znouzecnosti a spřátelených kapel.

Dnešní setkání s již neexistující kapelou Otcovi děti zakončíme jejich možná nejznámější skladbou, která se dodnes v různých společenstvích zpívá. A lidé v ní stále znova nacházejí útěchu a povzbuzení. Pod mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a zvu vás k poslechu písniček z archivu opět za týden.

0: Příští písničky z archivu na Rádiu 7, které zazní zase v sobotu v 15 hodin, budou tematicky zaměřené a tím tématem bude modlitba.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: S Rádiem 7 jste překročili 5. hodinu odpolední neděle 24. května. Vysíláním vás provází Daniel Zeman. Křest Duchem Svatým je pro některé nepodstatný pojem a pro jiné základní kámen víry. Hledat cestu k pochopení biblického křtu a seslání ducha můžeme s Davidem Novákem, který o tom mluvil na Broadfestu.
2: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
3: Vás vítám na tomhletom semináři, který by měl být na téma, jak jsem křest duchem. Křest duchem. Já řeknu pár takových tezí a potom klidně můžete se ptát. A dořeknu to třeba, až když budu odpovídat na některé otázky. Obecně, když se řekne křest duchem, tak úplně na první dobrou, co se nám vybaví, tak především je, že člověk čemu uvěří, potom se mu stane taková věc, někdo na něj vloží ruce, nebo sám, to je jedno. Ale prostě je to tak, že na něj jakoby sestoupí Duch Svatý a on začne mluvit v jazycích, které jsou nesrozumitelné. To je taková nejběžnější věc, která se nám spojí, když se řekne křest duchem. Prostě v nějaký periodě svého křesťanského života na mě sestoupil Duch Svatý a jsem začal mluvit v jazycích. V některých církvích nebo denominacích je to téměř normativní zkušenost, to znamená, že každý křesťan by tohleto měl prožít během svého vývoje křesťanského. V jiných se říká, nebo se to nepovažuje za normativní zkušenost. Pak jsou ještě třetí skupina, která říká, že je to takový nějaký divný a měli bychom spíš jako to brát s rezervou. No, a já teďka bych se chtěl společně s vámi podívat do písma a tam hledat vlastně odpověď, jak to teda s tím křstem v duchu je. Mimochodem je taky zajímavé, že to vyvolalo v církvích mnohé nedorozumění, často mnohé bolesti a je to škoda, když něco takového, když vlastně duchovní věci vyvolávají bolest a rozdělení. Tak pojďme se podívat, jak to teda je s křstem Duchu Svatým. Tak o křstu Duchem Svatým se píše v evangelích, je to u Matouše, u Marka, u Lukáše i u Jana. Se mluví o tom, že přijde Ježíš a ten bude křtít Duchem Svatým. Takže ve všech čtyřech evangelích. Potom se o křstu Duchem píše na dvou místech ve Skutcích. Je to Skutky 1.5 a Skutky 1.11.16. Se mluví o tom, že byli ti lidé, že mají počkat, než budou pochřtěni Duchem Svatým, nebo že byli pochřtěni Duchem Svatým. Vlastně nikde není úplně přesně specifikováno, jak by to mělo vypadat. Znamená, nikde není nějaký popis, že křest duchem je, a teďka by tam byla teda nějaká definice. Je to vždycky jenom popis, je tam název, je to nějaký terminus technicus, a pak je tam pojmenování, že budete pochřtěni Duchem Svatým. V epištolách se vlastně o křtu Duchem Svatým vlastně nepíše, jenom na jednom místě, a to je v Korinským 12.13. To znamená, jenom na jednom místě se píše. Je to zvláštní, protože čekali bychom, že přece jenom se o tom bude psát víc, že to bude Pavel třeba zdůrazňovat víc. A potom se o tom píše teda ještě, jak jsem říkal, ve Skutcích 1.5, já to přečtu. Tam je napsáno, že Jan křtil vodou, vy budete pokřtěni Duchem Svatým až uplyne těchto několik dní. To znamená, je tam řečeno, že tam odkaz k letnicím. Jo? To nám trošku mapuje terén, že je tam odkaz teda k letnicím a potom je tam odkaz. Počkejte, než budete pochřtěni Duchem Svatým. Otázka je, co to znamená. Abychom to pochopili, přece jenom jako trošku hlouběji, tak ty stopy, ještě jinak, když se řekne, že někdo letniční, no tak se většinou to spojuje taky s darem jazyků, případně se to spojuje s knihou skutků, ale kdybychom chtěli spojit letnice s novým zákonem, nebo jenom s novým zákonem, tak je to vlastně hrubý nepochopení, o co vlastně běží. Letnice původně je vlastně židovský svátek a v Levitiku 23.9 je popisována slavnost letnic s vděčností za úrodu. Některé ty židovské svátky byly taky byly zároveň zemědělský. A židi si měli vlastně v tom uvědomit, že všechno, co dělá Bůh, všechno, co dává Bůh, tak je z boží milosti a ty svátky měly vyjádřit, no, oni měli vyjádřit svoji vděčnost za to, co Pán Bůh dělá. Jak jsem říkal, byl to teda svátek spojený s úrodou a byly tam a starý zákon nebo Levitikus definuje přesně tři skupiny lidí, kteří obdrží požehnání země. Jsou to domácí. No, to požehnání země, jako úrodu teda. Pak jsou to schudlí, pak jsou to přistěhovalci. Strašně důležitý, protože to čtej předobraz. Nebo takhle, v mnohých těch starozákonních dějích se to vlastně potom naplňuje na Kristu a v Novém zákoně. Příklad je vlastně to nejdůležitější a to je třeba oběť Pána Ježíše Krista. Že vlastně to, co se dělo při odchodu z Egypta, kdy teda má být zabitej beránek, má se veřema potřít, veře se mají potřít, krví beránka, a je to taková cesta vlastně ze smrti do svobody, tak tam vidíme určitý obraz, který se naplní u Krista. Rozumíte? O letnicích se jedná taky určitý předobraz, kdy vlastně jsou tam tyhle ty tři skupiny, a ve skutcích tedy je potom řečeno, čekejte na letnice, budete pokřtěni Duchem Svatým, abyste dnes, nebo zároveň taky dostanete sílu Ducha Svatého, abyste nesli evangelium třem skupinám. Do Jeruzaléma, potom Samařanům a Pohanům. Pamatujete si, že jsem říkal v souvislosti se starým zákonem, že to požehnání mělo jít třem skupinám. Domácí, schudlí, přistěhovalci. Tady jsou to tři skupiny, jsou to domácí, jako židi, schudlí, což byli Samařani, považovali za tak za půl židy a potom přistěhovalci. To byli pohani. Přesně v tomhletom pořadí, jak je to vyjmenované ve starém zákonu v souvislosti s úrodou, tak je to vlastně popsané v Novém zákoně, ve skutcích, v souvislosti s přijetím Ducha Svatého. Tyhle ty tři skupiny, židi, Samařani, pohani, měli vlastně přijmout požehnání letnic. To, co starý zákon ukazuje jako obraz, se naplňuje duchovně v Novém zákoně. Rozumíte tomu? Jo. A když se pak díváte, tak vlastně přesně v tomhletom pořadí se potom odehrává to, co se vlastně stalo o letnicích, to určitá dvojstupňová zkušenost. Jo, to znamená, nejdříve jsou letnice, Pavel jim káže, se stoupí na ně Duch Svatý, oni mluví v jazycích, k tomu se ještě dostaneme, to je Jeruzalém, pak je to Samaří. Jo. Čekejte, tam je napsáno ve skutcích 1.5, budete mi svědkové v Jeruzalémě, v Samaří a do všech končin země. Přesně to takhle je. Nejdříve Jeruzalém, letniční zkušenost, pak je to Samaří, Samařani obdrží to, co se odehrálo. Vlastně podobná zkušenost jako v Jeruzalémě. A pak vlastně skutky 10. Cornelius, to znamená pohan. Potom se to ještě jednou zopakuje ve skutcích 19 mezi Janovými učedníky. Otázka je, jestli tohleto je normativní věc, kterou by měl zakoušet každý křesťan. K tomu se ještě dostane. Když mluvíme o letnicích, tak tam teda na ně sestoupí Duch Svatý a vlastně oni mluví jak? Mluví tak, jako mluví lidé, kteří mluví jazykama? Ne. Mluví tak, jak bychom si mnozí z nás, kteří máme problémy s jazykama, přáli mluvit. To znamená, mluví normálníma dialektama. Ty lidi jim rozuměli. Jako lidi, co mluví jazykama, tak jim nerozumíte, pokud tam není vykladač. Jo. Tak někdy jsem si říkal, že by tak něco takového potřeboval. Jo. Aspoň bych si přidal ještě třeba k angličtině nějaký jazyk. Takže oni mluví, oni rozuměli. ve Skutcích 8, potom tam jsou Samařani, Petr tam přichází, ten Petr, který vlastně kázal o letnicích, tak přichází k Samařanům, vloží na ně ruce a je tam napsáno, že byl jim dán Duch Svatý, stejně jako o letnicích. Ale akorát tady nejsou jazyky. Ve Skutcích 10, Cornelius, pohani, tak vlastně tam i čteme o tom, že Petr a spol žasli, že by i pohani mohli něco takového zažít, to, co se stalo v letnicích. Dokonce tam říkají, oni přece nemůžou dostat dar Ducha Svatého. A proto Petr přichází a stane se to samé, co se stalo o letnicích. Jako kdyby říkal, ano, může se to stát. Duch Svatý to není jenom pro nějakou extra skupinu. A tam teda čteme, že mluvili ve vytržení. A teďka, strašně důležitá věc, kterou nepochopíme vlastně bez teďka to, co vám řeknu, tak vlastně vám to tak bez tyhle věci, co řeknu, tak to vlastně ještě nepochopíme. Ve Skutcích 15 dojde k prvnímu koncilu. A co je hlavní diskuze? Ta hlavní diskuze mimo jiné taky je, jak i nežidi můžou přijmout Ducha Svatého. Rozumíte, když došlo k letnicím, tak nakonec tam byli všechno židi. Ty židi uvěřili, dostali dar Ducha Svatého, ale pro ně stále, oni mysleli stále strašně jako etnocentricky, jo, nebo stále prostě říkali, tak ten Mesiáš byl Ježíš, teda o tom nepochybujeme, ano, byl dán Duch Svatý, to znamená, že křesťanství, oni tomu ještě neříkali křesťanství, jo, ale že ta nová víra teda je vlastně pro nás, pro židy. Tak jako židovství bylo pro židy, Hospodin přišel pro svůj lid, tak pro ně to bylo dobře, přišel Ježíš Mesiáš, je to pro nás, pro židy. To znamená, my jsme přijali Mesiáše, Ježíše, Ježíš stal z mrtvých, přijali jsme Ducha Svatého, ale je to jenom pro nás. A ve Skutcích 15, vlastně hrozně důležitý, 15.8, Petr říká, Bůh dal pohanům stejného Ducha Svatého jako nám. Jako mají, wow, jo, prostě to přece ne. Duch Svatý, jo, ale to nebylo pro všechny. A Petr říká, ne. Duch Svatý byl dán i pohanům, potažmo i Samařanům. No a ty první křesťané byli v tomhle tomu hodně zabedněný. No, prostě nebyli, první křesťané z Židů. A Petr říká, ne, tak jak jsem byl tenkrát, tak jak jsem byl v Jeruzalémě, tak jsem byl i v Samaří, tak jsem byl i u Kornélia. A vlastně ta zkušenost se odehrála podobně, ne úplně stejně. A v té chvíli to ta církev přijme a pochopí, až ve Skutcích 15, že křesťanství je něco univerzálního, že to není jenom pro židy. A je to proto, že vlastně Petr potvrdí, že to, co se stalo o letnicích, se potom ještě stalo dvakrát. Strašně zajímavé. V tomto okamžiku Petr mizí ze scény. Už o něm ve Skutcích není ani vidu, ani slechu. Kdyby ta jeho úloha prostě skončila, možná někdy víte, že se Petr na těch obrázcích je s klíčem. To je ten jeho atribut. Jako kdyby prostě on vždycky otevřel nejdříve židům, Samařanům, pohanům, jeho úkol je u konce. Pak nastupuje Pavel. A tam se to odhraje ještě jednou, ta dvoustupňová zkušenost, kdy Pavel na ně vloží ruce, dostanou Ducha Svatého, mluví v prorockém vytržení. Což jako není úplně řečeno, že mluví jazyky. To je něco jiného mluvit v prorockém vytržení. Protože ve výčtu darů ducha je proroctví něco jiného, než dar jazyku. To znamená, že ze způsobu, jakým Lukáš, který teda je pisatelem skutků, vypravuje a popisuje to, tak se dá vlastně vyvodit, že on chápal ty letniční zkušenosti jako boží svědectví o tom, že Bůh do nového společenství křesťanů přijal na stejném základě vlastně další skupiny lidí. To znamená židy, samařany, pohany a potom Janovi učedníky. A že to byl problém, to jsem už říkal, tak to je vidět na tom jeruzalémském koncilu, kde se kvůli tomu pohádali. To není možný. Ale právě to, že Petr zopakuje, že to samé, co se stalo o letnicích, se stalo i jinde, tak prostě se může utvořit církev ze všech národů a ras. Ze všech etnik. A ta pointa je v tom, že jednou z klíčových charakteristik Kristovy církve není to, že mluví jazycích, ale že přijala Ducha Svatého. Je to byla revoluce, protože ve Starém zákoně to nešlo. Tam Duch svatý sestupoval jenom na některé vybrané osoby. A najednou tady je to něco úplně novýho, že přijetí Ducha svatého je zkušenost univerzální pro každého. Tak a teďka pořád je ta otázka. Jak je to teda s Duchem svatým? Je to tak, že teda Duch svatý přichází dvojstupňově, člověk uvěří, pak ještě musí čekat, až přijme křest Duchem svatým. Nebo člověk dostane křest Ducha svatého při znovuzrození. Je to tak, že člověk přijímá Ducha svatého při znovuzrození. Já vám přečtu text Římanům 8, 15, 16. Tak tam čteme. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otce. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A v okamžiku, kdy se změní váš vztah k Pánu Bohu, že už to není někdo nebo něco, ale je to Abba, je to tatínek, tak je to dílo Ducha svatého, který vám byl dán, když jste uvěřili. Nebo ještě jeden text, je Galackým 4.6, a tam čteme následující. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volujícího Abba Otce. Kdybyste řekli, že jste, nebo to ještě jinak, vlastně v okamžiku, kdybyste neměli Ducha svatého, tak nepatříte Bohu. A nelze být křesťanem a nemít Ducha svatého. Ducha svatého vlastně dostáváme při znovuzrození. Protože je to Duch svatý, skrze kterého se Bůh stává naše nebeským, se stává naším nebeským otcem, přijali jsme ducha synovství, a který nás taky připojuje k Boží rodině, k církvi. A to se stane při znovuzrození. Není možný přijmout Ježíše a nepřijmout Ducha svatýho. To je prostě hereze, to je nonsens. No, hereze, to je nebiblický hlavně. Když mluvíme o nějaké normě, se týče Ducha svatýho, nějakým normativním učení pro věřící, tak ta norma je popsaná v Efeským 5.19 a tam čteme následující: plní ducha zpívejte, a teďka tam je řečeno, co máme dělat. Je to plnost ducha. To znamená, že Bůh dává svýho ducha v plnosti. Není to tak, že prostě na někoho naleje 80%, na někoho 30%, na někoho 90%. Nebo že máme čekat, až nás teda prožijeme křest Duchem svatým a pak to teda konečně bude naplno, že pak budeme plní ducha, do té doby nejsme, do té doby jsme taková trošku druhá kategorie. Ne, člověk dostává Ducha svatého v plnosti. Mimochodem, to je napsaný někde v Bibli. Teďka si nepamatuju ten verš přesně. Ale pozor, jsou dvě věci, jak můžeme Ducha svatého z našeho středu, z našeho srdce vytěsňovat. Je to popsáno v 1. Tesalonickým 5.19 a tam je napsáno, že můžeme uhašovat. Jak uhašovat Ducha svatýho? Chcete návod? Bych neměl říkat, ne? Ale jo. Jak se dá uhašovat Duch svatý? Je napsáno, radujte se, v modlitbách neustávejte, děkujte, plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, zkoumejte dobrého sedrstve, zlého se chraňte v každé podobě. A pak je tam napsáno, Ducha svatého neuhašujte. Plamen ducha nezhášejte. Jde o to, když se člověk nemodlí, nesvědčí, když se nedělá ty základní křesťanské věci, které dělat má, tak jakoby, když nepřikládáte, když to teda použiju ten obraz ohně, tak najednou začneme vydoutnávat. Zhášíme tím Ducha svatého. Když vlastně neděláme to, co máme. A potom je ale ještě druhý, a to je zarmucovat Ducha svatýho, to je Efeským 4.30. A tam čteme následující. Z vašich úst ať nevyjde jedno špatné slovo a nezarmucujte Ducha svatého, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání, špatnost, tak dále. To znamená, tady je zase jiný výčet a tady vlastně to zarmucování je, když vlastně hřešíme. Jo, to znamená uhašování, když neděláme, co máme, zarmucování, když děláme to, co nemáme. To znamená, i když nám Pán Bůh dává Ducha svatýho v plnosti, tak máme kapacitu Ducha svatýho potlačovat jeho působení ve svém srdci. Děláme, co Bůh nechce, nebo když neděláme to, co Bůh chce. A teďka, ještě druhá věc, že když čteme 1. Korinským 12.13, to je důležitá, to je jediný text, který vlastně se týká, který mluví v epištolách o křtu Duchem svatým, tak tam je následující. Neboť my všichni, nejenom my někteří jsme byli pokřtěni Duchem svatým, my všichni, Židé či Řekové, otroci svobodní. Ta církev v Korintě, Korint byl kosmopolitní město, to znamená, byl to přísno, je to přístav. Znamená, tam byli prostě lidi z mnoha, ta církev tam byla z mnoha různých prostě segmentů společnosti a oni říkají, my všichni, Židé či Řekové, otroci či svobodní, všichni, co chodíme tady do toho sboru, byli jsme pokřtěni jedním duchem, v jedno tělo. A všichni jsme napojeni týmž duchem. Znamená, a to, co je zajímavé, že na jiném místě do Korintu je napsáno, že ne všichni mluví v Korintě jazyky. Znamená, kdyby křest duchem znamenal mluvení jazykama, no tak by to takhle tady nebyl napsaný. Tak by Pavel říkal, nebyli jste všichni pokřtěni Duchem svatým. To je právě ta nesmyslná otázka, jako když nečteme pozorně Bibli, někdo řekne, no tak u nás třeba byli 4 lidi pokřtěni Duchem svatým. Polovina zboru je pokřtěná Duchem svatým. To nedává smysl, protože tady je napsáno, všichni jste byli pokřtěni Duchem svatým a nemluvíte všichni jazykama. Jo. To znamená, že vlastně ten křest duchem tam je spojený, tady to si teda nějak dáme dohromady, tak tam je křest duchem spojený především člověk, který uvěřil v Ježíše Krista, přijal Ducha svatého, nebo taky byl pokřtěný Duchem svatým. Pokřtění taky znamená napojení, spojení, propojení. Původně to slovo křest se používalo pro praní látek. Když jste ponořili látku, tam byla nějaká barva, tak jste jako propojili, spojili tu látku s tou barvou, s tou tekutinou. To znamená být znovu zrozený, znamená být pokřtěný duchem. A ten, kdo křtí, je Ježíš Kristus. No, není to kazatel třeba. Ten vlastně dává Ducha svatého. A pak ještě důležitá věc. Křest duchem, tam je napsáno, je tady spojován, byli jste pokřtěni do jednoho těla. To znamená, je spojen, je to křest do těla, to znamená do církve. K církvi se připojujeme, když se znovu zrodíme. A připoje nás tam Duch svatý. Proto vlastně nedává smysl nebejt členem církve a zároveň být znovu zrozený. Jak my jednou říkáme člen, nebo jednou říkáme nějak jinak. Prostě být pokřtěný znamená něco, co jsem přijal s Pánem Ježíšem Kristem, ale zároveň to znamená, co jsem připojený do jeho těla, do jeho viditelného těla. Takový ty řeči, prostě je to mystický a mystická církev a mystika, jo, jako, to zní jako dobře, intelektuálně, ale prostě realita je taková, že prostě ta církev je taky viditelná. Pořád jsme jako na zemi. Tady ten neviditelný akt, když jsme připojení k církvi, a když se znovu zrodíme, tak se potom potvrzuje při křtu vodou. Ale jsme sjednoceni duchem všichni při znovuzrození. A všichni jsme pokřtěni duchem při znovuzrození. A teďka, existuje teda nějaká druhá zkušenost? Existuje. Určitě. Já nechci tím spochybnit ty, kteří prostě nešťastně se tomu říká křest Duchem svatým, že biblicky to je neobhajitelný, ale jakoby dobře, říkáme tomu, jak chceme, druhou zkušenost, a je to spojený třeba s darem jazyku, ale nechci spochybňovat ani třetí zkušenost, čtvrtou zkušenost, pátou zkušenost. To znamená, určitě Pán Bůh dává tyhle, třeba tuhle tu další zkušenost spojenou s darem jazyku. A to je zcela v pořádku. Ale není to zkušenost normativní a není pro každého křesťana. Protože dary Ducha svatého Pán Bůh dává různým lidem různě. A kdyby tady byl někdo, kdo má všechny dary, tak by s ním asi brzy nebylo k vydržení. V tom je ta krása církve, že Pán Bůh nedává jeden dar všem. Duch si vane, jak chce. Zároveň je tady ještě jeden rozměr na ten naplnění Duchem svatým. A to je samozřejmě trošku problém, protože to úplně matematicky nehraje, když jsem vám řekl, že Pán Bůh dává svého ducha k plnosti. A teďka prosím vám, hlavně se mě pak neptejte, jak to prostě matematicky prostě funguje, protože to nefunguje. Ale co chci říct, že ano, Pán Bůh naplňuje člověka, nebo pomazává, naplňuje, vystrojuje, těch témat obrazuje hodně do určitý specifický služby. To znamená, je zcela v pořádku, když se za někoho modlíme, aby ho Pán Bůh naplnil a on třeba šel, to naplnil a on třeba, nevím, byl svědectvím někde v nějaký třídě, nebo jste vedli nějakou službu, nebo jste byli součástí nějaký služby, tak samozřejmě je správný se modlit za naplnění Duchem Svatým. A samozřejmě můžete namítnout, když Ducha Svatýho máme ho v plnosti. Jo. Ale přesto prostě ještě se máme modlit a máme prosit o to, aby mě Pán Bůh naplnil k té určitý specifické službě. Dostal jsem Ducha Svatýho a přesto prosím za to, aby mě Ježíš Duchem Svatým naplnil, třeba k tomu, abych dneska večer mohl tady mít třeba evangelizaci. No. Takže asi tolik o otázce křtu duchem. Myslím, že ta dvojstupňová zkušenost dává smysl v tom celém kontextu i starého i nového zákona, že to vlastně znamenalo, že stejný Duch Svatýho, jako jsme přijali my, přijali pohani i samařani. A vlastně to ukazuje to na to, že církev se skládá ze všech etnik. A že Duch Svatý je dán každému, kdo uvěří. A že to je to, čemu se říká křest duchem. Pokud teda chceme používat přesný termíny. Že je to spojený se znovu zrozením. A to nepopírá, že když člověk někdy dál prostě, nebo i při znovu zrození prostě přijme dar jazyků, prožije nějakou silnou zkušenost, že to je nebiblický. To ne. Ale je tady určitý zmatení někdy jazyků. To je správný výklad Bible. Poslední myšlenka. Dávejte si pozor na to, abyste historické knihy v Biblii nedávali jako něco, co musí prožít každý křesťan. Prostě argument ze skutků není argumentem pro to, aby člověk řekl, že musíme prostě prožít to, co prožili třeba ty lidi v Letnicích. Už jenom proto, že prostě mluvili normálně srozumitelnýma jazykama, což jako většinou to tak prostě nefunguje, když někdo teda mluví jazykama. Ty jazyky nejsou srozumitelný. První problém. A ten druhý problém je, že ve skutcích jsou ještě jiný jako vychytávky, jo? Že třeba ty dva manželé třeba lhali Petrovi, Ananiáš a Zafira, myslím. A jak to dopadlo? Přišli, Petr se na ně podíval, oni padli mrtví. A představte si, kdyby za váma přišel pokladník a řekl, dáváš desátky, vy byste mu zalhali, bum bum, a bylo by po vás. A on by řekl, jo, takhle to přesně funguje, ale v skutcích takhle to bude fungovat u nás ve sboru. Možná, že by se naše sbory vylidnily, tak to prostě nás neskoušet. To, že prožije nějaká skupina, nějaký křesťan, něco, v těch jako především v historických knihách, nemusí to tak znamenat, že to musíme my takhle prožít všichni. Norma jsou evangelia a epištoly. A s těma musíme potom srovnávat ty historické knihy. No, tím nechci, že to prožít nemůžeme. Jenom pozor na to, aby jsme prostě neřekli, takhle to musí být a nemůže to být jinak. A protože to oni takhle prožili, my to musíme takhle prožít. Jo, takže můžeme, ale tam musíme rozlišovat, co znamená slovo můžeme, co znamená, že musíme. Tak. Dobře. Já tady teďka zastavím a spíš bych byl rád, kdybyste se ptali, nebojte se. Může to být otázky, které se týkají křtu Duchem Svatým, může to být otázky, které se vůbec týkají práce Ducha Svatého. Neříkám, že na to odpovím, ale můžu se pokusit.
4: Já bych těch mateckých církvích je, že někdo má nějakou nemoc psychickou a někdo má doopravdy posednutí, tak je to jako rozeznat, aby prostě neskoušel na nemocného praktiku, že všichni si myslí, já jsem přesně, já můžu být to na prostě.
3: Ano, ta otázka byla, já to ještě zopakuju do mikrofonu, jestli můžu, že v některých církvích je prostě takový důraz na to, že někdo je psychicky nemocnej, a někdy se psychicky nemoci přisuzují prostě démonům. Je to tak, pochopil jsem to správně. A potom jako lidi se pokoušejí vymítat z démony z lidí, kteří jsou ale psychicky nemocní pouze. Já bych na to měl jedinou odpověď, je to zločin. Je to normální, hnusný zločin. Já bych s takovým jednou lidem vyběh. Moje první pohřeb byl, že se můj bývalý kamarád mládeže dostal do ruku takovým jednou zločincům, který z něj vymítali, akorát on byl jenom psychicky nemocný. Přestal brát prášky, měl schizofrenii, vyskočil z okna a spáchl sebevraždu. To znamená, pokud se tohle to někde děje, tak prostě bič a pryč. Nezahrávejte si s tím. Já jsem zažil vymítání démonů. Nemůže to dělat každý. Nemůže to dělat ani jenom jeden člověk. Já věřím, že existují posedlosti, věřím, že existují, že tenhle ten démonický svět, ale jakoby dávejte si veliký pozor, abyste jakoby příliš rychle, nebo radši to ani nedělejte, jo, nezahrávejte se s tím, nechte to zkušenějším lidem, ale a zároveň prostě si dejte veliký pozor, než vůbec vysknout diagnózu nad někým, kdo je démonicky posedlý. To prostě je strašný, pokud to není pravda. To znamená minimálně, tady u toho musí být několik lidí. My, když jsme tohle to dělali třeba, tak tam byl doktor, psycholog, modlitevník a kněz, nebo kazatel. Jsme se nemýlili. S tím není sranda. Jo, samozřejmě, a nesetkáváme se s tím běžně, ale doufám, že... Ale pozor na to, aby se prostě fakt věci, které jsou psychické, prostě nehodily na... Že to je démon a hotovo, prostě. Jedeme. Tak to z něj vyženeme. Z toho bývají fakt. Já neříkám, že to nemůže být. Já věřím na duchovní svět. Zažil jsem vymítání démonů. Ale prostě nutí mě to k veliký opatrnosti. A respektu tady k těm oblastem. Mám se někdo hlásil. Tak dejte se dál. Jo, tak tady sestra říká, že to je zkušenost. Teď se dál. Ne, určitě to nemůže dělat. Každý je strašně zajímavý, že třeba v katolické církvi je přímo úřad exorcisty. A tak, když chcete dělat, ten exorcista vlastně je člověk, který musí mít vystudovanou psychologii. A zároveň teda dělá exorcistu, aby to rozpoznal. Jo. Určitě to není pro... Já neříkám, že musíte vystudovat psychologii. To ne. Ale zároveň to v žádném případě nechci říct. A nechci říct, že to takhle dělají katolíci, že bychom takhle měli dělat my. Ale myslím si, že to je oblast tak jako nebezpečná, komplikovaná, že to rozhodně nemůže dělat a neměl by to dělat každý, a že ten člověk by se na to měl jako připravovat. I jako duchovně, ale i intelektuálně nebo znalostně. Jo, takže ne, nemyslím si, že to je, jako každý by měl třeba svědčit, jo. Ale není to, že by každý měl tohle absolvovat. Ne, já to v Bibli nečtu, že by tohle to bylo úkol pro každého křesťana. A zase vyjímají takový strašidelné věci. Teď se dál, máme ještě čas. Mám pocit, že jsem sem z Prahy nejel zbytečně, no? Tam se někdo hlásí. Hele, otázka je, jak je to s duchovníma darama. Jsou dary přirozené, když bychom je rozdělili, tak máme dary přirozené, nadpřirozené. Máme dary služby, nebo samaritánské, a máme dary, potom jsou ta druhá skupina, jo, slova. Takže když to takhle rozstřídíme. Samozřejmě nás to jako láká na první dobrou říct, no tak, že především ty nadpřirozený dary, to je něco, co člověk dostane teda až po křtu, někdy třeba, protože je to nadpřirozený, že jo. A ty takzvaně ty normální, jo, tak to stačí, aby člověk byl prostě hodnej. Tak aby se prostě překonal třeba dar dávání, no a prostě když tam běží ten košíček, tak tam prostě loupnul tu tisícovku a měl pocit, že má dar dávání. Já se přiznám, že úplně spíš to vnímám tak, že se to ještě prolínají hřivny, že jo. Kde je tam mez? Chci říct, že když člověk uvěří, tak tam je napsáno, že máme horlivě usilovat o duchovní dary. Tak se prostě modlí. A mu Pán Bůh dal něco ze svých darů. Důležitý je, že ty dary slouží k obohacení těla Kristova, církve. A znamená to teda, že se modlím, jak můžu být prospěšný církvi, druhým Pánu Bohu. A někdy je to tak, že Pán Bůh se najednou začne mimořádným způsobem používat něco, co umím, co mi dal už předtím. A z toho, co jsem už předtím dělal, jako já nevím, třeba jsem dobře učil, nebo jsem něco vedl, tak se stává vlastně dar Ducha Svatýho. Že to není, že jsem předtím byl úplně jiným, že jsem předtím byl mimo, a bum, bum, a teďka jsem měl lídr. Sestoupí na mě Duch Svatý a jsem měl lídr. Takhle to nefunguje. Tam, většinou tam bývá nějaká historie, ale najednou se člověk napojí na Ducha Svatýho a to, co bylo, řekněme, splanělý, tak najednou si Pán Bůh začne používat. To znamená, já vím, že Češi spíš jako mluví o tom, co je blbý, jo, ale přemýšlejte nad tím, co umíte, co vám Pán Bůh dal, čem jste obdarovaný. Přemýšlejte, jak to můžete propojit s tím, aby to používal Pán Bůh. A to považuji už, že vlastně využívání těch duchovních darů. A pak jsou dary nadpřirozený, který člověk prostě dostane po té, co uvěří. Mě dotaz?
5: Mě
3: Ano. Čím je rozdíl, jak znám KSK, znám CBčko, jo. To znamená, myslím si, že ten rozdíl třeba konkrétně se týče darů proroctví je jednak, jak to vykládáme. My se i přikláníme k tomu, že prorocká... Takhle, myslím si, že v KSK je to často tak, že prostě máš dar proroctví a znamená to teda, že vlastně se tě někdo zeptá, ty máš dar proroctví, tak mu prorokuješ. My věříme spíš v prorockou řeč, která může být i třeba kázání. Se modlíme, aby ten kdo káže, aby měl prorockou řeč. Znamená, nemusí to být nutně jenom jako prorok, ale že to není jako bianko šek, že člověk ty proroctví jako říká jak na běžícím pásu, jako třeba ve starém zákoně. A ta druhá věc, která je, že myslím si, že třeba v CB, když teda si zmítila CB, že možná máme před tím jako větší respekt. Až někdy velký respekt. Co jsem zažil KSK, tak tam ty proroctví, jak já jsem zažil na křesťanských konferencích, já to říkám při vší úctě a lásce ke svým bratřím a sestrům jako v KSK. Jo. A tam ty prostě, oni to tam mydlili prostě jedno za druhým, jo. A jako, a úplně ne vždycky to jako vyšlo. Jo. Dokonce bych řekl, že většinou to nevyšlo. No tak to nevyšlo, ale zkusím jiný proroctví, jo. A ty to tam prostě, to byla kulometná palba, jo. V tomhletom v CB máme prostě k tomu takovou trošku jako distanci, jo. Že já se trošku bojíme, že jako jen tak někomu něco zaprorokovat, jo. A tak to nevyjde, tak příště třeba to vyjde, jo. Takže to jako může mít jako fakt následky, jo. Takže to si myslím, že to daný trošku naší teologii. A co se týče toho daru jazyka, který jsi zmiňovala, tak samozřejmě, když se o tom, myslím, že to je daný tím, jak moc se o tom mluví. Jak moc se o tom mluví. Zdá se mi, když čtu nový zákon a čtu tam o daru jazyku, tak vlastně se tam o novém, tak se o tom skoro nemluví, jenom v Korintě. Pavel, jako to nějak není, nikde to netlačí a nedělá z toho hlavní téma. To neznamená, že to je podřadný téma. Ale chceme tomu dát takovej prostor, jaký je v novém zákoně. To není v Galackém, Efeském, Filipském, Tesalonickém. Dokonce ani, když jsou potom rady tomu budoucímu kazateli, Timoteovi a Titovi, tak Pavel tam potom vůbec nemluví. Tak kdyby to bylo tak důležitý, tak o tom bude asi víc mluvit. Jo? Bude víc toho Timotea tlačit. On to nedělá. Tím nechci říct, že to je nedůležitý. Spíš se snažím tomu dát prostě to místo, jaký to má v novém zákoně. To, co je ale klíčový pro církev bratrskou, je, že když někdo řekne, že se u nás nemluví jazykama, že to je chyba, tak já řeknu, co ti brání. Tak možná jsou některý kazatelé, kteří za to vytrhávají jazyk, jo, ale, nebo nějaký staršostva, ale drtivá většina, jako u mě ve sboru, kdyby někdo řekl, tohle to tak řeknu, tak se modli za dar jako jazyku. Já ti to nemůžu jako dát, já nejsem křtí Kristus, ne David Novák. Jo? Co nám v tom brání? Nic. Tak se za to modleme a usilujme, tam přímo usilujme. A já můžu říct jako kazatel církve bratrské, usilujme i nejenom, ale i o dar jazyku. Takže si myslím, že to je dost daný tím, jak se to zdůrazňuje. Takže pokud závěrem tady toho dnešního semináře bude mimo jiné to, že se budete modlit, aby vám Pán Bůh dal dar jazyku, super. Máte posvěcení předsedy rady. Samozřejmě někdy tam jsou určitý nebezpečí, já jsem do KSK taky chodil, tak mě tam taky zkoušeli rozmluvit. Tak jsem byl marnej, tak pak tam se mě tam obstoupili a furt nic a už byli z toho bratři nervózní, tak mi řekli, hele, to je jako když malý dítě se učí mluvit řeči, musíš se to učit. A jak jsem říkal, jak se to mám naučit? No musíš dělat da, a pak už to přijde samo. Tak jsem tam seděl a da, a furt to nějak nešlo, tak pak jsem to nechal. Neříkám, že také se v KSK jako dělá dar jazyku, jenom prostě to je taková humorná zkušenost, kterou samozřejmě není to prostě vás nic proti KSK, ale vím, že prostě někdy, i u nás, církvi bratrský, jo, s tímhletím jsou různý takový příkusy a já mám to takovou svůj prostě určitý, že někdy je dobré nestrácet smysl pro humor a prostě zase to příliš to netlačit. Tak vidíte se dál? Nebojte se, nestýjte se. Jaký je místo duchovních darů v životě křesťana? Já si myslím, že je důležitý, že já bych byl rád, aby sloužili lidi, který mají tyhle ty dary. Jako Zároveň se tam prostě míchá několik věcí, kdy v Bibli prostě některé věci nejsou černobílé, kdy lidi mají dar Ducha Svatého, ale pak je tam ještě druhý rozměr, že mají pomazání Ducha Svatého, jsou vystrojený pro tu službu. Já si myslím, že by tam mělo být obojí. Znamená, jestli já mám dar vyučování, já myslím si, že ho mám, tak jako to neznamená, že mám prostě patent a kdykoliv prostě otevřu hubu s proměnutím, tak prostě to bude super, bude to OK. Já pořád potřebuju, aby mě Bůh do toho vystrojoval, aby mě naplňoval tady svým duchem k téhletý konkrétní službě. To znamená, je to důležitý, aby lidi, kteří dělají to, co dělají, aby to bylo obdarování, aby k tomu byli obdarovaný Duchem Svatým, ale zároveň, prosím vás, někdy děláme věci, jsou prostě potřeba. Aby to nebylo pak výmluva, já na to nejsem obdarovaný Duchem Svatým, a to dělat nebudu. Někdy prostě člověk dělá věci, protože jsou třeba. Ale zároveň, a to je hrozně důležitý, já jsem rád za tuhle otázku, že na mnoha místech, a mimochodem vždycky u darů, ne je to v Korintu, je to v listu do Korintu a Římanům ještě, těch, potom je to Efeským ještě další výčet darů Ducha Svatého. Ale konkrétně v Korintě a v Římanům je to vždycky zarámovaný láskou. Proč? Protože z ruku v ruce, z dary Ducha Svatého jde charakter, nebo ovoce ducha, který to vyvažuje. Protože když máte nějaký dar, tak pokud to není dar dávání, nebo takový ty samaritánský dary, které nejsou vidět, tak člověka to trošku jako, může ho to semlít. A hodně lidí to semlelo. Největší průšvihy byly ve sboru v Korintě, který měli nejvíc duchovních darů. To není chyba duchovních darů. Ale pointa je v tom, že řekněme, že máte dar slova. Teďka jste na kazatelně, prostě jste na stage, mluvíte, tak vám může začít růst ego. Prorokujete, mluvíte lidem do života. Jo? Může vám růst ego. Proto je tak strašně důležitý, aby zároveň lidi, kteří jsou obdarovaní, byli lidi charakterní. Jinak je ty dary semelou. Oni nevydržejí vlastně tu slávu, no, to je silný slovo, nebo ty možnosti, které vlastně mají. Vyučujete, stojíte před druhýma lidma, chápete, jo? Říkám, prorokujete, mluvíte lidem do života, evangelizujete, prostě lidi se obracejí a vy to o sobě víte. A teď vám to začne líst do hlavy. A proto Pavel vlastně říká, když nemáte charakter, tak je to špatně, když nemáte lásku. A láska je vlastně charakterová vlastnost. Takže musí být ovoce a musí být dary. Musí být prostě obojí. Se to vlastně vyvažuje. Já často i u sebe jako zápasím se svojí pýchou, exhibicionismem, touhou se zviditelně. Prostě vím o tom, modlím se za to a několikrát jsem dělal vlastně pokání za svoje velmi dobrý kázání. Kázání bylo super, ale já už jsem cítil, tlačil se tam. Moc si přečuhoval. Hezký dětka, pokáhní zakázání, který byl ještě mimochodem velmi dobrý. Já jsem cítil, bylo to špatný. Můj postoj. Dejte se dál. Ano, jestli můžeme ztratit Ducha Svatého. Ale to je, ne. My ho můžeme uhasit. Že nepůsobí. Můžeme ho zarmutit. Můžeme ho jako nacpat někde do kouta. Ale dokud jsem prostě Boží dítě, tak prostě Ducha Svatého mám. Někde to tam doutná. Ale já pak ztratit Ducha Svatého znamená vlastně ztratit Boha. Odpadnout od víry. Já nemůžu být křesťan bez Ducha Svatého. Můžu se proti němu rouhat. A to nebude nikdy odpuštěno. To je druhá věc. Ale nemůžu ho ztratit.
5: Jak dejme tomu, že třeba předkazatel, jak vybírat se člověka, co bude kázat výmluvně, jak poznám, že je dobrý řečník a jak poznám, že je prostě naplněný, že se bude slova Ducha Svatého?
3: Jak to poznáš? No tak jednak, že to, co říká, dává hlavu, že má hlavu a patu. Když mu nikdo nerozumí, tak jako asi není dobrý řečník. A je to tak prostě. Hele, to je zajímavá otázka, protože to byla obrovská kauza v Americe, kde jeden z týmu, Billyho Grahama, se přiznal, a jste to slyšeli po x letech, že vlastně nevěřil, že to všechno jenom hrál. On se naučil všechny ty gesta, všechny ty výrazy, jo? Dokázal ty lidi rozplakat, dokázal ty lidi postavit, jo. Dneska večer to nebude, jo? Abyste si mysleli, že to je. Ale že, jo, prostě a pak říkal, no já vlastně jsem to všechno dělal jenom pro prachy. No tak a co to bylo pro ty lidi, že, kteří z něj uvěřili? Ty věci se dají napodobovat. Mluví, že ďábel přichází v rouše beránčem. Napodobuje ty věci. Myslím si, ale teďka ty jsi se ptal, jak to poznáš u kazatele na konkrétním sboru, jestli to není jenom dobrý řečník. Poznáš to podle jeho charakteru. Hele, když s ním seš na jednom sboru, dívej se na to, jak řeší konflikty, jak mluví o druhých lidech, jak mluví o druhých lidech, když tam ty lidi nejsou. Jestli jak se chová, prostě časem přijdeš na to, jestli to hraje nebo nehraje, prostě přijdeš. Jestli máš Ducha Svatého, to poznáš časem. Ten charakter nás nakonec doběhne. A jsou asi i kazatelé, kteří jsou brilantní řečníci, ale vlastně jsou nesnesitelní. Jo, a to nepoznáš podle toho, jak mluví.

A to platí nejen o kazatelích, ale i o vedoucích mládeží a o lidech, kteří jsou na těch stagech. Tak tam se někdo vzadu ptal. Ne, jako vím, že existuje, ale nečet se mi. Ne, nedokážu to takhle říct. Myslím, že v tom taky hodně hraje jako přednastavení toho člověka, nějaká psychika. A proč to říkám, jo? Že nebagatelizuju to, co říkal ten pán, nebo to, co napsal, ale poznal jsem kolem sebe řadu skvělých lidí, opravdu skvělých lidí, který žili velmi intenzivní život s Pánem Bohem a přesto takhle jako o takovýhle zkušenosti neměli. Myslím, že v tom taky se ukazuje, že církev je různá, jo? A že přece jenom, jakoby, kdyby to takhle všichni prožívali, tak by to byla v církvi hrozná nuda. Jo? Podívejte se, jiný příklad, zase abych to vyvážil, jo, tak je matka Tereza, která prostě dělala úžasné věci v Kalkatě a pomáhala mnohým lidem. Ano, pak se o ní taky vyjevilo, že dokázala být pěkně tvrdá, nepříjemná na ty své spolusestry, ale ona potom se zveřejnily její zápisky a tam prostě ona vyznává, že se jí Bůh ztrácí, že o něm pochybuje. Jo. A že má obrovský krize víry. Mnohí mystici, a ne mystici, mnohí křesťani mluví o noci víry. Nebo noc kříže, kde vlastně Bůh se zdá jako daleko. A konec takhle píšou i žalmy častokrát. Bože, kde jsi? Vzdálil ses mi. Jo. A já se vám přiznám, že mě tenhle ten přístup je někdy bližší a je sympatičtější než přístup lidí, kteří prostě jedou na vlně ducha, všechno vědí, to prostě paráda, každý ráno si popovídají s Duchem Svatým. Já tomu nerozumím, tady tomu křesťanství. Takže já na to nemám co říct. Ale neodvážil bych se ho zpochybňovat. Jo, to znamená, ty lidi respektuju, vlastně jsem rád, že nám dávají takový trošku jako šťouchance, aby jsme se my probrali, ale vím o řadě jiných křesťanů, který trpějí úzkostma, represema. Teďka jsem byl zrovna včera, předevčírem jsem byl v nemocnici za jednou relativně ještě mladou holkou, která ochrnula ze dne na den v podstatě, štípnuli nějaký komár na dovolený, ano, komáři a prostě ty na vozejku. Jako už se u našeho sboru v nějaký nemocnici. A to takhle neuvažovala. Jo? Ta byla prostě zdrcená z toho, co se jí stalo. Je to různorodý. Jo? A hlavně ti chci říct, žij svůj život víry. Žij svůj život. Jo? Nech se inspirovat, ale jsi originální, jedinečná, neopakovatelná. Nesnaž se, nebo nesnažme se jako vcucnout nebo vpasovat do nějakých pos, který ale nejsou naše. Pán Bůh jedná s každým jinak. A když se ráno nepovídáte s Duchem Svatým, tak vaše spiritualita je jiná. A nesmějme se těm, kteří to zase mají takhle nastavený jinak. Jděte se dál. Děkuju za otázku. Je to otázka vlastně, jestli si dělat takový ty testy na téma duchovní dary třeba. No, já si to nedělal, ale že to někteří dělali. Já bych se toho nebál, jako není to s tím, že člověk musí znát limity tady těchto testů, jo. Žádnej tady z těch testů, já jsem to třeba taky si dělal a doporučoval jsem to některým lidem, s kterýma jsem pracoval, ale ne jako, že závěr bude, že konečně přijdu na to, jaký prostě mám dar Ducha Svatýho. Takhle to nefunguje. To znamená brát to jako možnou prostě nepřeceňovat to, jo. Nečekat od toho příliš, ale někdo to může dát určitou nápovědu. Jo? To znamená, když to člověk nepřecení, když to neudělá nějaký posvátný grál, je si vědomý těch limitů, tak je to podobné, jako když člověk čte nějakou knížku, jak být blíž Bohu, tak to taky není tak jednoduchý, že když tu knížku přečtu, pak udělám 5 kroků, tak budu blíž Bohu, ale může mi to někde posunout. Jo? Takže berte to jenom jako určitý, ne jako návod, ale jenom jako možný vodítko, který když pomůže, pomůže, když nepomůže, tak jako o víru nepřijdu. Takže nepřeceňovat to, ale zase z toho nedělat nějaký. Něco hroznýho. Ale pokud to nechceš dělat, tak je to v pořádku. Jenom chci říct, že bych to asi neviděl nějak hrozně nebo černě. Už ne, protože jsem si to zkoušel taky, takže. A ne, že to pak změnilo můj život a tak. Teď jsi rád? Prorokování, no. Hele, dar proroctví, jo. To je totiž strašně zajímavý, že když se podíváte na proroctví, tak víc proroctví je ve starém zákoně, než už jenom

že tlustí, že jo. A polovina, nebo třetina nového starého zákona jsou proroci. Plus minus, jo. O čem ty proroci mluví? Co je klíčový poselství proroku? Co není klíčový poselství proroku? To, co není klíčový proroctví proroku, je to, co bude. To je to základní nepochopení daru proroctví, že vám někdo říká, co máš dělat do budoucnosti. To tam skoro nenajdete. Jo. Nebo, jo, změňte se, jo, nebo takhle, jo, tak to je taky do budoucnosti. Ale mnohem víc proroci, ta prorocká řeč je prostě zacílená řeč do té konkrétní situace, kterou to společenství prožívá. Že najednou ten prorok vidí, no, pochopí, Pán Bůh mu zjeví něco důležitýho, kudy by se církev měla ubírat, nebo my, kudy bychom se měli ubírat. A tady já vidím, že je to tak strašně, církev potřebuje prorocké slovo. Znamená, ne prorocké slovo, kdy přijde, kdy bude druhý Kristův příchod. Jo. To nepotřebujeme vědět. To neví ani syn člověka. Jo. Ani prorocké slovo, jestli prostě Ukrajina za rok nebo za půl roku vyžene Rusy. Aby byli radši, kdyby to bylo zítra, jo. Ale prostě, jo, to je, jo. A když přijde, já vím, mám slovo od Pána, jo, že prostě Bible mnohem víc mluví o tom, co teď. Jak se církev má postavit teďka k těm všem věcem, který nás trápí. To znamená, to, co Pavel říká v těch těžkých dobách, které prožívala i první církev, je, že my potřebujeme proroky, to znamená lidi, kteří dokážou do té konkrétní situace přinést správné slovo. A zároveň to nemusí být jenom proroci. My se můžeme, vlastně to jenom, ono to vypadá, že tady je ten prorok a tady jsou ty ostatní lidi. A teďka on to těm lidem říká. Ale zároveň my se můžeme modlit, aby to, co slyšíme, byla i prorocká řeč ke mně. Jo, to znamená, ono to je dvoucestný. Jo, to znamená, když někdo řekne, no, my nemáme prostě ve sboru žádného proroka, tak tam není proroctví. Ale zkusme se to vidět, my můžeme sami to přijmout jako prorocký slovo do své situace. Znamená, i když tam nemáme proroka, tak to nemusí být výmluva, aby my jsme nikdy prorocký slovo neslyšeli. Že někdy nás prostě může prorocky oslovit někdo, kdo nemá ten dar. Ale prostě pro mě to je slovo prorocký. Takže takhle bych to viděl. Proto, a to církev, já vůbec se nedivím, že to Pavel tak masivně zdůrazňoval. Já to potřebujeme dneska. Tak, ještě poslední dvě otázky. Výklad, dar výkladu. Tak tomu není co dodat. Prostě je napsáno v Bibli, že je dar jazyků, to je jasný, a je dar výkladu. To znamená, předpokládá se, že ty jazyky jsou nesrozumitelný, jinak by nebyl potřeba dar výkladu. Nejsou to ty jazyky, které byly v letnicích, když žádný dar výkladu nebyl třeba, protože prostě o něm rozuměli, že o těm jazyku. To byly normální dialekty. Takže je skvělý, když existuje i takováhle služebnost v církvi, která jazyky vykládá. Zároveň člověk by měl nad tím darem mít nějakou kontrolu. Pro Pavla prostě tam vidíme, že on pořád myslí na ty nevěřící, kdy on říká, že prostě když tam budou lidi mluvit nesrozumitelně v jazycích, tak to nedává smysl. To znamená, že tam přijde nevěřící, tak myslím, že jsme se zbláznili. Jo. To znamená, měli bychom to mít pod kontrolou a pokud tam není vykladač, tak se modlit v tichosti tímhletím darem a pokud tam je, tak potom ať ten vykladač prostě promluví. Zvláště, když to jsou nějaký open space, jako kdy tam přicházejí lidi zvenku, tak prostě neustále myslete na to, že co oni. Takže bychom to měli mít pod kontrolou. Tak super, tak díky moc za tenhle ten, že jste přišli a těším se teda večer, můžete se taky za mě modlit, aby Pán Bůh naplnil Duchem Svatým pro tu večerní evangelizaci a já vám chci jenom prostě říct, abyste horlivě usilovali o duchovní dary, včetně daru jazyků a ale nejenom o dar jazyku, i o další dary. Jsou to dobrý dary, které Pán Bůh dal svý církvi a zároveň, aby nám dávali charakter, abychom tyhle ty dary potom dokázali moudře a správně používat. A zároveň, pokud jste uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak máte Ducha Svatého, nemusíte se o to bát, akorát je třeba ho nezarmucovat ani neuhašovat.

Věříme, že přednáška Davida Nováka, která zazněla na festivalu Broadfest v roce 2022, vám pomohla hlouběji proniknout do pojmu křtu v Duchu svatém. Na Rádiu 7 v rozhlasové akademii opakujeme ještě v úterý ve 22 hodin a v sobotu po půlnoci. Rozhlasová akademie pak bude mít další premiéru v sobotu v 7 večer. No a teď krátce před 6 hodinou večerní je čas, aby se od mikrofonu rozloučil Daniel Zeman, který vás dosud vysíláním Rádia 7 provázel. Předávám mikrofon a brzy se těším zase na slyšenou.

0: Bylo 18 hodin, máme neděli 24. května. Příjemný poslech Rádia 7 vám na prahu večerního vysílání přeje Broňa Procházková. Do večerního vysílání vklouzneme spolu se svátečním slovem Jana Vopaleckého.
1: Sváteční slovo.
2: Pokud chcete žít naplno pro Boha, Bible tomu říká chodit duchem, tak tady popisují svoji zkušenost. Podle Bible má v sobě každý křesťan Ducha Svatého a má mu dávat prostor, aby ho vedl, řídil a ukazoval mu cestu. Vydejte sami sebe Bohu, své údy vydejte za nástroje spravedlnosti. Římanům 6.13. Mnoho křesťanů nad tím však pokrčí rameny, protože nevědí, jak to mají dělat. Nechají se vést, nic nedělají a čekají, že je teda Duch Boží, Duch Svatý povede. Ale Duch Svatý se nevnucuje, na rozdíl od ďábla. Ale spíš čeká, až ho my pozveme. Jak ho pozvat? Seděl jsem jednou v přírodě na lavičce a přemýšlel, jak se teda mám vydat Bohu a nechat se vést. Co mám udělat? Jak Ducha Svatého přimět, aby mě vedl? V tu chvíli jsem si uvědomil, že Bůh stojí o moji plnou důvěru. Přirovnal bych to tomu, že čeká, až mu dám svoje klíče. Když k vám někdo přijde a řekne, dej mi svoje klíče, tak si to pořádně rozmyslíte, než mu je dáte. A musí to být někdo, koho znáte, komu důvěřujete. Co mám udělat, když se chci nechat vést duchem? Bůh nechce, abychom něco udělali. Ne každého hned volá, aby šel na biblickou školu, aby sloužil ve sboru, aby dával peníze na nějakou službu. Může se to stát, ale Bůh spíš napřed chce, ne abychom něco udělali, ale pro něco se rozhodli. Dali mu klíče. Dát někomu klíče znamená, že může bez naší přítomnosti, bez našeho vědomí zajít k nám domů, možná si půjčit naše auto. Vlastně mu tím dáváme možnost podívat se na náš nepořádek v kuchyni, přehrabovat se v dokladech, v prádle. Klíče jen tak někomu nepůjčujeme. Na druhé straně Bůh někdy chce naše klíče, i když je nepoužije. Jaké by to bylo, kdyby vám Bůh řekl, dej mi svůj mobil a heslo k němu a na tvé maily a sociální sítě. Kdo z vašich blízkých, známých má přístup k vašemu mobilu a zná vaše hesla? Možná bychom raději složili vagón uhlí nebo udělali něco jiného, jen abychom nemuseli někomu dávat telefon. Žít naplno pro Boha nemusí znamenat něco udělat. Stačí mu jen vydat svůj mobil a hesla. Proč by nám to mělo vadit? Že uvidí, na co se díváme, nebo dokonce, co tam píšeme? Možná se podívá, možná ne. Bůh není vyděrač. Když mu řekneme, aby nám ho vrátil, tak nám ho vrátí. Chodit duchem může znamenat, že nás požádá o náš mobil a o hesla. Jsem to já, kdo rozhoduje, jestli budu chodit duchem nebo podle své hříšné přirozenosti. Záleží na mé mysli, čím ji plním, komu, čemu, ve svém myšlení dávám prostor. Chcete žít naplno s Bohem? Chcete chodit duchem? Co když vám Bůh řekne nejen dej mi klíče a mobil, ale ještě řekne dej mi svou mysl. Dáme mu ji. Ne, že se do ní podívá a bude vědět, co si myslíme. Co když nám bude chtít říkat, co si máme myslet? Dokážeme to připustit? Bible říká, myslete na nebeské věci, ne na zemské. Dáme, nebo přinejmenším půjčíme Bohu svou mysl. Dát mu svou mysl však naopak znamená vysvobození od našich vlastních myšlenek, od obav, sobectví, sebeobvinování. Znamená to získat odolnost vůči urážkám a posměchu. Prostě dokážeme myslet pohodově. Zároveň to znamená, že budeme omezeni při přemýšlení o svých vlastních věcech, pokud nejsou v souladu se nebeským myšlením. Chceme žít pro Boha naplno? Jsme ochotní jít do rizika, že si Bůh vezme do parády i naši mysl? A může to znamenat cokoliv. Nám sice pořád zůstává otevřená možnost. Pane, dej mi tu moji mysl zpátky. Já si chci myslet, na co chci. Ale to pak koliduje s tím, že Pavel říká, my máme Kristovu mysl. A možná nám bude trapné počasí říct, pane, já přece jen chci raději chodit duchem. Tady máš tu moji mysl. Seděl jsem v přírodě na lavičce, tohle všechno mi probíhalo v mysli a tak jsem vytáhl z kapes klíče, mobil, položil je na stůl a řekl, pane Bože, dobrá, teď ti věnuju 20 minut myšlení, dám ti na 20 minut svoji mysl. Pak se zase musím vrátit do svého světa starostí, úkolů, zodpovědností. Napřed se nedělo nic, jen jsem myšlenkami bloumal a čekal, jestli mě něco napadne. Pak se mi v hlavě vynořovaly některé biblické verše bez nějaké souvislosti. Moje myšlenky kroužily kolem Boha a mého vztahu s ním. A najednou, zpětně jsem odhadl, že to bylo v 18. minutě, jsem věděl, co mám udělat. Tak jsem vstal a šel to udělat. Trvalo to asi hodinu a výsledkem je tato úvaha. Mně se tím potvrdilo, že chodit duchem, nechat se jim vést, opravdu znamená dát na stůl klíče, mobil i mysl. Dokonce jen na 20 minut. A Bůh ukáže, co mám dělat. Ve vašem případě to asi bude jinak. Vyzkoušejte si to.
0: Další úvahy a zamyšlení Jana Vopaleckého najdete na webu etos.cz.

po koho chodí a do klece mě znovu zvat. Za rytěr dráte svůj, chce ublížit mé duši. Nemá klíč od života,

Nedělní večer začal svátečním slovem. Jakými pořady bude pokračovat? Pojďme nahlédnout do nabídky. V Brně, Plzni, Bratislavě i Košicích, Aténách, Remeši a dalších místech už stál s taktovkou za pultíkem dirigenta. Na jedno jeho mávnutí reaguje orchestr okamžitě. Jak Ondřej Olos diriguje vlastní život, jak ho řídí a kterým směrem ho vede? O hudbě uvnitř i vně člověka, o naději i radosti mluví v zákoutí od 18.30. Za cestou do Afriky může stát dobrodružství nebo také touha pomoci místním lidem. Když se tato touha objeví v celém sboru, může z toho vzniknout zajímavý výjezd a nové zkušenosti. David a Mája Halberštátovi se vydali jako součást 14-člené výpravy až na jih Afriky do Zimbabwe. O své zážitky se podělí v pořadu Za obzor po 7. hodině. Možná nám pokyn milovat sám sebe připadá nebiblický. Charles Stanley nás chce přesvědčit o opaku. Bůh nás všechny miluje naprosto stejně. A Bůh také chce, abychom měli rádi i sebe, abychom i sami k sobě měli čistou a hlubokou úctu. Více si poslechněte v pořadu Doteky ve 20.15. Tuto dobu si připomínáme svátek seslání Ducha Svatého. Máme letnice, na dnešní neděli připadají letnice. Jak souvisí s jarními židovskými svátky, budeme rozjímat v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou od 21. hodiny. Jednoho dne prodal obyčejný americký kazatel David Wilkerson televizi a začalo boží dílo, které pomohlo tisícům lidí. Za životem zakladatele organizace pomáhající drogově závislým Teen Challenge se vydá rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou v pořadu Řeka života ve 22 hodin. Běžnou praxí staré jednoty bratrské bylo vychovávat chlapce k duchovní službě už od útlého věku. A tak se do rodiny Jana Amose Komenského dostal malý Petr Figulus Jablonský. Život tohoto muže přibližuje kniha Hany Hlouchové s názvem Komenský mu říkal synu, kterou vám po částech nabízíme k poslechu ve večerech pod lampou na Rádiu 7. V dnešní části se od 23. hodiny zaměříme na vrcholná léta Petrova života.

Svátek dnešního dne slaví všechny ženy a dívky se jménem Jana. Toto jméno je ženskou variantou jména Jan. Jeho původ je tedy hebrejský, odvozený od jména Jochanán, což znamená Bůh je milostivý. Milé Jany, ať právě toto prožíváte, že Bůh je k vám milostivý.

Dospívala si mama Gušinová. Někdy více otázek než odpovědí nabízejí setkání, která přináší pořad Zákoutí. Hosty, kteří jsou ve svém hledání názoru na život, na cestě zve k mikrofonu Lucie Endlicherová. Za okamžik další takové setkání.

zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Nedělním večerem 24. května na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. Minula 7. hodina večerní, která je impulzem vydat se cestovat. Před námi pořad Za obzor.

0: Týdeníku Za obzor se vydáváme na cesty. Navštěvujeme různé kouty naší země koule a poznáváme je skrze vyprávění lidí, kteří dané místo navštívili. Dnes se vydáme do Afriky, a to konkrétně do Zimbabwe, tedy na jih Afriky, a našimi průvodci budou David a Maja Halberstátovi. Vítám je ve studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Od mikrofonu vás provází Pavel Kohl. Ještě než se vypravíme na jih Afriky, tak si představme Zimbabwe v rozhlasové pohlednici.
3: Zimbabwe je vnitrozemský stát, který najdeme na jihovýchodě Afriky. Sousedí na západě se Zambií, Mozambikem na východě a na jihu s Jihoafrickou republikou a Botswanou. Jméno země pochází z jazyka etnika Shona a znamená v překladu skalnatý dům. Tím, že byla oblast Jižní Afriky po dlouhá léta anglickou kolonií, domluvíte se zde bez problému anglicky. Ale pokud jste jazykově nadaní, můžete si vyzkoušet některý z mnoha používaných kmenových jazyků a nářečí. Většinou se zde setkáte s křesťany, kteří ale stále praktikují zvyky původních kmenů, animismus. Zimbabwe je o něco málo větší než Německo nebo Japonsko, ale žije zde jen 17 milionů obyvatel. Do počtu obyvatel se tak promítá ekonomická situace země a její historie. V oblasti se nalezly důkazy osídlení ze 3. století. Poté se zde usídlovaly různé kmeny, ale až v prvním tisíciletí zde vzniká stabilnější říše. Z této doby se dochovaly kamenné stavby, které v roce 1986 zapsalo UNESCO na seznam světového dědictví. Říši Velké Zimbabwe vystřídala další říše, která prosperovala z obchodu s otroky, zlatem a slonovinou. Ta skončila v 17. století pod nájezdy Mašonů. I díky velkému nerostnému bohatství měli o území zájem další velmoci. Kromě Portugalců a Němců se do oblasti dostala i Británie, která zde potlačila různá povstání a nakonec vyhlásila jako svou kolonii. Není divu, že byl o zemi velký zájem. Dodnes je zde většina průmyslu zaměřena na zpracování nerostů. Kromě zlata, uhlí a niklu se zde těží chrom, kolem 60% světové produkce, a křemík, 90% světových zásob. 20. století bylo provázeno bouřlivým vývojem správy země. Několikrát se země rozdělila, spojila, osamostatnila či znovu dobrovolně vstoupila pod správu Velké Británie. Až v roce 1980 se země úplně osamostatnila a byla uznána i na mezinárodním poli. Tím ale problémy v zemi neskončily. Následovaly pogromy a diktatura, které dostaly zemi do hluboké ekonomické krize, která trvá dodnes. Zimbabwe je řazeno mezi nejchudší státy světa. Navíc před pár lety země musela přijmout jako hlavní platidlo americké dolary, protože velká inflace znehodnotila místní měnu. Mohli jste se tak setkat i s bankovkou v hodnotě 100 miliard. Smutnou zajímavostí je krok zpátky v železniční dopravě. V zemi znovu začaly jezdit vlaky na uhlí, protože ropa je zde velmi drahá. Do země mnoho turistů nezavítá, ale to neznamená, že zde není co objevovat. Jen na seznamu UNESCO jsou, kromě ruin bývalé říše, zapsány dva národní parky, Viktoriiny vodopády či archeologická naleziště. Můžete také vyrazit na nejvyšší vrchol, který činí do 2 500 metrů nad mořem, či užívat horké tropické klima.
0: Jih Afriky, konkrétně Zimbabwe, není asi úplně typické turistické místo. Co vás tam vedlo? Proč jste se vydali přímo tam do Zimbabwe?
1: Tak je to známost. Máme blízko známost s lidmi z Zimbabwe, konkrétně s křesťany z Bulawaya. Tam je pastorem Wesi van der Westhuizen. Církev se jmenuje King City Church. A oni jezdí do Čech pravidelně už několik let. Wesi většinou v doprovodu s nějakým pomocníkem nebo s někým z rodiny. Podporují církve spíš v severních Čechách. A tak jsme se tam dostali v podstatě přesto, že je známe.
0: Určitě byli předtím přípravy, jste chtěli je navštívit, přece jenom je to cesta daleká, tak od té rezervace letenek, co vás čekalo, než jste se mohli vypravit vůbec?
1: Tak Asi by mě to ani nenapadlo tam jet jen tak z ničeho nic. My jsme měli s manželkou 25 let výročí manželství a hledali jsme cíl, ne svatební, ale takový ty cesty, jako honeymoon, říkají Angličani. A přemýšleli jsme o něčem, co má větší smysl, než vidět zase jiný krásný jako země. Máme rádi potkat se s lidma, který třeba můžeme znát, nebo může tam být nějaká souvislost. A když jsme byli uprostřed toho přemýšlení, tak zrovna ten Vesí přijížděl do Čech. Takže se to nějak spojilo myšlenkama. A takže to byl nápad. A druhá věc byla, co on by na to řekl, jestli je to bezpečný, protože víme, že třeba sousední země, Jihoafrická republika, je hrozně nebezpečná země a Johannesburg je s Mexikem nejhorší místo na světě v podstatě na bezpečnost. Takže jsme měli velký strach. A první naše otázky byly ohledně toho, ohledně bezpečnosti, co si o tom myslí. On uklidňoval nás, velmi nás uklidňoval a říkal, že to je velmi bezpečná země a přátelská země, že jsou všichni hrozně milí a byl hrozně optimistický. Byli jsme opatrný, protože on je optimistický vždycky. Ale tak jsme se vyptávali. A dalo nám to nějaký pocit bezpečí, že to půjde. Druhý aspekt je, že to je africká země a příroda. Já mám třeba strach z hadů například. Nevím, jestli je panický, to úplně ne, ale nemám to rád. A když je u nás léto, tak je u nich zima. O tom pak můžeme taky mluvit. A to znamená, že všechny tyhle zvířata jsou hibernovaný ve směs, jako štíři, hadi a tak. Takže to byl další důvod se nebát.
0: Mluvil jste, že jste přemýšleli s manželkou, ale nakonec vás bylo více.
1: Já jsem to ještě nedořekl, ano, my jsme jeli na dovolenou jako manželé a strávili jsme ji tam loni. V podstatě v bezpečí těch přátel, bydleli jsme u nich, měli jsme jejich auto půjčený, každý ubytování, kde jsme byli přátelé, jejich přátelé. Takže jsme měli nějaký bezpečný průvodce a už když jsme tam jeli, tak jsme měli dojem, že to možná má nějaký další smysl. A když jsme byli tam, tak jsme z různých míst, buď vysloveně nebo nevysloveně, cítili výzvu, přijeďte sem s týmem lidí a pojďte s námi, pomozte nám. Takže jsme zkusili tuhle výzvu dát u nás v církvi a nakonec jsme vyrazili.
0: Takže se to rozrostlo z takového možná poznávání a dovolené na misijní výjezd, dá se říci.
1: Tak. Ty přípravy, pokud bychom měli mluvit o přípravách jako týmových, tak řekněme, že jsme na Vánoce oznámili záměr. I jsme začali s tím dělat nějaké sbírky finanční na to a podporu toho celého. A v lednu jsme si udělali takovou informační meeting pro lidi, kteří měli zájem se o tom dozvědět víc, aby mohli přemýšlet. A dali jsme si od ledna do března čas se rozhodnout. A v dubnu shodou okolností zase přijel ten Vesí s manželkou, takže jsme měli setkání s těma, kteří se rozhodli nebo rozhodovali. A tam se to rozseklo, tým byl nakonec 14členný a v květnu jsme kupovali letenky. Čekali jsme, až se to zlevní, pak se zašlo zdražovat, takže ten květen, jelikož jsme letěli v srpnu, byl tak akorát. No. Na začátek května.
0: Asi jste plánovali i co tam dělat společně s tím pastorem? Měli jste nějaký námět té práce nebo přípravu v Čechách? Tady na to se připravme, tohle budeme dělat během té doby, co tam budeme.
1: Měli jsme spoustu otazníků a chtěli jsme se všechno naplánovat a oni nejsou úplně plánovací typy, ty Afričani, jsou hodně spontánní a byť Vesí je běloch v několik generací tam žijící, původem z Holandska, tak ale prostě se chová jako Afričan a bylo těžký z nich něco dostat. Jelikož jsme tam byli, tak jsme měli nějakou představu a když jsme se pokoušeli něco domluvit dopředu, tak jsme museli trochu tlačit na pilu. V týmu byli různý lidi, co jsme tam měli, pedagogové, celé jako nemálo, takže měli zájem o to, co by se dalo. Takže někdo se nám chytil, že jsme spolu e-mailovali a připravovali nějakou aktivitu v mateřské školce, kde manželka taky z mateřské školky a tam měli, provozovali nějakou, takže to se potkalo. Ale jako řekl bych menší částí, spíš jsme tam měli připraveni udělat, co se dá, jak nás zapojí. No.
0: přípravy už máme relativně za sebou, pojďme vyrazit do Zimbabwe. A jaký byl ten první moment při vystoupení z letadla?
2: No, tak určitě ta krajina celá byla úplně jiná, daleko suší to tam bylo vlastně. Teďka v období zimy, co tam mají, tak neprší, takže vlastně je naprostý sucho. I ta země vlastně obsahuje asi tak 1% vodní ploch na svou rozlohu. Takže nedostatek vody tam je docela velkým problémem. Takže tam rostou kaktusy například, ale i ovocný stromy jako mango nebo guava a podobně. Takže vlastně ty naše krásné zelené lesy, třeba co jsme zvyklí, tak tam vůbec nejsou. Tam jsou spíš takový rozsáhlý pole, buše, plné vysoké trávy a občasného stromu. Tam vlastně les je spíše něco výjimečného.
0: Jaké překvapení vás možná čekalo při tom přiletu do Zimbabwe?
1: Ta absurdita toho stejného časového pásma na druhé straně polokoule. Dobře, když jsou chladný dny, tak je třeba ráno 8 stupňů a přes den 22, 4 neprší, tam je sucho, takže to jako ošklivo není. Ráno se zvlášť děvčata halili do zimních bund, který si naštěstí vzali, kteří ne, tak se halili do čeho, co měli. Přes den už to bylo v pohodě, ale pak třeba bylo teplejší dny, jako u nás taky se to tak střídá, a to už bylo po ránu, nevím, 15, přes den až k 30. A to je to zima, to je to zimní období. V létě, nevím, myslím, že 45 tam měli asi maximálky. A co chci říct, že to počasí je slunečný, zvlášť přes den, přes 20 je příjemně, anebo když je to teplejší dny, tak je těch skoro 30, že? Takže máte pocit, že je léto. Je slunečno a teploučko. A slunce zapadá jako u nás v zimě, to znamená po 17:30. Je hrozně zvláštní pocit, psychika je nastavená na letní čas, jako jednak tím ročním obdobím a pak i tím pocitem z toho počasí. A teď se setmí a jeden něco se odehraje, pak je ještě večeře, pak si jdem povídat a já jsem ospalej, zívu, říkám si, že je půlnoc a je 7:30.
0: Tak už máme první okamžiky za sebou a pojďme teda vyrazit přímo na místo do toho Bulawaya. Tam jste nějaké ubytování spolu s těmi místními měli asi zajištěné. Pojďme se ubytovat, jak vypadá to místo, kde jste spali, jak se tam žije.
1: My jsme strávili 2 noci z nějakých organizačních důvodů v guesthouse, což je dům, který provozují církve z Jihoafrické republiky pro takový týmy různý. A to je, jako řekněme, já nevím, 3-patrová rozlehlá vila na krásném místě, fakt jako pěkná je, to zainvestovali. Prostý, ale pohodlný a příjemný bydlení. Nevím, jestli pro 25 lidí. Tak to byl jako takový jako první moment, kdy jsme přebalovali zavazadla, aby jsme měli všichni obrovský kufry plný věcí, které jsme chtěli přivízt, které se tam nedají koupit. A měli jsme to rozdělené na různý místa, takže jsme se tam někde jako naskladnili tam a tak jsme se potřebovali zorientovat. A co se týče jinak bydlení tam, tak jsme bydleli, což byl záměr, po rodinách. Já můžu mluvit o tom, kde jsme třeba spali my a Maja o tom, kde spali oni. Tak Bulawayo je druhý velký město, jediný ze dvou v té zemi. Hlavní město je Harare a Bulawayo je od toho, teď bych plácal 500 kilometrů. Město je, když z letadla je to dost placatý, jak to krajina taky, ale jakože tam je, nevím, 2-3 budovy, které mají přes 10 pater a jinak je to nízký město prostě. A taková méně než čtvrtina, pětina je i z mapy, i z letadla zelenější, je tam žijou ty bílí lidi, bohatší lidi. A je to poznat právě na ty zelení, že zalejvají, že mají na to, aby stříkali vodu a tak. Takže my jsme byli, a ta církev vlastně, který jsme navštívili, tak pracuje v této oblasti s těma lidma. Jinak to je tam dost církví v různých prostředích. Takže jsme bydleli u takových lidí a my jsme bydleli u rodiny. Pán vlastně domácí dělá solární elektrárny na obydlí, a takže my jsme byli jedni z mála, kteří měli elektřinu i večer, i dopoledne. Můžeme zase potom vysvětlit takové věci, ale to úplně jako není běžný mít elektřinu během dne. Takže my jsme se měli fajn, bydleli jsme ve výměnku, kde bydlela dřív jejich babička, teda už zemřela. Takže jsme měli svoje vlastní bydlení. My jsme měli s sebou syna, to byl jediný dětský účastník výpravy, mu bylo 12. A oni měli dvě děti, takže si spolu mohli hrát a tak dále. To bylo fajn, jako to bydlení.
0: A to druhá část?
2: No, my jsme byli ubytováni v takovém mládežnickém domu, vlastně, co patřilo té církvi. Takže taky by se dalo říct, to byla taková vilka. Ono vesměs, když tam někdo má pak práci nebo má nějaký zdroj financí, tak má i hezký domek, ale tam jsou právě, mi přišlo velký rozdíly mezi těmi částmi. Někteří jsou opravdu chudí a mají maličké byty, ale my jsme byli u těch rodin, které většinou práci měly a mohly se o nás postarat. Takže na poměry Afriky mi to přišlo velice příjemné a luxusní prostředí na to, že jsme čekali daleko, dalo by se říct, takové drsnější podmínky.
0: A dostali jste se i do tady těch drsnějších podmínek?
1: Ve městě nás vzali na prohlídku de facto, v nějaký horní okamžik, kdy na stadionu fotbalovým bylo utkání a všichni byli tam, takže se dalo zajet do chudších částí města bezpečně a podívat se na to, vzali nás na tržiště, kde jsme se i prošli a smáli se nám, že jsme bílí. To bylo zvláštní místo. Ale jako nebylo to ve zlým, prostě byli z nás překvapení. Tak to bylo jako ve městě, tak jako naskok jenom. Vzali nás do domova důchodců, zajímavý způsob domova důchodců, to bylo taky příjemný. A to bylo jeden týden, a druhý týden jsme strávili na venkově a tam už nebyl rozdíl. Tam všichni bytí, jak se dá, takže tam jsme si na to ještě šáhli ještě blíž.

0: K nám. V pořadu Za obzor cestujeme po Zimbabwe. Už jsme okusili město. Pojďme zakusit ten váš běžný den. Jak jste napracovali náplň práce? Jak se stává? Funguje jí?
1: Je to překvapivě dost podobný. Neviděl jsem jako nějaký velký rozdíly. Nebylo to, jakož jsme byli mezi, kde převažovali bílí, když to takhle nazvu, já jsem se jich ptal, jestli jak nazývají jako černocha, jestli to blbý říct černý, a oni, že normálně to taky tak používají, že to jako není nějaký problém. Takže my jsme byli spíš v tomhle prostředí, lidi, kluci chodili, tak jsme u nich bydleli ráno do školy na 7:30, myslím, vraceli se z práce ze školy, tak jako u nás, řekl bych, tenhle ten režim jakoby běžný a domácnosti je podobný. Co je dost velký rozdíl, je domácí služebna. Nás se ptali, jestli máme doma domácí služebnou. A tak jako opatrně v té církvi věděli, že asi jako se třeba to vyvěsit jinak, tak jsem říkal, že rozhodně ne, že to musí být hodně bohatý lidi, aby si zaplatili u nás, aby si zaplatili nějaký úklid. A je to i nezvyklý u nás. Že? Tak oni byli překvapení jednak a pak mi to vysvětloval pastor, protože jeho manželka tak tam je to vysvětlovala, protože jí bylo jasný, co si tak asi můžou myslet lidi z jiného koutu světa, že má pastorova žena doma uklizečku. A ona říkala, že to dělají zvlášť věřící lidi z těch bohatších částí, to dělají jako službu pro ty lidi, protože tam je obrovská nezaměstnanost, velký problém mít práci a kde bydlet. A oni mají pro ně malý bydlení součástí nemovitosti, v podstatě mají pro ně jídlo, ubytování a nějakou malou mzdu. Je hodně malá, můžeme se o tom bavit kolik. A většinou tyhle lidi z těch církevních kruhů třeba platí i dvojnásobek těm lidem. To je další věc. A další věc, že je berou hodně jako součást své rodiny. V podstatě je adoptují, by se dalo říct. Takže je to v podstatě služba mít takového člověka doma. Zároveň pak se o to nemusí starat a může dělat jiné věci. Ta pastorová manželka. Takže pro nás pořád neobvyklý. Jako tady to odlož, ona to umyje. Jakože že jsme nešli po sobě umyt nádobí. Ani jsme ji nikdy neviděli umyt nádobí. Protože to prostě dělá ta služebná.
0: Ještě něco vás takhle zaujalo v tom chodu rodiny, v tom, jak tam běžně žijí?
2: Možná taková jenom zajímavost, mně přišlo, že všude, kde jsme byli po domácnostech, tak měli psy, protože vlastně říkali, že oni hlídají, že aby taková ochrana možná před nějakými náhodnými lupiči, nebo dalo by se říct, tak všude, kde jsme byli, tak byli, měli psy. To bylo zajímavé.
1: Jako 2-3 vlčáky. Tam se pohybujou na zahradě. Ne vlčák, ale větší plemeno nějaký. A skutečně jako za účelem ochrany toho pozemku.
0: No, cítili jste se tam bezpečně, když jste byli hlídaní?
1: No to bylo to, jak jsme se na začátku ptali Vesího, jestli je tam bezpečno, a říkal, že to je hrozně milá země. A první dojem, když nás přivážel domů, tak jsme míjeli mnoho pozemků, které měly vysoký zdi a osnatý ploty nahoře a skla za betonu a tak. Tak jsem si říkal, a tomhle říkáš bezpečná země. A říkal, no jo, jo, oni jsou ty bílí tak zvyklí a opatrní, zvlášť kvůli tomu, co se děje v Jihoafrické republice, takže jako raději, jo. A když jsme se ptali někoho třeba, proč ty psy, no to musí být, tak on, ale přijde sem někdy někdo, no přišel by. Oni ty psy slyšejí a to je jako na ulicích a mezi běžnýma lidma je jako taková nouze po jídle a po jakýmkoliv zdroji finančním, že tě by udělali ledacos. Ale přemýšlel jsem o tom opakovaně, proč v té zemi není násilí. Asi není co krást. Jo, tam, když jsme někam šli, tak první, co nás učila paní pastorová, peněženku sebou nemůžete nosit. Můžete vyndat na ulici peněženku a zaplatit z ní na tržišti něco. Protože to tady nikdo nemá a hned po vás všichni půjdou, že chtějí taky něco prodat a že chtějí, abyste jim něco dali a žebrat a tak. Prostě tam běžně nikdo nic nemá. Takže je a žena kabelku taky ne. Takže když jsem děvčatům z týmu dopředu vysvětloval, že nemají mít kabelku, tak byli konsternovaní. A co teda mám mít? Ty máš kapsáč, ale co budu mít já? A tak to nějak vymýšleli, nějakou takovou skrytou ledvinku, kde můžou mít aspoň doklady a tak se prodává tyhle věci. Takže prostě mít v jedné kapse zmuchlaný místní měnu, v druhé kapse zmuchlaný americkou měnu a hluboko v batěhu skovanou peněženku s dokladama, jako člověk musí být opatrný a nedávat najevo, že něco má. A pak to tam tak jako plyne všechno. A všichni jsou taky relativně v pohodě, dost žijou na ulicích, když nemají práci. A to násilí asi není, protože není co brát prostě, no. A možná i ta, jako ten režim té země to drží v nějakým takovým jako klidu, ta tam tak totalita nějaká jakási.
0: Trošku jsme nakousli jídlo a to je oblíbená otázka v tomto pořadu. Tak pojďme ochutnávat a zakoušet místní vůně, chutě, případně fungování tržiště a další podobné věci.
2: Tak vlastně, co už možná bylo zmíněno, tak je tam velká nezaměstnanost. Tím pádem všude na ulicích můžete potkat různé prodejce, který se vám snaží cokoliv prodat, co se třeba vypěstovali nebo co chovají. Takže vlastně oni se tak živí tím, co jim vyroste. Takže proto právě, když vidí ty turisty, tak hnedka se k nám hrnuli a chtěli prodat ty nejlepší své kousky. A takže vlastně i vesměs všude tak chovali po vesnicích zvířata, co jsme byli, kozy nebo krávy. A velice oblíbená je kaše kukuřičná, která se jmenuje saca. To jsme tam zkoušeli ochutnávat. A učili nás to jíst i rukama. Takže vlastně, ale nicméně oni tam na hygienu tolik nedbají, takže my jsme se snažili svými hygienickými gely, co jsme si pro jistotu vzali, prostě umýt ruce, jelikož tam taky je problém někdy mít tekoucí vodu nebo mýdlo. A takže to byla vlastně taková kukuřičná kaše. S mangoldem to dávali nebo s fazolema. Jsme tam jednou měli. Jinak víceméně se o nás tak starali, že i maso jsme měli, dostatek masa. Řekla bych tak každý den.
1: Tohle to jídlo s tou sadzou, to nám připravili jednou nebo dvakrát jako v tom podání, jak je tradiční, což je ta kaše je bez chuti, taková fakt jako nevýrazná z kukuřiční mouky. Dělá se schválně hustá, aby se dala modelovat. Skoro modelovat. A k tomu je v lepším případě fazolový, řekněme, gulášek, v bohatším případě masový gulášek. A ten mangold, to je taková verze špenátu, někdy to dělají se špenátem, někdy to je mix, někdy je ten mangold. A jí se to tak, že se prstama ruky vymáčkne z té kaše taková jako hroudička placatá, kterou se nabere i ten gulášek, i ten špenát. A takhle se to jí. Jsme to zkoušeli u nás v Čechách, povedlo se nám to, si myslím, že to bylo jako funkční, se dalo jíst a naši místní lidi to někteří zkusili odvážně. A ještě jsme jim zkusili vysat, aby nechodili si umýt ruce, ale že tady máme ty dezinfekční gely. Šli do toho někteří. Že to je, jakoby, to je to tradiční jídlo. Mají jich víc, tam nestihli nám jich víc jako naučit. Místní to mají hodně jako levnou variantu. Mají to v podstatě skoro každý den a rozhodně bez masa. Ale když jsme tam takhle byli, tak hrozně rádi nás hostili takzvaný braj, což je americký barbecue, česky grilovačka. A když jsem se ptal, jaký rozdíl mezi barbecue a braj, tak byli úplně pohoršený. Říkali, ne, barbecue to je rychlovka na plynu, to se prostě osmaží a sní, ale braj, to je, sedíme spolu u ohně a jsme spolu. Tam je to strašně silný důraz na to být spolu. A jsou to obrovský kusy hovězího masa a hovězí klobásy. Jako, že jsme měli pocit, že nás tam jako vykrmujou. Oni to se dělali z toho přátelství. Jako, ale neměli jsme pocit, že jsme přijeli jako, do chudé Afriky. Možná, když jsme tam byli díl, tak bychom to zažili víc.
0: A nějaké ovoce a takové věci asi. Některé, které známe, ale určitě jste objevili i nové druhy, které se tady třeba nedají dostat.
2: Tak velice často pomeranče, takové ty levnější ovoce, což my známe, ale jinak právě jsme tam ochutnávali džus z guavy, což je vlastně ovoce, dalo by se přirovnat chutí k fíkům nebo k hruškám. To jsem tady u nás ani neviděla nikde. Jinak mango tam roste velice často. To je jako když u nás rostou jabloně, jako tak na volno, tak u nich takhle právě třeba to mango nebo fíky. A právě se nám divili, to u vás neroste? No ne, u nás rostou jabloně, třešně A oni právě se divili nám, pro ně je zase tohle naprosto exotické. To jablka jsou pro ně dovážená z Jihoafrické republiky, takže tam je to více na ty manga a fíky a guave či pomeranče.
0: A narazili jste na něco, co si říkáte, tohodle jsme se měli vyvarovat, nebo tohle už si radši příště nedáme?
1: Možná ohledně vody, protože já samozřejmě podle instrukcí na stránkách našeho ministerstva zahraničí místní voda není dobrá pro naše zažívací systémy, takže kupujeme balenou vodu. V domácnostech třeba u Vesího doma mají místní ještě jako filtr pod dřezem a mají tam kohoutek na filtrovanou vodu. A nebo v obchodě mají filtry, do kterých přitéká voda z vodovodu a člověk do svých flašek si může natočit. Tak když už jsme byli v obchodě, jak jsme si koupili balenou vodu, to jo. A u nich doma třeba tu filtrovanou taky jakože v pohodě. A akorát pak jsme byli někde v jiném domě a tam jsme se ptali, mají dva kohoutky, a který je na pití. Tak mi řekli, tenhle je na pití. Tak jsme si všichni točili a po dvou dnech se někdo zeptal, a odkud jde ta voda, nebo jde, tam není žádný filtr. No tady z vodovodu. A ta horší, no tady z místní studny. Aha. Takže my jsme dva dny pili vodu z vodovodu. Takže jsme byli málo pozorní na to. Já myslím, že jsme to všichni ustáli. Nic dramatického se nestalo, takový běžný potíže. A na venkově tam zase nám říkali, jo, tam je super voda, to je mnohem lepší než ve městě vodovod, to je prostě z pramenů, že jo. A tak jsme byli rádi, chutnalo to příjemně ta voda, a když jsem vystoupil takhle po ránu tam na skalnatý kopec a jdu podél hadice, tlustá černá hadice, a nahoře betonová skruž, v který je voda, tak jsem se ptal, to je z toho pramene, no to se čerpá jednama trubkama, to jde do té skruže, to je jakoby vodojem a samospádem to pak jde do toho obydlí, že. Ale ta skruž měla na šířku 5 metrů, byla otevřená, nebyla nějak jako zakrytá. A je tam nějaký filtr ještě? Ne, není tady žádný filtr. Tak jsme to pili, no.
2: A nic se nám nestalo.

0: před písničkou jsme si povídali o tržištích a pojďme se přesunout na tu vesnici. Přece jenom tam ten život je ještě trošku jiný, pomalejší možná, nebo takový živelnější než v tom městě.
1: Tak na tu vesnici jsme jeli z toho města Bulava asi hodinu a půl po takové cestě, jako když jedete na písek, vlastně plná hlíny, kamenů a hrbolků, takže jsme jeli dost pomalu a tím pádem ti obyvatelé, co tam žijí, tak do města se třeba ani nevydají maximálně jednou za nějakou dobu. Většinou chodí po svých pěšky nebo mají osly s povozem, kdy vlastně třeba jedou prodávat nějaké své plodiny. A vesměs tam žijou teda ženy s dětmi. Jejich manželé se třeba vydají za prací do jihoafrické nebo do nějakého města, někam dál. Takže co jsme tam byli, tak jsme potkávali ženy a děti samé, případně nějaké už nemocné muže starší. Takže většinou to byly takové rozmístěné domečky, vlastně vesnice, která by na rozlohu měla i třeba několik kilometrů, kde vlastně jeden domek, pak je další domek o kus dál, ale domek ve smyslu ne, že by měli třeba jeden domek velký, kde by měli místnosti, ale mají malý domeček třeba na kuchyni, malý mají na místo, kde spí rodiče, dospělí, kde spí děti. Několik maličkých takových domů se slaměnou střechou, které jsou blízkosti u sebe, většinou se zvířatama jako kozy nebo krávy.
0: Kolem nějaké políčko nebo místo, kde můžou pěstovat.
2: To je, jako Maja popisuje obraz vesnice. My jsme zvyklí, že prostě podél cesty je řada domů a maximálně vedlejší ulička. A tady jako jedna nemovitost, property, je prostě pár domečků s oplocením, se zvířátkama a další domov, dům, jako je, není v dohlednu, je jako za kopcem, za šutrem, za stromama někde. A jako fajn soukromí, řekněme, by se dala říct, akorát se mezi něma dá pohybovat spíš pěšky, než s nějakým povozem. A takhle se rozkládá na jako až třeba 10 kilometrech, jako ta komunity, ta vesnice, řekněme. Jako. Ja, takže když třeba tam na tu farmu, my jsme bydleli na farmě, a tam ten člověk, co tam provozuje, tak tam chodí k němu něco dělat, třeba pracovat, tak chodí, já nevím, třeba půl hodiny, hodinu pěšky prostě do práce k němu. A to není daleko, hodina, to je fajn, to je blízko.
0: A je rozdíl i v tom určitém vnímání lidí, kdy jste říkali, že ve městě je barbecue a nebo braj jako místo setkávání a tady zase, že bydlí relativně daleko od sebe. Funguje tam taky ta komunita nebo to zbližování lidí, nebo je to jenom o tom uživit se a přežít?
2: Já jsem tam nezažil nikdy žádný jako setkávání. My jsme byli třeba někde ubytovaní, kde nám chodil někdo vařit a podobně, tak prostě docházel z nějaký ty dálky a pak šel zase domů. V neděli jsme tam bylo cosi jako bohoslužba, tak se tam ty lidi sešli a ještě k tomu vařili oběd, takže se jich sešlo víc než obvykle. Na ohni tam prostě udělali ten svůj guláš v kotli, tu kaši. Tak to se sešlo, ale to tam jako podnikají ty lidi, oni tam vytváří takzvaný komunitní centrum, tam na těch prašných cestách chodí, kolik to říkala za den, 300 dětí projde kolem, tam jsou různé školy, tak je tak dost daleko od sebe, jo, jsou to většinou z církví zakládané školy, protože stát prostě nic, nemá žádný peníze, aby něco založil. A ty děti tam proudí sem tam, projdou kolem toho místa, denně jich 300, oni tam s pomocí zase nějakých sponzorů z USA takovou víceúčelovou sportovní halu. Zní to hezky, je to plechová bouda s betonovou podlahou, kde se dá hrát basketbal a podobně. A přilehlí dvě místnosti, kde se může odehrávat nějaký kroužek, co tam vytvářely ženy, jako ruční práce. I tam byla ta bohoslužba v neděli. Že to je, oni tam v podstatě vytvořili takové místo setkávání. A tam ještě blíž těch domků postavili cosi jako mateřskou školku, kde dělají nějaký program pro ty děti. S ženama něco je učejí a tak. Jinak by vlastně neměli místo, kde se setkat. To tam vytvořili tyhle ty křesťani, kdy se snaží jim do té komunity něco přinést, něco je naučit.
1: Tak vlastně byla tam jedna školka, kde jsme měli vyrábění pro ženy a u ní byla taková cesta prašná, taková křižovatka, kde vlastně jsme tam pak byli i venku a byly tam nějaký 3-4 děcka a tak jsme se s nima šli seznámit a snažili jsme se s nimi povídat, nicméně anglicky zase tolik neuměli a někteří ty starší jenom. A hrali jsme s nima různé hry, tak spontánně co oni začali vymýšlet a postupně přicházeli další a další. Tím, že nás vlastně na konci pak bylo kolem 30, tak to bylo takové spontánní trávení volného času, kde tam kousek opodál seděly ženy ve stínu, asi jejich matky a takhle s dětma jsme mohli hrát náhodně takové hry. Nebylo to nic plánovaného, nicméně to byl jeden z mých asi nejsilnějších zážitků, co jsme tam mohli zažít.
0: Trávení volného času, asi takhle na ulici živelně, co přijde pod ruku, s tím si hrajím s kamarádem, který přijde, tak zrovna hrajím
2: fotbal. Na venkově neviděl děti si hrát, jako když jsme viděli děti, tak šli s kanistrama pro vodu. Ve městě, v té chudší části jsme se byli podívat, nebo řekněme ve středně chudší části jsem viděl si kopat s takovým tím míčem z pytlů, jo, z gelitových pytlíků a tak, jo, někde zase měli normální kopačák, jako to ne, že ne, ale v té středně chudší části s tím a v té nejchudší části, to jsem byl dost překvapený, si tam na takovým pití dvorečku kopali s cihlou. To už mě jako hlava moc nebrala, ale prostě jako tam ta hravost tam je, ale není s čím, takže si hráli takhle na venkově. Nevím, asi jsou víc zapojený do dochodu rodiny, postarat se přežít, tak z jiných jako informací jsme třeba měli, když se adoptované dítě v Ugandě, tak jsme taky měli nějaké informace, jak to tam funguje a to je typická činnost pro dítě, že chodí pro vodu. Že tam jako vodovod neexistuje samozřejmě. Když si někdo postaví studnu, tak je to super. Jako pro tu vesnici na těch desítkách kilometrech, 10 kilometrech.
0: Ještě jsme se bavili o zvířatech, že v zimě tam spí, hibernují. Měli jste nějaká setkání se zvířaty s tou africkou přírodou?
1: Tak asi nejběžněji jsme mohli potkávat krávy, které se tak volně procházely i po silnici, takže jsme občas museli pomalu projet kolem nich. Nebo to byly osly, kozy, případně někdy i opice, které jsou vlastně takové, dalo by se říct, drzé, kolikrát vlastně i můžou něco sebrat, ukrást. Takhle vlastně jednou sebrali jídlo i v restauraci, hamburger celý.
2: Není to tak nebezpečný jako u Gibraltaru, kde jsou jako i agresivní a nebezpeční pro lidi, jak jsem slyšel, nevím, že bych tam byl. Ale v místě, kde jsou turisti, jsou ty opice drzejší, zvyklejší, co si můžou dovolit. Takže jsme zažili situaci, kdy jsme seděli na terase, měli jsme kávu, vedle lidi měli hamburger a vyšila se tam opice na zábradlí a turisti byli nadšený, začali si jich fotit a ona ten hamburger prostě sebrala a odešla. Že? Ale místní lidi, když vidějí opice, tak po nich střílejí prakem, zahánějí, protože to jsou, já jsem tomu říkal, místní krysy. Oni vám vlezou v oknem do baráku, vezmou, co se dá sníst a zase odejdou.
1: Prostě někde měli i oplocený zahrady vlastně z vrchu, jako ze stropu, aby ta opice se nemohla dostat na záhon a nemohla ukrást nějaké ovoce nebo něco tam poničit, tak bylo to oplocený nejen z boku, ale i ze stropu, aby to bylo bezpečí před opicemi.
0: Vyloženě ta africká zvířata savanu jste měli možnost zakusit nebo navštívit?
1: Tak asi takové ty divočejší, ne že by byly takhle na každém kroku skoro vůbec, maximálně tak vzdáleně pak nějaký, zahledli jsme pak i třeba slona, ale spíše to bylo vzácnost. Tam mají národní parky, kde vlastně ty zvířata se shromažďují, takže to jsme, jeden den jsme navštívili například park s nosorožcema, kde vlastně jsme zaplatili průvodce, kteří nám vlastně zblízka mohli ukázat takové nosorožce, ale není to něco, co by člověk mohl potkat normálně, když třeba jede po cestě, to jsou spíš ty krávy.
2: Běžná krajina je úplně jako vybitá, bych řekl, protože my jsme měli s sebou jednu učitelku biologie, která se hodně zajímala o tohleto všechno a říkala, tohle je úplně ideální místo pro žirafy. Kde jsou ty žirafy? A ten pán místní, který se tam staral o tu nemovitost, kde jsme bydleli, říkal, no byli tady, tak před 30, 40 lety. Místní je vybili a snědli. Jako ne, tam v té zemi běžně lidi neumějí nějak jako hospodařit. Zase danou historii prostě jako tam probíhalo. A to jako je problém. Takže pak jsou zvířata jenom v těch parcích, kde se o ně někdo stará a chrání. Těch nosorožců to byl park o rozloze několika desítek kilometrů čtverečních asi a mají tam 8 nosorožců a každý nosorožce měl svého strážce. A když jsme si zaplatili, tak nás dovedl k mamince s mládětem na 50 metrů ve volný jako savaně a v skupince mladých nosorožců na 10 metrů, nechtěně na 5 metrů, protože když jsme se fotili za keříkem se zády se nosorožcema, tak se šli podívat na nás. Jsou, jako žijou v divočině, ale mají vztah s tím svým strážcem, má nějaký zvuk, na který jsou zvyklí a když byli nervózní a začali, že by zdrhli, tak zase vyluzoval ten zvuk, oni se sklidnili. Takže my jsme měli možnost být nablízko obrovskému zvířeti. Měli jsme samozřejmě strach, ale jako bylo vidět, že to mají pod kontrolou, takže to byl silný zážitek.
0: A s nějakými přírodními živly jste se tam potkali, jako počasím?
1: Jednou takhle večer, kdy jsme už měli večeři, tak vlastně někdo viděl z okna oranžový dým, dalo by se říct, a zavolal hoří.
2: Nebylo to ve městě, ale bylo to venkově.
1: Ano, bylo to na venkově, tak. Bylo to na venkově vlastně, kde ty domy jsou od sebe vzdálené několik kilometrů a pro ně to je relativně běžná záležitost. U nich to, že vznikne požár, je takové normální, ale my jsme byli hodně vyděšený. Ještě foukal velký vítr v tu dobu směrem od požáru k nám. Ale černoši místní obyvatelé nás uklidňovali, že to je dobrý, že to jako je daleko a že se nic nestane. Nicméně po nějaké době, asi po hodině, tak vlastně přiběhli, že chtějí pomoct vlastně založit protipožár. Znamená, aby ten oheň, co postupuje k nám, který tak požírá tu trávu, aby už neměl co požírat a vlastně naproti jsme mu poslali takový protipožár, aby

0: takových 100 metrů od místa, kde jsme bydleli. To ten požár, který jsme my zakládali proti. Takže pro nás relativně blízko, ale pro ně, oni se nám ještě smáli, že, jako, že to jako je v pohodě, že to je zábava, že jestli vůbec něco takového u nás jako máme, to u nás jako ne.
1: Předpokládám, že vodu tam nemají na hašení, takže tam funguje akorát tato verze.
2: Tak jako my jsme bydleli v takový turistický farmě, bych řekl, kde měli vodu z toho pramene v té skruži betonový, takže on si vzal na záda kanistr s pumpou a tím dohašoval to nesprávnou stranu a tak. Takže, ale jako nehasil se vodou, to se spíš jako oheň ohněm. Hej!

0: pořadu Za obzor poznáváme Zimbabwe s Davidem a Majou Halberstátovými. Už jsme se bavili o všem možném, o přírodě, o lidech. Pořád se prolíná tím povídáním církev. Má význam v té zemi? Funguje třeba církev tam?
1: No, z mýho pohledu je to skoro jediná věc, která tam funguje. Oficiální nezaměstnanost z té zemi je 70%, praktická 90%. To jsou pro nás nepředstavitelné čísla. Když jsme chtěli, třeba jsme byli, zároveň jsme si trošku užili i té země, takže jsme si byli podívat na vodopády. A teď tam místní trhovci prodávají výrobky. Skutečně tam na místě ještě vyráběli. A je to jejich jediný zdroj jejich obživy. To jsou ty nezaměstnaní, se snaží prostě něco vyrobit a něco prodat, a to je fajn. Takže jsme tenkrát se s nimi tam domluvili, že si vezmeme od každého jednu věc, a tak se snažili jsme se nějak jako podpořit. Ale možná jako v té církvi jako funguje, nefunguje. Například my jsme dělali v naší církvi nějakou sbírku už předloni na přístroj do nemocnice. To byl přístroj na takový to fialový světlo na zařování kvůli novorozenický žloutence. To byla nemocnice, státní porodnice v 3milionovém městě, neměla ani jeden tenhle ten přístroj. A když jsem se ptal, jaký je vlastně jako efekt toho, že se to neřeší, ta dětská žloutenka, ta novorozenická žloutenka, myslím, že to bylo 50% šance na úmrtí. A ne, že bychom je my vytrhli a zachránili, my jsme měli prostě jako nějaký podíl na tom pořízení. Teď tam mají dva přístroje. A tak jsem se ptal někoho tam, jestli jsou ty úřady rádi, že tam takhle přijde pomoc, a teď zrovna ty křesťani jsou tak motivovaní jako pomáhat, takže tam přinesou ty finance a to. A oni mi říkali, že ne, že ta vláda se toho bojí, že má nerada vstup zvenku do své země, asi se bojí o své pozice, jaký mocenský. A že to je vlastně celý organizovaný na základě vztahů s lékařem.

0: lékařema. Tam paní z církve, která organizuje tyhle ty pomoci, z techniku schání, tuším z Japonska, finance z Ameriky, z Evropy a snaží se jim pomoct. Křesťané tam chodí, vytváří tam klub, takový, jakoby, jako místnost si tam pronajali v nemocnici, kde ty maminky, které jinak nemají nic, stát jim jako dákrát peníze na to, aby se to dítě narodilo a jedno jídlo denně, tuším, na po nějakou dobu, nevím jakou. A jinak nemají co, takže oni jim tam přinesou nějaké další jídlo, učí je plíst, nosí jim vlnu, učí je plíst a vyrobit si něco pro to miminko. Spoustu věcí i na tom venkově funguje, jak jsme zmiňovali, to komunitní centrum, protože křesťané mají to srdce tam dělat a nejdou oficiální cestou přes úřady. A to jsou věci, které tam fungují. Jinak, jsem říkal nemocnice, tak třeba policie. Policie ve 3milionovém městě má 2 auta. Jedno má šerif a jedno nevím na co je, asi nějaké extrémní případy. Takže když máte doma problém, jako nějaký bezpečnostní, a zavoláte na policii, tak vám řeknou, jeďte do města a někde najděte policistu a přivezte si ho domů. Jinak jezdí na kole taky ty policajti. A takže třeba večerní bezpečnost řeší způsobem tím, že ty lidi v místní se domluvili a s policií organizují, že se střídají 2 lidi za noc, místňáci, který jezdí autem a vozí 2 ozbrojený policajty. Jezdí po celé té oblasti tím soukromým autem a mají ve WhatsAppu mají skupinu, kde sdílí své obavy, takže tam někdo napíše, tady na této ulici se děje divný zvuk, přijďte se tam podívat a oni pak do toho WhatsAppu napíšou, je to dobrý, to byl pes, který se porval s druhým psem a je to v pořádku. Takže jakoby ty lidi sami si tohle to musí zařídit. Se státního, jako od vlády, prostě tam nejsou žádné finance, takže tam strašně moc věcí nefunguje a právě, že díky těm církevním aktivitám, co skoro je, já jsem tam neviděl nic jiného, že by jako fungovalo.
1: Ještě mě zaujalo WhatsApp a v podstatě technologie, což k Africe nevím, jak moc přiřadit. Mají tam internet a dostupnost tady těch věcí?
2: To je trochu paradox asi, protože tam, i když ty lidi nic nemají a jsou chudí, tak vždycky skoro měli nějaký ten mobil, ne? Nám přišlo, že když už něco si pořídit, tak aby měli před sebou tu nějakou obrazovku a právě, že takový kontrast té chudoby, ale zároveň, že většina lidí to mělo, telefon.
0: Shodou okolností a tom jsem se něco doslechl. Já jsem viděl a slyšel rozhovor s mužem Strife Masiva. To je bývalý člověk ze Zimbabwe, podnikatel, který tam založil mobilního operátora a vůbec dostupnost internetu. Ten měl nějaký příběh, asi je lepší si ho o něm přečíst, ale on se snažil jako jít proti místní vládě, nepřistoupit na korupční pravidla a podnikat. Nedařilo se mu, soudil se s vládou, všechny své peníze musel utratit na to, často říkal, že kolik víkendů trávil ve vězení. A nakonec se to nějak podařilo, získal nový investory a postavili tam mobilní síť. On říkal, že před ním tam 75% obyvatel nikdy neslyšelo zazvonit telefon. A po něm 75% obyvatelstva má možnost mít levný, jako levně dostupný internet. Funguje to tak, že za 3 bondy, což je 10 korun, jsem měl přístup na WhatsApp týden. Jsem si pořídil místní SIM kartu. Je to omezený na pouze WhatsApp, WhatsAppové zprávy. Když jsem chtěl internet, tak jsem zaplatil víc. Stejně to bylo úsměvně málo a měl jsem internet na 2 týdny. Jsem se pak jako to povýšil, když jsem viděl, jak je to levný. Ale je to tak, že vlastně jim umožnil tuhle komunikaci. Jo, když jsem viděl jednoho známého tam v církvi, který měl rozbitý telefon a používal ho dál, tak jsem mu nabídl svůj rezervní, který jsem si sebou vzal a jsem mu ho věnoval. A on tam má ten internet takhle jako dostupný, akorát ty přístroje, to jsou věci, které stojí peníze a těch peněz tam moc není, takže to je možná trošku zádrhel. Ale přesto nějakým způsobem si ty přístroje sehnali a jak říká Mája, kde kdo měl vlastně přístup k tímhletím k internetu. No.
1: A ohledně elektřiny už jsme ji tady taky zmiňovali, že asi není úplně běžně dostupná. tak jak třeba dobíjí telefony, mají nějaké solární baterky nebo...
0: Jsme dostali instrukce vzít si sebou powerbanky všichni a čelovky a baterie, aby jsme se měli večer při jakým světle jako povídat. Tak jsme se trochu vylekali, každý si pořídil powerbanku a tak dále. Třeba tam to dělají tak, že v různých částech města mají vyhraněný den, kdy jde elektřina. Tak tam, kde bydlel Vasí, tak tam šel v pondělí, tam šla elektřina, kde v pondělí jsme vařili. Samozřejmě vaří se na plynu, ale jinak, jaký je potřeba elektřina, tak to jsme si načasovali na pondělí, protože jsme tam podně připravili něco si jako český den, český večer, kde jsme jim vařili český jídla. Takže ta elektřina jeden den v týdnu, nebo večer, a někdy nejde ani večer, takže člověk musí mít tu powerbanku pořád v zásuvce, aby když jde náhodou elektřina, aby se tu byla. A taky jsem zmínil, že jsme bydleli v rodině člověka, který dělá ty solární systémy a ten měl kvalitní bateriový systém na celý dům, takže všechny zásuvky byly pod proudem celý den. A ten, kdo má prostředky, tak si to může pořídit a on to má, protože to vyrábí nebo instaluje. Ten problém s tou elektřinou jsem se pak posléze dozvěděl, v čem to je. Měli tam elektrárny, nevím, jestli ještě běží, ale rozhodně to není něco, co by jim vyrobilo elektřinu. Tu dováží, nebo po drátech se dováží z Jihoafrické republiky, neplatí. Stát neplatí a Jihoafrická republika jim pouští elektřinu, až v noci, kdy ji nepotřebuje a čeká, že jim zaplatí. Takže asi proto.
1: Je něco, co si z Afriky odvážíte, ať už po té zážitkové stránce, nebo třeba nějaké myšlenkové, nebo co vás tam zaujalo?
0: Po oba dvakrát, co jsme se vrátili, poprvé to bylo zdovolené, takže jsme měli to víc bezpečný, ty prožitky, a při to druhým jsme se dostali mnohem blíž k běžným lidem a k chudobě. Ale je tam prostě vidět, jak strašně věcí tam není, nefunguje. Ani nevím, kde bych začal, kdybych to chtěl opravit. A když jsme se vrátili domů, tak tady všechno funguje. Já jsem jel po silnici, lidi věděli, kdo má komu dát přednost, svítili semafory, fungovaly závory, na zemi byl nakreslený pruhy, všechno fungovalo. Toto byl vlastně uchvatný dojem když po návratu domů, že všechno funguje a že je ve věcech řád.
2: Je takové dobré si vlastně zažít takovouhle zkušenost a uvědomit si, v jaký žijeme zemi, že vlastně jsme zvyklí na všechno, že funguje, že můžeme jít do obchodu na benzín, že funguje elektřina, voda. Takové věci, byť pro nás samozřejmé, tak pro ně nejsou samozřejmé. Takže vlastně člověk si uvědomí, že může být jako vděčný za všechno, co má. Takže to byl takový jeden z nejsilnějších momentů vlastně té vděčnosti a že vlastně oni i byť mají málo věcí, tak jsou spokojení i radostní, by se dalo říct. Takže vážit si vlastně těch věcí a nebrát to jako samozřejmost, to, co máme tady v naší zemi.
1: Děkuji za povídání Davidovi a Maje Halberstátovým, kteří nás provedli po Zimbabwe. Těším se třeba při nějakém dalším setkání. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí z pořadu Za obzor Pavel Kohl.

Pokojný večer s Rádiem 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. A to krátce po 20. hodině v neděli 24. května. Máte rádi sami sebe? Může se to vůbec? Proč máme druhé milovat jako sami sebe? Pořad Doteky zamíří právě tímto směrem za 15 minut.

0: Kdybyste se zeptali náhodného křesťana, jestli ví, že ho Bůh miluje, pravděpodobně řekne, že ano. Ale kdybyste se téhož člověka zeptali, jestli cítí a vnímá, jak ho Bůh miluje, asi by ty odpovědi nebyly tak jisté a rychlé. Často bývá propast mezi tím, co víme, a tím, co cítíme v srdci. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley poukáže na to, co výrazně ovlivňuje naše jednání a naši představu o nás samých. Čte Pavel Hromádka.
1: Bůh nás stvořil k lásce. Stvořil nás tak proto, abychom byli schopni milovat ho a také jeho lásku přijímat. Bůh mohl svou lásku vyjádřit andělům, ale on si vybral nás, lidi, a rozhodl se vyjádřit nám podstatu a plnost své lásky. Často lidé říkávají, kdyby nás Bůh doopravdy miloval, proč by pak dovolil, aby došlo k pádu člověka? Proč prostě nenechal Adama s Evou v zahradě, aby si žili tak v pohodě jako na začátku, kdy se milovali a starali se o zahradu, kdy ještě vůbec neexistoval hřích? Proč to tak neudělal? No, předpokládejme tedy, že by k pádu člověka nedošlo. Kdyby k tomu nikdy nedošlo a kdyby se do světa nikdy nevloudil hřích, nikdy bychom nepoznali ten nejúžasnější, nejnádhernější, fantastický, inspirující, nesrovnatelný a nepopsatelný aspekt Boží lásky. O co se jedná? Jde o to, že svatý, spravedlivý, čistý a dokonalý Bůh může milovat hříšníky, jako jsme my, a tím v našem životě pracovat. Tak, že nám umožňuje přijímat tuto lásku a nechat se jí proměňovat. Abychom v tom procesu i my získali schopnost jeho lásku opětovat a současně také objevili svou vlastní hodnotu. A pak, abychom uměli také získat vztah k lidem kolem sebe a uměli je mít rádi. Počátek toho všeho spočívá v pochopení Boží lásky a v pochopení toho, kdo Bůh je, což pak následně ovlivňuje celý náš život. O co tedy Bůh stojí? Chce být centrem našeho života. Chce být jeho srdcem i mozkem. Chce být nade vším, co máme rádi, co obdivujeme, z čeho se radujeme a co milujeme. Chce být první. Chce v našem životě hrát roli číslo 1 a nikdy až číslo 2. Chce, abychom ho takhle milovali, protože on nás miloval dřív. Touží vyjadřovat svou nádhernou lásku nám i celému světu. Protože jsme tedy byli stvořeni k lásce, tak když se nám stane, že nějak mineme svou lásku k Bohu a nepotkáme se s jeho láskou k nám, mineme smysl svého života bez ohledu na to, co se nám podaří a co dokážeme. Proto nás Bůh stvořil k lásce. A v první řadě k lásce k němu samotnému, k všemocnému Bohu. A za druhé nás stvořil i k tomu, abychom milovali sami sebe. Možná vám teď hlavou vrtá otázka, tak moment, proč neřekneš, že máme na druhém místě milovat ostatní lidi? Proč stavíš nás samé před ně? Mám k tomu důvod. A hned vám ho řeknu. Bůh říká, abychom milovali Boha a abychom milovali své blížní. Jak? Milovat blížního jak? Jako sebe. Z toho se tedy odvíjí, že to, jak umím mít rád sám sebe, předurčí i to, jak budu mít rád svoje blížní. Jestli nejsem schopen mít rád sám sebe, pak v sobě nemám ani kapacitu pro lásku k blížnímu. Je tedy pro Boha nesmírně důležité, abychom uměli milovat sami sebe. Nemluvím teď o aroganci a pýše. Mám na mysli zbožnou, zdravou, duchovní a ryzí hodnotu, kterou sami u sebe dokážeme ocenit. Jak vím, že jsme všichni hodní lásky? Vím to. Třeba namítnete, vždyť se kolem sebe rozhlédni a jistě uvidíš celou řadu lidí, kteří zrovna moc k pomilování nejsou. Všichni jsme se už určitě setkali s lidmi, kteří se občas chovali tak, že to sympatie ani lásku zrovna dvakrát nebudilo. Také se třeba vy sami necítíte zrovna k pomilování a myslíte si, že si lásku nezasloužíte. Milí přátelé, mám ale pádný důvod vědět, že jsme všichni opravdově a hluboce milováni, protože Bůh Otec poslal svého jediného syna na kříž. A na tom kříži umřel pro vás i pro mne. Umřel za nás. A během toho procesu si to také vyřídil s problémem našeho hříchu. Jak mohu vědět, kolik lásky mám? Bůh nás miluje tolik, že zaplatil nesmírně vysokou cenu. Tu nejvyšší, svou obětavou láskou, kterou v řečtině vyjadřuje slovo agapé. Láska Boží k nám tedy není ta, kterou řečtina vyjadřuje slovem fileo. Boží láska je ta obětavá. Co je to nejlepší, co mám? Je to, co jsem dostal od Boha. On shlédl na lidstvo a poslechněte si, co přitom řekl. Co potřebujete? Vykoupení. Dívá se na lidstvo a říká, co pro vás mohu udělat? Zachránit vás, vykoupit, pracovat ve vašem životě tak, že vás proměním do Boží podoby, k Božímu obrazu. Co potřebujete? Mou lásku. Jaké je tedy poselství milosti? Je to poselství o milujícím otci, který vztahuje dolů svou ruku a dotýká se srdcí hříšných, zlých a ničemných lidí, který sám říká, bez ohledu na to, čeho ses dopustil, moje dobrota, laskavost a milost, navzdory všemu, co si o sobě myslíš a jakou hodnotu cítíš, že máš, a navzdory tomu, co si zasloužíš, na tebe vylévám svou lásku, protože tě miluji a přijímám tě. Odpouštím ti a ruším všechny záznamy o tvých činech. Jen si to představte. Jestli vás Bůh takhle vidí, jak byste se měli vy sami na sebe dívat? Měli byste se vidět tak, jak vás vidí Bůh, jako lidi významné a znamenité. Je tohle snad pyšné a arrogantní? Ne. Jde tady o to, že když Bůh si myslí, že mi patří láska, pak musím být lásky hodný. Když on si myslí, že mám nějakou cenu, pak ji jistě mám. Když Bůh říká, že mám nesmírnou cenu, pak to tak musí být. On říká, že nepatříte sami sobě. Byli jste vykoupeni za závratně vysokou cenu. Proto patříte Bohu. Když se tedy díváme sami na sebe s kritikou a pohrdáním, když na sobě nevidíme žádnou hodnotu, tím devalvujeme Boží dokonalé ocenění nás samých, které lze vyjádřit slovy máš cenu a proto je tvá hodnota nesmírně vysoká. Miluji tě tolik, že kvůli tobě posílám svého jediného syna, který místo tebe umírá proto, aby ses mohl stát tím, co si pro tebe přeji. To znamená, že budeš schopen přijímat mou lásku. Necháš se mnou milovat a budeš mou lásku opětovat a necháš se proměňovat do mojí podoby. Když ale sami sebe nemáte rádi. A možná je tomu tak u většiny lidí, protože vidí spoustu důvodů, proč si lásku nezaslouží. V takovém případě ani nebudete schopni milovat někoho jiného. Už vás slyším, jak namítáte, ale ano, umím milovat. Ale kdepak? Neumíte. Když máte pocit, že jste bezcenní, když necítíte, že vás Bůh miluje, pak to asi pravděpodobně bude proto, že se necítíte být hodní lásky. Když si ale o sobě myslíte, že lásky hodní nejste, pak tuto atmosféru a tento pocit kolem sebe šíříte a přenášíte na lidi kolem. Pak si i oni myslí, že na vás nic k pomilování není. A je až zarážející, co všechno se stává ve vztazích s lidmi, kteří si o sobě nemyslí, že jsou milí a hodní lásky, kteří se necítí být milováni. A má to celou řadu důvodů, ale k tomu se dostaneme později. Teď si jen zdůrazníme, že mají pocit, že si nezaslouží, aby je měl někdo rád. Proto se pak tak často stává, že když se setkají s někým jiným, myslí si například, že ti druzí jsou mnohem důležitější než oni. Přitom Bůh miluje každičkého z nás naprosto stejně. A chce, abychom i my měli sami sebe rádi. Abychom měli sami k sobě vztah plný svaté a hluboké úcty k sobě samým. Proč? Protože my jsme Boží stvoření. Chtějme se vyjadřovat jako Boží stvoření. Jsme Boží dcery a synové. Poslechněte si, jak se o tom vyjadřuje sám Bůh. Vy jste moji synové a dcery, jste moji služebníci, jste moji velvyslanci a zástupci. Nesnižujte Boží služebníky, Boží velvyslance, ani Boží rodinu. On nás miluje a chce vidět, jak přijímáme lásku milujícího tatínka. Nemá to vůbec nic společného s tím, jestli si to zasloužíme nebo ne. Jde tu o to, že nás Bůh stvořil, abychom ho milovali a přijímali jeho lásku. A on dobře ví, jak důležité je, abychom se v tom procesu naučili mít rádi sami sebe. Proto tedy řekl, miluj svého bližního jako sebe. To je opravdu nesmírně důležité. Kdybych se vás třeba zeptal, co z toho trojího je nejlehčí? Milovat Boha, sebe nebo bližního? Co si myslíte, že je nejtěžší? Milovat bližního. Chtěli byste vědět proč? Byl bych rád, kdybyste nezapomínali na skutečnost, že Ježíš musel cítit totéž. Prosím, najděte si Jana kapitolu 13 až 15. Nejdřív si všimneme Jana 13:35. Jedná se o situaci v noci před Ježíšovým ukřižováním, kdy on jim v těchto posledních okamžicích říká to nejdůležitější. Poslechněte si, co říká ve verších 34 a 35. Ještě připomenu, že jim právě umyl nohy. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Teď se podíváme do 15. kapitoly na verše 12 a 17. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. A 17. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Proč by v tu noc, v tak krátkém časovém úseku, říkal pětkrát to samé? Milujte se navzájem, milujte se, milujte jeden druhého. Proč? Protože věděl, že to nebude lehké. Věděl, že se při šíření evangelia dostanou do různých situací a okolností. Věděl, že se setkají s lidmi, které milovat bude opravdu těžké. Proto říká, moje přikázání je, abyste jeden druhého milovali. Podívejme se například do 5. kapitoly Galackým. Co tam říká Pavel? Milujte jeden druhého vzájemnou službou. Jde o překlad parafráze verše 13. Pavel také v Efeským 5. kapitole 2. verši říká a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Vyjadřuje tím požadavek či doporučení žít tak, aby celý náš životní styl mohl být charakterizován tím, že jsme lidé, kteří milují ty druhé. A nade všechno ostatní zdůrazňuje, protože podle toho ostatní poznají, že jste moji následovníci. Ne, že umíte mocně kázat a vyučovat, ani krásně zpívat, nic z toho, ale poznají to podle toho, že se budete mít vzájemně rádi. Že se sami sebe umíte ptát, co bude pro toho druhého nejlepší. Co bude pro toho druhého správné. Co mohu udělat pro to, abych ti pomohl stát se tím, kým tě Bůh chce mít. Jak ti mohu pomoci dostat se o krůček dál. Jak se mohu podílet na tom, co Bůh v tvém životě koná. Jak se ti mohu dát. Jak ti mohu posloužit. Bůh sám říká, že právě podle toho svět pozná, jestli Boha skutečně milujeme nebo ne. Proč se tak zatěžovat vzájemnou láskou? Ježíš toho tehdy mohl říct mnoho, ale on zmínil jen to, abychom měli jeden druhého rádi. Zamysleme se nad tím, kdy je naše jednání nejpodobnější Božímu jednání? Když máme někoho rádi. Když někoho milujeme, tak naše jednání nejvíc připomíná to Boží. A za druhé, právě takhle nás Bůh proměňuje do podoby Krista. Když milujeme Boha Otce a přijímáme jeho lásku, když máme správný a zdravý pohled sami na sebe a s druhými jednáme tak, že jim sloužíme, co se stane? Přetváří a modeluje nás to do podoby Krista. A to je přesně to, k čemu nás on sám předurčil. Řekl to. Stvořil nás k lásce a ten proces, kdy se učíme milovat ho a jeho lásku přijímat, kdy se učíme přijímat sami sebe tak, abychom k sobě uměli mít zdravý vztah a ve kterém se učíme sami sebe přelévat do života lidí kolem sebe, o tomto procesu se vyjadřuje, že takhle nejlépe ukážeme, co a kdo on je. Tohle znamená vrůstat do Kristovy podoby. To je ten nejlepší způsob, jak má fungovat Kristovo tělo. Ukažte mi sbor, kde se lidé vzájemně milují a já vám ukážu sbor, kde pracuje Duch Svatý v srdcích a životech lidí. Ukažte mi sbor, kde mají uprostřed uličku a lidé na jedné straně se vůbec nebaví s lidmi na té druhé, nemají se vzájemně rádi a jen se kritizují a já vám ukážu sbor, kde Ducha Svatého uhašují a odhánějí, kde Božího Ducha zarmucují, protože to je společenství, kde se vzájemně vůbec nemají rádi. Ani vy, ani já nikdy nenajdeme omluvu pro to, když někoho nemáme rádi. Nemusí se nám líbit něčí jednání. Je možné, že na někom vidíme mnoho chyb. A ty se nám vůbec nelíbí a ani trošku s nimi nesouhlasíme. Určitě se nám stane, že se setkáme s lidmi, které milovat bude obzvlášť těžké. Ale on říká, to je moje přikázání, abyste se vzájemně milovali. Tehdy tam nemluvil jen o Petrovi, Jakubovi a Janovi a jejich vzájemném vztahu. Ani jen o ostatních učednících a jejich vztahu. Mluvil tam o nás. On sám říká, potom svět pozná, že jste moji učedníci. Jakým způsobem můžeme nejmocněji přitáhnout nevěřícího člověka ke Kristu? Když ho budeme mít rádi. Když mu budeme dávat sami sebe. Když si budeme klást otázku, co je pro něj nejlepší. Co potřebuje, abych pro něj udělal. Jak mu mohu vyjádřit Boží lásku. To znamená, jak sám sebe mohu rozdávat ve službě tomu člověku. To je pravá láska. A v některém z příštích pořadů budeme mluvit o tom, jakým způsobem druhým lidem svou lásku vyjádřit. Ježíš jim řekl, milujte se navzájem. Je to ten nejlepší způsob k upoutání pozornosti člověka k Bohu. A vidíte, je to právě skrze vzájemnou lásku. Bůh ji používá, aby se postaral o naše potřeby. O naše potřeby emocionální i tělesné. Když se učíme milovat ho a jeho lásku přijímat a také se mít rádi. Ono je to totiž tak, že se nemýváme vzájemně moc rádi proto, že nás příliš svazuje a příliš jsme se zamotali sami do sebe a do vlastního pocitu hodnoty a ceny. A tak už nám nezbývá čas na nic jiného. A tak nemáme co dát. Jestli neumíme mít rádi sami sebe a nemáme zdravé sebevědomí, nemáme co dát. Trošku vám nastíním, o co tady vlastně jde. Je to tak, jako kdyby tady bylo vaše srdce a když jste přijali Pána Ježíše Krista, do života vám vstoupil Bůh a Boží láska. Jestli se celý váš život točí jen kolem toho, jak si ho zařídit a jak si ohlídat vlastní hodnotu, když sami sebe nemáte rádi, pak nemáte co dát, protože je to ve vás všechno zamčeno na tisíc západů. Když vás ale Boží duch osvobodí a začne ve vašem srdci něco dělat, co se stane? Pak už sami pro sebe nejste tak důležití. Už si nepřipadáte jako pupek světa a váš život se otvírá i druhým lidem. I Boží láska se rozlévá na všechny lidi kolem vás. A to je Boží cíl. On sám říká, že se máme mít vzájemně rádi. Když církev funguje takhle, je to to nejlepší. On také říká, že do této lásky patří každý. Vzpomínáte si, co řekl v kázání nahoře. Lidé často říkají, mám moc rád kázání nahoře. To je hezké, ale kolik svých nepřátel máte rádi? Jestli vaše odpověď zní, že žádného, pak kázání nahoře nevěříte. Ježíš tam říká, že máme svoje nepřátele milovat. Také tam říká, že když máme rádi jen svoje přátele, nejsme o nic lepší než farizeové. A máme milovat své nepřátele a máme milovat také svoje bližní. A taky nám vysvětluje, kdo je náš bližní. V 10. kapitole Lukáše nám dal podobenství o milosrdném Samaritánovi. Jedná se o člověka, který leží okradený v příkopě a kolem jde Samaritán. Vidí ho a vůbec se nevyptává, jaké je národnosti. Vidí jeho bolest a tak se k němu skloní. Však ten příběh znáte. Postará se o něj. Pravá láska neříká, zapadá ten člověk do mých představ. Ne, pravá láska se ptá, co je pro něj nejlepší, co bude pro něj to pravé a správné. Jinými slovy, láska věnuje svou pozornost. Kdykoliv jsem k Bohu přišel v modlitbě, nikdy mi neřekl, Charles, si chviličku počkej, právě mluvím s někým jiným. Ne, to Bůh nedělá. Víte, co nám věnuje, když k němu přicházíme? Svou naprosto soustředěnou a ničím nerušenou pozornost. A víte, proč to tak je? Protože máme Boží soustředěnou a ničím nerozptilovanou lásku. On říká, že se máme učit milovat. Neexistuje nikdo, kdo by přišel na zem a měl to zmáknuté, kdo by uměl a věděl, jak milovat. To se musíme učit. Musíme se učit Boží lásku přijímat a také ji opětovat. Učíme se mít rádi sami sebe. A pak se učíme i milovat ostatní. Sami sebe se zeptejte, jestli je pravda, že jste sobečtí. Je pravda, že to, kolem čeho moje myšlenky, jsem pořád jen já a zase já? Nebo se můj život doopravdy rozlévá do života lidí kolem? Jen jedno upozornění. Teď vůbec nemyslím na to, když pro někoho něco uděláte jen proto, abyste získali jeho ocenění nebo od něj něco potřebujete či chcete. Mluvím o pravé, skutečné a ryzí lásce, která nepožaduje nic na oplátku, která prostě jenom dává. A to v našem národě moc neumíme. Bůh říká, že takhle se máme mít vzájemně rádi. A naše láska by neměla nikoho vylučovat, měla by patřit všem. Je zajímavé, že v Janově první epištole ve 3. kapitole autor 4x připomíná, že se máme mít rádi. A ve 4. kapitole to říká 5x. Jan věděl, že pro některé lidi bylo velice těžké, aby měli rádi lidi kolem sebe. Chtěl bych znovu zdůraznit, že jestli chcete umět sami sebe upřímně rozdávat citově, mentálně i tělesně, přiměřeně ke kvalitě vztahu, o který se jedná, jestli se chcete umět opravdu rozdávat v ryzí lásce, pak v první řadě nečekáte, co z toho budete mít. A jak vám to kdo vrátí? Ani se nebudete snažit udělat na lidi dojem. Nebudete usilovat o jejich ocenění ani přízeň. Když budete někoho skutečně milovat pravou a ryzí láskou, pak se cosi stane. A probíhá to takhle. Protože jsme byli stvořeni k lásce, pak když přijmeme Pána Ježíše Krista za svého spasitele a zachránce, Boží láska nám vstoupí do života. Bůh říká, že v nás přebývá On sám i Jeho láska. Duch Boží přišel ve chvíli, kdy jsme přijali spasení. Jak působí Duch Svatý? Skrze nás uvolňuje nádhernou Boží lásku. Jak to vypadá? Už nejsme uzavřeni sami do sebe, ale když se naučíme milovat Boha i sami sebe, otevřeme se i pro své okolí. Bůh touží po jedné věci. A to sice, aby jeho láska přes nás proudila k ostatním lidem, aby z nás průběžně a stále tryskala. Jedná-li se o pravou lásku, pak se nesnaží udělat dojem, nečeká odměnu a nic pro sebe nepožaduje. Víte proč? Pravá láska je ta, kterou Bůh do nás vložil. Je to Boží láska a proudí skrze nás. Jestli je to Boží láska, pak to není proto, že tím něco chceme získat, ani že si něco zasloužíme. V tom případě neusilujeme o odměnu a ani na ni nečekáme. Ani se nesnažíme udělat dojem. Nic takového. Jaká tedy je? Je to prostá, nekomplikovaná láska Boží, která námi protéká. Co je tedy ovoce Ducha Svatého v první řadě? Láska. Přátelé, vůbec nezáleží na tom, kdo jste. Jestli se ve vašem srdci rozlila Boží láska, pak nezná předsudky. Boží láska v žádném případě a za žádných okolností předsudky nezná. Jen bych vám chtěl připomenout, že dokud nepřijmete Pána Ježíše Krista, nikdy ho nepoznáte. A dokud ho nepoznáte, nebudete ho ani milovat. A když ho nemilujete, pak ve vašem životě jeho láska nikdy nebude. Takže se vám stane, že minete smysl svého vlastního života. A v tom případě také nikdy nebudete umět nikoho milovat tak, jak je to potřeba. Ani nebudete umět přijmout lásku nikoho druhého tak, jak potom zoufale toužíte. Budete mít pocit, že si to nezasloužíte. Co s tím tedy uděláte? Lásku druhého odmítnete. I kdyby ten druhý zoufale toužil potom vás milovat, a i kdyby se o to pokoušel, vy to odmítnete, nepřijmete a odeženete ho pryč, protože něco ve vás tomu brání a vy neumíte připustit, aby vás někdo miloval. Máte pocit, že si to nezasloužíte. Přátelé, rád bych vám dostatečně zdůraznil, že když uvěříte Pánu Ježíši, získáváte tím také zdroj schopnosti a netušené kapacity milovat za všech okolností. Proto vás vyzývám, abyste přijali Krista za svého zachránce. Potom pochopíte, kdo je Bůh. Pak pochopíte lásku milujícího Boha Otce. Pak pochopíte, co znamená umět sám sebe rozdávat a jít do rizika lásky, protože tím riskujete odmítnutí. Ale i kdyby vás někdo odmítl, přesto budete schopni mít ho rádi dál. Proč? Protože to není něco, co byste si do nějaké nádrže načerpali nebo napumpovali. Je to to, co vaším životem proudí a protéká. Co je to? Nic menšího než nádherná, nevyčerpatelná, nesrovnatelná, nezměřitelná, nepopsatelná a bezpodmínečná láska vašeho nebeského tatínka. A on říká, že si o ní můžete poprosit, že si o ní můžete jednoduše říct. A je to přesně tak. Náš nebeský tatínku, milujeme tě a chválíme tě za to, jak nás máš rád. A prosíme, aby Duch Svatý oslovil každého, kdo se necítí milovaný, kdo touží po lásce a přitom ji neumí přijmout a ani sám neumí mít rád. Drahý Otče, když pomyslím na to množství lidí, kteří umřou a nikdy nepoznají tvou lásku, prosím, aby Duch Boží hluboce usvědčil každého takového posluchače, aby byl ve svém srdci natolik otevřený, průhledný a pravdivý, aby mohl říct: nebeský Otče, neumím tě milovat, nevím, jak na to. A nesmírně potom toužím, moc to chci. Také chci přijmout tvého syna Ježíše za svého zachránce a spolehnout se, že do mého srdce ty sám vložíš svou nádhernou lásku. Takže tě budu umět milovat a tvou lásku také přijímat, že budu schopen svůj život vylévat na ostatní, aby i oni mohli objevit, o čem je pravá láska. Amen.

Charles Stanley připomněl, že jediná cesta ke skutečnému prožitku Boží lásky vede přes jeho syna, Pána Ježíše Krista. Jakmile Krista přijmeme za svého zachránce a spasitele a dovolíme, aby jeho láska ovlivnila náš život, stáváme se nástrojem, skrze který může Boží láska proudit k ostatním lidem. Na Rádiu 7 končí pořad Doteky, další jeho vydání zachytíte za týden. To nás čeká téma Bůh, největší láska.

Na dnešní neděli připadá svátek letnic. V tuto dobu si připomínáme svátek seslání Ducha Svatého. Jak souvisí letnice s jarními židovskými svátky, budeme rozjímat v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou za pár minut s 21. hodinou.

0: 21. hodina minula z neděle 24. května. Pokojný večer s Rádiem 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Ten večer je nedělní a ten večer je sváteční, připomíná svátek letnic. Za tímto svátkem se vydáme i v půl hodině před námi. Slovo dostává Dana Kenningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Chléb, ovoce, víno, beránek. Biblická symbolika je fascinující a pomáhá nám pochopit víc do hloubky boží záměry a jednání. Pesach, svátek nekvašených chlebů, svátek prvotin, svátek týdnů, poslavnost přijetí Tóry na Sinaji. Víte, jak spolu souvisí? A proč Židé počítají Omer, 50 dní od Pesachu po Šavuot, tedy od Velikonoc k letnicím? V modlitbách podle Bible se zaměříme na objevování bohatství židovských kořenů naší křesťanské víry. V dnešním díle si připomeneme svátek letnic, darování Tóry na Sinaji. U poslechu vás vítá Dana Kenningová.

Svátek Pesach je oslavou vysvobození z egyptského zajetí. Je to hod beránka, který si mají Židé provždy připomínat. Jak krev na veřejích dveří zachránila před smrtí vše prvorozené v domě. Jak prošli Rudým mořem, když je dostihlo faraonovo vojsko, které ve vlnách zahynulo. A pak putovali 40 let pouští. Po 400 letech v egyptském otroctví. Pesach. Na něj navazuje svátek nekvašených chlebů a svátek prvotin, který měli za úkol slavit, až dojdou do zaslíbené země. Obětovat první sklizeň ječmene Hospodinu jako výraz vděčnosti za jeho péči. Svátek prvotin připadá na první den po šabatu, který následuje po Pesachu. A je to den, kdy byl Ježíš vzkříšen jako první z mrtvých. Předtím zanechal v hrobě starý kvas našeho hříchu, který na sebe vzal. Zasvěcením první úrody je posvěcená celá sklizeň. Za okamžik si přečteme texty, které o tom mluví. Od svátku prvotin se počítá takzvaný omer, což znamená snopek. Snopek obilí, který obětovali Hospodinu. 7 týdnů. To je 7×7 dní, tedy 49. Číslo plnosti 40, ale ještě víc, 40 a 10. Číslo 40 má důležitou symboliku v Bibli. Kromě zmíněných 40 let putování Izraele pouští, byl i Ježíš 40 dní na poušti po svém křtu v Jordánu před začátkem své služby. 40 dní byl Mojžíš na hoře Sinaj, když mu Hospodin dal zákon. A to dokonce dvakrát, když první desky v hněvu roztříštil o zem při pohledu na Izraelce a zlaté tele. 40 dní se zjevoval vzkříšený Ježíš učedníkům a vyučoval je před svým na nebe vstoupením. Desatero je Božích přikázání. 50. léto je léto milosti, kdy se propouštěli otroci, navracela se půda původním majitelům a odpouštěly se dluhy. A z tohoto pohledu jsou letnice, Šavuot, svátek darování Tóry na Sinaji, 50 dní po Velikonocích, zároveň svátkem Boží milosti. Protože Boží zákon je vždy spojen s milostí, je pro naše dobro. Ale k tomu se ještě dostaneme. Šavuot se vždy slaví v neděli, první den po šabatu, tedy po posledním dni v týdnu, jako začátek něčeho nového. Podle rabínských výkladů je Izrael sice vysvobozen z egyptského zajetí, je vykoupen krví beránků, ale teprve při darování Tóry se stává Božím lidem ve smluvním vztahu a zavazuje se k poslušnosti a oddanosti Hospodinu jako jedinému Bohu Izraele. A postupně se podíváme, jak seslání Ducha Svatého zrcadlí a posunuje právě tuto událost. Na začátek pojďme prosit, aby nám Duch Svatý pomohl tyto důležité pravdy pochopit a přijmout za své celým srdcem. Duchu Svatý, jak nezměrná je Boží moudrost, kterou můžeme zahlédnout v symbolice biblických svátků. Prosíme, pomoz nám proniknout do reality, kterou tyto svátky znamenají i pro nás, křesťany z pohanů, o několik tisíc let později. Kéž promění náš pohled na Pána Boha, pomohou nám víc poznat jeho věrnost, moudrost, milost, plán spásy a jeho záměry s tímto světem. Proto, abychom mu mohli více důvěřovat i v našich osobních životech, situacích, kde se nacházíme. Otevři naše oči, uši i srdce. Jsme tady a teď, nasloucháme a odevzdáváme se ti. Amen.

Ustanovení Pesachu, svátku nekvašených chlebů a svátku prvotin najdeme v knize Levitikus 23. kapitole. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. 15. dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. 7. dne bude bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení. 2. dne po dni odpočinku jej nabídne kněz podáváním. Ke vzkříšení Pána Ježíše prvního dne po sobotě, tedy na den svátku prvotin, se vztahují tyto texty. Koloským 1. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. A 1. Korinským 15. kapitola. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Římanům 11.16. Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi přemohl smrt a že skrze tebe a v tobě máme i my naději na vzkříšení. Nemusíme se bát smrti, protože ta je jen branou k věčnosti s tebou. Prosíme za všechny, kteří žijí svázáni strachem ze smrti, s pocitem viny, hanby, s břemenem hříchu, se kterým si neví rady. Pane, dej jim zakusit tvou lásku, která je silnější než strach. Dej jim ujištění o tvé milosti. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes objevujeme hluboký význam jarních židovských svátků a především letnic, který dostávají skrze život a oběť Pána Ježíše. Než se dostaneme ke svátku letnic, přečteme si ze Starého zákona o svátku seslání Tóry na Sinaji, který se k němu pojí. Protože je to dlouhý text, přečtu jen část před tím, než dá Hospodin Mojžíšovi desky zákona. Exodus 19. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Hospodine, chválíme tě za tvou věrnost. Přijal jsi Izrael za svůj lid, abys skrze ně zjevil svou svatost celému světu. A přestože ve svém úkolu selhali, nezavrhl si je, ale stále s nimi počítáš. Prosíme, aby se k tobě navrátili a aby poznali v Ježíši svého Mesiáše, který sám naplnil to poslání. Amen. Od svátku prvotin se počítá 7 týdnů do svátku Šavuot, letnic. Text z Levitiku 23, který jsme četli před písničkou, pokračuje. V den, kdy kněz za vás bude nabízet váš snopek podáváním, připravíte Hospodinu k zápalné oběti ročního beránka bez vady a k němu přídavnou oběť. 2 desetiny éfy bílé mouky, zadělané olejem jako ohnivou oběť Hospodinu v libou vůni. K tomu i úlitbu, 1/4 hínu vína. Až do toho dne, kdy přinesete dar svému Bohu, nebudete jíst chléb, ani zrní pražené, ani čerstvé. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných 7 týdnů. Ke dni po 7. dni odpočinku napočítáte 50 dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání. Budou to 2 chleby ze 2 desetin éfy bílé mouky. Budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. I zde je mnoho symboliky. Zmíním jednu. Při svátku týdnu se už přináší 2 chleby kvašené, což je výjimečné, protože kvas je ve Starém zákoně vnímán jako symbol hříchu. Podle výkladu mesiánských židů je to symbol toho, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, i s našimi hříchy. Hřích je vidět na pozadí zákona, který sami nedokážeme naplnit. Ale Bůh sám nás posvěcuje a proměňuje skrze Ducha Svatého, kterého seslal o letnicích do našich srdcí. A k tomu se ještě dostaneme. Proč právě 2 chleby a ne 1 nebo 3? Můžeme v tom vidět symbol židů a pohanů, které Bůh přijímá. Proč? Souvislost nacházíme v příběhu Moábské Rút, který se odehrává právě o letnicích a který končí sňatkem pohanské Rút a žida Boáze. A z jejich manželství se rodí o pár generací později král David a ze stejného rodu i Mesiáš. Není to úžasné? Bože, chválíme tě, že jsi vyvolil Izrael jako svého prvorozeného syna, abys skrze něj přinesl spásu celému lidstvu. Chválíme tě, že v Mesiáši a jeho oběti si spojil žida i pohana v jednoho nového člověka. V církev, tělo Kristovo, při seslání ducha o letnicích. Pane, prosíme za církev z národů,
aby znovu objevila své židovské kořeny a přijala zpět ty, od kterých se vědomně oddělila, mesiánské židovské bratry a sestry. Prosíme o jednotu v Ježíši, tak jak si ji zamýšlel, jak po ní toužíš, jednotu, kvůli které Ježíš umíral. Kéž jsme chlebem pro tento hladový svět. Odevzdáváme se ti. Prosíme o smíření všude tam, kde je rozdělení ve tvém těle. O milost pokání pro ty, kdo postavili zeď rozdělení. Abychom se sytili všichni z jednoho chleba u tvého stolu a pili z jednoho kalicha nové smlouvy lásky. Amen. Zaslíbení o Duchu svatém podle Ezechiele 36. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Hospodine, zákon byl napsán na kamenných deskách a naše srdce je kamenné kvůli hříchu. Prosíme, stvoř v nás nové srdce. Vlož do našeho nitra svého ducha. Uzdrav nás a budeme uzdraveni. Odpusť nám všechny naše hříchy, všechno, čím jsme se provinili proti tobě, proti bližním, proti lásce a proti životu. Odpusť nám naše vědomé i nevědomé hříchy. Odpusť, že se tak často necháváme vést srdcem, které nás ale vede na scestí, k tomu, co je pro nás pohodlné, protože naše srdce je plné sobectví, strachu, pýchy, různých klamů a falešných obrazů o tobě i o nás. Dej nám nové srdce, tvé srdce, které se nechá vést tvým duchem, bude mu podřízeno a bude vnímavé na jeho tichý hlas. Amen.

O letnicích, které si dnes připomínáme, slavíme seslání Ducha Svatého. Pro Židy je to svátek Šavuot, svátek slavení darování Tóry na hoře Sinaji. A o souvislosti těchto dvou svátků dnes mluvíme v modlitbách podle Bible, které připravila Dana Kenningová. Zajímavé symboliky je v těchto svátcích opravdu hodně. Při počítání omerů od svátku prvotin do svátku týdnů je například 9. omer věnován písmenu Tav, které symbolizuje skrytou boží dobrotu. Něco, co se děje pod povrchem, co se chystá, ale ještě není vidět. Stejně jako rašící pupeny skrývají dobrotu ovoce, které z nich vyroste a dozraje, tak se počítáním vyjadřuje očekávání a těšení se na něco nového, krásného a dobrého, co Pán Bůh chystá. Ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj. Abychom takové ovoce nesli, potřebujeme být připojeni na pravý vinný kmen. Pane Ježíši, uč nás věrně zůstávat ve tvé blízkosti, v tobě, a ty zůstávej v nás. Aby skrze nás proudila míza tvého ducha, tvoje láska a tvůj život, abychom nesli ovoce ke tvé chvále. Aby byl na nás vidět tvůj život, prosíme, zachovej nás při svém slovu. Amen.

Je ještě jeden hodně zajímavý detail, který se odehrál při uzavření smlouvy na Sinaji a seslání ducha o letnicích. Mojžíš byl nahoře Sinaj 40 dní a Izraelci nevydrželi tak dlouhou dobu čekat a přinutili Árona, aby jim stvořil zlaté tele. Když pak Mojžíš sestoupil z hory s deskami zákona a viděl Izraelce, jak uctívají zlaté tele, a viděl jejich nemravné jednání, přestože 40 dní předtím slibovali věrnost Hospodinu, rozlobil se. Levíovci ten den dostanou za příkaz pobít všechny, kteří toho činu nelitovali, a bylo jich na 3000. Ve Skutcích 2. kapitole pak čteme toto. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Pak následuje Petrovo kázání a ve verši 42 čteme. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Pane, tam, kde zákon přinesl smrt kvůli naší svévoli, tam duch přináší život. Chválíme tě za dar tvého ducha, za dar nového začátku, za tvou velkou nezměrnou milost a prosíme o čerstvý přídavek tvého ducha pro tvůj lid. Abychom ve tvé moci žili věrně nový život a šířili dobrou zprávu o naději. Byli jedním tělem, žili a zvěstovali tvé slovo s odvahou, ve tvé lásce. Amen. S přáním, aby Pán vylil svého ducha do vašich srdcí, jako jarní déšť na všechna místa sprahlá žízní, se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší u modliteb podle Bible Dana Kenningová.

0: Další premiérové vydání pořadu Modlitby podle Bible, který připravuje Dana Kenningová, je tu opět za týden v nedělním večeru v 21 hodin. To bude Dana pokračovat v sérii o Ježíšových modlitbách.
1: Vem si střípky mojich snů, vždyť ty znáš každé přání duše mé, která k tobě volá každý den.

Velké příběhy, velká díla mohou začít klidně i velmi jednoduše. Jednoho dne prodal obyčejný americký kazatel David Wilkerson televizi. A začalo boží dílo, které pomohlo tisícům lidí. Za životem zakladatele organizace pomáhající drogově závislým Teen Challenge se vydá rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou v pořadu Řeka života ve 22 hodin.

Před námi písnička, ve které se zpívá: když všechno, co je správné, vnímám jako špatné, když mě opouští veškerá víra a temnota v mém srdci sílí, můžeš za mnou přijít do ticha. Jsi tu, slyšíš mě, zajímáš se o mě, jsi mi blízko, protože se bojím a jsem vyčerpaný. Ježíši, mám pochybnosti, mám otázky. Naše otázky, naše pochybnosti Boha neumenší, můžeme s nimi k němu přijít.

Řadě lidí nevěří, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením,

Minula 22. hodina z neděle 24. května. Večerním vysíláním Rádia 7 provází a dobrý poslech vám přeje Broňa Procházková. Hodina před námi patří pořadu Řeka života.

0: Znáte jméno Davida Wilkersona? Nebo knihu Dýka a kříž? Nebo organizaci Teena Challenge pomáhající závislým? Mnozí z posluchačů jistě odpověděli ano, nebo možná odpověděli ano a ví, že Davidův příběh je strhující. No a vás, kteří jste odpověděli ne, vás předně teď lákám k poslechu, protože Davidův příběh stojí za to. Z Rádia 7 vás zdraví Broňa Procházková a vítám tu i Jarka Plevu, kazatele Jarka Plevu, který nám bude průvodcem tím životním příběhem Davida Wilkersona. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za přivítání a také zdravím všechny posluchače.
0: Abych alespoň něčím přispěla, tak já řeknu data narození, ať se něčím blízknu. Tak David Wilkerson se narodil 19. května roku 1931 v Indianě. Do jaké rodiny se narodil tento inspirativní člověk?
1: Byla to velmi zvláštní rodina, protože jeho otec, dědeček i pradědeček, všichni byli kazatelé. Byli anglo-velšsko-holandského původu a tradice tohoto kazatelství v rodině tak sahá až někam k počátkům protestantské reformace v Evropě. Jeho dědeček, Jay, byl zapálený kazatel, už ve 20 letech začal sloužit a sloužil jako takzvaný okružní jezdec. To byli kazatelé, kteří měli nějaké území, objížděli je na koních a sloužili lidem, kde nebyl sbor, nebyly kostely, takže takový okružní jezdec přijel k vesnickému kostelíku, otevřel, vyvětral, vymetl pavučiny a když přišli lidé, tak vedl zpěv a potom kázal. A po bohoslužbách se věnoval lidem, přespal a jel zase dál. Takový byl jeho dědeček.
0: Víme ještě něco o tom dědečkovi, protože říkám si, takovýto okružní jezdec, to byl kočovný život. Jak přistupoval k lidem?
1: Jeho kázání byla velmi neortodoxní. Například v té době se považovalo za hřích nošení stuh na kloboucích a různých ozdob a vyzdobených šatů, takže v některých sborech přísných, to byl takový kalvinistický přísný způsob víry, starší chodili a měli na provázku u boku pověšené nůžky. A když byla výzva třeba k pokání nebo k modlitbám a přišla dopředu žena, která měla tyhle ty stuhy a nějaké příliš ozdobné věci na svých šatech, tak je odstřihávali a k tomu to komentovali, jak chcete se všemi těmi ozdobami přijít do nebe. Tak to byla doba, ve které dědeček žil a on měl ale úplně jiný názor. On to nazýval škola jehničích kotlet.
0: Tak to by stálo za rozvedení, co to znamená škola jehničích kotlet?
1: Dědeček říkal, lidi si vlastně získáte podobně jako psi. Vidíte na ulici psa, který drží starou kost a vy mu ji nebudete rvát s tlamy a vysvětlovat, že pro něj není dobrá, že to je fuj. Jenom by na vás vrčel, případně by vás třeba napadl. Ale když mu hodíte pěknou jehničí kotletu, tak on kost pustí, sebere kotletu, bude radostí vrtět ocasem a ještě si v něm získáte přítele. Já to dělám s lidmi úplně stejně. Nebudu jim brát jejich kosti, nebudu z nich odstříhávat stuhy, ale dám jim pěknou jehničí kotletu. Nabídnu jim něco, v čem je skutečně maso a život. Řeknu jim o novém životě v Kristu. Tak tohle to byl dědeček Davida Wilkersona.
0: Tak od Davidova dědečka si beru, neodstřihávej pentličky, nabízej kotlety. Co Davidův otec?
1: Jeho otec Kenneth byl úplně jiný. On byl spíš pastor než evangelista. Já myslím, že se na tom projevilo to, že dědeček byl neustále pryč, takže jeho syn Kenneth vlastně nepoznal něco jako pokojný, klidný domov, takže byl takový hodně rodinný typ. Na rozdíl od dědečka, který, jak jsem říkal, cestoval a každou neděli byl někde jinde, tak Kenneth za svého života sloužil jen ve 4 sborech. A budoval stabilní sbory a byl takovým pastýřským rádcem, za kterým lidi chodili, protože si dovedl získat jejich důvěru. David vzpomíná, říká, jedna z nejživějších vzpomínek v mém životě, tak je hlas mého otce, kterého jsem slyšel modlit se ve sklepě. Jednou nemohl spát a slyšel právě hlas svého otce, připlížil se dolů do sklepa a viděl tam, jak jeho tatínek leží na betonové podlaze a modlí se. Modlí se, přimlouvá za svůj sbor, za lidi. A David říká, to byl můj první teologický seminář. Poznal jsem, že skutečná práce kazatele není na kazatelně, ale v ústraní, ve sklepě, na kolenou.
0: Měla jsem na jazyku před chvílí otázku, že být z kazatelské rodiny může být tak trochu předurčující člověky, jak ve svěrací kazajce, že by přeci taky měl být kazatelem. Ovšem být z takovéto rodiny, kde být kazatelem znamená žít to kazatelství a žít evangelium, tak to je něco úplně jiného. Jaké bylo vůbec dětství Davidovo?
1: No, máš pravdu, že to lehké není, protože Davidův tatínek byl přesvědčený, že každá minuta, která není strávená prací nebo čtením Bible, je hřích. Takže vlastně nedovoloval dětem nějaké koníčky. David hrál rád košíkovou a tak přiznává, že musel často utíkat z domova, aby si mohl trošičku zahrát, a tatínek ho za to tak trochu dusil. Takže lehké to určitě není.
0: Lehké to být nemusí, ale dá se říci, že měl idylické dětství. Jinak panovala
1: idylka. To se vůbec říct nedá, protože on vyrůstal v době velké hospodářské krize. A tenkrát byla obrovská nezaměstnanost, on na ulici potkával zástupy hladových mužů, kteří čekali, aby sehnali nějakou práci nebo u nějakých charit na polévku. A jeho otec často domů přiváděl bezdomovce a dával jim jídlo. David vzpomíná, že jako dítě seděl u večeře, dělil se o svou skromnou porci brambor s nějakým cizincem, který poněkud smrděl a byl z něj cítit doly, uhlí a ulice. A maminka mu řekla, Davide, pamatuj, že to může být Ježíš v přestrojení.
0: Dotkli jsme se matky. Jaká byla jeho matka? Jak ho ovlivnila?
1: Davidova maminka byla žena nesmírné duchovní síly. Když David odjel poprvé do New Yorku, tak volal své ženě, volal taky mamince. A poté, co ho vyhodili ze soudní síně, k tomu se ještě dostaneme, tak byl naprosto demotivovaný, říká, že plakal v autě. Maminka tak mu řekla, Davide, já se za tebe modlím, vrať se zpátky, Pán je s tebou. Taky měla duchovní rozeznání. Jednou David vzpomíná, že přišel domů a chtěl tak trochu machrovat a vyjadřovat se duchovně a nábožensky. Maminka se mu podívala zpříma do očí a řekla, Davide, nehraj s Duchem Svatým žádné hry. Bůh vidí tvoje srdce. A já také. Vrať se do svého pokoje a jednej s Ježíšem upřímně. Jestli můžu k tomu ještě dodat jednu příhodu, přeskočíme velký časový úsek, když už David byl slavný a známý řečník, už jezdil a byl zvaný na různé konference. Maminka s ním nikdy nejednala jako s celebritou a pořád ho napomínala, že před Bohem to, co je důležité, není sláva, známost, oblečení, ale pokorné a zlomené srdce. Jeden z nejdůležitějších rozhovorů, David říká, se odehrál právě v maminčině kuchyni. To už byl, jak jsem říkal, známý, cestoval, stovky lidí reagovali na jeho kázání a on přijel domů a byl tak jako opitý vlastním úspěchem, jak veliký je kazatel. Maminka stála u sporáku, poslouchala ho, najednou se zarazila a otočila se, nějak ho dechválila za jeho úspěch a řekla, Davide, ve tvém hlase už neslyším zvuk zlomeného srdce. stal se s profesionálem. Vrať se do svého pokoje a nechoď ven, dokud se znovu nesetkáš se skutečným Ježíšem. Ne s tím, kterého prodáváš davům.
0: Prodáváš davům, to jsou slova, co řežou, to jsou ostrá slova. A unést je není jenom tak, jak ten slavný David reagoval.
1: No, mě zaujalo, že vlastně už byl dospělý slavný a ona ho pořád posílá do jeho pokoje. To prostě bylo od dětství místo, kde měl vlastně se setkávat s Bohem sám, pěkně o samotě. No, Davida to samozřejmě zranilo, dotklo se ho to, já bych typoval, že se jí docela naštval, ale šel do sebe, do svého pokoje a uvědomil si, že maminka má pravdu, že se začal spoléhat na své schopnosti, na svůj talent, že musí se vrátit a znovu přiznat svoji nemohoucnost před Bohem, svoji pokoru. Jinak se jeho služba změní v prázdnou show. A tak on říká, matka mě naučila, že ve chvíli, kdy si začneš myslet, že jsi něco, přestáváš být pro Boha použitelný.
0: Tak si říkám, že ta slova, ta napomínání vlastně by mohla toho člověka srážet, ale tím, že za těmito slovy jsou hodiny a hodiny modliteb, tak je to úplně, úplně něco jiného a formují.
1: Přesně tak. On říká, že vlastně jejich domácnost vyrůstal v atmosféře, on říká doslova, naše domácnost byla prosáknutá modlitbami, kázáním, zpěvem, příběhy z probuzení 20. let. A tak vzpomíná vlastně na své první setkání s Boží mocí. Tomu bylo asi 8 let a jeho sestřenice Florence umírala na tyfus. V té době to bylo smrtelné onemocnění. On tam stál v koutě, cítil ten pach nemoci, viděl strach v očích dospělých a nechápal, jak to je složité. Nic nechápal z toho, co se děje. Ale vzpomněl si na jedno. V Biblii Ježíš uzdravuje nemocné. Tak přistoupil k té posteli, položil na tu sestřenku svoje malé ruce a v jednoduché víře, ta nejjednodušší, jakou si dovedete představit, řekl, pane Ježíši, ty jsi řekl, že můžeme prosit. Prosím, uzdrav Florence, ať je zase zdravá.
0: 8letý chlapec, co bylo dál?
1: Nic se nestalo, žádné zařmění, žádné blesky, prostě šel spát. On sám říká, když jsem se modlil pane Ježíši uzdraví, nebyla to teologie, byla to dětská drzost. Ale příštího rána se stalo něco, co ho navždy změnilo, protože ta jeho sestřenka vstala, najedla se, horečka byla pryč a ona byla zdravá jako ryba. A David říká, v tu chvíli se v mém 8letém srdci něco stalo a já jsem věděl, že Bůh není jenom postava z příběhů, kterým vyprávěl dědeček, že není mrtvou legendou z Bible, ale že to je živý pán, který jedná i dnes. A slyšel mě, malého kluka. To pro něj bylo naprosto zásadní zkušeností pro celý další život.
0: To je silný zážitek, kdy zažil, že Bůh odpovídá, že Bůh odpověděl. Jenže pak je tu ještě zážitek, kdy se s Bohem člověk setká osobně a kdy člověk jemu vydá svůj život. Měl pak nějaký takovýto moment vydání Bohu?
1: Stalo se to na nějakém letním táboře sborovém, kdy bylo shromáždění, ale většina dětí si hrála venku. A David cítil, že ho něco táhne dovnitř do toho shromáždění a tam prožil, že ho najednou jakoby zalévaly vlny tekuté lásky a on říká, já jsem začal mluvit jazyk, kterým jsem se nikdy neučil. Bylo to něco nepochopitelného, co samozřejmě rozumem se nedalo vůbec vysvětlit. A on říká, já jsem v tu chvíli prožil takovou Boží přítomnost, že od té chvíle jsem už nikdy nepochyboval, že Bůh je živý. Potom ještě měl jeden takový mocný zážitek, to bylo v 16 letech, zase na letním táboře. tady nechci si přihřívat polívčičku, ale ty letní tábory, ty jsou opravdu formující a já znám mnoho a mnoho lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše právě jako děti na letním táboře. Takže letní tábory jsou skvělá věc. A to byla odbočka. Na tom táboře v těch 16, tak jeden večer šel, chtěl být sám, nevyhovovalo mu, že všichni kolem mluvili, zpívali, chválili. Taky neprožíval ty emoce, které viděl na druhých, tu radost, tak šel do lesa, padl tváří do jehličí a říká, Bože, já nechci být jenom synem kazatele, já nechci zděděnou víru. Pokud jsi skutečný, dotkni se mě, dej mi svůj oheň. A potom propukl v pláč a ještě se modlil, dokud nepocítil vnitřní jistotu, že opravdu Bůh jeho život přijal a bude jeho život formovat. A to je chvíle, kterou vlastně potřebuje prožít každý člověk. Sebevydání, říct, Pane Ježíši, tobě patřím, ty mě veď, tobě dávám svůj život.

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor Broni Procházkové s Jarkem Plevou o životním příběhu Davida Wilkersona. Jsme v momentu, kdy David Bohu vydal svůj život a projevilo se to tím, že šel na dráhu duchovního. On studoval biblickou školu a je pak kazatelem. Co bylo dál?
1: David byl ordinován kazatelem už v 21 letech a krátce na to se oženil, vzal si za manželku Gwen a říká, že to byla láska úplně od dětství, že oba pocházeli z kazatelské rodiny, takže už jako děti se setkávali na nejrůznějších táborech a akcích a konferencích. A poprvé si ji všiml, když jemu bylo 13 a jí bylo 12. Říká, že hned, jak ji spatřil, tak viděl, že je nějaká zvláštní a že to je ona. A samozřejmě trvalo ještě pár let, než ji mohl pozvat na první rande, ale v ten den ve 13 letech tak ve svém srdci poznal a rozhodl se, že potká svoji manželku. To je něco úžasného, potom když se brali, tak to byla taková malá svatba. On říká, my jsme se brali a věděli jsme, že jsme spojeni kvůli evangeliu. Jednou vyprávěl své budoucí manželce, snoubence Gwen, o tom, že takový život služby bude vyžadovat mnoho obětí a odříkání. A ona to přijala, vlastně řekla, že do toho s ním chce jít. Takže David říká, my jsme se vzali nejenom proto, že jsme byli zamilovaní, ale protože jsme vnímali, že jsme partneři povolaní Bohem. A to je svazek, který zase, to můžu dosvědčit i z vlastní zkušenosti, který přetrvá všechny krize, všechny útoky, jestliže tu je kromě lásky, zamilovanosti, jestliže tu je ještě to, že my chceme spolu sloužit Bohu.
0: Překoná to vše i třeba malý rozpočet takového kazatele, ordinovaného. Kde působili, v jakých sborech nebo na jakých místech?
1: První jejich sbor byl ve Scottsdale, takové horské malé městečko, kde měli nadmodlitebnou byt. Po několika letech potom byl povolán a zvolen do Philipsburgu, kde vlastně prožil, teď řeknu v úvozovkách, opravdu úspěšné období z toho vnějšího hlediska. Byl tam sbor, který byl zhruba kolem nějakých 50-60 lidí. Po těch 6 letech tam do sboru přicházelo 250 lidí. Postavil nový kostel a faru. Také finančně na tom ten sbor byl dobře. Takže řeklo by se klídek, pohoda, má vystaráno, když to zase trošku humorně podám, úspěšný kazatel, sbor mu roste, finančně zabezpečený, ale David cítil takovou vnitřní spokojenost. Pamatuje si přesně den, kdy došlo ke změně, bylo to 9. února 1958. Tehdy se rozhodl prodat svůj televizor.
0: Tak já se tu zastavím, abych to zopakovala, protože mi to přijde jako důležitý moment. Tak on má nový kostel, on má plné lavice, on má rostoucí rozpočet, misijní rozpočet, všechno se daří. Navzdory tomu on je nespokojen, cítí nějakou nespokojenost. A v tomto datu toho 9. února 58 se to projeví tak, že prodá svůj televizor. Tak co tím to odstartovalo?
1: Tím odstartoval úžasný, neuvěřitelný příběh, který popisuje ve své autobiografii Dýka a kříž. Tahle malá knížečka byla velmi populární, když já jsem dospíval nebo studoval, tak vlastně obletěla celý svět. Popisuje jeho život a jeho cestu do New Yorku. Možná, že bychom se mohli trošičku tady zastavit a něco ráda říct o té knížce. Já tu knížku moc doporučuju. Dá se určitě pořád sehnat, dá se dokonce stáhnout z internetu v PDF-ku a zaručuju vám, že ji přečtete jedním dechem. Ale přece jenom pro ty, kteří ji neznají, tak pro ten kontext možná bychom mohli se k tomu vrátit.
0: Určitě, pojďme se podívat na tu knížku, protože i já ji doporučuji, je to čtivé, napínavé, hltala jsem ji v té době, kdy jsem uvěřila ve svých 12 letech. U nás ta knížka je opravdu dostupná, vyšlo i 8 vydání. připomenu znovu nějaký letopočet, ať to uchopíme i ohledně data. Vyšla v roce 1963 jako The Cross and the Switchblade a je tedy i v češtině. O čem ta knížka je? Říkáš, že je autobiografická.
1: David se rozhodl prodat televizor. Prožil jednoho dne, se díval na televizi večer dlouho do noci a uvědomil si, zrovna tam byly nějaké, mám dřeba nějaké tanečnice spoře oděné, a on si uvědomil, lidi, na co já se to koukám. K čemu mi to vlastně je dobré? A rozhodl se, že televizor prodá a bude ten čas těch 1-2 hodiny večer věnovat modlitbě. A položil si i takové, jak se říká, Gedeonovo rouno. Budu to považovat za boží vedení, pokud se televizor prodá do půl hodiny poté, co vyjde inzerát. No, inzerát vyšel a po několika minutách telefon, beru to. Ani se nezeptal, co to je zač, beru to, za 15 minut si pro něj přijedu. Takže pro Davida to byl takový impuls, že se opravdu má věnovat modlitbě. Modlil se a stalo se jednou, že opět při té modlitbě byl nějaký neklidný, nemohl se soustředit, tak chodil po pracovně, padl mu do očí časopis, kde na titulní stránce bylo 7 chlapců z dětského gengu, který v New Yorku ubodal nějakého jiného chlapce. A on prožil, že by měl těm chlapcům zvěstovat evangelium. Řekl to zboru, zbor mu přispěl na cestu, on jel k tomu soudu a vůbec ho nepustili dovnitř, respektive když se pokusil přiblížit se soudci, tak okamžitě po něm vystartovala ochranka, policie a vyvedli ho, protože se báli, že tomu soudci chce nějak ublížit. Takže ho vyvedli a ve všech novinách se ocitl jeho snímek, jak tam s Biblí v ruce, s Biblí nad hlavou, jak tam vzdoruje vlastně policejnímu zásahu. No, on přijel za těmi chlapci, byl strašně zničený z toho, že se k ním nedostal, že jim nemohl říct evangelium. Nicméně pak se ukázalo, že to bylo dobře, protože kdyby ho tam byli pustili a stal se nějakým poradcem, tak by pro všechny ty děcka na ulici a pro ty genky, tak by byl vlastně součástí establishmentu a součástí té mašinérie. Takhle, když viděli, že s ním policie jedná docela drsně, tak to pro ně znamenalo, a ten je náš.
0: On se stal jejich, ale ta cesta nebyla tak jednoduchá, je náš. Bylo to velmi dramatické, to, co prožíval s těmi kluky, protože tam byly drogy, tam byly násilí, tam byly gengy.
1: On tam začal jezdit pravidelně, já to teď zkrátím, to si opravdu přečtěte. Začal do toho New Yorku jezdit, dostal se mezi ty gengy, podařilo se mu, což byl úplně zázrak, že bylo uspořádáno na stadionu setkání všech gengů, kde on jim mohl kázat. Něco neuvěřitelného. Tam vůdcové některých gengů tak činili pokání a přišli dopředu a odevzdali svoje dýky a svoje zbraně. A to byl začátek průlomu. Tam také se začal odvíjet příběh Nickyho Cruze, což je samostatný příběh, on napsal potom knížku, také vyšla v češtině, Utíkej, malý, utíkej. To byl zarytý chlapec, který měl těžké dětství a který ho chtěl zabít a říkal, co mi zabrání, abych tě tady rozsekal na kousky. A David mu říká, kdyby jsi mě rozsekal na 1000 kousků, každý z těch kousků ti bude říkat, že Ježíš tě miluje. Ten Nicky se později obrátil, stal se evangelistou, stal se Davidovým přítelem. Dnes je mu asi 80 let a stále slouží, takže je zase úžasný příběh. Nicméně, David se dostal do gengu, lidé se, ti chlapci, to byly vlastně děti, to byly 12-leté, 13-leté děti, tak se obraceli k Ježíši a teď on začal vidět ten obrovský problém, jaký představují drogy. Že byli závislí na drogách. A když hledal nějaký způsob, jak jim pomoci, tak co měl dělat? On neměl nějaké možnosti, i když byly specializované kliniky na léčbu závislých narkomanů, tak ta léčba byla jednak velmi drahá a jednak měla účinnost asi 5%. Tak to samozřejmě takhle jim pomoct nemohli. Oni se za ně modlili a přiváděli je k Ježíši a teďko zjistili zajímavou skutečnost, že když ti mladíci prožili naplnění Duchem Svatým, takže jejich drogové problémy pominuli úplně jako mávnutím proutku. Žádné týdny, ale během několika dní byli úplně vysvobozeni. Potom i v té knížce Dýká kříž, tak nakonec se k tomu vrací a vysvětluje, jak prožili, že je důležité, aby lidé poté, co se obrátí, přijmou Ježíše jako svého pána, aby byli také naplněni Duchem Svatým.
0: Než půjdeme dál v tom příběhu, já bych nechtěla minout jeho manželku, protože šli do manželství spolu, že budou působit spolu. Najednou on se vydává někam do New Yorku, Gwen zůstává sama. Jak to brala ona?
1: Gwen ho podporovala. Ona samozřejmě to nesla velice těžce, protože ona zůstávala doma s dětmi a on odjížděl jednou týdně do New Yorku, kde probíhala ta jeho služba. Byla to ale úžasná žena, protože mu vytvořila vynikající zázemí. Nikdy se ho nesnažila odvrátit. Věděla, že toto je boží služba. A se svým strachem bojovala na kolenou. Modlila se a vždycky, pokaždé, když odjel do New Yorku, tak vlastně byla na stráži a modlila se. A později oni se tam přestěhovali do toho New Yorku, protože to nešlo udržet, to neustále dojíždění. To byla pro ně obrovská oběť z poklidného horského městečka, kde měli krásnou faru a zahradu a zbor, který je miloval, tak najednou do centra New Yorku. Takže ona i tuhle oběť přinesla, protože to považovala za společnou službu.
0: Klobouk dolů před ní. V roce 1960 kupují starý rozpadlý dům v Brooklynu a začíná Teen Challenge, tato organizace. Jak se rozvíjí, nebo jak začíná, jaké byly ty začátky?
1: To souvisí s tím, o čem jsem už říkal, že oni neměli peníze na léky a ani prostory a prostředky. Tak David Wilkerson to nazývá léčba Duchem Svatým. Ti kluci samozřejmě měli abstinenční příznaky a bylo to hrozné peklo, svíjeli se na podlaze, zvraceli, křičeli. A tihleti bratři a sestry, už měl v tu dobu další spolupracovníky David, tak u nich klečeli, modlili se a zpívali chlaváli. Prožívali, že 80% z těch, kteří se rozhodli skončit, takže zůstali čistí. Je něco, co lékaři nedovedli vysvětlit. Obvykle procento je tak 5%, kteří se vyléčili. Později byli, když se rozšířila i tato práce Teen Challenge, tak byly ze strany státu velké tlaky, aby se stali součástí oficiální péče o narkomany a tak dále, tak dále. Ale David to odmítal, protože říkal, to naše léčba v uvozovkách spočívá v modlitbě a v tom, aby ti lidé přiznali Ježíše. My nejsme lékaři, kteří by ty lidi odvykali. Ta zkušenost byla naprosto revoluční, že když prožili ti chlapci, ta děcka naplnění Duchem Svatým, takže abstinenční příznaky zmizely. A David to vysvětluje, říká, to nebylo nějaké psychologické působení, ale jako by nějaká vyšší moc provedla operaci na jejich nervových systémech. Bůh dělal operace bez skalpelu. To jsou jeho vlastní slova.
0: Duch Svatý v akci. Co na to etablované církve?
1: Inu, mluvení jazyky, to je prostě letniční učení, že? To je věc, kterou letniční hnutí a letniční církev měla tak jak na štítě a byl to poznávací znak. Ostatní duchovní kazatelé, lidé z takzvaných etablovaných církví, to znamená klasické, reformační, reformované, tak se nad tím pohoršovali. Ono to je i dodnes, že to mluvení jazyky není mnoha lidem příliš pochuti a považují to za psychologický výstřelek nebo známku emocionální lability. A někteří dokonce říkají, že tento projev Ducha Svatého, že už dneska neexistuje, že se nevyskytuje. Nicméně David popisuje zkušenosti, kdy to, že člověk se otevře působení Ducha Svatého, tak opravdu dokáže proměnit jeho ducha, jeho duši a v konečném důsledku vlastně na uzdravení toho narkomana taky jeho tělo. On to vysvětluje tak, že ti chlapci, že vlastně ty jazyky, kterými oni se modlili k Bohu, že to vlastně byl jazyk zoufalých. Oni byli traumatizováni zneužíváním, odmítnutím, násilím a vlastně vůbec neměli, jak by Bohu vyjádřili to, co v nich je, svoje zoufalství. A když přijali tohleto působení a modlili se k Bohu v jiném jazyku, tak to byl takový bezpečnostní ventil, který umožnil jejich potlačované agónii vytrysknout způsobem, který jejich přirozený jazyk vůbec neumožňuje. Byla to taková vnitřní očista a proto taky velmi otevřeně o křtu Duchem Svatým a o projevu mluvení jazyky v téhleté knižce píše.
0: V té knižce Dýka a kříž. Letniční teologie budila a ano, může budit kontroverze, ale mně se líbí v té knize, že David nějak neřeší kontroverzi, on prostě v té knize popisuje, co jak bylo.
1: Přesně tak, on říká to, co my tu prožíváme, to není otázka nějakého denominačního učení o Duchu Svatém. To je to, co my prožíváme s Bohem. Samozřejmě některé církve to považovaly za velmi kontroverzní a tak třeba tu knížku Dýká kříž, která měla obrovský úspěch, mimochodem byla přeložena do více než 50 jazyků a celosvětově se jí prodalo více než 15 milionů výtisků. Takže když ji vydávali ve Švédsku, ve Skandinávii, tak poslední dvě kapitoly právě o těchto zkušenostech s Duchem Svatým tak vypustili. Vůbec si tam nedali, protože říkali, to by naše, my jsme takový lutersky založené země a to by naši čtenáři nepřijali. No a s údivem zjistili, že ta knížka se téměř neprodávala, že měla velmi malý prodejní úspěch nebo vliv. Když to zjistil David Wilkerson, který se na to nezeptali, tak řekl, ne, teď to je podstata, to je vlastně zásadní věc, která nám pomohla ty narkomany uzdravovat. Když ji tam přidali, tak tam ty prodeje raketově narostly a opět se prodávala. To znamená, David Wilkerson si z toho vzal zkušenost, že teologii jejich modlitby za ty narkomany, že nezmění nikdy, ani pod tlakem lékařů, ani pod tlakem církví, že tohle je jejich zkušenost, kterou chtějí předávat dál. Když tedy vyšlo to původní nezměněné vydání, prodeje ve Skandinávii prudce vzrostly a kniha se stala bestsellerem, podobně jako v USA a ve zbytku světa. A David jednomu redaktorovi řekl, když z té knížky vyjmete moc ducha, tak budete psát jenom o nějakém hubeném kazateli, který se vydal do New Yorku. Jediný důvod, proč ti kluci byli osvobozeni od drog a jsou dneska čistí, je naplnění Duchem Svatým. Říká, chtěl jsem, aby svět věděl, že evangelium není jen dobrá rada, ale dobrá zpráva. A že ta dobrá zpráva je podložena nadpřirozenou silou, která dokáže přepsat lidskou duši. A vzal si z toho tu zkušenost, že není možné zalíbit se světu tím, že z evangelia odstraníme jeho moc. A po zbytek života potom odmítal jakékoliv kompromisy v teologii služby Teen Challenge.
0: A odmítal jakékoliv kompromisy i jako ta celebrita, jako ten autor bestselleru, i jako ten, který je zván na velká ekumenická shromáždění.
1: Přesně tak to je. V 60. 70. letech se šířilo charismatické hnutí, to znamená lidé, kteří prožili zkušenost s Duchem Svatým, ale nezaložili novou církev nebo nepřidali se k letničním, ale pochopili, že komunikace s Duchem Svatým a naplnění Duchem Svatým, že to je součást normálního křesťanského života, takže zůstali ve svých církvích, proto charismatické hnutí. A tak ho zvali na nejrůznější obrovská shromáždění, ale on kázal pořád to samý, pořád jednoduchou zvěst o pokání a moci ducha. A mně se líbí, jednou řekl, bylo mi jedno, jaká cedulka je na dveřích, hlavně, aby uvnitř byl oheň. Věřím, že Duch Svatý strhává hradby tradic a připravuje církev pro konečnou celosvětovou sklizeň. Nesnáším lidi, říká David, kteří se domnívají, že jsou lepší, protože mluví jazyky nebo patří k té správné církvi. Věřím, že čím má člověk více Ducha Svatého, tím je pokornější a zlomenější.
0: A jsme zase u té zlomenosti, kterou požadovala po něm ta matka. Co bylo s těmi kluky z gengu? My jsme teď mluvili o Davidovi, o tom, že je celebritou. Co ti kluci?
1: Už jsem zmínil, že ten Nicky Cruz se stal jeho celoživotním přítelem, evangelistou známým, ale David otevřeně přiznává, že tam byli i takoví, kteří se vrátili k drogám, kteří to nezvládli. Tak říká, to mě drželo při zemi a učilo mě, že já nejsem spasitel. A mně se taky líbí, říká, já jsem jen pošťák, který doručuje dopis od Boha. Jestli ho adresát otevře, to už není na mě. A zároveň se i z těch pádů poučili, že nikdy nikoho neodepíšou. Takže když někdo přijde do Teen Challenge, ještě se snad můžeme zmínit o Teen Challenge, tak on říká, v Teen Challenge nikoho neodmítnem, i když přijde po desáté. Protože i mě Bůh přijímá každý den znovu.

0: Broňa Procházková si povídá s Jarkem Plevou o životě Davida Wilkersona, který stojí u zrodu Teen Challenge. Čím je organizace Teen Challenge dnes?
1: Teen Challenge z toho jednoho malého domku v Brooklynu tak se rozrostla v globální síť, má víc než 1400 center ve 125 zemích a je to vlastně jeden z nejúžasnějších příběhů moderní sociální práce, charismatické letniční hnutí, tak vlastně jakoby ukázalo, že to není jenom nějaké entuziastické jásání nebo entuziastické hnutí, ale získalo sociální dimenzi. A zajímavé je právě to, že ten obrovský růst tohoto hnutí Teen Challenge nebyl výsledek nějakého promyšleného business plánu, ale řetězovou reakcí, jak jeho syn Gary říká, řetězová reakce zázraků a zoufalství. Jo. Měli, koupili ten první dům v roce 1960, taky už jsem říkal, že vlastně centrem, středem, to, k čemu vedli, byla Bible a modlitba. Ježíš a to, co on působí v životech lidí. A když se rozkřiklo, že tam narkomané skutečně prožívají uzdravení a přestávají brát drogy bez recidivy, tak se o tuto metodu začaly zajímat i úřady, jak už jsem říkal, a ostatní církve. A David si uvědomil se svými spolupracovníky stále, teď už měl tým, si uvědomil, že vlastně vyléčit někoho v tom centru, že je jenom polovina úspěchu, že je potřeba ty lidi vrátit zpátky do života. To znamená, že založili takzvané tréninkové centrum, kdy zakoupili venkovskou farmu, kam ty lidi po té, co byli vysvobozeni z toho nejhoršího, tak přestěhovali a tam se učili pracovat, farmařit, studovat. Nesmíme zapomínat, že to byly děti 12-13 let, kteří třeba vůbec nechodili do školy a že by je někdo naučil pracovat, tak to už vůbec ne. David si uvědomil, že je potřeba jít s těmi lidmi dál. Nejenom, aby uvěřili, aby se obrátili, ale aby taky mohli dál stát v životě jako dospělé osobnosti. Když vyšla ta kniha Dýka a kříž, tak to byla exploze. Byl také podle toho natočen film. Lidé se začali zajímat a říkali, my máme stejný problém u nás, tak přijďte a pomozte nám.

0: není jediná organizace, za kterou David Wilkerson stojí. Jen v rychlosti zmiňme další jeho aktivity, za kterými je.
1: Protože mu ležela na srdci mládež, práce s mládeží, tak v roce 67 zahájil Youth Crusades, to je evangelizační služba, to slovo crusade do češtiny se těžko překládá, protože to vlastně znamená křížové tažení. A my víme, že ty křížové války, že to byla velmi pochybná a špatná věc. Nicméně v té anglofonní oblasti se tím myslí vlastně evangelizační práce, evangelizace, evangelizační tažení. Takže to bylo evangelizace mládeže. V roce 71 založil World Challenge, to znamená světová výzva, kdy se chtěl zaměřit na celosvětovou evangelizaci. A konečně v říjnu 87, a to je další obrovská etapa jeho života, to už šel do důchodu a on říká, já už jsem si myslel, že už mám hotovo, všechno už jsem udělal, a Pán Bůh ho vedl k tomu, aby založil sbor Times Square Church na nejvykřičenější ulici, kde byly různé vykřičené podniky, zakoupil staré divadlo a založil tam sbor, který byl otevřený všem lidem všech barev pleti a všeho vzdělání. On říká, moje vize byla, že tam vedle sebe bude klečet a modlit se biznismen v obleku a dělník v montérkách. Popisuje tento sbor takhle, říká, tenhle sbor nepatří žádné denominaci. Nejsme letniční, nejsme baptisté, nejsme metodisté, nejsme katolíci. Jsme jen lidé Ducha Svatého, kteří věří Bibli. Ten sbor se rozrostl a zase to je taková veliká, široká oblast jeho práce, na kterou ale na neštěstí nemáme dnes čas.
0: Je to opravdu skutečně velký záběr toho jeho díla. Říkám si, že boží služebník, že by chtěl jít možná do důchodu, ale nejde do důchodu, že neodchází boží služební do důchodu, ale pak je odvolán ke svému pánu nakonec na závěr. David Wilkerson zemřel 27. dubna roku 2011.
1: Bylo to necelý měsíc před 80. narozeninami. Z lidského hlediska to byla smutná událost, autonehoda, jeli s manželkou autem a na mostě David z nenadání sjel ze svého směru a vjel před kamion, který je smetl. On byl na místě mrtvý, jeho manželka měla těžká zranění a potom po roce zhruba tak také odešla k pánu. Ale co je zajímavé, že ten den své smrti, napsal poslední zápis do svého blogu a v něm říká, nebo ten blog, ten jeho příspěvek je o boží lásce, která nás nese, když úplně všechno selže.
0: O Davidu Wilkersonovi je známo, že měl spoustu proroctví, že vyřkl spoustu proroctví. Tato proroctví bývají přijímána různě, také je tu nějaká kontroverze. Máš k tomu nějaká slova?
1: Poslední dekády života Davida Wilkersona tak jsou opravdu ve znamení varování. Hodně varoval před takzvaným evangeliem prosperity. To znamená, že by Bůh tu byl, aby plnil naše přání a naše modlitby, a když toužíte po vlastním tryskovém letadle, takže na to máte právo, asi je zhruba v tomhletom smyslu. V roce 1973 přijal vidění budoucnosti a v knize Vize předpověděl věci, které byly opravdu velmi vážné. Mluví o ekonomickém kolapsu, přírodních katastrofách, morálním úpadku, záplavě nečistot v televizi, rozpadu rodiny, problémech s mládeží. Taky mluví o církvích, které se staly pouhými zábavními centry bez moci. A také mluví o pronásledování těch, kdo skutečně milují Ježíše. Mnoho věcí, které on tam vyslovuje jako varování, jako vizi, která má přijít, tak se už skutečně naplnily, přestože v té době to bylo nepředstavitelné. Ta jeho slova se naplňují. On měl potom ještě mnoho a mnoho dalších proroctví a za to byl velice kritizován. Někteří o něm říkají, že vlastně byl falešný prorok, protože ta proroctví se nenaplnila. Já si myslím, že proroctví můžeme soudit až po určité době. V Bibli máme proroctví, která se ne

0: naplnila nějakou tisícovku let. Takže v tomto smyslu bych Davida Wilkosona si rozhodně netroufl soudit. A podle ovoce jeho služby, tak ho považuji za opravdu božího muže.
1: Čím je pro tebe tento boží muž inspirativní? Co ty sám si pro sebe z něj bereš?
0: Pro mě je inspirativní celý jeho život. Nejvíc asi to, že když měl za to, že slyší boží hlas, tak šel do naprostého rizika, do bláznivé věci, vydat se někde z Pensylvánie do New Yorku k soudu, protože tam chtěl pomoct malým chlapcům. No to je pro mě úplně šílená myšlenka. A stejně jako i ty další, prostě on naslouchal Bohu a dělal to, co od něj přijal, bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. No samozřejmě to může být taková jako záležitost, která nemusí být úplně přijatelná, protože my se máme nechat korigovat druhými. Máme si dát říct, ale on nebyl sám, měl manželku a měl další spolupracovníky ve sboru, kteří přijali tu jeho vize a jeho vedení. Takže měl korekci, měl podporu a stejně to byly šílené věci, které dělal. Na závěr ještě myšlenka, která od té doby, co jsem ji od Davida četl, mě neustále leží v srdci. On řekl, lidé se mě ptali, proč marním čas se sedmi vrahy. Řekl jsem jim, protože Ježíš neviděl sedm vrahů, viděl sedm důvodů, proč zemřít na kříži.
1: Jarku, díky, že jsi nás vzal do životního příběhu Davida Wilkersona. Díky za tvůj čas.
0: Taky děkuju za pozvání a těším se někdy příště na slyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

0: Dnešní rozhovor v pořadu Řeka života připomněl amerického kazatele a evangelistu Davida Wilkersona. Od jeho narození uplynulo v těchto dnech 95 let a na konci dubna letošního roku pak 15 let od jeho úmrtí.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

0: Příjemný poslech Rádia 7 vám krátce po 23. hodině v nedělním večeru 24. května od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Čas před námi bude patřit relaci Večer pod lampou. Dlouhé pátrání stálo za sepsaným příběhem Petra Figula Jablonského v knize Komenský mu říkal synu, za kterou stojí autorka Hana Hlouchová. Nenápadný život velkého přítele a pobočníka Jana Amose Komenského načetli Kateřina Hodecová, Michal Bombálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 4. Živou knihou. Jednou z největších výsad člověka je, že má oproti ostatním tvorům velice rozvinutou schopnost učit se. Vzdělávání by mu však nemělo sloužit k mechanickému hromadění vědomostí, ale k tomu, aby vyšel vstříc jedné z hlavních výzev lidského pokolení – stávat se skutečným člověkem. Jan Amos Komenský přirovnával vzdělané lidi k živým knihám či pojízdním knihovnám. Bez pochyby k nim patřil i Petr Figulus Jablonský. Budoucí charakter i základní znalosti Petrovi vštípili jeho rodiče a v Lešně je dále rozvíjel Jan Amos Komenský. Petr Figulus se od něj mohl učit nejen doma, ale také na místním bratrském gymnáziu, které v té době zažívalo svůj největší rozkvět a stalo se jednou z nejlepších škol v celém Polsku. Komenský zde působil nejprve jako pedagog a posléze i jako rektor. Vyučoval astronomii, geografii, geometrii, filozofii a historii. Petr Figulus Jablonský měl již odmala jazykové nadání. Ve 13 letech údajně ovládal kromě češtiny také latinu, francouzštinu, angličtinu, polštinu a němčinu. Později se naučil také švédsky a holandsky. Jan Amos Komenský ho v roce 1661 charakterizoval jako pohotového stylistu i v několika rozličných jazycích. Když bylo potřeba, pomáhal mu Petr Figulo s tím, že tlumočil jeho myšlenky do francouzštiny a angličtiny. O případném dalším studiu budoucích kněží rozhodovalo vedení církve. Cituji. A kteříž tak doma počátků umění literního nabudou, potom do větších škol i akademií buď na svůj vlastní neb starších náklad vysílání bývají podle uznání potřeby a možnosti. Finanční situace jednoty bratrské v exilu však byla složitá. Petr Figulus by proto mohl pokračovat ve studiu jen díky stipendiu, souběžně vykonávanému zaměstnání nebo štědrému mecenáši. I tentokrát držel Jan Amos Komenský nad Petrem ochranou ruku. Od roku 1632 byl totiž pověřen péčí o vzdělávání mládeže v jednotě bratrské. Počátek univerzitních studií Petra Figula zřejmě spadá do let 1634 až 35, kdy obdržel finanční příspěvek jako student Cambridge. O rok později mu Komenský zajistil pracovní místo u svého přítele, kněze a diplomata Johna Daryho. Následující období muselo být pro Petra Figula hektickou životní etapou. Snažil se studovat, plnit své pracovní povinnosti a zároveň se s Johnem Daryem často stěhovali. Působili ve Švédsku, Německu, Nizozemí i v Anglii. Jediné klidnější období, kdy se mohl soustředit na učení, bylo pravděpodobně v letech 1640 a 41, kdy setrvávali v Nizozemí. V roce 1642 mu John Dary opatřil stipendium na akademii v Leidenu. Ačkoliv se Petrovi naskytla tato skvělá příležitost, své započaté studium přerušil. Místo toho se rozhodl pomoci Komenskému a odjel s ním na jednání do Švédska. V letech 1643 až 1645 Petr Figulus odcestoval do Nizozemí a Francie, aby zde dokončil vzdělání v oblasti teologie a klasických jazyků. Svůj druhý studijní pobyt strávil zejména na univerzitách v Leidenu, Groningenu, Saumuru a v Paříži. Tentokrát si už přivydělávat nemusel, protože mu studium zafinancoval bohatý podnikatel Ludvík de Cher. Poté, co se Petr Figulus vrátil jako absolvent zpět do Polska, napsal svému mecenáši. Pozdravil jsem pány seniory, tedy biskupy, naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jaké uspokojení měli z mé přítomnosti, nemohu vylíčit. Skutečná skromnost raději skrývá, za co je chválena před Bohem, než aby sama na sebe pihla chválu před lidmi. Odvolávám se na dopis, který vám k této záležitosti zaslali. Dne 25. ledna 1646 adresovalo vedení jednoty bratrské Ludvíkovi de Cher poděkování za štědrou podporu Petra Figula na studiích. Vzpomínku na jeho laskavou pomoc uchovával v paměti i Komenský. V roce 1653 pronesl smuteční řeč, kterou se chtěl s tímto svým zesnulým přítelem rozloučit. Nezapomněl v ní zmínit, že mimo jiné pomohl i bratrským studentům Figulovi, Olyriovi a Cassiovi. Vzdělaného člověka neutvářejí jen knihy, které pročetl, ale zejména lidé, se kterými se setkal. Dvojnásob to platí u Petra Figula Jablonského, který vyrůstal pod vlivem Komenského a díky Johnu Darymu se zdokonalil v jazycích i diplomacii. Jak naznačují záznamy v jeho památníku, setkal se během studijních let i s mnohými vzdělanci tehdejší Evropy.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 28. června 1643.
1: Veliký mecenáši, ctěný pane a ochránče, Petra Figula jsem k vám poslal kvůli sobě i kvůli němu. Kvůli němu, aby se osobně plněji vepsal v tvou přízeň. Kvůli sobě, abych se mohl v listu jenom zkráceně vyjádřiti, chci-li vám podat zprávu o stavu svých pochybností, v němž prosím o vaši radu. Přál bych si sice pozdravit vás sám, ale není to bezpečné. Také posud nemám hotovo, co bych mohl nabídnout. Bude tedy plodnější, zůstanu-li a budu-li horlivě pracovati. Petr Jsa, pln důvěry ve slíbenou přízeň, touží vstoupiti na univerzitu a dokončiti studium teologické. Mohl bych sice i nyní užít jeho pomoci, ale poněvadž by tu práci mohl zastat jiný a poněvadž se zdá, že se blíží čas, kdy žeň bude mnohá, ale dělníků málo, nechci zdržovat jeho dobrý úmysl a prospěch církve, které odtud, jak spoléhám, vyplyne, i přimlouvám se u tebe, nejštědřejší ochránce, kterýž osvědčuješ jiným věrným Kristovým hrdinskou lásku, abys ráčil neodvrátiti tvář ani od tohoto muže, který se již zcela zaslíbil Kristovi a církvi. Nic nepředpisuji, poněvadž vím, že nic není třeba. Toliko prosím, protože Hospodin poručil nuzným prositi, hledati a tlouci. Zároveň prosím, aby slovutná tvá rozumnost si byla vědoma, že ho nezaháním od sebe jako neužitečného. Nýbrž vysílám jej jako syna. Jinak jej poroučím tvé obětavosti. Jan Amos Komenský.

0: Paříži 12. dubna 1645.
1: Na nejvýš učenému a přátelskému mladíkovi Petru Figulovi z Čech, který odešel z vlasti a kvůli neobyčejnému nadání se vzdal své velké touhy. V nadšení z upřímného pouta P. Gassendi.

Kapitola 5. Spolupracovníkem Jana Amose Komenského. Historie může působit nespravedlivě, protože mnohdy zjednodušujeme dějinnou realitu jen na přínos výjimečných osobností. Velikost člověka však často nemusí být na první pohled patrná. Vyznačuje se mimo jiné životním postojem orientovaným na druhé. Není náhodou, že historicky uznávané osobnosti měly ve své blízkosti lidi neméně vynikající, životní partnery, přátele a spolupracovníky. Petr Figulus Jablonský byl jedním z těch, kteří Komenskému pomohli být tím, kým se skutečně stal. Nedlouho poté, co se Petr Figulus vrátil ze studií, si uvědomil, že je tolik třeba nějaký čas pomáhat panu Komenskému. Jan Amos Komenský se mezitím přestěhoval z Lešna do pruského města Elbingu. Petr Figulus se zde připojil k již existující skupině svých kolegů. Janu Amosi Komenskému vypomáhal i dříve, ale teprve nyní měl dokončenou odbornou kvalifikaci, takže mohla začít etapa jejich intenzivní spolupráce. V osvědčeném pracovním vztahu pak pokračovali i později, dokud jim to životní okolnosti umožňovaly. Janu Amosi Komenskému byla přislíbena finanční podpora ze Švédska, která byla vázaná na vypracování učebnic pro reformu jejich škol. Ludvík de Heer mu dokonce nabídl, že je ochoten vydržovat svými příspěvky učené muže, které by si Jan Amos Komenský vybral. Počáteční slibné vyhlídky na poklidnou vědeckou činnost v ústraní se však v průběhu prací změnily. Z různých důvodů se učebnice nedařilo realizovat tak rychle, jak si sponzoři představovali. V roce 1647, když byl Jan Amos Komenský na pokraji sil, napsal na účet svých kolegů: mnoho spolupracovníků zkazilo viničku mou, nebo aspoň způsobilo zdržení díla. Napsal jsem kdysi a opakuji, a to vážně, kdybych byl býval zůstaven sám, dávno bych byl dokončil, co jsem si předsevzal na začátku s pomocí boží. Tato kritika zřejmě nezahrnuje Petra Figula, který se k realizačnímu týmu připojil až později, bránil Komenského a pomáhal mu, kde se dalo. Na základě dochovaných zpráv se dá říci, že Petr Figulus dokázal obsáhnout poměrně pestrou škálu úkolů. Podílel se na vytváření učebnic, vydávání dalších publikací i na encyklopedické snaze Jana Amose Komenského obsáhnout celé lidské vědění. Pomáhal mu systematicky třídit shromážděné materiály, sbírat úsloví nebo vybírat další termíny ze slovníků a členit je podle jejich významu. Úspěšně také navázal na praxi tajemníka ve službách Johna Daryho. Opisoval texty a vedl korespondenci. Zprostředkovával komunikaci s mnohdy rozladěnými mecenáši a státníky. Informoval je a prosil o trpělivost při prodlení. Ujišťoval, že Komenský neúnavně pracuje. Omlouval ho, když měl nemocnou ženu a byl zavalen starostmi. Sám se za něj zaručoval a sliboval svou pomoc. I to, že investované peníze přinesou v pravý čas svůj užitek. Byl člověkem, který pomáhal urovnávat pokřivené mezilidské vztahy. Na jeho radu Jan Amos Komenský dokonce zaslal v roce 1649 smířlivý dopis švédskému kancléři Oxenstiernovi. Cituji: dvojím žalem mne naplnil ten, který se od vás nedávno vrátil, mezi tím již zeď můj, a zvěstoval, že si se ty, nejjasnější pane, odstl ve smutném stavu vdovském a že jsme my u vás vzbudili rozmrzelost. Petr Figulus pomáhal Komenskému i svými kontakty ze studijních let, na které nyní mohl navázat. Někdy s ním odcestoval jako doprovod, jindy ho Jan Amos Komenský posílal na místo sebe. V jednom z dopisů učence Samuela Hartlíba se nám dochovalo autentické mínění, které o schopnostech Petra Figula mělo jeho okolí. Vnímalo ho jako pokračovatele díla Jana Amose Komenského. Cituji: musím vám diskrétně sdělit,
pokud to sám Komenský nezmínil, že de Heer povolal také Figula s rodinou a bude ho zaopatřovat, jen aby pomáhal tchánovi a aby věděl vše, co se týká pan Sofie. Mohl by ji tak dokončit, pokud by byl Komenský unesen nebo by zemřel. Stanovit, kdy Jan Amos Komenský jednal zprostředkovaně skrze Petra Figula a kdy si Petr v souladu s jeho vůlí počínal samostatně, je v podstatě nemožné. Jen lidé, kteří jsou si velice blízcí a vzácně se shodnou na životních hodnotách, dokáží navázat takto úzkou spolupráci.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 5. ledna 1646.
1: Na nejvýš dobrotivý a velectěný pane a ochránče. Po příjezdu do této země pobýval jsem podle nařízení pana Hotna a vašeho pana syna až dosud u pana Komenského. Tam jsem se zabýval s velkou pečlivostí všemi jeho spisy, prozkoumal je a zhodnotil. Za poslední 2 roky dovedl k dokonalosti svou práci na pan Sofii, dílu, jemuž podobné svět nikdy nepoznal. V skutku se už nedivím, proč jsme se od něho ničeho jiného nedočkali. Pokud jde o mě, dopřál bych mu s velkou radostí dalších 15 let, neboť právě před touto dobou začal zapisovat tyto krásné myšlenky, pokud ho dobrotivý Bůh uchová při životě, aby mohl dovést všechny své plány k žádoucí dokonalosti, aniž by byl nucen v této době uveřejnit něco jiného. Měli bychom pak knihu knih. Bez ohledu na únavu pracuje ve dne v noci, aby dokončil na přání přátel část svého díla, ale věčná harmonie všehomíra ve všech svých součástech a nejmenších částečkách je tak nedotknutelná a přísná, že by ji člověk nedokázal náležitě postihnout a patřičně vyložit jednotlivost bez ohledu na celek a na míru a velikost všeho a v důsledku toho bez možnosti pracovat na všem, co k tomu zároveň patří. Ale krátce řečeno, on je toho mínění, že připraví tak dokonale, jak je mu možné, obraz celku k uspokojení vás a pana velkého kancléře Švédska a podnikne cestu do Stockholmu a podrobí všechna svá díla posouzení učenců a hlavně řečeného pana kancléře. K tomuto účelu má k dispozici i doktora medicíny, muže velmi učeného a pilného, aby pomohl při studiích scholastických, aby Komenský sám pracoval hlavně na pan Sofii. Slíbil jsem mu také svou účast, neboť ji považuje za prospěšnou, abych mu pomáhal podle svých možností až do doby, dokud budu mít vaše svolení, které budu čekat v dalším dopise, a souhlas pánů seniorů, kteří neudělají nic, co by nebylo shodné s vaší vůlí. Tak vám, pane, brzy ukážeme s pomocí boží vše, co má u sebe pan Komenský, a zajisté to budou věci obdivuhodné. Kéž nám Bůh pomůže a dopřeje mu milost a zdraví, aby ho mohl oslavit tímto způsobem. Zbývá jen poprosit pána všehomíra, aby ve své svrchované dobrotě šířil nadále paprsky svého jasu, moc svého ducha a bezpečí svého ušlechtilého díla na všechno a ve všem, co jste a co konáte, aby čím více ho oslavujete na tomto světě, tím více jste jím byl oslaven na nebesích. Svěřuji se i se svými blízkými vaší nepřestálé dobrotě více než otcovské. Nikdy nebudu mít větší snahu a přání, než vždy a všude dosvědčovat, jak jsem vám zavázán na život a na smrt. Váš nejponíženější a nejoddanější služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského, adresovaný Ludvíkovi de Cher v Lešně 29. května 1649.
1: Urozený pane, vážený příteli a příznivče, kdyby tvůj dopis z 11. března nebyl dostihl rychleji, snad byste místo tohoto listu měli u sebe mne samého, když jste si přáli, abych se hned rozběhl a byl s vámi. Ale dopis se zatoulal, anebo kdesi uvízl déle než 2 měsíce. Přece však je dobře, že konečně přišel, abych poznal, jaké máte se mnou záměry. Kéž by mi bylo dopřáno plně jich dosáhnouti. Kéž i hned splniti. Ale poněvadž nic takového jsem nemohl předem tušiti a protože jsem se usadil, abych v tomto místě již klidně prožil dny stáří, kolik mi jich snad přidá Bůh, dále sazeči v tiskárně nyní mají plné ruce práce a v letních měsících začnou s dalším dílem. A poněvadž konečně váš lakonicky stručný dopis nevyložil vaši vůli dosti jasně, nevyrozumívám z něho totiž, zda si přejete, abych přišel sám či se svými, zda toliko k rozmluvě či k trvalému pobytu. Nemohl jsem nezbytně jednat jinak, nežli cestu odložiti, dokud bych podrobněji nepoznal, co se mnou chcete. Místo sebe zatím posílám svého Petra, aby vám ústně vyložil, v jakém stavu jsou věci u nás a jak daleko pokročily práce, a aby vyslechna, jaký s námi máte záměr, vrátil se rychle zpět. A potom již nestrpím, aby u mne vznikl průtah, nýbrž zamířím k vám i sám. Jsem totiž stále připraven následovati prozřetelnost Boží, ba i umříti při tom, čím by se mohlo nějak posloužiti slávě Boží. Zachovej, Bože, tuto mysl služebníku svému. Poruč, co chceš, a dej mi splniti, co poroučíš. Zvláštního již nic nepřipojuji. Máte před sebou mého adoptivního syna. Toho se vyptávejte, jak chcete podrobně. Tomu uložte vyříditi všechny své vzkazy. Skrze něho budete moci poznat i mé smýšlení. Skrze něho já, zase vaše. Nechť pak způsobí Bůh, aby se žádný náš úmysl v ničem neuchýlil od úmyslu úradku Božího. Tak se budu v těchto dnech bez přestání modliti. Tak se modlete i vy. A tehdy budeme s důvěrou očekávat i skrze Krista Pána našeho, co od nás chce On, kterýž rozhoduje o nás, o všech. Jemu s Otcem i s Duchem Svatým budiš sláva a požehnání na věky věkův. Amen. Psáno právě ve svátek zasvěcení cti svaté Trojice roku 1649. Tvé urozenosti láskou i náklonnostmi nejoddanější Jan Amos Komenský.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Kapitola 6. Diplomatem. My, kteří sedíme u kormidla dějů, zakoušíme každodenně, jak snadno a z jak nepatrných příčin vznikají spory, ale jak nesnadno se dají urovnat, vzniknou-li jednou. Axel Oxenstierna. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský udržovali dlouhodobé vztahy s anglickými, nizozemskými a švédskými politiky. Věřili, že od nich mohou očekávat pomoc, protože jejich státy patřily mezi nepřátele habsburské monarchie. Pokud by se protestantské státy zhodly na společném postupu, byla naděje na zvrácení pobělohorského vývoje událostí ve vlasti. S mezinárodním diplomatickým prostředím se Petr Figulus Jablonský seznámil ještě dříve, než mu bylo 20. Zkušenosti, které získal jako pobočník Johna Daryho, byly v budoucnu nejen jemu velice užitečné. Zejména ve 40. letech, ale i později, byl v kontaktu s vlivnými osobnostmi tehdejší politické scény a procestoval velkou část Evropy. Pobýval například v Londýně, Hágu, Amsterodamu, Hamburku, Berlíně, Stockholmu nebo v Sárospataku. Diplomatická jednání Petra Figula byla motivována z velké části snahou získat politickou podporu pro český exil. Naděje vyhnanců se upínaly zejména ke švédskému království. Kancléř, státní rada i královna exulanty opakovaně ujišťovali, že budou zastávat zájmy českých zemí. Petr Figulus měl svým krajanům oznámit, že jejich stavu litují a postarají se, aby všechny svobody země byly zachovány a království české, aby se jim těšilo jako přední království a kurfiřství v říši. A kdyby snad jejich straně nebylo popřáno vítězství, že se postarají, aby aspoň vyhnanci uvedeni byli v ten stav, jaký byl před válkou. Navzdory prosbám českých exulantů, aby nebyli vyloučeni ze svobody svědomí a optimistickým politickým slibům, však nastal zřejmý opak. V Minstru a Osnabriku probíhala mírová jednání, která směřovala k zakončení 30leté války. Spojenci původně požadovali restituci evropských poměrů k roku 1618, tedy před vypuknutím stavovského povstání. Postupně ale od české otázky upouštěli a časová hranice se posunula do roku 1624. Toto rozhodnutí znamenalo, že, cituji, jsme byli ponecháni v dědictví domu rakouskému a tím i papeži. Komenský k tomu dodává, ti nám nikdy nepovolí svobodu svědomí. V roce 1648 byla podepsána mírová smlouva, která vstoupila do historie pod označením Vestfálský mír. Protestantská Evropa tím mimo jiné dala oficiální souhlas k habsburské nadvládě v českých zemích. Exulantská diplomacie ztroskotala. Čeští vojáci, kteří sloužili pod švédským praporem, krváceli na bojištích zbytečně. Zaručené sliby se ukázaly jako plané a šance na návrat do vlasti se rozplynula. Jan Amos Komenský napsal následně švédskému kancléři roztrpčený dopis, vyvěrající z přemíry bolesti. Píše, bolest má, kterou jsem tehdy spěchal vyjádřit, nebyla a dosud není jenom osobní, nýbrž obecná. Ne, že jsem opuštěn sám nebo nějaká část našich, stoupenci naší církve, nýbrž, že opuštěn je celý národ. Ačkoliv se mu s výsledkem mírových jednání podařilo vyrovnat, zpočátku byl otřesen natolik, že onemocněl a mezi přáteli se dokonce roznesla zpráva, že zemřel. Petr Figulus Jablonský v této situaci projevil smysl pro reálnou politiku. Zřejmě u něj převážila racionální rozvaha, motivovaná zoufalými poměry v Polsku i postojem Jana Amose Komenského, kterého setkání se zrádci příliš nelákalo. Petr Figulus proto v roce 1649 znovu odcestoval do Švédska. Podařilo se mu stabilizovat vztahy se spojenci a během audience mu kancléř i královna přislíbili, že se pokusí zmírnit bídu exulantů alespoň individuální podporou. Petr Figulus i po Vestfálském míru nadále držel započatý kurz a svými schopnostmi podporoval protestantské zájmy. Díky svým kontaktům a jazykovému nadání měl ideální předpoklady, aby působil jako mezinárodní agent a politický informátor. Byl zapojený do rozsáhlé sítě dopisovatelů, která Samueli Hartlíbovi zprostředkovávala spolehlivé informace. 30letá válka byla sice formálně ukončena, ale místy zořily boje dál. Jan Amos Komenský hodnotí situaci v roce 1657 slovy: celé Polsko je v plamenech a celé Uhry jsou v pohybu. Část zpráv Petra Figula proto pojednávala o vojenských operacích, pohybech vojsk či jednáních mezi znepřátelenými stranami. Své prameny dělil podle spolehlivosti do 4 kategorií. Dobří přátelé, přátelé, zprávy, pověsti. Tam, kde Figulus přejímá již hotové texty, ponechává původní jazyk, němčinu nebo latinu. Korespondence Petra Figula navíc obsahuje i praktické informace související s vydáváním Komenského prací, zprávy obchodního nebo i čistě soukromého charakteru. Neprezentuje jednotlivá sdělení jako objektivní zpravodajství. Naopak je v nich patrné jeho osobní stanovisko k celému dění, které se všude prolíná s jeho vírou. Jan Amos Komenský, který byl do korespondenčního zpravodajství zapojený také, upozorňoval, že není nutné psát zvlášť Petru Figulovi. Cokoliv pošlete mně, bude mu předáno, nebo to po přečtení zase zalepím a pošlu mu to. Bude to tedy úspora pro vás, pro nás i pro naše měšce. Dopis Petra Figula z roku 1658 obsahuje instrukci, že pokud součástí zásilky není nějaké zvláštní sdělení, nemá se pečetit, protože to zvyšuje poštovné na dvojnásobek. V jednom z jeho dalších dopisů se dokonce dochovala zmínka o speciálních listinách určených pro nového krále, které mají se držeti nad řežavým uhlím a vyjde z nich další poučení. Diplomatické cíle Jana Amose Komenského a Petra Figula Jablonského byly ve své podstatě stejné. Srovnáme-li však obě osobnosti, zjistíme, že Komenského srdce často přetékalo citem a mělo tendenci upnout se k dobovým proroctvím, zatímco Petr Figulus se jeví jako racionálně střízlivější. To, že vynaložené úsilí nepřineslo očekávaný výsledek, nemusí nutně znamenat, že nemělo smysl. Pokud se totiž začneme dívat pohledem, který přesahuje rámec jejich vlastního života, můžeme postřehnout, že zápas o svobodu lidského svědomí je aktuální v každé době.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Samueli Hartlíbovi v Amsterodamu 6. prosince 1658.
1: Pane a můj nejctěnější drahý příteli, souhlasím s vámi. Také se divíme, jak je možné, že pošta od vás chodí tak nepravidelně. Nikdy váš dopis nedostaneme včas. Váš poslední dopis z 19. listopadu jsem dostal dnes. Poslal jste nám víc dobrých zpráv než kdykoliv za poslední dobu. Zapřísahám vás, pane, nedivte se mým tvrdým pohledům a výčitkám, pokud byste se i vy nechal svést ke zradě společného zájmu protestantů věci boží. Jaký si myslíte, že mohu učinit závěr ze všech těchto zmatků, které panují mezi protestanty? Nyní ale vidím, že vás pán neochudil o svého ducha a vedl tak vaši velkou radu a rozhodnutí jeho výsosti ujmout se toho, co byste měli pro velké dílo páně učinit. A pán své dílo v těchto našich dnech bezpochyby vykoná, aby v křesťanstvu zničil šelmu. Její panování, náboženství, společenské uspořádání a vůbec vše je jen dílem jejich přisluhovačů a ohavností postrádající osvícení a znalosti, nemající Boha a jeho slovo. Proč potom já musím být odvážný a myslet na to, že Všemohoucí nakonec učiní, aby na západě vzešlo světlo? Že dá, aby Anglie nebyla jen počátkem pádu Antikristova království tmy, ale aby byla i hlavním nástrojem k vykonání boží práce při zničení marnosti a zažehnutí světla nového království pravdy, kterou je Evangelium Ježíše Krista. Neboť jestli s Rakouskem mohlo být dosud jednáno o svobodném hlásání Evangelia v jeho državách, uvažte, jak mocné dílo to bylo. Země pod rakouskou nadvládou jsou převážně protestantské. Bůh nyní musí zachovat výjimečné požehnání pro Anglii. O, jak šťastný bych byl, kdybych ji mohl ještě jednou vidět. Ale hlavně, kdybych viděl a obejmul vás, než zemřu. Jsem nějaký slabý a cítím se zvláštně proti tomu, jak jsem jinde býval silný a v pořádku. O vzduší v této zemi a postoj slepých a zatvrzelých lidí proti všemu, co může sloužit jim samým a míru všech božích lidí, se mnou není v souladu. Věřím v pána. On udělá vše, co poslouží jeho slávě a mému spasení. Jaké mám další noviny, naleznete v přiloženém listu. Můj tchán vám posílá srdečné pozdravy. Snažně vás prosím, abyste totéž vyřídil panu Darimu a všem dobrým přátelům. Milost pána a jeho síla nechcou stále s vámi a ve vás. Navždy váš Petr Figulus.

Večer pod lampou se pro dnešek uzavírá. Poslouchali jsme další kapitoly z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, kterou pro Rádio 7 načetli Kateřina Hodecová, Michal Bombálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2019 v nakladatelství Klíček.

0: chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5, 3 až 4.
1: Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce své

Nedělní večer se za pár minut uzavře půlnoční znělkou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková s pozváním nočního vysílání Rádia 7.

prosek a sutí znovu nám vystaven jako místo setkání s tebou. Do chvály se znovu odívám a vyznávám, jsi nejvyšší, jsi hoden. Hoden si vzít všechno to, čím jsem já.

Přehoupili jsme se přes půlnoc a začalo nám pondělí 25. května. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová.

Vítejte u přehledu pořadu. Devátá kapitola knihy proroka Zachariáše je přehledem, kam všude zasáhlo jeho proroctví a kde po božích soudech přichází upokojení. V dalším dílu cyklu Světem Bible se spolu s teologem Johnem Vernonem McGeeem zastavíme u proroctví Zachariáše, které se naplnilo vjezdem Ježíše Krista do Jeruzaléma. Poselství dnešního výkladu bude paradox Mesiáše, který nepřichází jako politický triumfátor na válečném koni, ale jako spravedlivý a pokořený král na oslátku. Slovem za 15 minut provází Pavel Vopalecký. Pohovce vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii alb amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Bohdanka Medřická vám v jednu hodinu připomene desku When You Speak. Čtení na pokračování patří souboru povídek Mirka Vostrého s názvem Muzikant na jezeře. Autor zde obratně dávkuje napětí, smutek, tajemno i humor. Druhá povídka nás zavede na opuštěné nádraží v Jedlové. Vladimír Hauser čte čtvrt hodiny po druhé hodině. Říká se, že láska mluví mnoha jazyky, jenže rozumíme jim vždy správně. V májovém vydání pořadu Rozmarína se podíváme na to, jak si navzájem projevovat náklonost tak, aby ji ten druhý opravdu pocítil. O své zkušenosti a postřehy se v této repríze po třetí raní podělí manželé Bohunka a Pepa Horští. Štafeta přináší druhou část rozhovoru Pepy Kosteleckého s dlouholetým skautem a vedoucím duchovního odboru Junáka Edim Zajcem. Od čtvrt na pět se zaměří na posílení týmového ducha ve skautské družině a klíčovou roli rádce. Jedno z jmen, kterým je nazýván Duch svatý, je řecké slovo paraklétos. Objasnění a význam tohoto pojmu přinese další díl pořadu Nejen chlebem. Kazateli Jaroslavu Pokornému můžeme naslouchat v 5 hodin. Bohoslužbu slova manželů Petra a Markéty Šanderových z Kuřimské fary Československé církve husitské vysíláme v pořadu Séla o 17:30.

0: V pokračování cyklu Světem Bible se teolog John Vernon McGee věnuje Zachariášovu proroctví o příchodu Mesiáše, krále, který do Jeruzaléma nevýjíždí na válečném koni, ale pokorně na oslátku. K poslechu o pokoji a proměněném srdci nás zve Pavel Vopalecký.
1: Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Kdo by neznal, milí posluchači, kdo z čtenářů Božího slova by neznal toto proroctví, které se tak zřetelně naplnilo při vjezdu Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. Jde o jedno z klíčových míst celé knihy proroka Zachariáše, o místo, kde se velice zřetelně otevírá pohled na Božího Mesiáše. To byl Zachariáš, 9. kapitola, 9. verš. Zprávu o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma podávají všichni čtyři evangelisté, ale pouze Matouš a Jan citují prorocká slova ze Zachariášovy knihy. Podle Janova záznamu dokonce učedníci v onu chvíli vůbec nepochopili, o co jde, a teprve po Ježíšově oslavení se jim otevřeli oči. To je podle Jana 12:16. Na rozdíl od učedníků si Pán Ježíš velice dobře uvědomoval, že těmito svými skutky naplňuje starozákonní proroctví a přihlásil se tak ke svému mesiářství, které je do této chvíle před veřejností snaživě tajil. Tento veřejný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku znamenal v jeho životě a v jeho službě obrovský zlom. Byl to přechod od skrytého působení k veřejnému. Pán Ježíš sice už předtím kázal zástupům, ale uzdravené lidi a ty, z nichž byli vyhnáni démoni a dokonce jejich příbuzné, nenechával hovořit o svých zázracích. Nepřiznával se veřejně k tomu, kým vlastně je. K tomu působení veřejnému přichází až teď, kdy si v ulicích Jeruzaléma a v chrámě zjevně osobuje právo jednat jako mesiáš. Všimněme si také například vyhnání obchodníků z chrámu hned druhý den po vjezdu do Jeruzaléma na oslátku.

Proč to Zachariášovo prorocké slovo mluví o králi zachráněném a pokořeném, jak jsme četli? Není lepší překlad Septuaginty, který hovoří o králi zachraňujícím? Kraličtí překladatelé se tomuto problému trochu vyhnuli, když přeložili slovem spasení plný, aniž by to konkretizovali, koho se to spasení týká. Různé překlady se na tomto místě liší. Americký standardní překlad, který měl k dispozici náš doktor Vernon McGee, říká obdařený spasením. Proč se na tomto místě objevují takové rozpory, zdánlivě aspoň? Citovaný 9. verš 9. kapitoly Zachariášovi patří k těm místům písma, k jejichž dobrému pochopení je nutné znát širší souvislosti z historie izraelské bohoslužby. Jsou někteří věřící, kteří říkají, že křesťanovi stačí číst biblické texty a všechno ostatní křesťanské nebo biblické vzdělání jen zbytečným zatěžováním hlavy. Tento problém řešila už stará jednota bratrská a vyřešila jej celkem jednoznačně, že každé vzdělání, každé dobré vzdělání je užitečné a prospěšné. Vždyť všechno na světě, konec konců každé boží stvoření, může v určité situaci o svém stvořiteli vyprávět. Čím víc člověk má reálných, správných znalostí, tím více hlasů může slyšet, tím lépe se v nich také může orientovat. A co se týče krále přicházejícího na oslátku, bohoslužba starého Izraele byla rituální přípravou na příchod Mesiáše. Byl to obřad, který měl sloužit k představě, že Mesiáš přichází. I když se do ní dostalo leccos, co Pán Bůh původně nezamýšlel, Hospodin přetvořil nakonec všechno právě k tomuto cíli. Izraelská bohoslužba předznamenávala boží spasitelné dílo. Jedním z původně cizorodých momentů, který do izraelské bohoslužby pronikl, byla postava krále. Pán Bůh krále pro Izraele původně nechtěl. On sám, Hospodin, chtěl být králem svého lidu. Ale Židé si v určitém období za proroka Samuele si krále vymohli. A tak král vstoupil i do bohoslužby. Vstoupil jednak jako určitý zástupce lidu před Bohem, ale svým způsobem také jako zástupce, či dokonce obraz Boha před lidmi. To připouští například také 110. žalm. Tento král ale nemůže zastupovat či znázorňovat Boha sám od sebe. Musí být k tomu Bohem uspůsoben. Je králem zachráněným, očištěným. Je Pánem Bohem prohlášen za nevinného. I tímto způsobem si Pán Bůh připravoval izraelský národ na pochopení a přijetí podstaty skutečného Mesiáše. Když se Pán Ježíš v Izraeli opravdu narodil, přišel jako syn člověka a současně syn Boží, byl vpravdě králem zachráněným a současně pokořeným a současně spravedlivým. Proč zachráněným? On byl současně člověkem i Bohem. Jeho skutečné plné lidství bylo proměněno, bylo zachráněno jeho skutečným a plným božstvím. Právě v tomto spojení, v této záchraně jeho lidství, byla skryta síla jeho zachraňující moci. On může zachraňovat druhé, protože sám byl v tomto smyslu zachráněn, protože jeho život zůstal čistý, protože byl současně Bohem. Že byl spravedlivý a pokořený, to známe z jeho života velice dobře. To známe i z konce jeho života. Někteří označují vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma jako triumfální vjezd, triumfální příchod mezi zástupy. Ale není to tak úplně přesné. Jistě, zástupy tehdy Pána Ježíše nadšeně vítali a provolávali mu slávu, označovali ho za syna Davidova. To ale ještě nebyl skutečný triumf Pána Ježíše. Jeho triumf přišel až o nedělním ránu,
kdy byl odvalen kámen od vstupu do skalního hrobu. Přízeň zástupu nikdy nemůže být měřítkem triumfu.

Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen, vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dálav země. 10. verš v 9. kapitole Zachariáše. Tento verš nám, milí posluchači, otevírá pohled do doby, kdy se král, Mesiáš, ujme své vlády. Boží lid, rozdělený svou nevěrností a neposlušností na severní a jižní království, se znovu spojí v jedno. Tam, kde je přítomen Kristus a kde se mu lidská srdce skutečně poddávají, tam padají všechny přehrady mezi lidmi. Boží lid je jeden lid. Pán Ježíš se ve své takzvané velekněžské modlitbě podle Jana 17 modlí za jednotu církve a naznačuje tam, že jednota církve by měla být jejím průkazným znamením, jakoby její legitimací. Pod vládou krále pokoje skončí všechna modloslužba a taky všechen nepokoj. Pán Bůh odstraní koně a vozy. Jednalo se především o symboly slunečního kultu, tedy o symboly pohanství mezi božím lidem. O symboly, které také znázorňovaly moc. Současně vozy, koně i luk představovaly zbraně. Útočné zbraně. Už jich nebude třeba. Mesiášský král přinese skutečný pokoj, mír. Mnoho politiků dnes usiluje o mír, jako konec konců celé uplynulé století a dokonce i některá století předtím. Nastolit trvalý, bezpečný mír, ale není v lidských silách. Zní to tvrdě, ale buďme realisti. Jak chtějí lidé dosáhnout pokoje? Uzavírají smlouvy, to by bylo docela dobré, ale současně s tím vedou války. Kolik smluv z těch, které byly uzavřeny jen za posledních 100 let, bylo skutečně dodrženo? Která válka přinesla hluboký mír? Mír a pokoj, to je věc srdce. Srdce očištěného od hříchů a vin. Tady nejde o politiku, tady jde o proměněného člověka, nového člověka, vnitřně proměněného. A to není v lidských silách. Nového člověka chtěli vychovat komunisté. A co jim z toho vyrostlo a dodnes vlastně vyrůstá? Jenom Pán Ježíš Kristus může dát lidem skutečný mír a vytvořit mezi lidmi opravdové bratrství. V plnosti se nám taková situace otevře až v nebeském Jeruzalémě.

pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti nahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště. Na tětivu vložím Efraima, zburcuji tvé syny, Sione, proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra. Co bude jedinou možností záchrany lidí v posledních dnech? Krev smlouvy. Ano, krev Pána Ježíše Krista, která nás očišťuje od každého hříchu. Ta bude legitimací zachráněných. Pro tuto smlouvu budou vězňové propuštěni. Jedná se tady jen o vězně zajaté v rámci babylonského zajetí? Zmínka o bezvodné cisterně ukazuje na daleko obecnější vězení. Vysvobozeni budou všichni lidé ze zajetí hříchu. Vždyť všichni jsou hříchu zaprodáni. Kolik je dnes nesvobodných lidí i v zemích, které se honosí ideálem svobody. I v naší zemi. Kolik je tu obětí alkoholu, drog, předsudků, strachu? Kolik lidí svázaných vlastními zvyky nebo zvyky svého okolí? Kolik lidí je svázaných strachem ze ztráty pověsti nebo strachem z nemoci, bolesti, utrpení? Kolik nejistoty z budoucnosti, obav ze ztrát, ať už ztráty zaměstnání nebo ztráty majetku? A z tohoto všeho nás může vysvobodit Kristova milost, Kristova krev, jeho odpuštění. Jak to, že má tak široký dopad? Inu, protože nám ukazuje na skutečný význam a pravou hodnotu těchto věcí. Navíc Pán Ježíš je nám blízko, skutečně blízko. On o nás skutečně ví a rozumí naší situaci, ale vidí dál. On nám chce nabídnout i řešení našich všelijak bezvýchodných situací. A budiš zřejmé, že svoji roli v tom může sehrát i církev. Vysvobození Božího lidu je spojeno i se soudem nad nepřáteli. Izrael jako celek se stane nástrojem Božího soudu v Hospodinově ruce. Všimněme si znovu toho, že Boží lid tu vystupuje jako jeden lid, přestože Izrael představoval dva státy. Pán Bůh znovu podtrhuje význam jednoty svého lidu.

Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupů jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou. Budou pít a halasit jako při víně a budou plní jak obětní miska, skropení jak rohy na oltáři. Tak je Hospodin jejich Bůh v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Zachariáš 9, verše 14 až 17. V závěru 9. kapitoly nám proroctví Zachariášovo staví před oči obraz vítězných hodů. Vítězný Hospodin přichází se slavnostním troubením, zhromažďuje své věrné a dává jim hojně užívat záplavy dobrých darů. Náš doktor John Vernon McGee píše, že 9. až 11. kapitola jsou soustředěny na první příchod Pána Ježíše, ale tady se nám plně otevírá pohled také na závěrečné zjevení Božího vítězství. Boží lid se zastkví jako drahokamy v čelence a zpřítomní tak Boží královskou svrchovanost. Boží sliby dojdou svého konečného naplnění.

0: Chci od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému. Bůžkové mluvili ničemnosti, co viděli věštci, byl klam, rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Proto táhl lid jako stádo, ujařmený bez pastýře. Mezi posledním veršem 9. kapitoly a tímto prvním veršem kapitoly 10. jsme provedli ohromný posun v čase. Z doby konečného zjevení Božího vítězství v závěru věků jsme se dostali zpět do doby před naším letopočtem. V případě proroctví 10. kapitoly snad až do 3. století před Kristem, zatímco 9. kapitola končila obrazem hojnosti a naprostého dostatku všech věcí, což bylo důsledkem Boží přítomnosti a Božího požehnání. Úvod 10. kapitoly předpokládá nedostatek. Jestliže prorok vyzývá Izraelce, aby si vyprosili od Hospodina déšť, můžeme tomu rozumět tak, že déšť izraelské zemi chyběl. Proč tomu tak bylo? Odpověď můžeme vyčíst ze 2. verše 10. kapitoly. Izraelci, poskvrnění dlouhým pobytem v Babyloně, hledali zajištění deště u svých domácích bůžků. A jakým způsobem si u těchto bůžků požehnání deště zajistit, to jim měli říci věštci. Vidíme, že do Božího lidu proniklo mnoho pohanské nečistoty. Ti bůžkové, terafím, samozřejmě žádný déšť nedali a rady věštců byly k ničemu. Země zůstává žíznivá. Prorok tuto situaci vysvětluje, jste jako stádo bez pastýře. Vždyť ani věštci, ani sami terafím vás nepovedou, nedají vám to, co potřebujete, nepomohou vám. Vy se navraťte přímo k Hospodinu. V souvislosti s úvodem 10. kapitoly Zachariášova proroctví doktor McGee hovoří více o pozornosti, kterou dnes mnozí lidé i na církevní půdě věnují satanovi a démonům. To je tragický trend mezi křesťany. Démonské síly představovaly problém i pro starý Izrael. Už mezi Jákobem a Lábanem vznikl konflikt kvůli domácím bůžkům, které Lában tehdy měl. Okultní praktiky do Izraele pronikaly stále znovu, i když je Pán Bůh velice přísně zakazoval. Je logické, že Satan velmi pilně pracuje proti církvi, že se snaží kazit Boží dílo, ale my máme mít pozornost soustředěnou na Pána Ježíše, ne na Satana. Namísto vymítání démonů je užitečnější otevírat Boží slovo a žít v obecenství s Pánem Ježíšem a do stejného obecenství přivádět i další lidi. Jak se zbavíme satanových útoků, když proti němu budeme aktivně bojovat a mluvit s ním a vyzývat ho k něčemu? Čtěme biblické rady. Mám teď na mysli například Jakubovu epištolu. Ďábel od nás uteče, když se mu vzepřeme, ale co to znamená? To je život prosté poslušnosti Božího slova, poznání Božího slova a poslušnosti. Čím více budeme o satanovi a o démonech přemýšlet a mluvit a pokoušet se jednat s nimi, tím více jim otevíráme svůj život, svůj mysl. Církev dnes až tak moc nepotřebuje ty, kteří by vymítali démony. Církev potřebuje pastýře, kteří by ji sytili chlebem Božího slova. Pastýře tiché, pokorné, moudré i vzdělané, ale především pastýře, kteří budou sami proměněni milostí toho jediného nebeského pastýře, Pána Ježíše Krista. Církev potřebuje pastýře, kteří nesou jeho podobu.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Je pondělí 25. května a první hodina nás zve do hudebního pořadu Pohovka. Dnes s Bohdankou Metřickou a přeji vám krásný poslech.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Posloucháte hudební pořad Pohovka, kterým vás dnes provází Bohdanka Medřická. Přijde mi srandovní, jak v Americe berou pandemii jako minulost. Jako něco, co už mají za sebou. Když jsem poslouchala různé rozhovory s Jeremym Kempem, jehož novou desku vám dnes představím, pořád se vracel do doby pandemie, jako by to byla dávná, temná minulost. Musela jsem se u toho trochu hořce pousmát. O hořkosti ale dnes moc řečí nebude. Poslechněte si, co o albu Jeremy Kemp prohlásil. Jak vlastně vzniklo? Řekl: když přišla pandemie, těšil jsem se, až to bude za mnou. Hned jsem si pomyslel, že tím chci hlavně rychle projít. Když jsem se modlil, Bůh ke mně jasně promlouval, že nechce, abych to období jen přežil, proběhl, ale že mě chce v něm něco naučit, že ho chce projít se mnou. A tak vzniklo album s názvem When You Speak, když promluvíš. Jeremy chtěl vytvořit prostor pro setkání, stišení a naslouchání. Když jsem album poslouchala, přišlo mi prostě jako typická americká worship deska a to je možná jeho kouzlo. Je takové jednoduché, upřímné, ale zároveň kvalitní, aktuální a příjemné na poslech. Opravdu nabízí prostor k zastavení a chvále. A dnes si ho celé poslechneme.

Obvykle mám na albu nejoblíbenější písničky nebo písničku. U tohoto je to ale jiné. Nemůžu z nich vybrat pouze jednu. Nejdůležitější jsou všechny. Nikdy jsem neměl čas se pořádně zastavit, hluboce přemýšlet a zpracovávat. Díky covidu jsem měl ale víc volna, kdy jsem přesně tyto věci dělat mohl. Odpovídá na otázku, jaká je tvá nejoblíbenější píseň na albu Jeremy Camp. Tak tady je v tom případě jedna z nejoblíbenějších. You see me.

Prostor pro naslouchání a pouhé bytí před Bohem se snažil vytvořit Jeremy Camp, jehož desku dnes v Pohovce posloucháme. Nezapomínáme i naslouchat?

Když už se bavíme o Jeremym Campovi, nemůžeme zapomenout zmínit nejenom nové album, ale i jeho nový film. Na základě jeho životního příběhu z 20. let života vznikl film I Still Believe, v češtině Dokud jsi se mnou. Jeremy se poprvé oženil na podzim roku 2000, kdy si vzal svoji první manželku Melissu, která ovšem 3 měsíce poté podlehla rakovině vaječníků ve svých 21 letech. Jeremy mu tehdy bylo 23. Melissa bojovala s rakovinou ještě předtím, než se vzali, ale přibližně měsíc před svatbou rakovina záhadně zmizela. Zamilovaný pár si konečně myslel, že je vše za nimi, že se stal zázrak. Ovšem už na svatební cestě se znovu objevily problémy. Rakovina se vrátila. Film měl premiéru v roce 2020, ale kvůli covidové situaci byl v kinech daleko kratší dobu, než bylo původně zamýšleno. Jeremy si na to doma stěžoval své nynější manželce Adrienne, která mu ale řekla, Bůh nám ale nikdy neslíbil, že ten film bude v kinech tak, jak to bylo zamýšleno. Bůh nám jen slíbil, že si ho použije ke své slávě, podle svého uvážení. Jeremy nakonec vidí dřívější stažení z kin pozitivněji. Lidi byli více doma a mohli si pustit film tam. Možná, že to pro ně pak mohlo být osobnější a intimnější. Posloucháte Rádio 7. Pohovkou vás provází Bohdanka Medřická.

Na větu, která začíná slovy Bůh nám ale přece neslíbil, Jeremy myslel i při vytváření alba. To byla píseň, která o tom také hovořila. Píseň Steady Me. Zpívalo se v ní, nikdy jsi mi neřekl, že už nebudu cítit bolest. Řekl jsi mi jen, že se mnou budeš až do konce. Nikdy jsi mi neslíbil, že nebudu zlomený, ale slíbil jsi mi, že tu budeš pro mě, když se to stane. I když se země, na které stojím, začne třást, ty mě uklidníš. I když se cítím, jako by moje srdce bylo hozeno do vln, nepřestane ani na chvíli být. Ty mě uklidníš. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power. It's never the one who is shouting, shouting. I lean in,

Jak může zahrada růst bez deště? Jak se mám naučit cítit bez bolesti? Když nikdy nespadnu, nikdy se nezlomím, jak se může změnit moje srdce? Našel jsem nebe, když jsem procházel peklem. Našel jsem uzdravení, když jsem byl nemocný, když se moje srdce podobalo poušti. Byla to tvoje láska, na kterou jsem vzpomínal. To byla píseň No Rain. Teď už Here With You.

Když jsem poslouchala album Jeremyho Kempa, narazila jsem na zajímavý komentář, ve kterém se psalo: neustále vidím křesťanské i nekřesťanské umělce, kteří používají pandemii k propagaci, jako takovou marketingovou udičku. Aspoň jednou by bylo hezké číst svědectví nějakého křesťanského umělce, aniž by to byla reklama na jeho nové album. Někdy je hezké říct jen mám tě rád, mami, bez toho, aniž bych pak dodal, můžu si vzít sladkost? Ta poslední věta je úsměvně trefná. Nicméně rozumím asi oběma stranám. Ano, z křesťanské muziky, obzvlášť americké, se stala komerční záležitost. I z Ježíše se stala komerční záležitost. Lidi chtějí vydělat na všem. Jenže je to daleko složitější, než to ten člověk podává. Když se člověk chce nějak živit hudbou, je to prostě práce jako každá jiná. Musí myslet na to, jak uživit sebe nebo svoji rodinu. Je to prostě podnikání, ať už zpívá o Ježíši nebo ne. A v moři křesťanských umělců se spousta z nich utopí. Je jich tolik a každý stále dává do éteru nové a nové písně. Navíc umělci, jako je Jeremy Kemp, nerozhodují tak úplně za sebe. Je zapsaný v hudebním vydavatelství, které má větší moc než on sám. Tak to často bývá. Málo kdo v hudebním světě opravdu vlastní svoji hudbu. Je to podobné jako u autorů knížek. Ti se také nemůžou vyskakovat. A druhé navíc. Když vytvoříte desku a věříte, že nese důležité poselství, nechcete, aby si to co nejvíc lidí poslechlo? Ale rozumím i tomu člověku, který napsal ten komentář. My máme v Česku problém s tím, že málo kdo v Ježíše věří. A tam je zas problém, že každý věří. To možná vyznívá kontroverzně. Myslím tím, že většina řekne, jo, já věřím v Boha. To ale neznamená, že s ním doopravdy žijí, že ho chtějí znát a poslouchat, ale tváří se zbožně. O tom až po písničce.

Před písničkou jsem mluvila o tom, jak je v Americe každý člověk křesťanem, ale to neznamená, že chce žít doopravdy s Bohem. Neříkám, že u nás se to neděje, ale tady to není taková společenská norma věřit v Boha. V poslední době přemýšlím o tom, jak je strašně důležité být upřímný sám k sobě a hlavně k Bohu. Na nic si nehrát, přiznat si, že jsme třeba zase tam, kde jsme byli před pár lety. I když jsme si mysleli, že už se tam nikdy nevrátíme. Byla jsem teď na povídání jedné své kamarádky, která vyprávěla svůj životní příběh plný bolesti a zklamání. Těžké životní okolnosti vedly k nedůvěře Bohu. Ale vyprávěla také o tom, jaký Bůh v těžkém období ukazoval hrozně milým, jemným způsobem, jaký miluje. Dokonce ji uzdravil z nemoci, která u jiných vždy vedla k upoutání na vozíku. V té době mu důvěřovala opravdu celým srdcem, jinak to nešlo, změnila názor. Bůh jí ukázal, jak je dobrý, jak se o ní stará. Myslela si, že to přece nemůže nikdy zapomenout. Tolik lásky a zázraků. Teď ale přiznává, že tu důvěru zase ztratila. Myslím si, že není takový průšvih ztratit důvěru v Boha, jako to, že si budeme hrát na to, že je všechno v pořádku. Upřímnost k Bohu a sama sobě je podle mě klíč k udržení si vztahu s Bohem. Je to ponižující. Jsme jak korouhvička ve větru, jsme nestálí. Máme tendenci ničit sami sebe. Dobré věci, které nám Bůh přináší, zapomeneme během pár dní a ty špatné si neseme v srdci celá desetiletí. Život je ale děsně složitý a komplikovaný, je těžké se v něm a sami sobě orientovat. Někdy prostě nevíme. Nevíme, jestli věříme, nevíme, jestli Bůh je dobrý, jestli v něj stojí věřit. Ale důležité je s ním o tom komunikovat. Říct, jak se cítíme, a pak se vytvoří prostor pro oboustrannou komunikaci a může přijít Bůh a ukázat nám pravdu. Konec konců i Jeremy o albu prohlásil: řekl jsem si, že chci být upřímný a psát o tom, jak se doopravdy cítím. Tady je další píseň Break Your Promises.

Krom své hudební kariéry Jeremy založil také misijní službu Speaking Louder, skrz kterou pořádá různé koncerty, evangelizace a pomoc chudým. Posloucháte Rádio 7.

Jeremy Kemp, hudebník, skladatel, textař původem z Indiany, je autorem alba When You Speak, které vám dnes představuje Bohdanka Medřická. Jeremy v jednom rozhovoru prohlásil: doufám, že lidi při poslechu alba zjistí, jak moc žízní po Bohu, po hlubším vztahu s Ježíšem. Tak co, povedlo se mu to?

Vím, že tvé svázané srdce je připoutané ke tvé zlomenosti a tvé jizvy jsou již ošlehané větrem. Ale právě tehdy začíná vykoupení a tohle jednou pomine. Těmito nadějeplnými slovy poslední písně se s vámi loučí Bohdanka Medřická. Poslouchali jste album Jeremyho Kempa.

V úterý v Pohovce ve 21 hodin bude hostem Karolíny Vološinové Jeremy Kemp. Uslyšíte rozhovor z festivalu 2025.

Vašimi společníky při pondělí 25. května je Rádio 7 a Martina Zachrlová. Jsou 2 hodiny a za 15 minut nás čeká čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře, 5. díl.